0: Man. A dnes bude většinou oblačno, postupně s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Později se začne vyjasňovat, teploty od 14 stupňů na západě do 23 na východě.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nepovažuje za šťastné pořádat v Brně sjezd sudetských Němců. Řekl to při návštěvě Ostravska s tím, že za českou vládu se akce nikdo nezúčastní. Sudetoněmecké krajanské sdružení se sejde od 22. do 25. května jako součást festivalu Meeting Brno. Babiš doufá, že to nevyvolá střety mezi lidmi a nezhorší česko-německé vztahy.
2: My jsme dokonce jednali s německým velvyslancem, takže my určitě nechceme, aby zkrátka tohle nějak zatížilo naše vztahy s Německem. My se díváme do budoucnosti, pro nás Německo je strategický, ekonomicky nejdůležitější partner.
0: Vládní koalice ANO, SPD a motoristů se snaží ve sněmovně prosadit usnesení, které pořádání sjezdu odsuzuje. Zároveň vyzývá organizátory, aby od pořádání akce upustili, ti na jím konání ale dál trvají. Slovensko od zítřka zruší dvojí ceny nafty, rozhodla o tom vláda v Bratislavě. Opatření zavedla v březnu kvůli ropné krizi. Auta s cizí registrační značkou tankovala dráž než ta se slovenskou. A krok kritizovala Evropská komise a označilo ho za diskriminační.
3: Rozhodnutí oznámila ministrině hospodářství Denisa Saková.
4: To uznesení se netýká zrušení ropné krizi, ale týká se zrušení dvojitých cen.
3: V současnosti tankují auta s cizí značkou naftu v přepočtu za asi 46 korun za litr. Částku úřady stanovovaly každý týden na základě průměru v Polsku, Česku a Rakousku. Jenže kvůli poklesu cen v okolních zemích by teď paradoxně mohli zahraniční řidiči tankovat levněji než ti domácí. Ceny pohonných hmot na Slovensku byly v posledních dnech nejvyšší v rámci Vyšegrádské čtyřky. Opozice žádá snížení spotřební daně a DPH. To vláda podle Sakové zatím neplánuje. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Státní veterinární správa nařídila mimořádná opatření kvůli výskytu newcastleské choroby v chovu drůbeže v Podhradní Lhotě na Kroměřížsku. Pokračuje ředitel krajské veterinární správy ve Zlíně Michal Kamarád.
5: Chovatele musí zvýšit úroveň biologické bezpečnosti, to znamená, pokud je to možné, aby ty ptáci byly drženy v uzavřených prostorách, aby bylo zamezeno přístupu volně žijícím ptáku ke krmivu a napájecí vodě. V případě jakéhokoliv zvýšeného úhynu nebo prostě nějakých nespecifických příznaků kontaktovat přes krizovou linku krajskou veterinární správu.
0: Mezi projevy choroby, která napadá jen drůbež, patří bezpříznakové úhyny, trávicí, dýchací a nervové potíže.
1: Sport.
0: Hokejista Robert Kousal bude oblékat dres Hradce Králové. 35-letý útočník, který před pár dny oslavil s Pardubicemi svůj třetí extraligový titul, podepsal v klubu smlouvu na jeden rok s opcí. Generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček si od něj slibuje velký přínos.
6: Přichází zkušený hráč, který má obrovskou kvalitu. Se nebojím říct, že to je další rozdílový hráč, kterého přivádíme. I s přihlédnutím k jeho věku si myslím, že to je a bude nadále rozdílový hráč a doufám, že přichází i body, které budeme určitě od Roberta chtít.
0: A fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim k postupu stačila remíza 1-1 v Mnichově s Bayernem. Pařížané budou trofej obhajovat 30. května na stadionu v Budapešti proti londýnskému Arsenálu, který bude usilovat o premiérový titul.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D5 před Plzní a komplikace v Ústí nad Labem. Na dálnici D5 z Rozvadova směrem do Prahy velmi opatrně před Plzní. U sjezdu na Zbůh na kilometru 93 stojí nákladní auto po nehodě, vybočuje se bez kolon. Kromě toho zůstávají dálnice průjezdné plynule bez dalších komplikací. A v Ústí nad Labem připomínáme neprůjezdnou Žižkovou ulici směrem do centra pod Větruší. Před kruhovým objezdem je silnice zaplavená vodou a provoz tam policisté zastavili. Dá se to objet do centra okolo Globusu a pak po Tovární ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Během noci se v Čechách ochlazuje na 12 až 8 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 15 až 11 na západě doznívají bouřky. Přes den pak čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přeháňky a ojediněle i bouřky a později večer začnou srážet.

0: Případ Holečkovi. A vy se můžete těšit na Pavla Řezníčka, Petru Špalkovou, Simonu Levandovskou a další vynikající herce, kteří vám přinesou příběh rodinné tragédie. Dcera byla zavražděna, vrah odsouzen, ovšem řada otázek zůstává. Pomůže je zodpovědět setkání pozůstalých s vrahem? Tak to zjistíte, pokud s námi budete soutěžit na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
1: Noční radiožurnál
2: a Adam Carda.

0: Miley Cyrus zazněla v nočním Radiožurnálu a jde se soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Případ Holečkovy.
2: Zabil jsem jí. Zabil. Sedím za to. Sedím. Tak já nevím, co ještě chcete.
1: Zavražděnou dceru to rodičům nevrátí. Může ale takové setkání přece jen někomu pomoci? Simona Levandovská, Petra Špálková, Pavel Řezníček a další v rozhlasové sérii o restaurativní justici.
3: A teď mi řekni, proč jsi udělal tak strašnou věc.
1: Případ Holečkovy na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního Radiožurnálu.
0: Výhru pro dnešní den a také zbytek týdne známe. Pojďme tedy zjistit, kdo s námi dnes bude soutěžit. Haló, slyšíme se?
4: Ano, dobré brzké ráno, tady Tomáš Vymuně.
0: Tomáši, zdravím vás, slyším, že na cesty, je to tak?
4: Jo, no noční pták, no aby měli lidi co jíst.
0: Chápu a jede se aspoň bez problémů.
4: Ale jo, akorát teda bouřkový oblak, já jsem teda v Německu směrem dolů na Norimberg. Aha. A místama teda pěkná bouřka, no.
0: No tak ono, bouřilo to i tady v Česku, tak doufejme, že už zbytek cesty budete mít ideálně po suchu.
4: To uvidíme, no.
0: Dobře. Já pro vás budu mít

0: Soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich bude hledaná správná odpověď. Tolik tedy k pravidlům, je to takhle jasné a srozumitelné?
1: Ano, samozřejmě.
0: Tak jdeme na to. Předevčírem, pokud jste poslouchal, jsme se dozvěděli, že Bianca Belová má bulharské kořeny, ale zmiňoval jsem také, že je to česká rodačka, dokonce jsem říkal i přesné město, kde se narodila. A dnes se na něj budeme ptát, pokud jste ale neposlouchal, nevadí, mám tu nápovědy. Hledáme metropoli, kde najdeme nejdelší náměstí v Česku, také tu najdeme jeden z nejrozsáhlejších hradních komplexů na světě a nachází se tu i nejstarší česká meteorologická stanice. Za A to může být Brno, za B Olomouc, za C Praha.
2: No, tak to jsem trošku to nejdelší náměstí, já bych typoval asi Olomouc.
0: Typujete Olomouc? Tak bohužel, to vás zklamu, to není správná odpověď. Každopádně zkuste to třeba hned zítra, nebo kdykoliv příště.
2: Nedá se nic dělat, není každý den posvícení.
0: Přesně tak.
2: Jsem přeju krásný ráno brzký.
0: Děkuji, jsem rád, že to berete sportovně a někdy zase naslyšenou.
2: Jasně, díky, naschlem.
0: Tak pojďme tedy zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
3: Ano, slyšíme se. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo pak je na druhé straně telefonu?
3: Tady Honza.
0: Honzo, slyšel jste soutěžní otázku a možnosti, nebo to mám zopakovat?
3: No, slyšel. Olomouc nám vypadlusila nám Praha a Brno.
0: Přesně tak. Nejdelší náměstí v Česku, jeden z nejrozsáhlejších hradních komplexů na světě a nejstarší česká meteorologická stanice. To jsou nápovědy.
3: No, si to bude špatně, ale jako jelikož Jižní Morava, tak Brno.
0: Zkoušíte Brno. No, Špilberk není tím nejrozsáhlejším hradním komplexem na světě. Je to Pražský hrad. Bohužel, správná odpověď byla Praha, ale i tak díky za zavolání.
3: Jasně, díky, naschle.
0: Mějte se naslyšenou. Tak dneska to úplně nedopadlo. Budu věřit, že zítra to bude úspěšnější a dočkáme se vítěze.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Místo školních lavic park, místo štětce třeba pampeliška. I tak může vypadat vyučování. Podle organizace Učíme se venku přibývá učitelů, kteří v rámci běžné výuky chodí s dětmi ven do přírody. Taková výuka totiž může zlepšovat duševní pohodu žáků, vztahy ve třídě anebo zvyšovat zájem dětí o učení.
1: Odložte si prosím batůšky a utvoříme tady kruh, pojďte.
2: Žáci druhé třídy pražské základní školy Kunratice se v parku připravují na hodinu, ve které se budou věnovat ochraně planety.
3: Děti dostali za úkol zpracovat jedno téma, čím bychom mohli planetu chránit. Vytvářejí tedy zpravodajskou zprávu, kterou budou představovat ostatním ještě s obrazovým materiálem.
2: Popisuje učitelka Ilona Zapletalová, která spolu s párovou učitelkou a asistentkou chodí učit ven každý týden. Den na 2 až 3 hodiny.
1: Budeme na to mít 20 minut. Prosím, najděte jedno téma a pusťte se do práce.
2: Co všechno učíte venku? Jaké předměty?
3: Ta výuka venku má různé rozměry, že třeba se přeneseme ven za tím tématem, které právě probíráme v prvouce, nebo to propojeme taky se čtenářstvím, ale i matematikou, že využíváme přírodniny k tomu, že je počítáme.
2: Takových učitelů, kteří se snaží přenést část výuky mimo školní budovu, podle Justiny Danišové z organizace Učíme se venku přibývá.
4: Vznikla už i akademie Učíme se venku, kde je přes 150 škol a ty si dali závazek, že budou například v letošní rok 120 hodin venku dohromady.
2: Podle organizace má učení venku mnoho výhod. Děti se nejen více hýbou, pozitivně to ale působí i na školní výsledky a také duševní pohodu a chování dětí.
4: Děti, které ve třídě se zdají jako neaktivní, pasivní, někdy problémové takzvaně, tak najednou venku ožívají, protože se učí všemi smysly v praxi.
2: Podle nejnovějšího průzkumu Pražského centra primární prevence z konce loňského roku, třetina žáků druhého stupně základních škol a středních škol má vážné příznaky úzkosti a necelá pětina žáků by potřebovala odbornou pomoc a podporu v oblasti duševního zdraví, říká Miroslav Líbal z výzkumné agentury Unreva Solution.
5: V současnosti spadá do té kategorie podle škály WHO 5 do kategorie velmi nízkého well-being 19,5% žáků.
2: Právě příroda a pobyt venku má na psychickou pohodu značný vliv, říká psycholožka Jana Krejzová z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
6: Existuje spousta kvalitativních i kvantitativních studií, které prokazují vliv pozitivní na pozornost, na nějaký well-being, sebepojetí, různé ty aspekty, které jsou důležité i v té škole.
2: Podle odborníků se při učení venku také utvářejí silnější vztahy mezi učiteli a dětmi, i dětmi mezi sebou, což potvrzuje i učitelka Ilona Zapletalová.
3: Myslím si, že to bude mezi námi právě tu otevřenost, důvěru. Vlastně venku pracujeme i ve skupinách, takže se utváří vazby. Měníme ty různé skupiny tak, aby dokázali spolupracovat s každým.
1: A co to znamená použít to znovu? Co budete říkat těm ostatním?
7: Jako,
1: jak to bude?
2: Chodíte rádi ven se učit?
8: Protože děláme třeba nějaký různý stanoviště.
9: Je tady hodně přírody a takové aktivity se tady dají dělat.
10: A ještě můžeme malovat s přírodou.
2: Z pražských Kunratic Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

0: Máme 30 minut po druhé hodině. Stručné zprávy má Martin Matějka.
1: Senát odmítl snížení sociálních odvodů pro živnostníky. Senátoři se obávají výpadku příjmu důchodového systému i toho, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Změnu chtěla prosadit vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Novelu teď dostane k novému projednání sněmovna a ta koaliční většinu bude moct veto Senátu přehlasovat. Izrael ve středu poprvé po několika týdnech znovu zasáhl hustě obydlené předměstí libanonské metropole Bejrutu. Cílem byl podle židovského státu vysoce postavený velitel militantního hnutí Hizballáh. Izraelská armáda informovala taky o útocích na několik dalších cílů Hizballáhu. Podle webu Al Jazeera při izraelských úderech na jihu a východě Libanonu zemřelo nejméně 13 lidí. Mezi Izraelem a Libanonem od poloviny dubna trvá příměří. Moravskoslezští kriminalisté obvinili 4 lidi z rozsáhlých finančních podvodů a 2 z obviněných působili podle policie jako finanční poradci ve stavebních spořitelnách. V posledních letech podvedli okolo 270 lidí a připravili je dohromady o 118 milionů korun. Hrozí až 10 let vězení. A menší zdravotní pojišťovny si nejspíš přerozdělí skoro 8 miliard korun z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vládní novelu schválil Senát. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Zákon teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel.
2: Sport.
1: Fotbalisté Jihlavy se 3 kola před koncem šance Národní ligy propadli na poslední místo tabulky a v Českých Budějovicích prohráli 1-3. A to předposlední rezerva Sparty porazila v záchranářském souboji Prostějov 5-1 a přiblížila se mu na rozdíl 3 bodů. A dál už jistě postupující brněnská zbrojovka remizovala ve Vítkovicích s rezervou Baníku 1-1 a Kroměříž vyhrála nad slavistickým Bčkem 5-0. Artis Brno podlehl Příbrami 0-2. Tábor Rusko zdolalo Chrudim 2-0, Ústí nad Labem Opavu 2-1 a Vlašim porazila Žižkov 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D5 před Plzní a také na 38 na Havlíčko-Brodsku. Na dálnici D5 z Rozvadova směrem do Prahy stále velmi opatrně před Plzní. U sjezdu na Zbůh na 93. kilometru havarovalo nákladní auto, překáží a vybočuje se bez kolon. Bez kolon jsou průjezdné také ostatní dálnice v České republice. Na silnici 38 pozor z Havlíčkova Brodu směrem do Golčova Jeníkova a Čáslavy. Kousek za obcí Rozňák před Radostínem srazila dodávka srnku. Na místě jdou policisté, projíždí se kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: A během noci se v Čechách ochlazuje na 12 až 8 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 15 až 11 a na západě doznívají bouřky. A přes den čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na západě naměří kolem 14 a na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: 3,5 minuty po půl třetí ladíte noční radiožurnál a potěším vás, co jste v posledních týdnech sledovali záchranu Keporka Katimiho. Dle německých úřadů i organizátorů záchrany totiž stále žije. Byly tak vyvráceny spekulace o jeho úhynu. Pokud vás zajímá víc, tak na iRozhlas.cz v rubrice Věda najdete veškeré informace. A dál James Arthur s písní Impossible.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Kdykoliv potřeboval peníze, namaloval obraz ve stylu slavných mistrů a prodal ho jako ztracený originál. Wolfgang Beltraki tak roky obcházel svět umění, než jeho příběh skončil u soudu. Dnes už vystavuje pod vlastním jménem, a teď konkrétně v Praze. Jeho neuvěřitelný příběh představíme za moment v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Stačil přesvědčivý příběh, slavný podpis a obraz měl rázem hodnotu milionů dolarů. Padělatel Wolfgang Beltraki dokázal 40 let vytvářet nové malby, které zapadaly do dějin umění tak přesvědčivě, že jejich původ nikdo nespochybňoval. Až do chvíle, kdy jeden detail všechno prozradil. Z padělatele se ale mezitím stal malíř, který vystavuje po galeriích a nově můžete vidět jeho originální obrazy také v Praze.
1: C'est le procès de Wolfgang Beltraki.
2: Wolfgang Beltraki.
3: Wolfgang Beltraki. Getadelt und geadelt.
4: Desítky let prodával obrazy, které vypadaly jako ztracená díla slavných mistrů. Nešlo ale o kopie konkrétních obrazů. Wolfgang Beltraki maloval nové obrazy, vymýšlel jim příběhy nebo původ a svět umění mu to věřil. Galerie, aukční síně, experti. A to až do chvíle, kdy se přišlo na to, že bělavý pigment z jednoho obrazu v době údajného vzniku malby ještě neexistoval. Beltraki byl odsouzen za rozsáhlý padělatelský biznis. Škodu vyčíslil soudce přibližně na 16 milionů eur, a to jen za prokázané případy. Z šestiletého trestu si odseděl Wolfgang Beltraki zhruba polovinu.
5: How are you?
6: It's not so easy.
5: Oh, yeah, I understand.
6: Yeah, I'm fixed and ready.
7: And all my paintings were accepted by all the big.
8: Všechny mé obrazy byly přijaty experty po celém světě. Nikdo nic nepoznal. Dodnes se objevují. Jeden našli v Národním muzeu v Madridu, po 33 letech tam visel vedle Picassa, další pak v Japonsku. Některé stále někde kolují.
4: Komentuje s lehkým úsměvem na rtech 75-letý malíř. Na hlavě má klobouk a dlouhé šedivé vlasy, které dodnes připomínají jeho fascinaci hnutím hippies.
8: Už v 70. letech jsem prodával vlastní obrazy za velké peníze. Cestoval jsem, byl jsem hippie, bral drogy, poslouchal hudbu. Kupoval jsem stovky starých obrazů. Pak jsem si řekl, že si je prostě budu dělat sám. Bylo to jednodušší. Nikdy v historii nebyl padělatel, který by zvládl všechny styly ze všech století. Pro mě není rozdíl mezi pop artem a Leonardem da Vinci. Nic není těžké. V mé profesi padělatele mi na rukopis obvykle stačilo 10 minut. Po 5-10 minutách vidím rukopis a pak dokážu vytvořit nový obraz.
7: I can paint and draw everything.
4: Wolfgang Beltraki o sobě rád říká, že je schopný napodobit styl více jak 100 různých malířů. A jeho obrazy od těch skutečně autorských málo kdo poznal. Někteří historici umění a odborníci ale upozorňují, že část tohoto příběhu je spíše pečlivě budovaná legenda než ověřitelný fakt. Zároveň upozorňují, že si z padělání udělal malíř marketingovou značku. Výstavu s názvem Božské příběhy můžete navštívit v pražském obecním domě až do září. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Martin Matějka dodá zpravodajský servis.
1: Poslanci nepokračovali v debatě o sudetoněmeckém sjezdu, k bodu se vrátí příští týden. Vyhlášené ukrajinské příměří nefunguje, Rusko dál útočí. Hokejovou reprezentaci čeká poslední přípravný turnaj před letošním mistrovstvím světa ve Švédsku, nastoupí proti domácím. Dnes bude většinou oblačno, postupně s přeháňkami, ojediněle i bouřkami, později se začne vyjasňovat, teploty od 14 stupňů na západě do 23 na východě.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanecká sněmovna nepokračovala v debatě o sjezdu sudetských Němců v Brně. Po dohodě všech poslaneckých klubů řádnou schůzi ukončila. O usnesení, kterým chce vládní koalice organizátory vyzvat, aby sjezd nepořádali, tak rozhodne příští týden.
3: Návrh usnesení sklidil výraznou kritiku opozice. Podle ní poslanecké sněmovně nepřísluší, aby určovala samosprávám, jaké akce mají nebo nemají pořádat. Poslanec TOP 09 Michal Zuna pak uvedl, že debata na tak citlivé téma navíc k ničemu nepovede.
4: Ve svém důsledku jen znovu rozmíchává staré křivdy, emoce a nepřátelství.
3: Podle koalice by sjezd naopak zbytečně otevíral témata spojená s nacistickou okupací. Dál tak trvá na přijetí usnesení. Pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: My samozřejmě máme v plánu bojovat ze všech sil za to, abychom přijali naše usnesení.
3: Sjezd pořádá festival Meeting Brno za 2 týdny. Zakladatel organizace David Macek řekl, že se akce konat bude, ať už sněmovna o usnesení rozhodne jakkoliv. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Jednostranné příměří vyhlášené ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským nefunguje a platit začalo o půlnoci na středu. Ruská armáda ale po celý den útočila na stovky cílů na Ukrajině. V Záporoží zemřela žena a například ve městě Sumy zasáhl dron mateřskou školu. Balistické rakety mířily i na Dnipro a Oděsu. Ruská strana naopak obvinila Ukrajince, že zaútočili na Krym.
6: Nejtěžší boje se vedou u Konstantinivky na Donbase, kde Ukrajinci čelí neustálým útokům. Nejdůležitější ale je, jak se postaví k ruským útokům ukrajinské velení. To v minulých dnech oznámilo, že se Moskva musí připravit během vojenské přehlídky 8. května na to, že se na Rudém náměstí mohou objevit ukrajinské drony. Ukrajinský prezident se teď k tomu vyjadřuje velmi opatrně. Potvrdil, že ruská strana porušila příměří a na základě hlášení armády a rozvědky se velení rozhodne o dalších krocích. Z Charkova Lubomír Smatana, Radiožurnál.
1: Rusko i přes mezinárodní odpor částečně otevřelo svůj pavilon na Benátském bienále. Prestižní festival současného umění kvůli tomu čelí kritice Evropské komise i Ukrajiny.
7: Proti otevření výstavy v ruském pavilonu v Benátkách protestovala ruská punkroková skupina Pussy Riot i ukrajinská feministická skupina Femen. Aktivistky skandovaly hesla jako ruské umění je krev nebo bienále zla. Ruští umělci se do Benátek vrátili poprvé od ruské invaze na Ukrajinu před více než 4 lety. Odsoudila to Ukrajina i Evropská komise, která kvůli tomu přehlídce sebrala v přepočtu asi 60 milionů korun. Vedení festivalu se brání tím, že výstavu zakázat nemůže, protože Rusko vystavuje ve svém národním pavilonu v parku Giardini. Nakonec bude expozice zpřístupněná jenom pár dní. Ruský videoart bude ale i poté vidět zvenčí. Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Basketbalisté Ústí nad Labem vyhráli v 5. zápase čtvrtfinále playoff národní ligy na Topavou 87-72. Odvrátili tak konec sezóny a vynutili si sobotní 6. utkání. Nejlepším výkonem v sérii a 13 body k tomu přispěl ústecký rozehrávač Tomáš Vyhoral.
8: Asi nemusím dávat každý zápas 20 bodů a mít 20 střel, ale chtěl bych prostě, aby to nějakým způsobem vypadalo, aby jsme hráli kolektivně. Jako Opava je zkušený tým, má tam spoustu matadorů a ví, jak hrát playoff. I v tomhle je to těžký nějakým způsobem přechytračit, ale pořád si myslím, že to je o nějaký bojovnosti, nasazení.
1: A čeští hokejisté večer odehrají úvodní zápas švédských her. Fängelholmu nastoupí proti domácím, kteří zatím vyhráli všechny zápasy evropské tour. Utkání začne v 19 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na D3 za Šivětínem a nehoda na 20 u Dasného. Na dálnici D3 z Českých Budějovic směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Šivětín na kilometru 110 zastavilo nepojízdné osobní auto, je v odstavném pruhu a posádka se může pohybovat okolo. Opatrně také na dálnici D5 z Plzně směrem do Rozvadova, kousek před Rozvadovem za sjezdem na Benešovice na kilometru 119 stojí na krajnici nepojízdný mikrobus. Na silnici 20 z Českých Budějovic do Písku za výjezdem z obce Dasný srazilo osobní auto s rnku, policisté už jedou na místo. Na nehodu pozor také na silnici 38 za výjezdem z Havlíčkova Brodu směrem do Kutné Hory na příjezdu do Radostína, tam stojí dodávka po nehodě se srnkou. A v Praze pozor v Horoměřické ulici směrem od Evropské do Horoměřic v Serpentinách u Truhlářky spadl na silnici strom, na místě jsou hasiči, provoz okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během noci se v Čechách ochladilo na

0: 6 minut po třetí, dnes je 7. května a Zoo ve dvoře Králové nad Labem oslaví v neděli 80 let od založení a my u té příležitosti v našem seriálu představujeme zahradu tak, jak ji běžný návštěvník nemá šanci poznat. Za chvíli uslyšíte třeba to, na jaké pozici dnes pracuje vnuk legendárního zakladatele afrického safari Josefa Wagnera.
1: Noční radiožurnál
2: a Adam Carda.

0: Safari park Dvůr Králové oslaví v neděli 80 let své existence. V našem seriálu tentokrát nahlédneme do zákulisí transportu zvířat. Královédvorská zoo je v tomto směru unikátní. Bedny si totiž vyrábí sama na míru a zajišťuje převozy i pro jiné zahrady. Plní tak sen legendárního ředitele Josefa Wagnera. Vracet ohrožené druhy zpět do jejich přirozeného prostředí.
1: Truhlárna zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem. Ročně tady vznikají desítky boxů, od miniaturních přepravek až po kolosy, které musí udržet tunová zvířata.
2: Největší se dělala na preparát Sudána, nosorožce, a nejmenší byla asi na Fenka.
1: Říká truhlář Dalibor Vlášek. Kromě velikosti musí řešit i předpisy leteckých společností anebo specifické nároky zvířat. Naposledy třeba to, jak bezpečně převést mláďata lvů.
2: Tam jsme třeba řešili, že musíme správně umístit napáječku na vodu, aby to zvíře bylo hydratované po celou dobu transportu.
1: Jen před pár dny odtud do africké Keni odletěli 4 samci vzácné antilopy Bongo. Pro zoologa Jiřího Hrubého jsou transporty rutinou, tenhle ale měl nádech adrenalinu.
3: Můžu říct, že jsem před tím nakládáním byl víc nervózní, a to už moc nervózní nebývám, než třeba před nakládáním nosorožců do Rwandy. Protože s těmahle zvířatama se musí zacházet jinak, ty antilopy jsou prostě křehký zvířata, když se s nima jako dělá špatně, tak si může cokoliv stát a ten transport pro ně byl jako náročný.
1: Náročné jsou přesuny také pro ošetřovatele. Často jde totiž o zvířata, se kterými trávili roky. Třeba Jantikal nedá dopustit na žirafu Olivii. Před 10 lety byl u jejího narození, říká jí Mimino.
4: Ona má pohnutý osud a navíc jsme ji rozmazlili, protože byla na dlouhou dobu vlastně poslední mládě, který se tady narodilo.

0: Vysvětluje, proč by právě o tuhle žirafu nerad přišel. Olivie naštěstí nikam necestuje, jiná zvířata ale ano. Naplňují tak vizi zakladatele safari parku Josefa Wagnera. Ten sice kdysi zvířata z Afriky přivážel, už tehdy ale snil o jejich návratu domů.
1: Dobrý den, vážení návštěvníci, já vás vítám u nás ve Dvoře Králové nad Labem.
0: Jeho vnuk Marian v zahradě vyrůstal, teď tady pracuje jako sezónní průvodce. V 17 byl u prvního transportu afrických zvířat, tehdy ještě směrem do Evropy.
2: Úplně první zvíře, co jsem odchytil, tak to bylo do lesa žirafa. Já si myslím, že to bylo stejně jako děda, ten taky podle mě chytil jako první žirafu.
0: Marian Wagner se do Afriky pravidelně vrací, tamní prostředí velmi dobře zná, také proto je hrdý na všechny, kteří se na návratu zvířat podílí.
2: O to nám jde, proto tady dneska jsme a proto tady pracujeme.
0: Ze safari parku ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku Václav Plecháček, Radiožurnál.

zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám. Tak musím odjet pryč, ztracené objevit a být sám sobě blíž. Teď se duše mám.

0: se s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Pink Floyd vám dělali společnost v nočním radiožurnálu a 105 tisíc dětí v Česku nemá svého praktického lékaře. Vyplývá to z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Problém je hlavně v příhraničních regionech. Například nemocnice v Chebu proto převzala jednu z ordinací v centru města, kde lékařka ukončila praxi.
1: Scháním doktora už docela dlouho a já už jako nevím, co mám dělat.
2: Paní Petro z Chebska, scháníte pediatra, tedy pro vaše
1: ano,
2: dítě.
1: Pro syna, ano. Paní doktorka ukončila činnost.
2: V Chebu nemocnice otevře ambulanci přímo v areálu. Zaregistrujete se?
1: No samozřejmě, že se zaregistruju, protože kde schánět lékaře, je to hrozný.
3: V současné době se nacházíme v čekárně, kde budou maminky s dětma chodit a registrovat se v rámci nějakého ošetření.
2: Říká vedoucí provozně technického oddělení chebské nemocnice Radek Singer. My jsme vlastně v nových prostorách budoucí dětské ambulance.
3: Bude tady udělaný bezbariérový přístup. Po vstupu na tohleto schodiště se ocitnete v další čekárně a tam budou už připravená dětská ordinace a se sestřičkou.
2: Vedle vás tak je ředitelka chebské nemocnice Miloslava Lukešová. Proč se chebská nemocnice rozhodla proto vybudovat tady ambulanci dětského lékaře?
4: My jsme měli avizováno vlastně ukončení další ordinace ve městě, proto jsme se rozhodli, že ordinaci prostě zřídíme přímo u nás v nemocnici.
2: Že je v Karlovarském kraji málo pediatrů, říká i krajská koordinátorka dětských lékařů Jana Vyhlídková. Ti současní lékaři navíc stárnou.
5: Průměrný věk praktického lékaře pro děti a dorost v Karlovarském kraji je 61-62 let. Pokud se nic nezmění, takže nastane katastrofa. V těch posledních letech úplně bez náhrady byla uzavřena ordinace v Habartově, v Bochově, v Lubech a v Kraslicích a jenom s částečnou náhradou v Aši.
2: Kolik současné době je vlastně dětí bez lékaře?
5: 4 000 dětí si myslím, že je reálný odhad.
2: Podporu budoucím lékařům nabízí jak Karlovarský kraj, a to různými bonifikačními programy, tak také obce a města. Například Luby u Chebu pro pediatra postavili dům. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: Je přesně 3:30. Vysíláme zprávy s Martinem Matějkou.
1: Zdražování v dubnu zrychlilo, ceny meziročně vzrostly o 2,5%. Meziroční inflace je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, alkoholické nápoje a tabák. V porovnání s předchozím měsícem narostly spotřebitelské ceny o 0,5%. Povinné používání Národního geoportálu územního plánování se zřejmě odloží o rok. Systém tak budou muset samosprávy používat od 30. června příštího roku. A prodloužení přechodného období takzvaného bypassu schválili poslanci. Jde o takzvanou malou novelu stavebního zákona, kterou navrhla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Podle ní je totiž geoportál v současnosti funkční, ale není zatím zcela otestovaný. Předlohu ještě musí schválit senát a podepsat prezident Petr Pavel. V hlavním městě Bulharska se v úterý protestovalo kvůli plánovanému uzavření českého centra v Sofii. Petici proti uzavření podepsalo více než 3000 lidí, jako známila bulharská veřejnoprávní rozhlasová stanice BNR. České kulturní centrum v Sofii funguje 77 let. O jeho uzavření informovala na konci dubna v Českém rozhlase jeho stávající ředitelka Radka Rubilina s tím, že dostala pokyn středisko uzavřít ke konci července. Česká centra spadají pod ministerstvo zahraničí, které už dřív oznámilo uzavření center v Miláně, Stockholmu a Tbilisi. A ve věku 87 let zemřel americký mediální magnát a zakladatel zpravodajské televize CNN Ted Turner. A s odvoláním na jeho společnost Turner Enterprises o tom informovala CNN. Podle agentury AFP trpěl podnikatela filantrope neurodegenerativním onemocněním. Turner v roce 1980 založil vůbec první televizní stanici, která vysílala zpravodajství 24 hodin denně. CNN byla zároveň první americkou televizí s čistě zpravodajským programem. Sport. Na tenisovém turnaji v Římě postoupili do druhého kola Vít Kopřiva, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a také Karolína Plíšková. Jako jediná z českých zástupců na italské antuce prohrála Sára Bejlek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D5 u sjezdu na Benešovice a nehoda na 20 u Dasného. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně u sjezdu na Benešovice. Na kilometru 119 zastavil nepojízdný mikrobus. Je v odstavném pruhu, ale nákladní doprava i tak lehce vybočuje. Na silnici 20 na tahu z Českých Budějovic do Písku pozor kousek za Českými Budějovicemi. Za obcí Dasný srazilo osobní auto srnu, policisté už jsou na místě a projíždí se pomalej. A v Praze stále opatrně v Horoměřické ulici směrem od Evropské do Horoměřic v serpentinách u Truhlářky zasahují hasiči u vyvráceného stromu na silnici, provoz okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během noci se v Čechách ochladilo na 12 až 8 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 15 až 11 a na západě doznívají bouřky. Přes den čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněly i bouřky. Později večer začnou srážky na jihozápadě ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na západě naměří kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 a na horách většinou kolem 8 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Už jste slyšeli Katy.
5: To je skvělá otázka.
4: Příběhy diktátorů a politolog Jaroslav Bílek.
5: Skvělý rétor.
4: Přesně tak. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Europoslankyně Jana Naďová z hnutí ANO je vinná v kauze Čapí hnízdo.
7: Nepravomocně o tom rozhodl pražský městský soud.
8: K tomu ho zavázal odvolací vrchní soud v Praze v červnu 2025.
9: Soudce Jan Šot otevřeně uvedl, že s rozsudkem nesouhlasí, ale musí se podřídit názoru vyšší instance.
10: Obhájce Naďové Josef Bartončík podal proti rozhodnutí odvolání k vrchnímu soudu.
11: Dalšího obžalovaného Andreje Babiše teď chrání imunita.
4: Babiš má imunitu, Naďová je vinná, bylo v podstatě předem jasno. Tak proč o tom musel znovu rozhodovat soud? A jaký trest v kauze Čapí hnízdo hrozí premiérovi? Nezmění vláda trestní řád? Ptám se experta na trestní právo Tomáše Křivny z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
12: Dnes
4: Dnes je čtvrtek 7. května. Dobrý den, díky, že jste přišel k nám do Vinohradské 12. Vítám vás tady u nás u toho oválného červeného stolu.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
12: Přijde mi to opravdu absurdní. Soudci myslí, že je paní Naďová nevinná a odsoudí ji.
4: To napsal po verdiktu Městského soudu v Praze nad europoslankyní Janou Naďovou v kauze Čapí hnízdo premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dodal, že to je podle něj ostuda české justice, že to je skandální rozhodnutí a tak dále a tak dále. Ten tweet byl mnohem delší. Taky vám to přijde absurdní, že si soudce myslí, jsou nevinní nebo je nevinná a přesto toho člověka odsoudí?
5: No tak vyplývá to ze současného nějakého právního stavu, jak se vnímá role odvolacího soudu ve vztahu k soudu prvého stupně. Pokud to někdo vnímá jako absurdní, tak to samozřejmě absurdní může být. Pokud v tom hledá nějaké ratio, tak to vypadá trochu samozřejmě jinak. Pokud jde o teda tu situaci, kterou jsem nastínil, tak jde o to, že byť znění trestního řádu v tom konkrétním ustanovení, o které jde, platí nejméně od roku 1950 a ta praxe nějaká za tu dobu se vyvinula, tak po jednom z nálezů ústavního soudu, toho nálezu slavného z roku 2023, kde soudcem zpravodajem byl profesor Fenik, který je trestní odborník, tak se zdá, že ta praxe odvolacího soudu se vyvíjí i tím způsobem, že soud odvolací, pakliže provede dokazování takzvaným kontradiktorním způsobem, to znamená, že obě strany mají možnost se k provedenému důkazu vyjádřit, pokládat svědkům otázky a tak dále. Takže pak může ustálit ten skutkový stav jinak, než ho ustálil soud prvého stupně, nebo dokonce může přehodnotit důkazy, pokud je tedy zopakoval a provedl tímto způsobem.
4: Dokonce povinovat ten prvoinstanční soud, aby a pak rozhodl.
5: To je ten kámen úrazu, že tady to neslouží, to opakované dokazování k tomu, aby odhalil chybu soudu prvého stupně a řekl mu, udělal si logicky špatný úsudek, ale že mu dokáže říct, a já už nevidím žádné důkazy, které by bylo možné provést.
4: Tak.
5: Takže důkazy jsem zopakoval a proto říkám, že ten skutkový stav, z něhož budeš vycházet, je takový. Dříve ta závaznost, právní závaznost se spíše vázala k právním otázkám, že zavádí, že odvolací
4: jako
5: soud jako výklad. Ano. On mohl mít i výtky vůči hodnocení důkazu nebo skutkovém stavu, ale většinou označil tu vadu a řekl tomu soudu prvého stupně, tady je ta vada, udělej to znovu, podívej se na to jinýma očima, ale nebylo to doposud tak, že by soud do prvého stupně nadiktoval v podstatě, jak má rozhodnout. To nadiktoval, jak má rozhodnout, ovšem platí pouze za situace, že u toho soudu prvého stupně, ke kterému se to vrací, nedojde ke změně toho skutkového stavu, například tím, že by se provádělo další dokazování.
4: Zjistili by se nové důkazy a
5: přesně
4: tak dále, že
5: přesně
4: by tam
5: tak,
4: vývoj.
5: Přesně
4: rozumím tomu, no, tak se ptám, jestli v tu chvíli, kdy to vrátil soudci Janu Šotovi odvolací soud s nějakým manuálem, zda měl Jan Šot na výběr, protože on řekl poměrně silné prohlášení, tak jak se o tom mluví v justici.
13: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová neměla být odsouzena, že o jevině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt, byť jsme k němu zavázáni, je v rozporu s principem.
4: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová by neměla být odsouzena. A znovu říkám, a přesto ji odsoudil.
13: Nicméně v odvolacím systému zásadně platí, že pravdu má odvolací soud.
4: Dostala 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun nepravomocně, tak zdali měl nakonec na výběr. Mohl udělat něco jiného?
5: No tak vždycky mohl, a to je otázka, co by to vyvolalo, ale zaprvé, pokud doplňoval dokazování a to nic nezměnilo na závěrech, z kterých vycházel odvolací vrchní soud a držel-li se tedy toho, co mu ten odvolací soud řekl, že má udělat, tak moc na výběr neměl. To znamená, on upřednostnil to hierarchické rozhodování a nechtěl jít do sporu s tím odvolacím soudem. Druhá možnost byla říct, já to takhle nerozhodnu, no, protože to, co udělal odvolací soud, není úplně v mantinelech nálezu ústavního soudu. Udělal tady takhle to jinak, předtím rozhodoval jinak, skrytě mě nutil, abych něco rozhodl jinak a tak dále. A mohl se tomu takzvaně vzepřít. Musel by to velice dobře odůvodnit, protože samozřejmě, pokud se soud prvého stupně vzpírá soudu nadřízenému, tak striktně vzato to může být i vnímáno jako kárné provinění toho soudce. Takže to je něco, co vyžaduje nejen odvahu, ale i ten argumentační potenciál, kterým by řekl, že není vázán, se necítí vázán tím názorem soudu odvolacího stěha z těch důvodů a jde takzvaně z kůži na trh.
4: A kárný postih by byl jaký? Pakliže by přišel v momentě, kdyby se vzepřel?
5: No, takhle, jsou kární žalobci. To je otázka, jestli vůbec kární žalobce by podal kárnou žalobu, což dejme tomu může být předseda nebo předsedkyně městského soudu, minister spravedlnosti, prostě omezený okruh těch kárných žalobců. A ty by to zažalovali před kárný senát a tam je škála toho, co se může tomu soudci stát od, řekněme, nějaký výtky až po odvolání z funkce nebo srážky z platu v různém procentu na různou dobu. To možný je, nebo by přišel funkci předsedy senátu.
4: To se teda ale nakonec nestalo, protože, jak říkáte, soudce Šot se nakonec podvolil tomu, co po něm chtěl odvolací soud. To znamená, že odsoudil Janu Naďovou za dotační podvod a poškození zájmu Evropské unie k těm trestům, o kterých jsem mluvil, nepravomocně, znovu zdůrazňuji. Nicméně rozhodl tak poměrně velmi rychle. To znamená, on už nic nepřezkoumával, prostě jenom vynesl verdikt, protože tu pravomoc přeci má.
5: Ano, já jsem z médií zachytil, že tam nějaké návrhy důkazu byly a že on je vyhodnotil, že pro posouzení té věci nemají význam a jako nadbytečné ten senát, vždycky je to rozhodnutí senátního, ten senát rozhodl, že je neprovede. Tudíž kromě, myslím, dvou nebo tří listinných důkazů, o kterých se mluvilo, které neměly asi potenciál změnit ten skutkový stav, tudíž zůstal ten stav takový, jaký mu nadiktoval ten soud odvolací. Samozřejmě ono to vypadá velice divně, že ten soud odvolací používá ústa soudu prvého stupně, aby v podstatě vyhlásil rozsudek, protože právní úprava trestní řád nedovoluje odvolacímu soudu, aby v případě, kdy je někdo zproštěn obžaloby, aby rozhodl tak, že ho uzná vinným. Opačný případ možný je, jestliže je někdo uznán vinným a je podáno odvolání, odvolací soud může to rozhodnutí otočit a tu osobu zprostit v obžaloby, ale naopak to prostě nejde, takže tady pak je ten soud prvého stupně takovou prodlouženou rukou, jak já říkám, použije soud prvého stupně k tomu, aby podepsal rozsudek soudu odvolacího.
4: Já připomenu, o co jde ve zkratce. Totiž loni v červnu už Vrchní soud v Praze vrátil k projednání věc tedy Městskému soudu v Praze s tím, že posouzení senátu nemůže prý obstát, to posouzení toho senátu Městského soudu v Praze.
14: Písmeno B trestního řádu se napadený rozsudek ruší v celém rozsahu.
4: Provedené dokazování podle odvolacího soudu neumožňuje jiný závěr, než že obžalovaní skutečně účelově prezentovali farmu Čapí hnízdo v tom dotačním řízení, o kterém se bavíme, jako malý podnik, ačkoliv si byli vědomi toho, že tato společnost ve skutečnosti kritéria malého podniku nesplňuje.
14: Odpověď na otázku číslo 1, kterou si sám nalézací soud položil, zda společnost Farma Čapí hnízdo AS byla vytvořena toliko účelově pro získání dotace, zní ano.
4: Jinými slovy, když to přeložím, že za dotací, 50 milionovou dotací, reálně stojí Agrofert, ačkoliv na ní neměl nároka. Vrchní soud v Praze už loni argumentoval s tím, že zavazuje soud nižší instance k rozhodnutí. Tak k tomu soudu nakonec ale nemuselo vůbec dojít, ne? Už bylo jasno loni v červnu.
5: Ano, ale bohužel ta právní úprava jako neumožňuje jiný postup, než ten, že se to vrací soudu prvého stupně. Ten nemůže uznat nikoho v jiném formátu, než v hlavním líčení, takže bylo třeba nařídit hlavní líčení. V momentě, kdy nařizujete hlavní líčení, musíte dát prostor stranám k návrhům dalších důkazů a musí to prostě projít tímto způsobem.
4: Vy jste zmiňoval, že tahle úprava, nebo to, že to je možné, platí od roku 2023 od nálezu Ústavního soudu.
5: No, právní úprava je pořád stejná, ale vyvinul se ten výklad od toho roku 2023, že je jiný.
4: No dobře, a jak Ústavní soud v roce 2023 přišel na to, že tohle je dobrý nápad?
5: Paradoxně zabýval se nějakým soudním pingpongem, ale v opačné situaci, kdy soud druhého stupně nutil k odsouzení, aniž by si sám provedl důkazy, které byly rozhodné, aniž by sám ustálil ten skutkový stav a pořád soudu prvého stupně to vracel a říkal, to není dobře, to není dobře a podprahově skrytě ho vlastně nutil, aby ten verdikt otočil, aniž by u něj proběhlo jakékoliv dokazování. Takže paradoxně, ten nález byl takovej, že ty soudy porušily ty práva toho obviněného tím, že soud prvého stupně ho uznal vinným jen proto, že ho k tomu dotlačil soud druhého stupně. Ale zároveň tam rozvíjí teorii, že přeci právní úprava z ústavně právního hlediska nebrání tomu, aby odvolací soudci provedl dokazování sám, ustálil skutkový stav a zavázal soud prvého stupně k nějakému rozhodnutí. Takže je to výklad, který do té doby, který já jsem se s ním takto nesetkal, ale je vidět, že minimálně část odvolacích senátů si ho osvojila. Nejde jen o tento případ označovaný jako kauza Babiš, ale i v jiných věcech skutečně je to pro odvolací soud nástroj, jak si vynutit jednoduše rozhodnutí na soudu prvého stupně. Dokonce vydávám v odvolání státních zástupců, že už tam přímo píšou, aby když to bude vracet soudu prvého stupně, tak aby ho zavázal vlastně tím, aby ten soud prvého stupně uznal vinným toho obžalovaného, který byl prvostupně.
15: Takže se to běžně děje?
5: Dneska si myslím, že už s tím se to tak rozkřiklo, že umí státní zástupci nakládat v rámci svých odvolání a některé senáty na to slyší.
15: Bavíme se o ústavním pořádku, protože na to se odkazoval ústavní soud, že to nebrání ústavnímu pořádku, aby prostě ten odvolací soud nebo ten soud vyšší instance úkoloval ten soud nižší instance, aby třeba obžalovaného uznal vinným určitým trestným činem. Nicméně ústavní soud, pokud to čtu dobře, nenakazuje rozhodnout tak, jak naznal soud vyšší instance bez výhrad. Vy jste sám říkal, že pokud se tam změní ta skutková podstata nebo se najdou ty nové důkazy a tak dále, ale nesmí to být prý účelové. Kdo to posoudí, že to není účelové?
5: To, co zmiňujete vy, je otázka, že se může i soud prvého stupně jaksi vzepřít, ale nemůže to udělat tím způsobem, že provede důkaz jen proto, že provedl důkaz, aby se mohl vzepřít, jestli mi rozumíte.
15: A já vám rozumím a rozumím tomu úplně správně, ale ptám se, kdo posoudí to, že ten důkaz ne...
5: No samozřejmě, že zase v instančně, to znamená zase ten odvolací soud eventuálně.
15: Takže skutečně ale ten soud nižší instance opravdu ale nemá mnoho možností, jak se vzepřít.
5: Nemá.
15: A je to správně? Není potom to dvojinstanční řízení vlastně bezpředmětné?
16: Se budu v podstatě odvolávat vrchnímu soudu proti rozhodnutí vrchního soudu, což je takový paradox.
15: Takhle o tom mluví advokát Jany Naďové Josef Bartončík, když to vztáhnu zpátky k té kauze.
16: Si myslím, že toto je ve své podstatě destrukce demokratického právního státu.
5: Určitě, když teď například soud prvého stupně, ten městský soud vyhověl tomu, co chtěl odvolací soud, tak následné odvolání už v celku moc nedává prostoru pro to, aby se ta situace změnila. Leda zase, že byste v tom odvolání přišel s nějakými novými důkazy, protože i v odvolacím řízení jsou přípustná takzvaná nova. To znamená, můžou to být nové skutečnosti, nové důkazy, které musí ten odvolací soud vzít v potaz. Pokud nic takového nebude, nebo to bude nadbytečné, účelové, tak odvolací soud samozřejmě zamítne v odvolání a fakticky je to takový jako zbytečný taneček kolem, nebo lze předpokládat, že to odvolací soud udělá. A pak už máte k dispozici jen mimo žádné opravné prostředky, jakým je dovolání nebo stížnost pro porušení zákona ze strany ministra spravedlnosti. A následně už jen ta ústavní stížnost, protože také se může stát, že i tady ten nález ústavního soudu je nálezem tří soudců.
15: Ano.
5: Je tří soudců. A může být jiný senát ústavního soudu, který nebude sdílet tuto filozofii a předloží tu věc plénu ústavního soudu a to plénum samozřejmě můžete nález překonat.
15: Máte pocit, že v očích veřejnosti je to pochopitelné a že to, jak to v justici takto funguje, že to třeba nepodrývá důvěru v ní?
5: Pochopitelné. Hledáme model, který zabrání soudnímu pingpongu. Hledáme model, aby se nestávalo, že odvolací soud to vrací soudu prvého stupně, protože sám nemá možnost uznat obžalovaného vinným a soud prvého stupně neustále osprošťuje. Takže je otázkou, jestli třeba po 5-6 takovýchhle kolech, co to vlastně je, jestli to spravedlnost je nebo není. Takže tady je to jeden ze způsobů řešení. Jiný způsob řešení je takový, jak se navrhoval v rámci návrhu nového trestního řádu, ve kterém se navrhovalo, že by soud odvolací mohl dokonce ten rozsudek otočit z toho zprošťujícího udělat odsuzující, s tím, že by se otevřel ještě další stupeň, to znamená, že to dovolání by bylo možné podat z daleko širších důvodů, když ten, a vlastně by se ten dovolací soud pasoval do role soudu odvolacího, aby jakoby ta dvojinstančnost nebyla iluzorní a zůstala tam, a aby ten nejvyšší soud se zase na to podíval jinýma očima, když je tam takový rozpor mezi soudem prvého a druhého stupně.
15: Protože teďka ten druhý stupeň zase v tom konkrétním případě musel to rozhodnutí toho prvoinstančního soudu vlastně zrušit a vrátit mu to. Nemohl to změnit, prostě nemohl to obrátit.
5: Ano, tak, přesně, jak tak, přesně tak.
15: No a nakonec na to se nekývilo, protože?
5: Na celá ta rekodifikace spadla pod stůl kvůli tomu, že samozřejmě ten proces je dost složitý z toho důvodu, že tam hrají proti sobě zájmy stran, je to právě řízený konflikt, na jedné straně státní zástupce, na druhé straně obžalovaný, zastoupený třeba advokátem, soud, a všichni chtějí ten proces nějakým způsobem mít uspořádaný tak, aby vyhovoval tomu či onomu. No a prostě se nenašel takový způsob konsenzu, aby celkově to, co bylo předloženo, vyhovovalo všem stranám. A když se to nepodařilo, tak to samozřejmě spadlo pod stůl. Nyní se nepracuje na novém trestním řádu, pouze na modernizaci trestního řádu, tak aby třeba v některých těch ustanoveních odpovídal nějak trendům, ale to je zase na jinou debatu.
15: My se tu bavíme o větvi kauzy Čapí hnízdo, v níž byla obžalovaná Jana Naďová, ta, která měla administrovat tu žádost o dotaci europoslankyně Jana Naďová, která měla imunitu, nicméně Evropský parlament jí té imunity zbavil, aby byla vydána k trestnímu stíhání, což se netýká Andreje Babiše, u něj ta imunita, poslanecká imunita z České poslanecké sněmovny platí, proto soud už před časem vyčlenil tu část kauzy k samostatnému projednávání. Chápu správně, že když soud teď rozhodl nějak ve větvi kauzy Čapí hnízdo v případu Jany Naďové, že úplně identicky by vlastně rozhodl v případě Andreje Babiše, kdyby tu imunitu neměl, a v případě, že jí mít nebude, takže tak rozhodne?
5: Tak je to hypotetická otázka, protože samozřejmě ta vina se prokazuje ve vztahu ke každé jako osobě zvlášť. Lze předpokládat, vycházet, že kdyby tam dneska seděl vedle ní, že ten rozsudek bude nepříznivý i pro něj. Ale ten běh času, který bude, může znamenat, že v mezitím rozhodne nějak odvolací soud, nejvyšší soud, ústavní soud, že se objeví nové skutečnosti, nové důkazy, a vůči panu premiérovi teď trestní řízení neběží, to trestní stíhání přerušené, a až to důvod přerušení odpadne a bude se v tom trestním stíhání pokračovat, tak ta situace důkazní a skutková, ale i právní, může být úplně jiná. Čili říkat, že vlastně dneska už je jasné, jak dopadne Andrej Babiš za x let, no nejasné to není. To otázku si musíme položit za x let a vycházet z toho, co v tu chvíli bude na stole.
15: Jak Andrej Babiš, tak Jana Naďová, nutno zmínit, tvrdí, že nic nezákonného neudělali. To by tady mělo zaznít. Ale, a znovu se ptám na to, až to trestní stíhání nebude přerušené, až to bude pokračovat, až pan Babiš nebude mít imunitu, tak jak to pak bude? A nenutně hypoteticky se teď ptám. Totiž Seznam zprávy tento týden napsali, že už vzniká na ministerstvu spravedlnosti plán, jak vymyslet, že by závazek vůči soudu vyšší instance neexistoval. Že by vlastně odvolací soud nebo ten druhoinstanční soud nemohl úkolovat ten prvoinstanční, a tím pádem by možná i v tomto případě potom ten pražský městský soud nemusel rozhodovat tak, jak mu řekl pražský vrchní soud. To by se týkalo i té kauzy Čapí hnízdo, byť právě probíhá?
5: Tak tady je třeba si říct, že změna trestního řádu má tak nějakou takzvanou časovou působnost a že procesní úkony se vždycky konají podle trestního řádu, který je účinný v době, kdy se ten konkrétní úkon koná. To znamená, že doposavat je ta právní úprava taková, jaká je, a všechny úkony byly v souladu s ní. Pokud by byla nová právní úprava, tak zpětně na to, co se stalo, vztáhnout ji nelze, ale vztáhla by se na eventuální rozhodnutí odvolacího soudu po nabytí účinnosti té novely. Za předpokladu, že by ta novela sama neměla nějaké přechodné ustanovení, které by třeba odložilo tu nějakým způsobem tu účinnost, nebo respektive řeklo, že se to vztahuje ještě na nějaké budoucí minulé případy, to přechodné ustanovení v tom základním pravidlu, které jsem říkal, že se vždy postupuje podle zákona účinného v době, kdy se to řízení koná, může tím přechodným ustanovením být pozměněno. Pokud ne, tak to je tak, jako říkám, to znamená úkony, které už proběhly, byly v souladu s trestním řádem, ten pokyn byl, soud se jim bude muset řídit, i když by pozdější trestní řád řekl, že odvolací soud toto učinit nemůže.
15: Druhá věc, která mě k tomu napadá, je, A ministerstvo spravedlnosti podle Seznam zpráv tvrdí, že to vychází, tahle případná úprava z iniciativy obhájců. Jestli by to nebylo proti tomu nálezu ústavního soudu? Žádný jiný v tuhle chvíli nemáme. Já vím, že jste říkal, že můžou přijít další, jak můžou to ještě víc našmodrchat.
5: No, ale to byste musel víc toho, že by ta změněná právní úprava jako taková byla protiústavní. A to si nejsem jistý, protože jak si základní lidská práva a svobody vždycky svědčí pouze tomu viněnému, nikoli v tomu státu, první moment, z čehož se odvíjí nějaké prostě konsekvence například toho, že dokonce může být i právní úprava, kde státní zástupce nemá právo odvolání a obviněný ho má, protože dvojinstančnost je zaručena jako dodatkem Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ale vztahuje se těm, které chrání. A ten nechrání stát. Takže dokonce si lze představit takovou úpravu, že by bylo možné stanovit, že když bude osoba zproštěná, obžaloby zproštěna viny, takže státní zástupce nemá ani právo odvolání. A když to funguje v jiných státech v nějakém rozsahu, mohlo by to teoreticky fungovat u nás. Čili říct, že úprava, která se chystá, bude v rozporu s tím nálezem. Ona může být v rozporu s tím nálezem jako retrospektivně, ale to neznamená, že ty nové nálezy nebudou respektovat tu novou právní úpravu, protože něco je otázka zákonodárce, co jak stanoví, a pokud to, co stanoví zákonodárce, není v rozporu ústavním pořádkem, tak pak do toho ani ústavní soud nezasahuje.
15: Tak a konec konců tu protiústavnost by zase posuzoval ústavní soud, ano. Takže jsme v začarovaném kruhu. Tak jo, moc díky, že jsme se o tom mohli společně o těch právních otázkách bavit.
5: Rádo se stalo, děkuji za pozvání.
15: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Tomáš Křivna z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a dneska jsme spolu mluvili o verdiktu v kauze Čapí hnízdo a hlavně o právních otázkách, které v té souvislosti vyvstávají. Určitě to nebylo naposledy, co tuhle věc řešíme. Připomínám, že v pátek je volno, takže Vinohradská 12 si dává pauzu, ale pro sobotu to už neplatí. V sobotu vychází další díl naší speciální série Kati. Tentokrát se zaměříme na Alexandra Lukašenka a opět u toho se mnou bude politolog Jaroslav Bílek. Jinak všechny epizody Katu najdete v podcastových aplikacích nebo na webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou v sobotu.

0: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn doplní Martin Matějka.
2: Rusko dál útočí na Ukrajinu, příměří vyhlášené Kyjevem odmítá. Senát odmítl snížit sociální odvody některým živnostníkům. Fotbalisté Paris Saint-Germain a Arsenalu postoupili do finále Ligy mistrů. A dnes bude většinou oblačno, postupně s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Později se začne vyjasňovat, teploty od 14 stupňů na západě do 23 na východě.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Při ruském útoku na ukrajinskou oblast Záporoží zemřela jedna žena a další dvě jsou zraněné. Jedna žena utrpěla zranění při ruském raketovém útoku na obec Popivka v Sumské oblasti, informovaly o tom tamní úřady. Ukrajina v pondělí vyhlásila jednostranný klid zbraní platný od půlnoci na středu. Rusko ho ale nedodržuje a samo vyhlásilo jednostranné příměří na 8. a 9. května. Chce si v tu dobu vojenskou přehlídkou připomenout konec druhé světové války. O vládou slíbeném snížení sociálních odvodů pro živnostníky budou muset znovu hlasovat poslanci. Koaliční návrh odmítli senátoři, argumentovali možnými výpadky příjmů v důchodovém systému.
4: Vládní poslanci si od změn slibovali podporu OSVČ i domácí ekonomiky, jak to v Senátu tlumočil poslanec Patrik Pařil z hnutí ANO.
5: Chceme peníze raději nechat podnikavým a aktivním lidem, aby je investovali třeba do svého vzdělání, do úspor na důchod, nebo je prostě utratili u jiného živnostníka.
4: Někteří opoziční senátoři ale namítali, že 700 korun měsíčně ušetřených na odvodech by pro živnostníky v budoucnu mohlo znamenat o 1500 korun nižší důchody.
6: Počty jsou to jednoduché, i když dneska sice dostaneme korunu, abychom v budoucnu přišli o dvě. A to mi nepřijde úplně fair obchod.
4: Řekl senátor Tomáš Třetina z TOP 09. Jeho kolegové pak doplnili, že kvůli změně může stát ročně přijít o víc než 3 miliardy, které by mohl využít na důchody. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: Izrael ve středu poprvé po několika týdnech znovu zasáhl hustě obydlené předměstí libanonské metropole Bejrutu a cílem byl podle židovského státu vysoce postavený velitel militantního hnutí Hizbalah. Izraelská armáda informovala taky o útocích na několik dalších cílů Hizbalahu. Podle webu Al Jazeera při izraelských úderech na jihu a východě Libanonu zemřelo nejméně 13 lidí. Mezi Izraelem a Libanonem od poloviny dubna trvá příměří. U požářiště v Národním parku České Švýcarsko zůstávají desítky hasičů. Místo kontrolují pomocí termokamera, dohašují skrytá ohniska. Policie začala požár, který vznikl v sobotu, vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.
7: Požářiště prohledávají také policisté se psy cvičenými na vyhledávání urychlovačů hoření, které by potvrdili, že někdo založil oheň úmyslně.
8: Zašlo o nedbalost nebo úmyslné jednání, je nadále předmětem prověřování.
7: Řekla děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
8: Dosud není známa výše způsobené škody.
7: Správa parku odhaduje, že náklady na sanaci škod, které souvisí s požárem a hasebním zásahem, se vyšplhají na 15 až 20 milionů korun. Pokračuje mluvčí parku Tomáš Salov.
9: Spolehlivě můžeme vyloučit přirozené příčiny vzniku požáru.
7: Daniela Pilařová, Radiožurnál.
3: Sport.
2: Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim k tomu stačila remíza 1-1 v Mnichově s Bayernem. Pařížané vedli od 3. minuty a postupový výsledek ubránili. Ví španělský trenér obhajců trofeje Luis Enrique.
10: Bayern Mnichov dělal všechno možné, celou dobu útočil a my opravdu nejsme zvyklí bránit takhle dlouho, ale ukázali jsme, jaký jsme tým. Co k tomu dodat? Podle mě je to jasné, je to chvíle, kterou si musíme vychutnat.
2: Finále, ve kterém fotbalisté Paris Saint-Germain vyzvou londýnský Arsenal, se bude hrát 30. května na stadionu v Budapešti.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Divišov a také na D5 u Berouna. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Divišov. Na kilometru 47 stojí dodávka ve stoupacím pruhu a podle zpravodaje se vybočuje.
12: 47. kilometr v pomalém pravém pruhu, nepojízdná dodávka, nějaký Iveco stříňový. Je to auto zatím na blikačkách bez nějakého označení, takže nákladní doprava vybočuje do prostředního a levýho pruhu.
11: A na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Beroun. V okolí 14. kilometru se po dálnici pohybuje chodec. Hlídka jede na místo, tak velký pozor, chodec na D5 na 14. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Během noci se v Čechách ochladilo na 12 až 8 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 15 až 11 a na západě dozněly bouřky. A přes den pak čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle i bouřky. Později večer začnou srážky na jeho západě ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku naměří až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
13: Příjemné probuzení přeji všem, co vstáváte do časného čtvrtečního rána s datem 7. května. Máme 6 minut po 4. hodině. A byty v Česku dál zdražují. Podle statistik realitních kanceláří meziročně nejvíce vzrostly ceny v Ústeckém a Pardubickém kraji. Za okamžik se k tomu vrátíme podrobněji.
3: Noční Radiožurnál
14: a Adam Carda.
15: Dávno už jen, že chodím jak deň. Som čudný.

0: Ceny bytů v Ústeckém a Pardubickém kraji stouply meziročně o pětinu, někde dokonce o čtvrtinu. Je to největší nárůst cen v Česku, jak vyplývá z aktuálních dat portálu sreality.cz. Například Most je podle statistik realitních kanceláří městem s nejvyšším meziročním nárůstem cen bytů. Podle realitních makléřů to může být i stoupající atraktivitou místa.
1: V Mostě pod nemocnicí je to 1/3, klasická zástavba stará.
2: Popisuje Pavel Krepsa nemovitost, kterou zdědil po rodičích. Má vlastní byt, uvažuje proto, že byt po rodičích prodá.
1: Při dnešních cenách přemýšlím o tom, že ho prodám.
2: Pavlu Krepsovi nabízí realitní kanceláře za jeho byt více než 2,5 milionu korun. Pokud bude trpělivý a počká, může vydělat za rok až o čtvrtinu víc.
3: Každý rok to se to zvyšuje. Počítejte, že dneska klidně 20 i 25%.
2: Říká realitní makléř Radek Molík. Ceny bytů stoupají v celém kraji. V Mostě ceny rostou rychleji.
3: Řekl bych, že ten Most letí úplně nejvíc. Oproti Teplicím, Chomutovu, Jirkovu, Kadani.
2: A co je příčinou rychlého růstu cen bytů nejen v Mostě, ale v celém kraji? Podle odborníků je to růstem cen obecně. Vliv na to ale může mít postupná proměna kraje. Od průmyslového a uhelného se mění ke krajině jezer s velkou možností vyžití v přírodě na dosah městům.
4: Může to na to mít vliv. A to samozřejmě může lákat investory.
2: Myslí si realitní makléř Miroslav Franta z nemovitostí Sever. Most vykupoval v posledních letech byty v problémových lokalitách. Ročně na to vyčlenil z rozpočtu 20 milionů korun. Město tak chtělo zabránit odkoupení bytů obchodníky s chudobou. Kvůli zvyšujícím se cenám bytů jich letos Most tolik nevykoupí.
5: Tím, že ty byty skutečně enormně narostly, tak přestože vykupujeme, tak vykupujeme v mnohem menší množství prostřednictvím naší mostecké bytové akciové společnosti. A je to spíš v řádech jednotek bytů, nikoli už v nějakém větším rozsahu, protože ten trh se jako zpamatoval a my si regulovat tyhle problémy sám.
2: Vysvětlil primátor Marek Hřevol z Hnutí pro Most. Podle něj je dobrou zprávou, že rostou i ceny bytů v problémových částech města. Z Mostu Jan Beneš, Radiožurnál.

0: knows, who knows. Mark Ember a píseň Who Knows zazněla v nočním radiožurnálu 17 minut po čtvrté. Aby vznikl nový lék nebo materiál pro medicínu, je potřeba nejenom vědecká práce, ale také dovednosti z biznisu. Spojit oba světy se snaží Evropská konference Bioequity. Tento týden se konala poprvé v Praze.
1: Takhle, jak se to stalo v těch 90. letech u Antonína Holeho, už se to dneska stát nemůže.
2: Jan Konvalinka, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, připomíná příběh průlomového objevu léků proti HIV. Vznikla o něm i divadelní hra, která příběh ukazuje v jiném světle, než je obvykle.
1: A hlavní hrdinou ovšem je John Martin, podnikatel, který dotáhl ty myšlenky Antonína Holeho až k léku, který dneska léčí miliony po celém světě.
2: Klíčové tehdy bylo, že si Holeho objevu v pravý čas všimli další lidé. Jenže v dnešní době se na to podle Jana Konvalinky už nedá moc spoléhat. Vědcům doporučuje, aby šli naproti praxi.
1: Už nestačí být Antonín Holý, musíte opravdu, a naštěstí spousta našich mladých kolegů to ví a dělá to, musíte být taky trochu Johnem Martinem nebo Stevem Jobsem. Musí vznikat malé firmy, startupy založené na našich vlastních patentech, které musí získat investory, dotlačit přes to údolí smrti, jak se tomu říká, až do nějakých preklinických nebo počátků klinických pokusů, aby se potom velké farmaceutické firmy o to začaly zajímat.
2: Takzvané údolí smrti znamená, že většina pokusů končí neúspěšně. Investoři by přesto měli zariskovat, protože se jim to může mnohem víc vyplatit, říká výzkumník a zároveň zakladatel biotechnologické firmy Radek Špíšek.
3: Šance na to, že když má někdo nějakou látku, která v laboratoři například výborně léčí, že se z té látky jednoho dne stane lék, je někde mezi 2-5%. Je potřeba proto natchnout soukromé investory. A tady ta konference je vlastně o tom, že jsou tady biotechnologické firmy z celého světa a pak jsou tady stovky investičních společností z celého světa, které do téhle oblasti chtějí investovat. Projekty analyzují a rozhodují se, které projekty podpoří.
2: Základem všeho je ovšem základní výzkum. Nápady, které stojí za to převést do praxe, se totiž rodí uprostřed dlouhodobého bádání a objevování naprosto neznámých věcí, připomíná Jan Konvalinka.
1: Antonín Holý nevyvíjel lék proti AIDS, protože AIDS nebyl znám v době, kdy on dělal na těch svých molekulách. Ale kdyby ta jeho chemie nebyla dobrá, inovativní, úplně originální, tak by to k ničemu nebylo. Potřebujeme originální myšlení, potřebujeme skvělou vědu, která trvá léta, než se vybuduje a která zdánlivě nemá praktické aplikace.
2: Výzkumníci by si pak měli držet vysokou úroveň a odhadnout tu chvíli, kdy je dobré jít z kůží na trh. A to může být i otázka citu.
1: Dobrý vědec nedokáže definovat excelentní vědu, ale my ji poznáme, když ji vidíme. Co je těžký, je poznat ten nápad nebo odhadnout ten nápad, který je nejenom skvělá věda, ale ze které by šlo opravdu něco udělat praktického, co by změnil svět.
2: Podle Jana Konvalinky se postupně proměňuje i myšlení. Nová generace studentů i výzkumníků už trochu jinak smýšlí o penězích.
1: My jsme chtěli všichni Nobelovu cenu, když jsme studovali. Oni chtějí změnit svět, oni chtějí být Steve Jobsy a Elony Musky a vybudovat něco svýho. My slibujeme v Karolínu, že budeme pracovat pro to, aby se šířila pravda a ne pro mrzký zisk. To tam opravdu je v tom akademickém slibu. A dneska je doba, kdy, a já s tím souhlasím, zisk není mrzký, s tím jsou teda spojené investice, peníze, v případě léků dokonce miliardy. Já myslím, že je úplně v pořádku o ty peníze usilovat, pokud tím cílem, tím výsledkem je lék, který bude zachraňovat lidský životy.
2: Vědec ovšem dodává, že je čím dál těžší rozhodovat, jakou část výzkumných výsledků zveřejnit, aby se tím podpořil pokrok a spolupráce, a jakou část si nechat jako chráněné duševní vlastnictví. Martin Crp, Radiožurnál.

0: Nepotřebuješ pomoc?
1: Ne, vymyslet propagandu, která ošálí 47 milionů lidí, AI nedokáže.
0: Máme přístup ke všem informacím lidstva?
1: Chce to skutečné mozky, přines mi radši pivo.
0: Přesáhl si denní limit konzumace alkoholu.
1: A ty jsi AI asistentka nebo fízl?
0: Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce od 14. května v La Fabrice. www.národnidivadlo.cz.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Je půl páté. Martin Matějka připravil krátké zprávy.
3: Česká národní banka dnes oznámí výši základní úrokové sazby. Podle analytiků nejspíš zůstane na stejné úrovni, tedy na 3,5%, a to navzdory rychlému růstu inflace. Za poslední dva měsíce se zvýšila o více než 1 procentní bod. Podle expertů ale zatím nejsou dopady takové, aby se měnová politika musela zpřísnit. Papež Lev XIV. Ve Vatikánu přijme amerického ministra zahraničí Marka Rubia. Podle Washingtonu má cesta posílit vztahy mezi Spojenými státy a Vatikánem. Americký prezident Donald Trump za poslední měsíc několikrát zaútočil na papeže. Obvinil ho z toho, že je příliš schovývavý ke zločincům a přeje si, aby Írán získal jaderné zbraně. To ale papež, který pochází ze Spojených států, nikdy neřekl a jen vyzýval k ukončení konfliktu na Blízkém východě, aby netrpěli obyčejní lidé. Bulharská prezidentka Iliana Jotovová pověří stranu Progresivní Bulharsko sestavením nové vlády a podle agentury Reuters doufá, že parlament novou vládu potvrdí ve funkci už zítra. Strana Progresivní Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva získala v dubnových volbách téměř 45% hlasů a v parlamentu má tak většinu. A Bulharsko dlouhodobě sužuje politická nestabilita, byly to už 8. volby za posledních 5 let. A dnes je Světový den hesel, cílem je upozornit na to, aby uživatelé nepodceňovali zabezpečení svých internetových účtů, často totiž používají slabá hesla nebo podobná hesla pro víc aplikací. Expert na kybernetickou bezpečnost Michal Špaček doporučuje nastavit si více krokové ověření, například pomocí SMS kódu. Sport. Hokejisty extraligové Sparty posílil Jiří Sekáč. Útočník s reprezentačními zkušenostmi se do pražského klubu vrací po 13 letech. Naposledy nastupoval Sekáč za švýcarské Lugano. Má za sebou také angažmá v KHL i NHL. V Zámoří odehrál přes 100 utkání. Vystřídal tam 4 týmy: Montreal, Anaheim, Chicago a Arizonu. V KHL získal 2x Gagarinu v pohár s Kazaní a Omskem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Divišov a nehoda v Ostravě. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Divišov. Na kilometru 47 stojí dodávka ve stoupacím pruhu a vybočuje se. Na D1 pak pozor také na trase z Brna směrem do Ostravy, a to za sjezdem na Bělotín. Na kilometru 332 zastavilo nepojízdné nákladní auto a nákladní doprava kolem něj lehce vybočuje. A v Ostravě opatrně na výjezdu z města směrem do Opavy po Rudné ulici. Za odbočku na Klimkovice na kilometru 275 tam srazilo osobní auto Srnu. Policisté jdou na místo, tak pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojedinělé bouřky. Později večer začnou srážky na jihozápadě ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na západě naměří kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 a na horách většinou kolem 8 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
6: Modlitba pro Kateřinu Horovicovou patří dodnes mezi stěžejní díla maturitní četby. Autora novely Arnošta Lustiga připomíná nová výstava památníku národního písemnictví v Praze. Začala včera a má podtitul Svědek rozvratu lidskosti. Pozvánku nabídneme za pár minut.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Svědek rozvratu lidskosti. Tímto podtitulem označuje Pražský památník národního písemnictví novou výstavu o Arnoštu Lustigovi. Od spisovatelova narození letos uplyne 100 let. Jeho povídky a novely se zařadily mezi pilíře české moderní literatury a staly se předlohami pro významné filmy nové vlny.
1: Tady stojíme před vitrinou, kde je umístěna filmová klapka z filmu Dita Saxová s nápisem Filmové studio Barrandov a jde o rok 1967 a jeden z filmů na základě scénářů Arnošta Lustiga.
2: Náctiletá přeživší holokaustu, která po válce žije spolu s dalšími děvčaty s podobným osudem v internátu spravovaném pražskou židovskou obcí. To je Dita Saxová, hrdinka jedné z Lustigových novel počátku 60. let. Z filmu režiséra Antonína Moskalika se dochovala právě tato klapka. Díváme se na ní s ředitelem památníku národního písemnictví Michalem Stehlíkem.
1: Je to opravdu ukázka toho, že ta literatura překonala tu hranici a mluví tím filmovým obrazem, což je v podstatě pro to svědectví ta hlavní tematizace.
2: Arnošt Lustig prošel getem v Terezíně i vyhlazovacími tábory Buchenwald a Osvětim. Jen souhrou náhod se mu podařilo uniknout smrti.
1: Ono se zdá, že po roce 1945 si všichni v republice uvědomili hrůzu genocidy. Jenomže ta svědectví přicházela postupně a zároveň nebyla tak docela uvěřitelná. A to je příběh vlastně Arnošta Lustiga, který, když má svoje zážitky mezi Terezínem a dalšími tábory, tak to vypadá až fantaskně. A on vlastně to si uvědomí, že to nemůže jenom vyprávět, ale musí to dostat nějaký literární tvar, který zároveň musí být uvěřitelný.
2: Ano, takže teď jsme vstoupili do té hlavní místnosti této výstavy. V jejím středobodu je právě pracovní stůl Arnošta Lustiga s telefonem, lampičkou, psacím strojem a poznámkami.
1: Stěny kolem nás akcentují ty filmové obrazy, to znamená už zmíněné Démanty noci.
2: Své nejznámější dílo, Modlitbu pro Kateřinu Horovicovou, Lustig napsal v horečném záchvatu inspirace prakticky přes noc. Sám novelu označil za svůj tvůrčí vrchol a prohlásil, že by na ní nezměnil jediné slovo.
1: Byť je to vlastně natočeno jako svým způsobem takový kabinetní film.
2: Výstava připomíná i Lustigův 20-letý americký exil a taktéž období návratu do Čech. V roce 1995 se spisovatel stal šéfredaktorem české verze časopisu Playboy.
1: Arnošt Lustig je člověk, který se nebojí života, bych to řekl. Velmi otevřeně komunikoval o mnoha tématech, včetně vztahů mužů a žen. A je tady hezký rozhovor nazvaný jeho citátem: literatura kotví v mravnosti, i když popisuje nemravné.
2: Další artefakty na výstavě pak dokládají úzké přátelství se spisovatelem Otou Pavlem. Ve speciální místnosti památníku pak lidé uvidí současné reakce středoškoláků, jak na ně působí Lustigovy novely plné autobiografických prvků. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Tohle byla zpěvačka zase v nočním radiožurnálu a už za 10 minut tu bude ranní radiožurnál s Petrem Králem. A loučit se budeme sportovní reportáží. Český reprezentant Jakub Štvrtecký se totiž rozhodl odložit malorážku a z biatlonisty se stát běžcem na lyžích. V 27 letech tak přestupuje mezi dvěma zimními sporty, kterým se věnuje odmala. K biatlonu ho už ve druhé třídě základní školy přivedl jeho otec Roman.
1: Když se kluk narodil, tak byly nějaké úspěchy v biatlonu. Manželka řekla, tak to bude biatlonista. Tak je, hotovo.
2: Popisoval před lety jeden ze spoluzakladatelů biatlonového oddílu ve Velkých Karlovicích Roman Štvrtecký. Právě tam jeho syn Jakub, coby vsetínský rodák, s biatlonem začínal a i tehdy se rozhodoval mezi variantami běžeckého lyžování. Se zbraní na zádech nebo bez.
3: Já jsem si z té doby vybral biatlon, protože ten biatlon byl nějak na zestupu. Ale teďka postupem času jsem začal trošku zjišťovat, že běžecké lyžování samotné by mi asi šlo možná líp.
2: Řekl Jakub Štvrtecký v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Do světového poháru biatlonistů zasáhl poprvé před 8 lety a své nejlepší individuální umístění si vyjel v prosinci 2022, kdy byl ve sprintu v Hochfilcnu 8.
4: Jakub Štvrtecký skončí v dnešním sprintu na 8. místě, na životním 8. místě dosud byl nejlépe.
2: V posledních dvou ročnicích elitního seriálu se ale už do mužského A týmu dostával jen málo kdy. Navíc v březnu vyhrál na mistrovství republiky běžců na lyžích 10-kilometrový závod volnou technikou a přesvědčil ostatní i sám sebe, že přechod mezi oběma sporty má smysl.
3: Tam už jsem byl víceméně na místečkách rozhodnutý, spíš jsem byl z toho nervózní, jestli se mi to podaří, abych od kluku nedostal 2 minuty, že jo, a potom neřekl, že chci jít za běžcema, tak to by bylo takové troufalé, ale jsem rád, že se mi to takhle podařilo, sešlo a snad tam jdu právem nebo opodstatněně.
2: Doufá Štvrtecký, který teď může napodobit třeba příběhy dvou norů, Einara Hedegaarda, který po přestupu od biatlonu k běžeckému lyžování vybojoval na letošní olympiádě v Itálii 3 medaile, nebo legendy Uleho Einara Bjørndalena, který dokázal během své kariéry obě disciplíny dokonce kombinovat.
3: Asi bych stál nohama na zemi, protože ta konkurence tam jako s nelakuju bude určitě tvrdá.
2: Zmírňuje očekávání Štvrtecký, který by se ve své úvodní sezóně bez malorážky na zádech chtěl ve světovém poháru běžců na lyžích dostávat do nejlepší 30 závodníků. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

0: Tady je Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Sněmovnou prošla malá novela stavebního zákona. Kyjev dostal od Budapešti zpět nedávno zabavené peníze a cennosti. Čeští hokejisté se připravují na úvodní zápas švédských her a bude většinou oblačno, postupně přehánky a bouřky a teploty většinou do 21 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Přechodné období, kdy ještě nebude povinné používat Národní geoportál územního plánování, se má prodloužit o rok. Malou novelu stavebního zákona ve zrychleném řízení schválila sněmovna. Systém tak budou muset samosprávy používat od 30. června 2027. Geoportál je podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO už funkční, není ale ještě plně otestovaný. To by podle ní mohlo při dřívějším spuštění způsobit úřadům komplikace.
3: Pokud by samosprávy a pořizovatelé byli nuceni plnit své zákonné povinnosti výhradně prostřednictvím geoportálu, hrozilo by zde reálné procesní riziko. V krajním případě i zpochybnění územně plánovací dokumentace z důvodu případných vad v postupu.
1: Podporu měla novela i u opozičních poslanců, teď ji projedná Senát. Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie případ vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Policisté to oznámili na svém webu. Jestli šlo o nedbalost nebo úmysl, zatím není jasné. V Národním parku začalo hořet v sobotu. Hasiči dostali oheň pod kontrolu v pondělí večer. Budapešť vrátila Kyjevu peníze a cennosti, které maďarské úřady v březnu zabavily. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Maďarsko před minulý měsíc zadrželo zásilku ukrajinské státní banky při převozu z Rakouska na Ukrajinu. Pracovníci banky byli podle tehdejšího tvrzení maďarských úřadů podezřelí z praní špinavých peněz. Ukrajince Maďarsko propustilo, zabavené cennosti si ale země dosud nechávala. Meteorologové varují před vznikem požárů na Moravě a ve Slezsku. Mimořádná opatření kvůli suchu a zvýšenému riziku vyhlásil Zlínský kraj. Až do odvolání platí zákaz rozdělávání ohňů v přírodě.
4: Opatření se podle hejtmana Radima Holiše z hnutí ANO vztahuje i na hospodaření v lesích.
5: Firmy, které hospodaří v lese, nesmí pálit klestí a rozdělávat ohně. Žádáme vlastníky obecních i jiných komunikací, aby zpřístupnili tyto komunikace pro případný přístup techniky.
4: Podle ředitele hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Víta Rušara hasiči od začátku dubna zasahovali u 45 požárů v přírodě.
6: Ty zásahy nás opravdu zaměstnávají, jsou fyzicky velmi vyčerpávající, je velmi složité dostat techniku, lidí, dostatek vody na místo události.
4: V případě nutnosti můžou hasiči úplně zakázat vstup do lesů. Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
1: Sport. Česká hokejová reprezentace se připravuje na start švédských her. V národním týmu jsou i hráči, kteří zažili úspěšné medailové roky reprezentace do 20 let. Teď budou bojovat o místo v sestavě pro mistrovství světa. Premiéra mezi dospělými čeká například obránce Marka Alšera, který v této sezóně debutoval v NHL za Floridu. O zapojení mládežnických reprezentantů mluvil zkušený bek Michal Kempný.
7: Myslím si, že tady bylo pár let, kdy tady ta díra opravdu byla, kdy jsme čekali na to, když ti kluci jako se začnou prosazovat, a já myslím, že ty roky teďka jsou tady. Kluci se derou nahoru, jsou pracovití, chcou se podívat do toho světového hokeje a vím, co to je. Odehrát svůj první zápas v NHL, odehrát svůj první zápas za nároďák, to jsou momenty, které se nezapomínají.
1: První zápas švédských her odehrají Češi dnes večer od 19 hodin proti domácím. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. O víkendu se pak český tým utká ještě s Finskem a Švýcarskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Divišov a uzavřený tah z Jaroměře do Náchoda. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále pozor za sjezdem na Divišov. Na 47. kilometru stojí dodávka ve stoupacím pruhu a podle našeho zpravodaje se vybočuje. Opatrně i na D1 se Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Nový Jičín. Na kilometru 332 tam stojí v odstavném pruhu nepojízdné nákladní auto. Podle záběru z kamer už jsou na místě policisté z majáky a také se lehce vybočuje. A silnice 33, hlavní tah z Jaroměře do Náchoda, je teď neprůjezdný. Na novém obchvatu Jaroměře mezi koncem dálnice D11 a Českou Skalicí je těžká nehoda. Srazilo se osobní auto s nákladním, na místě jsou hasiči, také záchranáři a provoz podle policistů zastavený. Dá se to ale objet po staré silnici přes obec Svinišťany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude většinou oblačno, od západu místy přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 17 až 21 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 15 a na jihu Moravy až 23. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
9: Dobré ráno, 6 minut po páté, ranní radiožurnál začneme na Pražském hradě, a to v místech, která byla hodně dlouho nepřístupná. Nechte se pozvat.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Regenbowman, 9 minut po páté, čas na procházku. Zveme vás. Po 10 letech je totiž otevřená Hartigovská zahrada na Pražském hradě. Ta je součástí jižních zahrad a založila ji Izabela Švihovská ze Salmu u svého paláce na Nových zámeckých schodech. Po roce 1720 palác získal právě rod Hartigů, tedy velmi významných mecenášů hudby.
1: Mezi úplně první návštěvníky Hartigovské zahrady v první den jejího znovu otevření patří paní Dagmar Brandalíková. Trošku prší, ale i tak jste se rozhodla sem přijít, tak co tomu říkáte?
2: No je to krásné. A člověk sem neměl přístup v minulosti, takže to oceňuji.
1: S koordinátorkou rozvoje Pražského hradu Kateřinou Špičákovou jdeme Hartigovskou zahradou. Co jste museli upravit, aby se ta zahrada dostala do současné podoby?
3: Vlastně vycházíme z toho prostorového řešení, jaké tu je už od 60. let, to znamená velká mlatová plocha, v tom vlastně betonové skruže, v nich téměř 500 let starý tis, růže, které popínají takové speciální kovové konstrukce.
1: Podle první dámy Evy Pavlové je otevření Hartigovské zahrady pokračování postupného zpřístupňování hradu.
4: Jsme se rozhodli, aby byl otevřen další výjimečný prostor, a nejenom rozhodli, ale ta cesta tady je taková přirozená. Proto, aby lidé mohli přijít na další výjimečná místa.
1: Zahrada byla pro veřejnost uzavřená posledních 10 let. Ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek se domnívá, že důvodem bylo rozhodnutí bývalého vedení správy areálu.
5: Já jsem tu v tu dobu nebyl, ale z informací, které jsem měl možnost pozbírat, si myslím, že to byl takový symbol té doby, kdy se hrad spíše opevňoval a uzavíral před veřejností.
1: Lidé budou moct do Hartigovské zahrady chodit zdarma v době otevření zahrad, tedy vždy od března do konce října. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 4/6. Až příští týden má poslanecká sněmovna rozhodnout o usnesení ke sjezdu sudeckých Němců v Brně. Vládní koalice chce organizátory vyzvat, aby setkání na konci května nepořádali. Ti už oznámili, že se případným doporučením řídit nebudou a akci určitě udělají. A k projednávání usnesení má výhrady také opozice. Papež Lev XIV. Právě dnes ve Vatikánu přijme amerického ministra zahraničí Marka Rubia. A to poté, co prezident Trump za poslední měsíc několikrát slovně na papeže zaútočil. A my proto o poněkud vypjatých vztazích budeme mluvit ještě v této hodině krátce před šestou.
1: Na západě našeho území dnes bude výrazně chladněji než na východě a také nás čeká hodně mraků s deštěm. Bude většinou oblačno, nejprve jen výjimečně s přeháňkami, během dne pak bude deště přibývat a přidají se opět i bouřky. Teploty se budou nejčastěji držet mezi 17 a 21 stupni, ale v západních a severních Čechách naměříte jen kolem 15, naopak na jihu Moravy až 23 stupňů. V tisíci metrech na horách dnes jen kolem 8, ale na horách na Moravě a ve Slezsku až kolem 12 stupňů. A foukat k tomu bude mírný jihozápadní až západní vítr, který bude k večeru slábnout a měnit svůj směr na severozápadní. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 170 let jste nás todula na Veselém kopci na Chrudimsku, to je místo, kam míříme teď. Etapa pamatuje doby rakouské monarchie a několikrát skončila rozebraná na díly. Tesařům se je povedlo znovu poskládat a my jdeme proto přímo na prohlídku, řekněme, nové stodoly v Muzeu lidové architektury.
1: Pokud se chcete podívat dovnitř a vstoupit na mlad z jílové hlíny, tak si musíme otevřít velká vrata.
2: Tak, a dole chce.
1: Nám právě chyběla ještě zemědělská stodola, která by doplnila statek z mokré lhoty.
2: Ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová.
1: Jsme trám po trámu vlastně zhodnotili, jestli je použitelný, nebo jestli je natolik narušený, že se bude muset buď to tedy nastavit, naplátovat, anebo udělat kopie. Realizace té stavby od prvního okamžiku až do dnešního dne byla víceméně 5 let.
3: Nejzajímavější předmět je v levé přístodulce umístěný dřevěný čistící mlýnek, který pochází přímo z boru uskuče z této stodoly a společně se stodolou se sem k nám na Veselý kopec v uvozovkách přistěhoval.
2: Pavel Bulena, kurátor zemědělské sbírky. Můžeme k němu trošku blíž, podíváme se. To je taková dřevěná krabice.
3: Uvnitř té konstrukce je větrák. Větrák uvnitř vytvořil proud větru a lehké nečistoty, plevy třeba, tak ty byly pomocí toho větráku odfukovány z toho čistícího mlýnku.
2: My se tady opíráme o klínový řemen.
3: Pomocí řemenu je na elektromotor připojený buben na moření osiva.
2: Kde to? A je zatuhlý. To je ta násypka.
3: Ano, přesně tak.
2: Jsme tam. Takže tady se nasypalo to obilí, ta směs nějaká na ošetření a už se jelo, už se točilo.
3: Ano, přesně tak. Tady ve stodole máme i třeba vyorávač brambor, kterému se lidově říkalo čert, a pračku brambor.
2: Čerta vidím, tady ten zelený.
3: Čerta vidíte, přesně tak. To je tenhle ten kovový barevný stroj.
2: To jste stěhovali v kolika lidech, mě pověste.
3: 6 lidech.
0: Obnovenou roubenou stodolu si můžou návštěvníci poprvé prohlédnout tuto sobotu. Z Veselého kopce Josef Kopecký, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, tak co dnes? Začínají švédské hry, tedy poslední příprava před mistrovstvím světa, to nás bude zajímat. No a Británii začínají místní volby, kandiduje v nich i někdejší český policista Petr Torák, vyznamenaný královnou Alžbětou II. Řádem britského impéria. I to nás dnes po ránu určitě bude zajímat.
1: Host Radiožurnálu.
2: Festival Maker Fair propojuje kutily, vynálezce i fandy nových technologií. Hostem Radiožurnálu bude jeho ředitelka Barbora Pešek. Nepřijde s prázdnou, prý si přivede nebo přinese bojového robota. Co se ona sama naučila ve startupovém prostředí, jak poznat dobrý nápad a proč je někdy důležitější odvaha než dokonalý plán?
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, 17:30. S dalšími zprávami je tu Tereza Tomášková.
4: Při ruském útoku na ukrajinskou oblast Záporoží zahynula jedna žena a další dvě jsou zraněné. Další žena utrpěla zranění při ruském raketovém útoku na obec Popivka v Sumské oblasti. Informovali o tom tamní úřady. Ukrajina v pondělí vyhlásila jednostranný klid zbraní platný od půlnoci na středu. Rusko ho ale nedodržuje a samo vyhlásilo jednostranné příměří na 8. a 9. května, kdy pořádá vojenskou přehlídku při oslavách konce druhé světové války. Senátoři odmítli sněmovní návrh na snížení záloh pro živnostníky. Znovu se jim tak budou zabývat poslanci. Koalice chce návrhem snížit sociální odvody pro OSVČ řádově o stovky korun měsíčně. Podle většiny senátorů by ale změna mohla vést k možným výpadkům příjmů důchodového systému v budoucnu. Organizace Postbellum dnes ve Svatavě na Sokolovsku otevře novou interaktivní expozici o ženském koncentračním táboře. Připravila ji k 81. výročí osvobození tábora americkou armádou. Návštěvníkům připomene příběhy některých žen, které nacisté ve Svatavě věznili. Program ukončí divadelní představení Madame M, které vypráví příběh Margaret Michelin ze slavného rodu Michelinů.
3: Sport.
4: Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim k postupu stačila remíza 1-1 v Mnichově s Bayernem. Pařížané budou trofej obhajovat 30. května na stadionu v Budapešti proti londýnskému Arsenalu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 u Hladkých Životic a neprůjezdná silnice 33 u Dolan. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy zpozorněte za sjezdem na Nový Jičín. Na kilometru 332 stojí porouchané nákladní auto. Je za světelnou šipkou v odstavném pruhu, mírně se vybočuje. Na silnici 33 z Jaroměře do Náchoda se mezi odbočkami na Dolany a Velký Třebešov srazilo nákladní a osobní auto. Hasiči tam řeší i únik pohonných hmot. Náhradní trasa po staré silnici.
6: Jede to po souběžné silnici přes Silničtany na Dolany.
5: A na Lounsku na silnici 225 z Loun do Žadce za Lipencem stojí dodávka, srazila zvěř. Je tam omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnešní ráno je opět velmi teplé. V Čechách klesla teplota na 13 až 9 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku se udržela mezi 16 a 12 stupni. No a nejtepleji zůstalo ve Frýdku Místku, tam je 16,5 stupně. Déšť ve formě přeháněk už se vyskytuje jen na severu a severozápadě našeho území. A pršet přibude i přes den. Je možné, že se dešťových kapek dočkáme i na suchém východě naší republiky. Právě kvůli dlouhodobému období beze srážek platí stále pro Moravu a Slezsko výstraha meteorologů před možností vzniku požárů. Nejčastěji se budou objevovat přehánky, které ojediněle doplní i bouřky. V nich může napršet až 20 mm vody. Teploty dnes budou rozdílné na západě a na východě našeho území. Nejčastěji bude od 17 do 21 stupňů, na severu a západě jen kolem 15. Naopak na jihu Moravy až 23 stupňů. Na horách v tisíci metrech nad mořem naměříte jen kolem 8, ale na horách na Moravě a ve Slezsku až kolem 12 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Marcela Hálová s počasím. Počasí opět i dnes nevyspytatelné, tak raději počítejte s úplně vším.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi bez nech gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysař houflem a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, ty nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí poprvé.

0: S vámi ranní radiožurnál 7,5 minuty po půl šesté. Aktuální přehled o tom, co se děje, doplňujeme i vzpomínkami. Teď přijde jedna na dobu před 81 lety, kdy osvobodila americká armáda ženský koncentrační tábor ve Svatavě na Sokolovsku. Nacisté tam věznili tisíce žen, které nutili pracovat blízké továrně. Příběhy některých z nich zazní na nové interaktivní výstavě v bývalém protileteckém krytu nedaleko někdejšího tábora, kterou právě dnes otevře organizace Postbellum.
1: Eine Gefangene, jedna vězenkyně se schovala na půdě továrny.
2: Tak začíná příběh jedné z tisíců vězenkyň ve zdejším táboře.
1: Stáli jsme za to bez večeře na Appellplatzu.
2: Na zdi je promítnutá tvář Marie Šuléřové.
1: Ostříhali jí vlasy a na prsa pověsili ceduly s nápisem Von der Reise zurück, z cesty.
2: Technologickou část výstavy má na starosti Viktor Portel. Na zemi už teď zase svítí vězeňské číslo. Když jste protnul paprsek světla, promítlo se vám vězeňské číslo na ruku?
3: V tu chvíli ta lampa začne sama hrát, začne slovy té pamětnice vyprávět příběh, který prostě směřuje k tomu, co tady bylo za místo, co tady ty ženy zažívaly.
2: Stojíme u prvního zastavení, chodba krytu pokračuje dál.
3: Procházíme těma 19 metrama dalšíma chodby, potkáváme tam dalších těch 5 zastavení, každý z nich vypráví fragment příběhu jedné svatavské ženy.
2: Se Zdeňkou Kučerovou z Paměti národa stojíme u vchodu do druhoválečného krytu.
4: My jsme pro tu expozici vybrali 6 příběhů, které by ale měly vlastně za nás reprezentovat tu určitě více než tisícovku žen, které svatavským táborem prošly.
2: Dnes tu v areálu bývalého koncentračního tábora bude pietní akt.
4: Je to přímo v den, kdy byl tábor osvobozen americkou armádou. Pak bychom chtěli provést veřejnost a hosty, kteří přijedou tou naší expozicí v krytu.
2: Pietní akt začne dnes v 16 hodin a expozice tu zůstane volně přístupná veřejnosti. Ze Svatavy u Sokolova, Václav Malý, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál 7. května. I dnes počasí může velmi překvapit. Předpověď nabídneme za chvíli a ještě reportáž, která s tím vlastně souvisí. Povodí Moravy zahajuje po dvou letech od bleskových povodní opravy celkem 5 obcích na Přerovsku. Ty potrvají několik let a budou stát přes 70 milionů korun. No a jako úplně vůbec první vodohospodáři začínají opravovat vodní nádrž v Šišmě.
1: Ta voda měla obrovskou sílu.
2: Vzpomíná Marek Kristek, nezávislý starosta Šišmy. Přívalová vlna podle dat vodohospodářů odpovídala až 200leté povodni. Voda se přelila i přes hráz zdejší vodní nádrže a poškodila ji. Malý potuček Šišemka se proměnil v dravou řeku.
1: Ta voda přišla v takovém množství a tak rychle, že vlastně plavali auta po vesnici, šlo v podstatě o holej život.
2: Voda zatopila i dům Josefa Janči. Na fasádě jde stále vidět, jak vysoko voda vystoupala.
3: Ta povodeň byla fatální. Nám to zničilo celý suterén. Veškeré zařízení šlo vlastně do sběru, takže jako pořád vytráme.
2: 2 roky od povodní vodohospodáři zahájili kompletní rekonstrukci vodní nádrže nad Šišmou. Bagry musí nejdříve vytěžit všechny nánosy a sedimenty, popisuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
4: Těch nánosů je tady po té bleskové povodni velké množství, odhadujeme to na až 13 000 kubíků nánosů, což vlastně, když porovnáme s objemem nádrže, tak je to až třetina toho prostoru nádrže, která je zanesená sedimentem.
2: Vodohospodáři musí stabilizovat a zrekonstruovat hráz nádrže a spodní výpusti. Kompletně nový pak chtějí vybudovat bezpečnostní přeliv. Oprava potrvá rok a vyžádá si 23 milionů korun.
4: Stávající objekty byly nedostatečně kapacitní, ale po rekonstrukci budou kapacitní natolik, aby převedli bezpečně 200letou povodeň.
2: Starosta Kristek je za to rád.
1: Samozřejmě konečně, myslím si, že přišlo i uklidnění místních obyvatel, že ty práce začaly.
2: V září vodohospodáři začnou zpevňovat břehy potoka Šišemka a opravovat koryta i v sousedních obcích. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál ve 3:45. Právě dnes Britové volí své zástupce do místních a do regionálních rad a zastupitelstvech. Podle průzkumů můžou vládní lejbristé ztratit až 3/4 křesel, která teď drží. A my přímo na místě máme reportéra Jaromíra Marka. Z pomníku na ústředním hřbitově v Brně má podle vedení města zmizet podobizna Josefa Vysarionoviče Stalina. Radní proto zadali úředníkům a správě hřbitovů, ať navrhnou, jak nenápadný reliéf zahladit na podstavci kamenného sloupu u čestného pohřebiště vojáků Rudé armády.
5: Překážka na D10 u Benátek a uzavřená silnice 33 u Dolan. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Benátky nad Jizerou velmi opatrně. Na 23. kilometru hlásíte překážku v pravém pruhu.
6: V levotočivé zatáčce v pravé části pravého pruhu leží tam kus nějaký gumy, nebo nevím, co to přesně bylo, musí se vybočovat.
5: Na silnici 33 z Jaroměře do Náchoda se mezi odbočkami na Dolany a Velký Třebešov srazilo nákladní a osobní auto. Následky nehody teď odklízejí, silnice je stále uzavřená, náhradní trasa po staré silnici přes Svinišťany. A na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Kolína dejte pozor, za Rožňákem na vozovce leží sražená srnka. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: I dnes nás čekají bouřky, ve kterých může napršet až 20 mm srážek. Objevovat se budou jen ojediněle a pravděpodobně až v odpoledních hodinách. Obloha dnes bude po celý den oblačná, nejprve jen s výjimečnými přeháňkami, během dne bude deště od západu přibývat. Teploty dnes ve velmi širokém rozpětí na západě a severu Čech naměříte jen kolem 15 stupňů, na jižní Moravě až 23. Nejčastěji na teploměrech uvidíte od 17 do 21 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 8, na Moravě a ve Slezsku na horách až kolem 12 stupňů. A vítr dnes bude foukat jen mírný, jihozápadní až západní. Večer bude slábnout a také změní směr na severozápadní. Hezké ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: 10,5 minuty před 6 hodinou s vámi ranní radiožurnál. Víme, že šéf americké diplomacie je na návštěvě Vatikánu. Marco Rubio se dnes sejde také s papežem Levem 14. Cílem té cesty je podle Washingtonu posílit vztahy mezi Spojenými státy americkými a právě Vatikánem. A to v době, kdy hlavu katolické církve opakovaně kritizuje americký prezident Donald Trump. Víc k tomu ví Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ano, Donald Trump na adresu papeže Leva 14. na sociálních sítích například napsal, že by mu měl být vděčný za to, že byl vůbec papežem zvolen a že v zahraniční politice není silným hráčem. Lev 14. mimochodem vlastně první papež v historii katolické církve, který se narodil ve Spojených státech, vyzýval například k humánnímu zacházení s migranty a kritizoval světové vůdce, kteří utrácí miliardy a miliardy za války, při kterých trpí obyčejní lidé. Na misijní návštěvě Afriky papež pak doslova řekl, že svět podle něj pustoší hrstka tyranu. Americký prezident Donald Trump si tuto kritiku vzal osobně a papež potom zdůraznil, že tím nemyslel přímo Donalda Trumpa. Americký prezident následně o papežovi řekl, že je příliš mírný na zločince a taky, že podporuje Írán v té jeho snaze získat atomové zbraně.
0: No, tak to má Rubio co vysvětlovat.
1: To má Rubio před odletem sice popřel, že by právě Trumpovy výroky byly důvodem té jeho cesty, ale konverzace s papežem by podle amerického velvyslance ve Vatikánu měla zůstat otevřená. Šéf americké diplomacie Marco Rubio se v Římě zítra taky sejde s italskou premiérkou Giorgou Meloniovou, která sama je velkou kritičkou americké války v Iránu.
0: Marco Rubio dnes v Vatikánu setká se s papežem, co je toho důvodem a co by mělo asi tak z toho vzejít, tak to jsme teď probrali s Jiřím Cháberu ze zahraniční redakce. I tuhle návštěvu budeme sledovat. Jiří, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 551.

0: S vámi Radiožurnál. Právě dnes se v Českém Švýcarsku začíná vyšetřování toho posledního ničivého požáru, který byl ukrocen teprve nedávno. Budeme to sledovat. No a ještě souvislé téma v souvislosti s Zlínsko vyhlásilo mimořádná opatření právě kvůli zvýšenému nebezpečí požáru. Oč přesně jde? I na to se zeptáme.
1: Je jim 100 nebo ještě více let.
2: Pořád jsou ale aktivní a zajímají se o svět.
3: Paní Bělo, vám je teď 103 let. Jak se cítíte?
4: No já se cítím docela dobře.
3: Máte tělocvik tady v domově?
4: Chodím na tělocvik. Hrozně ráda.
2: Někteří žijí v domovech pro seniory.
1: Jiní zůstávají soběstační doma.
3: Unikátní je, že vy bydlíte sama. Jak je to možné?
4: Dá se to zvládat, když mě pomáhá mnoho lidí.
1: Mají dlouhověkost v rodině?
2: Jak ve vysokém věku fungují?
1: Co je baví a zajímá?
4: Mě dochází taky časopisy odborný, tak si rád přesu. No a dívám se rád na fotbal, na basketbal.
1: Staletí.
2: Nový seriál Radiožurnálu o lidech, jejichž věk přesáhl magickou hranici.
1: Staletí, denně krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, 6 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Poslanci schválili odklad povinného používání centrálního systému k ukládání územních plánů. Británie volí v místních volbách. Očekává se oslabení vládních labouristů. Fotbalisti Paris Saint-Germain jsou ve finále Ligy mistrů. Vyřadili Bayern Mnichov. Po nehodě je uzavřená silnice 33 u Dolan na Náchodsku a bude většinou oblačno, místy přehánky nebo i bouřky a teploty většinou do 21 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Povinné používání národního geoportálu územního plánování se zřejmě odloží o rok. Ve zrychleném projednávání to schválila sněmovna. Přechodné období, kdy se systém k ukládání, sdílení a zveřejňování územních plánů z celého Česka ještě nemusí používat, se tak prodlouží do 30. června 2027. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z ANO je potřeba systém před plným spuštěním dostatečně otestovat. S tím souhlasí i opoziční poslanec Lukáš Vlček ze Starostů.
6: Tak přineslo by to určité komplikace, že právě v oblasti územního plánování by věci nemusely fungovat tak, jak by fungovat měly. Takže i z těch důvodů, že ten systém v mnoha ohledech je dokončen, ale je potřeba ho otestovat, tak právě proto, že my se snažíme vyslyšet názory města obcí, tak z toho důvodu my to i podpoříme.
5: Novelou podpořili poslanci všech poslaneckých klubů, proti nehlasoval žádný. Teď ji projedná Senát. Britové si dnes zvolí zástupce do místních a regionálních rad a zastupitelstev. Podle průzkumu můžou vládní labouristé ztratit až 3/4 křesel, která zatím drží. Premiér Keir Starmer v posledních měsících čelí silné kritice.
7: Pokud by takhle moc prohráli, tak by to byl pravděpodobně konec Keira Starmera v čele vlády.
8: Soudí Matěj Trávníček, který sám kandiduje na předměstí Londýna za konzervativní stranu. I v jeho obvodě, stejně jako v celé zemi, nejspíš vyhraje strana Nigela Farage Reform UK. Ve stínu celostátní politiky se dnes budou volit poslanci do skotského a velšského parlamentu. Přitom v obou případech mohou posílit nacionalistické strany. Ze Spojeného království Jaromír Marek, Radiožurnál.
5: Slovensko ode dneška ruší dvojí ceny nafty. Rozhodla o tom vláda v Bratislavě. Opatření zavedla v březnu kvůli ropné krizi. Auta s cizí registrační značkou tankovala dráž než ta se slovenskou. Krok kritizovala Evropská komise a označila ho za diskriminační. Vedení Brna chce z ústředního hřbitova nechat odstranit podobiznu Josefa Vysarionoviče Stalina. Dohodli se na tom členové rady. Nenápadný reliéf Stalinovy hlavy je už 80 let součástí sloupu, který stojí na čestném pohřebišti vojáků Rudé armády. Úředníci teď musí po dohodě s památkáři vyřešit, jak vyobrazení vhodně odstranit. Plán zdůvodňuje zastupitel Martin Příborský z ODS.
9: Už tehdejší komunistický režim si uvědomoval, že to byl diktátor, který má opravdu na svědomí miliony lidí a nějakým způsobem se od něho distancoval, takže opravdu nechápu, proč bychom my tyhle ty památníky měli dneska udržovat. Já jsem přesvědčen, že tam zůstal nějakým opomenutím, možná opravdu proto, že o tom ví velmi málo lidí.
2: Sport.
10: Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů, ve kterém si zahrají s Arsenalem. V semifinálové odvetě jim k postupu stačila remíza 1-1 v Mnichově s Bayernem. A česká hokejová reprezentace se připravuje na závěrečný turnaj před letošním mistrovství světa ve Švýcarsku. Večer začnou švédské hry a hráči mají poslední možnost zabojovat o nominaci na světový šampionát. Co bude hrát při konečné nominaci velkou roli, říká trenér národního týmu Radim Rulík.
11: Pro nás je strašně důležité, aby jsme měli co nejméně hráčů, kteří jsou použitelní jenom 5 na 5. Aby jsme jich měli co nejméně. Musí ty hráči být buď na přesovku, nebo na oslabení, nebo na obojí, protože to mistrovství je náročný, je tam hodně zápasů a tam se ty síly prostě musí ještě na tom velkém hřišti jednoznačně rozložit. Takže to je jedno z kritérií, který bude strašně důležitý.
10: Češi rozehrají švédské hry večer, a to soubojem s domácím výběrem. Pak nastoupí o víkendu proti Finsku a Švýcarsku. Radiožurnál Sport nabídne všechny zápasy v přímých přenosech.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolona na D1 u Kývalky a překážka na D35 u Křelova. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Popůvky hlásíte silný provoz, zpomaluje se na kilometru 181, zastavují se hlavně kamiony. V koloně je mezera, znovu pravý pruh po pojíždí z kilometru 190, osobními auty se zdržíte zatím jen krátce. Na D10 z Turnova do Prahy zpozorněte za sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na 23. kilometru leží v pravém pruhu kus pneumatiky. Na D35 z Mohelnice do Olomouce zbystřete za sjezdem na náměště na Hané. Na kilometru 258 zastavil kamion.
14: V pravém pruhu stojí kamion, praspa mu pneumatika, není tam ústavný pruh, takže se bude muset vybočovat.
13: Na silnici 33 z Jaroměře do Náchoda mezi odbočkami na Dolany a Velký Třebešov odklízejí následky nehody. Silnice je uzavřená, náhradní trasa po staré silnici přes Sviněšťany. A na Kolínsku opatrně na silnici 328 z Kolína do Dlouhopolska u automobilky a obchodního centra u Ovčár běhá pes. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno, od západu místy přehánky, ojedinělé i bouřky a teploty většinou do 21 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
15: Hezký den, milí posluchači, je čtvrtek 7. května, pomalu směřujeme za tím prodlouženým víkendem. Dneska ve studiu se mnou od rána Jan Cuchan.
16: Krásné ráno.
15: Tak nějaký sportovní zážitek včera, největší Liga mistrů fotbalová?
16: No, jak se to vezme, že jo? Protože já jsem zmeškal ten úvodní zápas v Paříži 5-4, protože jsme byli u kamaráda Davida Niče na jeho libereckém fotbalovém kvízu a viděl jsem jenom sestřihy, mrzelo mě to, chtěl jsem si to včera vynahradit a tentokrát to zase nebyl zážitek. Tentokrát jsem mohl se dívat, ale 1-1, to po tom gólostroji před týdnem pro mě přece jenom bylo drobným zklamáním, očekával jsem víc, ale zase na druhou stranu bylo pro mě přínosné vidět, že Paris Saint-Germain to není tým, který umí především útočit, což vlastně je pravda, ale umí taky skvěle bránit.
15: Ano, Liga mistrů tedy zná oba finalisty a je otázkou, kdo to bude 30. května, zda Arsenal nebo Paris Saint-Germain, který by dokázal obhájit titul Lize mistrů. Je to věc relativně neobvyklá, i když Real Madrid pamatujeme, že to docela dokázal.
16: No, v poslední době se to daří právě jenom Realu.

0: tým, který jsme taky byli zvyklí vídat v nejvyšší soutěži, a že najednou by měl zmizet i z té druhé, tak to by bylo pro mě překvapení.
1: My o Jihlavě dneska určitě budeme mluvit, proč, to vám prozradím během našeho vysílání, téma jde dost disciplín k probrání, taky Jan Cuchan připravený a připravil skvělé hosty, které vám také představíme. Tak nás poslouchejte, krásný den přejeme.
0: Hezký den.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jan Pěruška a Jan Cuchan.

0: Přejeme vám s Janem Suchanem dobrý den 7. května. Máme tady aktuální informace o hokejové NHL, která má teď na programu tedy playoff a druhé kolo.
1: Ano, známe jeden konečný výsledek z dnešního programu této zámořské soutěže. Buffalo porazilo v prvním utkání semifinále východní konference

0: Montreal 4-2, když se podíváme do sestav, tak tam najdeme jedno české jméno, a to v brance hostujících Canadiens. Tam stál a taky se snažil chytat pochopitelně Jakub Dobeš, ale tentokrát to nebyl tak výtečný výkon jako při postupu přes Tampa Bay, protože na Jakuba Dobeše mířilo 16 střel a on 4 pustil. Buffalo kvůli tomu zvítězil nad Montrealem 4-2 a ještě můžeme zmínit jednoho českého brankáře, který v akci stále je.
1: No je to Lukáš Dostal, který chytá za Anaheim a musíme říct, že má zatím daleko lepší výchozí pozici než v konečném součtu Jakub Dobeš.
0: Hraje se totiž třetí třetina, už její 15. minuta a Anaheim i díky Lukáši Dostálovi vede na ledě Vegas Golden Knights 2-0. Do statistik se zapisuje kromě Dostála také Tomáš Hertl na domácí straně, ale ten bohužel pro Golden Knights jen mezi těmi hráči, kteří museli na trestnou lavici, měl tam hned ve 4. minutě Tomáš Hertl vysokou hůl a zatím se tedy neprosadil. Když jsme mluvili o těch brankářích, tak je vlastně pozoruhodné, že Češi mají nejvíc brankářských jedniček v této fázi playoff NHL, tedy pokud to vezmeme globálně, tak ve čtvrtfinále mají tam hned 3, ale teď Lukáš Dostál může být tím prvním, který je v této sezóně takhle daleko, získá nějaké to vítězství, protože Dan Vladař z Philadelphia dvakrát prohrál s Carolinou, Jakub Dobeš, o tom už jsme mluvili, zatím tedy jednou s Buffalem, Lukáš Dostál jednou z Vegas Golden Knights a teď by mohlo být vyrovnáno 1-1 na zápasy, zbývá zhruba 5 minut a Anaheim vede na ledě Vegas 2-0.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 6 hodin 18 minut, vlastně už zítra startuje první cyklistická Grand Tour sezony Giro d'Italia. Možná ne úplně tam, kde byste čekali, ale v Bulharsku, včera jsem koukal na Google mapy, je to hodně daleko, tedy končí se třetí etapa v neděli v Sofii a pak mají den na to přesunout se do Itálie, ale úplně na jih. Pěšky byste to dali za 8 dnů prý.
1: Aha.
0: A trajektem.
1: A loď? Ještě, jo, trajektem.
0: Jakože byste přišli nám do přístavu v Bulharsku, nebo ne do Bulharsku, prostě jde do přístavu asi ve Slovensku a pak přijeli do Itálie, no. Každopádně...
1: Ale tak u zrovna Gira to není nic úplně mimořádného, že by startovalo na jiném než italském území, děje se to relativně často, ne? Minule to bylo ve Slovensku, jestli se nepletu.
0: To si zase nespomíná. Já si vzpomínám na Izrael, na Maďarsko, ale...
1: Tak z Izraele by to bylo ještě dál.
0: Teď by to bylo dál, no, a komplikovanější, ale úplně třeba nerozumím tomu, protože je to v Bulharsku, ale to si můžeme ještě nastudovat, začíná to
1: tak,
0: až zítra.
1: Tak předpokládám, že to jsou asi peníze až na prvním místě, ne?
0: Tak určitě, ano. Peníze tam hrajou roli. Otázkou je, proč tomu třeba nesahají třeba i ty další velké... tří týdenní závody, protože Tour de France zase tak často nestartuje venku.
1: No ale teď se teď usiluje o to, aby to bylo v Česku v některém z příštích roků, což by byla fantastická reklama pro naši zemi, taky ne úplně levná, ale u Gira mám dojem, že to je prostě pravidelnější a proč Bulharsko, to nevím, ale asi taky Bulhaři zatoužili potom si užít špičkovou cyklistiku na svém území.
0: Ano, můžeme o tom spekulovat, dohadovat se. Teda takhle, Tour de France letos taky začíná v Barceloně, ale tak nějak pořád mi Barcelona přijde jako cyklističtější destinace.
1: A dá se docela dobře z Barcelony přejet do Francie i jinak než trajektem.
0: Takže asi tak. No, proč jsme tady navodili teď, nebo uvedli to cyklistické téma takhle brzo? Ono se to netýká úplně závodníka, který by jí měl jet, tu Tour de France nebo Giro, ale dost slavný taky.
1: Ale vlastně bude to něco spojeného s Tour de France. Mluvíme o cyklistické legendě, která se jmenuje Peter Sagan, kterou uvidíme letos i na českých silnicích.
0: No, trojnásobný mistr světa se představí jižně od Prahy při závodě pro veřejnost. Ten závod se jmenuje L'Étape by Tour de France.
1: Sagan je stále prý v dobré formě. Kariéru ukončil před necelými 2 lety.
2: Jak sa mám, zdravý som, to je najdôležitejšie a všetko sa ako keby točí stále okolo cyklistiky, takže som úplne až tak nevypadol, skôr som vypadol z toho profesionálneho pelotonu.
3: U Petera Sagana môžete tušiť, že sa bude stále nejak cyklistikou zabývať, ale tá profesionálna už ho tolik nezajímá.
2: Neviem, čo k tomu povedať, no ja som rád, že som z cyklistiky vonku, ale tady akože je veľmi dominantný a je o nejaké tie levely trochu vyššie oproti ostatným.
3: Krátce mluví o současném suverénovi Tadej Pogačovi. Peter Sagan i po konci kariéry bydlí v Monaku. Z něj jezdí na sponzorské akce a na nich vzpomíná, co během cyklistických let zažil. A na základě těch zážitků například tvrdí, že brzy začínající Giro d'Italia je výrazně příjemnější závod než Tour de France.
2: Profilovo Tour de France není až taká těžká jako Giro, ale tým, jak se jde na Tour de France, tak je to vůbec těžší jako Giro. Takže taká ta uvolněnější atmosféra na Giro je to prostě pretekár potom privítá, alebo to ocení těž, že nie sú tam všetci taky premotivovaní a je to také viac uvolnené. No.
3: Říká Peter Sagan, který se po letech vrací na závod do Česka. Kdybychom nepočítali spojené národní šampionáty, závodil v Česku naposledy před 10 lety. Teď pojede závod jen v uvozovkách. Je ambasadorem kopcovité etapy závodu pro veřejnost, který se snaží navodit atmosféru Tour de France a tak se projede z pražského Pankráce na Slapy a zase zpět.
2: Já se tu neprídem pretekat, že jdem vyhrát. Já si za tu prídem mužit s lidmi.
3: Těší se Sagan na start 20. června. Martin Charvát, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Krásné ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Už svítí sluníčko na Vinohradské budově. Věřím, že dneska to bude krásný den a že nás trošku třeba i pozbudil ten včerejší dešť, ale já z deštíček, nevím, jak jste to vyhodnotili. Já jsem byl doma, takže deštíček, ale kdo zmoknul, tak asi pořádný leják.
1: No minimálně večer, to bylo opravdu docela slušné.
0: No každopádně, my se vás snažíme různě potěšit a když tady sedí Jan Suchan, tak to většinou bývá záruka toho, že opravdu velmi významní hosté jsou našimi respondenty. Velmi zajímavý bych alespoň řekl a dneska to platí také.
1: Doufám, že s námi budete souhlasit. Když to vezmeme chronologicky, tak prvním, s kým se spojíme, tak bude kolem 7 hodin a 20 minut olympijský medalista v biatlonu Michal Krčmář ke startu přípravy na novou sezónu. Po 8. to není až tak moje zásluha jako našeho šéfa Miroslava Bureše, že se s námi spojí Martin Procházka, tak jako velmi často k hokejové reprezentaci. Tentokrát po něm mistr světa ve vodním slalomu Vít Přindiš nás pozve na nominační závody o účast v národním týmu. Po 9:30 Milan Petržela, rekordman v počtu zápasů v české fotbalové lize, tentokrát nejen ke své kariéře, ale také k McDonald's Cupu. Po 9:00 tradičně Pavel Horvát k lize mistrů. No a po 10:00 hodině v desítce Pavla Horváta bude taky hodně zajímavý host.
0: No bude to bývalý Pavlův spoluhráč i soupeř Roman Hubník, kterého pamatujete asi hlavně z Viktorky Plzeň. Nevím, jestli ty si ho spojuješ třeba víc s nějakým jiným angažmá.
1: Tak samozřejmě ho pamatuji ve Spartě, v Sigmě Olomouc, v Dynamu Moskva, v Hertě Berlín, takže těch klubů, o kterých se s ním budete moct bavit, je určitě víc.
0: Mimochodem zítra, včera to bylo přesně 4 roky, co hrál poslední profi zápas kariéry. Nevím, jestli se k tomu dostaneme, nejsou to úplně zas tak pozitivní věci, které se týkají třeba začátku v Olomouci nebo konce, ale máme spoustu témat, které probereme, tak poslouchejte po 10:00 desítku s Romanem Hubníkem.
1: A ještě jsem zapomněl na 2 jména, po 9:30 budeme mluvit o startujícím světovém poháru v rychlostní kanoistice se 2 olympijskými medailisty Danielem Havlem a Radkem Šloufem.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál půl sedmé. Další zprávy a Tereza Tomášková.
3: Na území Lotyšska vletěly dva zahraniční drony a následně se na východě země zřítily. Informovala o tom lotyšská stanice LSM. Na místě zasahují jednotky ozbrojených sil, policie, hasiči i záchranáři. Podle armády bezpilotní letouny vstoupily do lotyšského leteckého prostoru z ruského území. Jeden z dronů se podle stanice mohl zřítit na sklad ropy ve městě Rezekne. Na místě už podle stanice LSM nejsou vidět plameny. Okolnosti incidentu vyšetřuje policie. Většina obchodů v Česku bude mít zítra kvůli státnímu svátku zavřeno. Podle zákona to platí pro všechny prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních. Můžou se k nim ale dobrovolně přidat i menší provozovny v obchodních centrech, kterým se nevyplatí otevřít. Zákazníci by si proto měli otevírací dobu ověřit předem a případně si nakoupit dnes. V pražském kampusu Hybernská začíná putovní výstava Osudy Romů za druhé světové války. Její součástí jsou portréty sedmi romských přeživších, kteří za války čelili rasovému pronásledování a přibližuje jejich osudy. Portréty pořídila v roce 2019 fotografka Jana Stachová.
1: Sport.
3: Na tenisovém turnaji v Římě postoupili do druhého kola čtyři Češi. Vít Kopřiva, Kateřina Siňaková, Tereza Valentová a Karolína Plíšková. Jako jediná z českých zástupců na italské antuce prohrála Sara Bejlek.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Chodec na D11 u Peček a překážka na D35 u Křelova. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zpozorněte před sjezdem na Pečky. Na 34. a půltém kilometru hlásíte chodce.
5: Jde v odstavném pruhu směr Poděbrady. Nemá vestu, má baťoch a nějakou modrou bundu.
4: Na D35 z Mohelnice do Olomouce dejte pozor za sjezdem na náměště na Hané. Na kilometru 258 stojí kamion kvůli defektu. Není tam odstavný pruh a musí se vybočovat. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov dejte pozor. Na kilometru 174 stojí kolona kamionů v pravém pruhu. Nesouvisle pokračuje až do omezení v Brně. Osobními auty se téměř nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Českem se včera přehnala zvlněná studená fronta, na které se hlavně v Čechách objevovaly lokální přehánky a také bouřky. U slap ve středočeském kraji se dokonce vyskytla první letošní výrazná supercela. Vytvořila se ze dvou velkých bouřek, které vznikly krátce po 14. hodině na Šumavě. A tato izolovaná rotující bouřka supercela přinesla v místech od slap po Týnec nad Sázavou kroupy i přívaly deště. A podobné počasí čekáme vlastně i dnes. Obloha nabídne hodně oblačnosti s dešťovými přeháňkami, které budou během dne od západu četnější a také se i dnes objeví bouřky. V nich může spadnout kolem 20 mm vody. Teploty dnes mezi 15 stupni na severu a západě po 23 na jihu Moravy. A zítra bude ještě o trochu chladněji, jen mezi 15 a 19 stupni, 21 může být na jižní Moravě. Nebe už se ale bude projasňovat a déšť se objeví jen výjimečně, častěji na horách na severu našeho území. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Přejeme vám hezké ráno ze studia radiožurnálu Sport. Nemusíte v hokeji vystřelit víckrát než soupeř, ale stačí, když to pochytáváš brankář. To platilo při rozhodujícím utkání prvního kola nebo série prvního kola playoff NHL mezi Tampou Bay a Montrealem, kdy vlastně Montreal zatížil konto soupeře 9 střelami na bránu a stejně vyhrál a postoupil. Vlastně teď si zažil tu medicínu vlastní na vlastní kůži teda.
1: Ano, bylo to trochu obráceně, i když ne až v takovém nepoměru. Každopádně Montreal prohrál v Buffalu 2-4, poměr střel byl ze strany Buffala 16-28, to je taky docela zajímavé. Každopádně v brance Montrealu byl Jakub Dobeš, tentokrát tedy vítězství slavit nemohl a Buffalo vede v sérii 1-0, ale známe už také druhý konečný výsledek toho nočního nebo z našeho pohledu už částečně i ranního programu. Vegas podlehlo Anaheimu 1-3, hostující brance byl Lukáš Dostál a pouhých 6 sekund ho dělilo od toho, aby poprvé v kariéře ve Stanley Cupu vychytal čisté konto. V čase 59-54 ho v přesilové hře překonal domácí Mark Stone, ale každopádně mnohem podstatnější je to vítězství Anaheimu, který vyrovnal tu sérii na 1-1 na zápasy. Ještě připomenu, že další dva čeští hokejisté v dresu Ducks mohli být maximálně na tribuně, protože jsou zranění. Jde jak o obránce a kapitána týmu Radka Gudase, tak také druhého brankáře, kterým je Petr Mrázek.
0: Takže tahle série Vegas-Anaheim je, nebo Anaheim je srovnaná 1-1 na zápasy. Ta předchozí, o které jsme mluvili, Buffalo vede 1-0 nad Montrealem.
1: A může se tam slavit docela i zajímavým způsobem. To mě upoutalo na webu The Athletic, že některé týmy NHL mají opravdu pozoruhodné způsoby nebo pozoruhodné kelímky, takové zvláštní, do kterých čepují svým fanouškům pivo, protože v Buffalu je to například i do takových jakoby šavlí. Je to opravdu hodně dlouhý válec na konci s rukojetí, do kterého se dá čepovat. V Utahu to třeba byl takový mamutí kel, no a někde to je zase bruslé a je to docela nedostatkové zboží a prý se to vyprodalo a přeprodává se to na různých takových těch dražebních portálech, třeba i za 200-300 dolarů kus, takže to je docela zajímavý biznis tedy.
0: No ale představ si to v Česku, že přijdeš domů a máš pivo, buď v šavli, anebo v nějakém klu, to tě pošlou rovnou do Bohnic.
1: No když...
0: nebo když, nějakému doktorovi.
1: Když zmiňuješ tu šavli, tak se mi vybavují i trochu jiné konotace.

0: 6 hodin 44 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Budeme se teď bavit o zajímavostech ze zahraničí. Ovšem, když řekneme a přečteme, že Manchester City slaví mistrovský titul, tak vás nechceme mást, ale mluvíme o jiné věci, která rezonuje třeba v tom britském prostoru.
1: No ale neřekneme zároveň lež. Akorát nebudeme mluvit o mužské Premier League, budeme mluvit o fotbalistkách ze severozápadu Anglie, protože ty ovládly tamní Super League.
0: Píše se o tom tedy i na britských webech a ty pročítal mimo jiné, mezi jinými kolega David Prouza, který je ve studiu. Dobré ráno.
2: Krásné ráno. Když zmiňuješ britské weby, tak asi každého z nás jako první napadne například BBC Sport. No a právě podle této stránky se na mistrovském titulu nejvíce podepsal fakt, že se fotbalistky City nerozptylovaly v Evropě, pokud to tak můžeme říci, myšleno v lize mistryň, nejprestižnější klubovou soutěž starého kontinentu, si ale v příští sezóně zahrají, a to proto, že se jim podařilo ukončit šestiletou nadvládu Chelsea a po dlouhých 10 letech tak slaví už vámi zmiňovaný mistrovský titul v Super League. Stále navíc můžou pomýšlet na double, čeká je ale docela těžká prověrka v semifinále anglického poháru, vyzvou právě Chelsea, hrát se bude v Londýně.
1: No, když zmiňuješ, Davide, to rozptylování nebo nerozptylování v Evropě, tak to podle mě může být docela zajímavý faktor, když to vezmeme obráceně ve finále Ligy mistrů mužské, protože tam budou proti sobě stát Paris Saint-Germain, kteří vlastně se můžou šetřit pomalu půl sezóny ve Francii. Ostatně teď, když jsem se díval, tak takový Osman Dembele nebo Kvicha Kvaratskhelia, ti kolikrát nenastupují ve francouzské nejvyšší soutěži nebo třeba jenom na půl hodiny, a proti ním Arsenal, který možná bude muset do posledního kola potit krev, aby konečně vybojoval ten vytoužený titul v anglické Premier League, tak třeba i o tom ztratíme řeč s Pavlem Horvátem po 9 hodině, kdy s ním budeme mluvit
2: a to ještě
1: o fotbalové lize mistrů.
2: Že Paris Saint-Germain není cizí si odložit zápas, tak občas, když se blíží třeba Liga mistrů, ale to je jenom tak na okraj.
1: Ale před finále Ligy mistrů už asi nebude kam odkládat, protože pak už je zase hned fotbal mistrovství světa, ale samozřejmě, no, to je taková debata, která teď hodně se rozhořela mezi fotbalovými fanoušky, že sice Paris Saint-Germain udivuje tím ofenzivním fotbalem, mě se taky moc líbí, ale že ty podmínky asi nejsou vlastně až tak rovné, když to porovnáme s kluby, které to mají mnohem těžší získávat domácí tituly, i když Bayern ten je tedy také bere jako na běžícím pásu v Bundeslize.
2: Je to tak.
0: Ne, ale tam se může počítat počet soutěží, protože v Německu už dříve, už před lety zrušili ligový pohár, ve Francii nedávno, relativně pár let zpátky, v Anglii ho stále mají, takže tam mají třeba v těch daných zemích 3 nebo 4 soutěže, které můžou ty kluby hrát. Spousta faktorů, ale teď to je tedy dané, my se k tomu vrátíme, k fotbalové lize mistrů pochopitelně. Nicméně, když se budeme dál bavit o těch tématech, která jsou na přetřes teď té rubrice, tak co by to mohlo být ještě?
1: Britská vláda uvedla, že vede, a teď budu citovat web Sky Sports, diskuze o podpoře potenciálních kandidatur na pořádání olympijských a paralympijských her v roce 2040. Tak může být David Prouza konkrétnější?
2: Může. Britská vláda dodala, že v rámci úvodních prací zkoumajících, jestli by Spojené království mohlo znovu hostit hry, budou posouzené klíčové faktory, jako jsou potenciální náklady, socioekonomický přínos a šance na úspěch. Ostatně on už v prosinci minulého roku sám Nick Webburn, předseda Národní britské organizace pro financování vrcholového sportu, uvedl, že kandidatura, a teď opět budu citovat, musí být naší ambicí, konec citace. Teď k výroku dodal, že spolupořadateli dalších her v Londýně by mohly být třeba města Liverpool a Manchester.
0: No, tak to jsou zajímavosti z toho britského prostoru. Pochopitelně my přidáme asi během rána taky zajímavosti z toho zámořského, protože oficiální stránky Minnesota Lynx, což je basketbalový tým, uvádí o škrtech na soupisce před startem WNBA, tedy té ženské varianty NBA. A na té soupisce se zatím stále drží 2 Češky, Eliška Hamzová a Emma Čechová. Takže možná i tohle zajímavé téma související s Českem, ale taky se zahraničím probereme. Teď tady byl David Prouza, kterému moc děkujeme.
2: Krásné ráno, děkuji.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport a pokud dneska večer máte na programu poslech naší stanice opět, tak to bude i s přímým přenosem jednoho hokejového utkání.
1: V 19 hodin si nás nalaďte, nebo ideálně nás vlastně vůbec nevypínejte do té doby, ale po té 7. večerní si zasloužíme vaši pozornost o to víc, že vám navídneme úvodní český zápas na švédských hokejových hrách v Ängelholmu, kde Češi nastoupí proti domácí reprezentaci.
0: No, Švédi jsou suverény letošního ročníku evropské hokejové
1: turnaje. Všechny zápasy vyhráli.
0: A vlastně už před tímhle turnajem, který dneska začíná, je jasné, že ovládnou, pokud by se počítalo nějaké pořadí celkový ten součet. Nicméně Češi mají taky dost dobře nakročeno, že budou druhý nejlepším celkem. Před mistrovstvím světa by je asi ale potěšila výhra na Švédy, které naposledy porazili loni v únoru. Co je ovšem nepotěšilo, to bylo, jak je připravená tréninková hala den před utkáním.
1: Češi nakonec vůbec netrénovali, protože když přišli na led, tak si tam všimli 4 velkých pneumatik ve středním pásmu a nebyly to tréninkové pomůcky, byly to takové pomůcky, které měly zabránit tomu, že by spadly do velké díry, která podle našeho reportéra Františka Kuny měla v průměru zhruba 2 metry, tak to opravdu není žádná prasklinka.
0: To je dost. A samozřejmě ty kužely tam můžete postavit, aby tam nespadly běžní kolem jdoucí, ale asi chápeme, že když tam člověk bruslí nějak rychleji na ledě nebo na bruslích, tak možná by tam mohl hupnout a udělat si nějaké zranění.
1: On se k tomu vyjadřoval i obránce Mikuláš Hovorka, že si zkoušeli aspoň Češi zastřílet, ale tím, že to bylo uprostřed ledu na červené čáře, tak se nedala udělat ani žádná pořádná cvičení, protože zkrátka tam ta díra překážela. Češi prý mohli počkat zhruba hodinu na jinou tréninkovou plochu, ale čekat hodinu ve výstroji, to se jim nechtělo a tak to raději lidově řečeno odpískali a znovu si otestují led. Doufejme, že tedy už vyspravený dnes dopoledne na rozbruslení, než tedy večer půjdou do akce. My si i o tomhle budeme povídat s Martinem Procházkou, naším hokejovým expertem po 8. hodině a určitě bych se rád zastavil i u Švédů, protože ti mají teď na soupisce 9 borců z NHL, včetně hvězdného obránce Ekmana Larssona, zatímco z té české aktuální sestavy hrál v zámořské soutěži ten nejprestižnější v končící sezóně jenom Adam Klapka, tak já se upřímně trochu bojím, jak to večer dopadne.
0: Ale je to stále příprava, tak se říká, když je pokažená generálka, tak pak ten koncert by mohl být dobrý. Taky jsem se o tom kolikrát přesvědčil. I naopak. Tak uvidíme, uslyšíte. V 19 Česko-Švédsko hokej na Radiožurnálu Sport.

0: tady je Radio Žurnál v 7 hodin. Zprávy pro nás má Tereza Tomášková.
1: Lotyšsko vyšetřuje proniknutí dvou dronů do jeho vzdušného prostoru. K debatě o sudetoněmeckém sjezdu v Brně se poslanci vrátí až příští týden. Fotbalisti Paris Saint-Germain jsou ve finále Ligy mistrů. Vyřadili Bayern Mnichov. Kolonu čekejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A bude většinou oblačno, místy přehánky nebo i bouřky a teploty většinou do 21 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Lotyšsko vyšetřuje proniknutí dvou dronů do jeho vzdušného prostoru. Kvůli incidentu dnes budou ve městě, kam drony dopadly, zavřené školy. Lotyšské úřady taky vydaly varování pro všechny obyvatele podél ruských hranic a žádají je, aby zůstali doma. Podle armády bezpilotní letouny přiletěly z ruského území. O incidentu informovala lotyšská stanice LSM. Podrobnosti chystáme v ranním radiožurnálu po 7:30. Poslanecká sněmovna nepokračovala v debatě o sjezdu sudetských Němců v Brně. Po dohodě všech poslaneckých klubů řádnou schůzi ukončila. O usnesení, kterým chce vládní koalice organizátory vyzvat, aby sjezd nepořádali, tak rozhodne příští týden.
3: Návrh usnesení sklidil výraznou kritiku opozice. Podle ní poslanecké sněmovně nepřísluší, aby určovala samosprávám, jaké akce mají nebo nemají pořádat. Poslanec TOP 09 Michal Zuna pak uvedl, že debata na tak citlivé téma navíc k ničemu nepovede.
4: Ve svém důsledku jen znovu rozmíchává staré křivdy, emoce a nepřátelství.
3: Podle koalice by sjezd naopak zbytečně otevíral témata spojená s nacistickou okupací. Dál tak trvá na přijetí usnesení. Pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: My samozřejmě máme v plánu bojovat ze všech sil za to, abychom přijali naše usnesení.
3: Sjezd pořádá festival Meeting Brno za 2 týdny. Zakladatel organizace David Macek řekl, že se akce konat bude, ať už sněmovna o usnesení rozhodne jakkoliv. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes navštíví papeže Lva 14. Cílem cesty je podle Washingtonu posílit vztahy mezi Spojenými státy a Vatikánem. Děje se tak v době, kdy hlavu katolické církve opakovaně kritizoval americký prezident.
6: Donald Trump se proti papeži naposledy ohradil v pondělí. Obvinil ho z toho, že schvalováním íránských jaderných zbraní ohrožuje mnoho katolíků. Že by Teherán měl mít atomové zbraně, ale Lev 14. nikdy neřekl. V souvislosti s americko-izraelskou válkou proti Íránu pouze opakovaně vyzval k míru. Marco Rubio se během 3denní návštěvy Vatikánu a Říma setká taky s italskou premiérkou Giorgou Meloniovou. Ta nesouhlasí s nedávným prohlášením amerického prezidenta, že by Spojené státy mohly z Itálie stáhnout své vojáky. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
1: Zlínský kraj vyhlásil mimořádná opatření kvůli suchu. Lidé by podle hejtmana Radima Holiše z hnutí ANO neměli rozdělávat oheň v přírodě. Pro firmy platí zákaz spalování klestí při práci v lese.
7: Důrazně žádáme o to, aby všechny přístupové silnice a komunikace byly přístupné technice napříč celým krajem. Tam, kde dneska může být nějaká hromada dříví nebo dřeva, vás požádáme jako majitele lesu o zpřístupnění těchto všech komunikací. V návaznosti na to žádáme všechny starosty a provozovatele požárních nádrží, aby si zkontrolovali v případě velkého odebrání této vody další náhradní zdroj.
1: Platí taky doporučení, aby nevyjížděly historické parní lokomotivy. Odlétající jiskry by totiž taky mohly způsobit požár. Podrobnosti chystáme v ranním radiožurnálu po 7:30. Sport.
8: Fotbalisté Bayernu do finále Ligy mistrů nepostoupili po prohře ve Francii. S Paris Saint-Germain jenom s obhájci trofeje v Mnichově remizovali 1-1. Vyrovnat se jim podařilo až v závěru zápasu. Nevhodně zvolená řešení svěřenců v některých klíčových momentech mrzela belgického trenéra bavorského klubu Vincenta Kompanyho.
9: Nejdříve chci pogratulovat Paris Saint-Germain. Věřím, že jsme hráli vyrovnanou partii. Bylo to o detailech. Musíme se na některé situace zpětně podívat, abychom je příště vyřešili lépe. To je teď důležité.
8: Obhajovat trofej budou Pařížané 30. května. Ve finále na stadionu v Budapešti se utkají s londýnským Arsenálem.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 u Ostrovačic a uzavřená silnice 33 u Dolan. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Rosice od kilometru 178 hlásíte silný provoz. Osobními auty je to do omezení v Brně na půl hodiny. Silnice 33 z Jaroměře do Náchoda zůstává za odbočkou na Dolany uzavřená po ranní nehodě. Náhradní trasa po staré silnici přes Svinišťany. Na Pražském okruhu ve směru na letiště houstne provoz za Lochkovským tunelem. Pomaleji se jede mezi 15. a 18. kilometrem, zdržíte se přes 10 minut. V Praze se plní obvyklá místa, v ulici k Barandovu směrem na Zlíchov je omezení u teras, je tam fronta na 10 minut. A v Ostravě na Rudné směrem z Havířova se jede pomalu kolem železáren, naberete zpoždění zhruba 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou oblačno, místy přehánky nebo bouřky a teploty 17 až 21 stupňů. Na severu a na západě Čech kolem 15, na jihu Moravy až 23. Tolik zprávy.
11: Krásný den, milí posluchači, zapnuli jste si Radiožurnál Sport 7. května, zdravíme vás společně s Janem Suchanem.
12: Dobré ráno a chtěli bychom vás pozvat na jednu zajímavou akci, u které bude i Jan Pěruška, ale rozhodně ne sám. Jde o další výjezdní desítku Pavla Horváta, tentokrát v Teplicích.
11: Ano, bude to 18. května, vlastně už přes příští pondělí, budeme tam v Domě umění a to s dalším Janem. Janem Hreskem. Což je aktuálně člen realizačního týmu nejen Teplic, ale také fotbalové reprezentace.
12: Tak to jste vybrali, myslím, nadmíru výtečně, vzhledem k tomu, že se blíží první česká účast na světovém šampionátu po 20 letech. Antonín Panenka k tomu taky bude mít určitě co říct a samozřejmě vy můžete být u toho 18. května od 19 hodin v Teplicích na webu radiožurnalsport.cz si můžete přečíst podrobnosti a také si můžete pořídit vstupenky.
11: Ano, Pavel Horvát s námi bude dneska mluvit už po 9. My máme pochopitelně tu desítku s Romanem Hubníkem dneska.
12: To je po 10. Ano. Ale předtím po 9. rozebereme Ligu mistrů.
11: Ano, a v Lize mistrů se podíváme na zoubek trošku možná i pravidlům, protože přece jenom pravidlo o ruce včera dost rezonovalo taky tím večerem v Allianz Aréně. Když vás trefí protihráč do ruky, tak to dost často bývá nějaká penalta nebo odpískaný vlastně míč proti vám. Když vás trefí někam do oblasti pod rameno, tak to nemusí být ruka.
12: Většinou se jako pomůcka bere rukáv dresu, tak pokud je to v tomhle rozmezí na tom rukávu, tak by to ještě mohlo být v pohodě.
11: Což je vlastně ta první situace, která byla sporná včera v tom prvním poločase, když šel Bayern do útoku a trefili tam jedno z hráčů PSG právě do ruky.
12: No, tam šlo o to, že ten hráč Nuno Mendes už měl žlutou kartu a tahle mohla být druhá, ale on rozhodčí ne, že by neviděl tuhle ruku, ale on odpískal před

0: penaltu poté, co jeden fotbalista Paris Saint-Germain trefil toho druhého do ruky uvnitř vlastního pokutového území a to je ne...
1: To je podle pravidel neruka. Protože tady je dodatek za hru rukou rozhodčí nebude považovat například tuto situaci. Po odehrání míče spoluhráčem se míč neočekávaně dotkne ruky blízkého hráče. Na sociálních sítích se hodně řeší slovíčka vlastně neočekávaně. Jde třeba i o tu bezprostřední blízkost spoluhráče. Tak někdo to počítal i přes tu umělou inteligenci, že na hřišti velkém 100 metrů jsou 2 nebo 3 metry bezprostřední vzdálenost, blízkost a neočekávaně, no nevím, kdybych tě tady nakopnul jako rychle odkopnul balón rychlostí, jako to kopou fotbalisti v Lize mistrů a trefil tě do ruky, tak bys to možná taky nečekal. Ještě tam je pochopitelně to...
0: Tady ve studiu Radiožurnálu Sport by mě to opravdu zaskočilo, no, to máš pravdu.
1: Ale je pravda, že ještě, já jsem si říkal, může tam být klička, která podporuje tvrzení rozhodčího, hráč si instinktivně reflexivním pohybem chrání před prudce vystřeleným míčem choulostivou část těla. A když jsem to viděl z několika opakovaček, to taky může souhlasit, protože ten hráč instinktivně reagoval na to, že ho může trefit do hlavy, anebo třeba někam do prostřed těla pod břicho, kam to pánové znají velmi dobře.
0: No to by musel být tedy hodně slušně vybaven ten fotbalista, protože ten míč šel kolem jeho hlavy.
1: Může se to dá rozporovat, naprosto přesně, ale když to vidím z toho úvodního záběru, který třeba může být zpomalený, dokážu si představit, že v té pozici toho hráče, který si chrání třeba choulostivá místa, si tam tu ruku takhle dám nešikovně, že mě trefí spoluhráč.
0: No pokud bychom to měli shrnout, tak na 95-9% to bylo správné rozhodnutí sudího, že Bern nekopal v tomto moment pokutový kop.
1: Ano. Jdeme dál, za chviličku téma ledního hokeje, no fotbalová pravidla, je to zamotané.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jan Pěruška a Jan Suchan.

0: Už pouze týden a jeden den zbývá do startu mistrovství světa v ledním hokeji. Věřím, že se těšíte i na přenosy radiožurnálu Sport. Budeme tomu věnovat opravdu velkou část našeho vysílání a my vás se snažíme nalákat i tím, co se děje před tím velkým turnajem.
1: Už dnes večer začnou švédské hry, což je poslední přípravný turnaj před světovým šampionátem.
0: Česká reprezentace má na úvod hned nejtěžšího soupeře.
1: Právě domácí, kteří zatím vyhráli všech

0: všechny zápasy Jiguro Haki Tour a ztratili při nich jeden jediný bod.
1: Jsou silní v osobní souboji, jsou silní na puku, dokážou se udržet na puku, ať už to je v útočný, v obraný třetině. Sami jsme to mohli vidět teďka vlastně v Českých Budějovicích. Hráli fakt dobře a tenhle týden nebude výjimkou. Jo. Myslím, že to bude ještě kvalitnější.
2: Říká obránce Michal Kempný, který má se Švédy z posledního domácího turnaje čerstvou zkušenost.
1: Trošku jsem cítil, jako že minulý týden, že jsme třeba měli problémy trošku udržet se na tom puku, být silný na tom puku v útočním pásmu a něco si vytvořit víc. Myslím si, že můžeme být lepší. My jsme vlastně mečovali tu rychlost. Tady té úrovně hned od první minuty a já si myslím, že je to něco, na co se budeme soustředit tenhle týden.
2: Tolik po hokejové stránce, tu mají Švédové skvělou i díky široké základně hráčů po Evropě a také v NHL. Jednoduše je z čeho vybírat a víc omluvenek od elitních hráčů nemusí mrzet. K tomu ale nedojdete za jednu nebo dvě sezony, pokračuje trenér Radim Rulík.
3: Ty to dokazují i na tom Euroakituru. My jsme třeba loni taky vyhráli Euroakituru, ale ne takhle dominantně a opravdu jako mají kvalitu jednoznačně. Teď zase přicházejí další mladí kluci, kteří prošli dvacítkama. Kéž by my jsme ty hráče měli v elitní soutěži jako by v Čechách, protože v ten moment by dostalo daleko víc hráčů tu příležitost stejně jako v tom Švédsku, ale bohužel hrajou kanadské juniorky a ta cesta je potom jakoby složitější a malinko delší. Ty Švédové to mají takový trošku urychlenější. No.
2: Švédsko zatím ztratilo na evropských turnajích jediný bod při výhře ve Švýcarsku nad domácími po nájezdech. Dnešní utkání Švédsko-Česko začne v 19 hodin. Z Angelholmu František Kuna, Radio Žur.

0: 7 hodin 18 minut, tohle písnička Relax. Nevím, jak moc relaxujete v 7 hodin 18 minut, ale jsou tací elitní sportovci, kteří si udělali čas i v tuhle nerelaxační dobu na naše rádio.
1: Ano, je to tak, tak pojďme pozdravit olympijského medailistu v biatlonu Michala Krčmáře, který má za sebou první dny přípravy na novou sezónu. Dobré ráno, Michale.
2: Dobré ráno, pánové, dobré ráno, posluchači. Ještě 3 minuty zpátky jsem relaxoval, takže to bude autentický rozhovor.
1: My jsme se spojili kvůli tomu, že jste teď na soustředění v Novém Městě na Moravě, a to pod vedením pozměněné trenérské dvojice Ondřej Moravec, Michal Schlesinger. Mluvit budeme nejenom o tom, ale pojďme právě tím začít a můžeme si připomenout emotivní slova Michala Krčmáře po zisku olympijského stříbra na hrách v Koreji 2018.
3: Jaký máme tým, hlavně myslím tu partu naši, to prostě je úplně neskutečný, a musím zmínit Jarda, Ondra, Boušek, to jsou 3 kluci, který mě dostali nahoru, za kterýma já jsem zlížel a kterým strašně moc děčím za tenhle úspěch.
1: Tehdy byli Ondřej Moravec s Michalem Bouškem Schlesingerem parťáky Michala Krčmáře, teď už trenéry, tak vlastně asi Michale jenom zbývá, aby se přidal Jaroslav Soukup, ne?
2: Tak já vlastně první den po příjezdu jsem na střelnici za ním přišel a říkám, hoši, tak já jsem se vás 7 let zbavoval a vy se teď vracíte jak bumerang, už chybí jenom Jarda. Takže je to tak, ale je to něco, jak jsem říkal v tom rozhovoru vlastně. Já v tuhle chvíli cítím, že mám za sebou 2 kluky, který prahnou po úspěchu, chtějí něčeho dosáhnout a cítím jako z toho nějakým způsobem velkou sílu. Samozřejmě někomu se to může zdát trošku zvláštní, že Boušek přichází jako trenér, protože nikdo ho nikdy na to asi netypoval, ale furt je to prostě jeden z nejlepších závodníků naší historie v biatlonu a myslím si, že nám všem má co dát, protože jeho touha vyhrávat tam vždycky byla a myslím si, že je to něco, co by nám mohlo pomoct.
1: Slyšel jsem takovou zajímavou informaci, když už necháme trenéra Michala Schlesingera být, že vy jste musel teď začít trénovat bez malorážky, protože prý česká nebo francouzská pošta nepracují úplně nejspolehlivěji, tak jestli to můžete rozvést a posluchačům vysvětlit.
2: No, asi to je česká pošta ve spojení s francouzskou poštou, protože já jsem 6. dubna posílal pažbu do Francie na nějaký úpravy, který jsme tam vymysleli ještě, protože vlastně pažbu mě a Vítěvi Hornigovi vytvořil už loni Clement Jacquelin, brácha Emiliena, a pažba dorazila asi 22. dubna, jo, takže se na tom začalo pracovat trošku později a mě vlastně Klement psal včera, že mě pažbu posílá zpátky, takže v příštím týdnu už bych ji měl mít, pokud se to teda zase nikde nezasekne. Ale já jsem teda celkově, musím říct, myslím si, že to ještě slyšet trošku na mém hlase chrapotícím. Není to, že bych před chvílí stával, ale celý jaro jsem promarodil a opravdu jsem byl 3 týdny mimo a ještě vždycky po ránu a vždycky večer mě to trošku trápí, takže bylo to takový komplikovanější to jaro, ale myslím si, že už se to rozjíždí správným směrem.
0: Ano, opravdu slyšíte na radiožurnálu Sport Michala Krčmáře, jak sám teď doložil, tak ten hlas není v ideální kondici a možná byste si mohli zpést.
1: Můžu možná prozradit posluchačům, že když jsme měli vypnuté teď mikrofony, tak Jan Pěruška se ujišťoval, jestli opravdu to je Michal Krčmář, kdo se s námi spojil, protože hlas olympijského medailisty jsme zvyklí slýchat v trochu jiných tóninách a polohách.
0: Ale i proto jsme velmi rádi, Michale, že jste si udělal čas tedy na naše vysílání. Když takhle člověk má si pochopení, protože je to těžké vracet se po nemoci, po té, co jste promarodil celé to jaro, tak nelitujete teď přece jenom po prvních dnech té letní dřiny, že jste do toho ještě šel?
2: Upřímně říkám, že jo, nebo jako i v té nemoci mě to napadlo, protože když člověk vypadne, já jsem si dal vlastně po sezóně trošku volno a pak jsem hned onemocněl, když jsem začínal znova se trošku hejbat, trénovat, takže opravdu ten výpadek byl měsíční a ten návrat jako není vůbec příjemný, ale nějak za ty roky vím, že už jsem to párkrát zažil a že to je stav nějakých 2-3 týdnů, že relativně návrat do toho standardu je relativně rychlej, takhle to chci říct. Takže v tuhle chvíli Není to příjemný, je to takový kostrbatý, ale věřím, že to nebude trvat dlouho a zase se budu cítit dobře a budu z toho mít ten pocit, který bych chtěl mít.
1: A šetříte se teď tedy v úvodu toho přípravného období, nebo naopak se snažíte do toho šlápnout, abyste rychle dohnal to, co třeba byste mohl zameškat?
2: Tak nějak jako rozumně, musím říct. Je to spíš o tom, že si hlídám to tempo, hlídám si tepy, abych to tělo neutavil zbytečně hned ze začátku, aby to prostě ten návrat byl postupný, ale co se týče tréninkových hodin, tak v té volné intenzitě já se po těle cítím dobře. Je to spíš takový, že doznívají ty věci okolo, ale ten stav toho těla je jako dobrý. Za ty roky už vím, co si člověk jako může dovolit a nemůže, takže v tomhle ohledu jsem jako spokojen. Ale nechce to napálit, nechce to člověk prostě tam skočit do toho hned a to tělo by nemuselo dobře reagovat, takže je to spíš takový pozvolný a uvidíme, kdy mě to pustí do nějakých těch optimálních i rychlejších tréninků.
1: Michal Krčmář na Radiožurnálu Sport, když nebudeme mluvit čistě jenom o vás, ale o celé té mužské reprezentaci, tak změnilo se mimochodem nějakým způsobem to nahánění fyzické kondice v úvodu letní přípravy, když máte pozměněný trenérský tým?
2: No, nemyslím si, že to je pozměněným trenérským týmem, ale vlastně nějakou, jak to říct, 3-4 roky zpátky přišla stejně ta pozměněná příprava, že vlastně už toho volna moc ani není, že už vlastně i v tom dubnu, kdy máme po sezóně, kdy dřív jsem byl zvyklý, že jsem opravdu jako vypnul a nic jsem nedělal, tak poslední roky to je takový, že člověk stejně nějakých 30 až 40 tréninkových hodin v tom dubnu udělá a ty pohybové aktivity tam je pořád stále dost, takže to se změnilo už dřív a musím říct, že my jsme teďkon fakt, dneska je čtvrtek a jsme spolu vlastně třetí den na soustředění, takže ještě se spíš tak nějak jakoby oťukáváme, myslím si, že Boušek navnímává nás, aby nás jakoby poznal jako sportovce z pozice trenéra a všechno se tak jakoby rozjíždí.
1: Když Michal Krčmář v přímém přenosu Radiožurnálu Sport zhruba před 2 měsíci informoval o tom, že bude i dál profesionálním biatlonistou, tak zmiňoval, že chce větší podíl individuálních tréninků, aby mohl být víc s rodinou. Tak už, Michale, máte jasno, jak to tedy bude nakonec?
2: Už mám jasno, už jsme nad tím seděli a musím říct, že kluci, když to řeknu takhle, kluci trenérský naši, dali dohromady termínovou listinu, která za mě jako o dost víc časově míň náročnější, než to bylo třeba dřív. V červnu vlastně nejedeme nikam do ciziny na soustředění, takže se dá říct, že já s týmem absolvuju ty stěžení soustředění vlastně všechny. Najednou za mnou přijede rodina. My jsme až do konce června v Česku, takže to je jakoby velká změna. A potom od července už tam jsou ty kempy, některý v cizině a některý za mnou přijede ta rodina, kde vlastně budeme pospolu, ale dá se říct, že já jsem se trošičku bál, že budu víc od týmu, ale v tuhle tu chvíli si myslím, že s tím týmem absolvuju, nechci to říct na procenta, to nemám to spočítaný, ale opravdu jako velkou porci času, takže i tohle to mě jako uklidňuje, že se to dalo sladit s tou mojí rodinou a zároveň můžu být i s klukama na tom tréninku, protože přece jenom člověk, když je s tím týmem, tak se trénuje o něco lehčej, než když trénuje sám. Když trénujete sám, tak to stojí víc morálních sil, takže z tohohle pohledu jsem jako moc spokojený a těším se na tu přípravu.
0: Michal Krčmář, olympijský medailista v biatlonu, zkušený reprezentant na startu přípravy. Michale, moc vám děkujeme za to, že jste si udělal na nás čas a snad budete zase brzy zdráva fit, ať všechno dobře probíhá. Mějte se dobře.
2: Děkuju moc, zdravím všechny posluchači a buďte zdraví.

0: Dobré ráno, 7:30. Začínají další zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: V Českém Švýcarsku hasiči zřejmě brzy sníží stupeň poplachu na nejnižší první. Při likvidaci jim v noci výrazně pomohl déšť. Všechna ohniska už jsou uhašená. Radiožurnál to řekl mluvčí hasičů Petr Pelikus. V Národním parku hořelo od soboty mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na ploše až 100 hektarů. Policie požár vyšetřuje jako podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Stále ale není vyloučeno ani to, že mohlo jít o úmysl. Izrael poprvé po několika týdnech znovu zasáhl hustě obydlené předměstí libanonské metropole Bejrútu. Cílem byl podle židovského státu vysoce postavený velitel militantního hnutí Hizballáh. Izraelská armáda informovala taky o útocích na několik dalších cílů Hizballáhu. Podle webu Al Jazeera při izraelských úderech na jihu a na východě Libanonu zemřelo nejméně 13 lidí. Obec Sedlec-Prčice na Příbramsku s okamžitou platností zakázala zalévání zahrad a napouštění bazénů z veřejného vodovodu. Město je závislé na vlastních vrtech, ve kterých klesá hladina vody. Zákaz letos radnice vydala o 2 týdny dřív než loni. Sport. Hokejisté Montrealu i s brankářem Jakubem Dobešem vstoupili do druhého kola play-off NHL porážkou. Na ledě Buffalo kanadský klub prohrál 2-4. Dobeš si připsal 12 zákroků. Naopak Lukáši Dostálovi v brance Anaheimu se dařilo. Na ledě Vegas vyhrál jeho tým 3-1 a srovnal sérii na 1-1 na zápasy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem a na D5 před Prahou. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna zůstává kolona za sjezdem na Domašov. Pravý pruh se zastavuje na kilometru 176,5. Osobními auty je to do omezení na kilometr 196 na necelou půl hodinu. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici se na 6. kilometru dojíždí do kolony. V silném provozu se jede na Pražský okruh za Ořech, je to celé na 20 minut. V Rychnově nad Kněžnou v Jiráskově ulici, tedy na průjezdu městem po silnici 14, se srazilo nákladní a osobní auto. Ulice je teď neprůjezdná, osobními auty to objedete okolními ulicemi. Na silnici 10 z Turnova do Železného Brodu za obcí Líšný spadl strom, ten teď hasiči odklízejí, tvoří se kolony delší směrem do Brodu. V Praze plná obvyklá místa, celkově je ovšem provoz o něco slabší. V Liberecké je fronta před Holešovičkami na 20 minut a na okruhu a Štěrboholské spojce je to od D11 k Průmyslové na více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnešní ráno je opět velmi teplé. V Čechách klesla teplota na 13 až 9 stupňů, na Moravě a ve Slezsku se udržela mezi 16 a 12 stupni. Nejtepleji 16,5 stupně zůstalo ve Frýdku-Místku. Déšť ve formě přeháněk už se vyskytuje jen na severu a severozápadě našeho území. Přes den ale bude deště zase trochu víc. Je možné, že se dešťových kapek dočkáme i na suchém východě naší republiky. Právě kvůli dlouhodobému období beze srážek platí stále pro Moravu a Slezsko výstraha meteorologů před možností vzniku požárů. Díky dnešním přeháňkám a bouřkám by se ale situace mohla zlepšit. V bouřkách může lokálně napršet až 20 mm vody. Teploty dnes budou rozdílné, nejčastěji bude od 17 do 21 stupňů, na severu a západě jen kolem 15, naopak na jihu Moravy až 23. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 8 stupňů, ale na horách na Moravě a ve Slezsku až kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Dobré ráno vám ze studia Radiožurnálu Sport přejeme 7. května, což je den, kdy svátek slaví Stanislavové, tak všechno nejlepší a je to také den, kdy čeští hokejisti odehrají první zápas švédských her. V Angelholmu nastoupí, jak už zaznělo, proti domácím a my o tom teď budeme mluvit na úvod sportovního přehledu s Tadeášem Skalickým. Tadeáši, vítej, dobré ráno.
1: Krásné ráno. Ve Švédsku čeká Čechy suverénní domácí národní tým, který v této sezóně Euro Hockey Tour ještě neprohrál. Čerstvou zkušenost z českého turnaje má se Švédskem Michal Kempný, který v minulém sezóně navíc na severu Evropy hrál.
2: Jsou silní v osobní souboji, jsou silní na puku, dokážou se udržet na puku, ať už to je v útočný, v obranné třetině. Sami jsme to mohli vidět teďka vlastně v Českých Budějovicích, hráli fakt dobře a tenhle týden nebude výjimkou, jo. Myslím, že to bude ještě kvalitnější.
1: Utkání Švédsko-Česko začne v 19 hodin. Přímý přenos si můžete pustit na naší stanici. Živě pak nabídneme i víkendové zápasy proti Finsku a Švýcarsku.
0: A o hokejové reprezentaci budeme mluvit i s Martinem Procházkou po 8. hodině. U hokeje teď ještě zůstaneme, než se vrhneme na fotbalovou ligu mistrů. Útočník Robert Kousal totiž bude oblékat dres Hradce Králové. Není to tak dávno, co Kousal oslavil s Pardubicemi svůj třetí extraligový titul. Teď podepsal v klubu velkého rivala smlouvu na jeden rok s opcí. Generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček si od něj slibuje velký přínos.
3: Přichází zkušený hráč, který má obrovskou kvalitu. Se nebojím říct, že to je další rozdílový hráč, kterého přivádíme. I s přihlednutím k jeho věku si myslím, že to je a bude nadále rozdílový hráč. A doufám, že přichází i body, které budeme určitě od Roberta chtít.
1: Hokejisté Anaheimu srovnali stav druhého kola playoff NHL na ledě Vegas na 1-1 na zápasy. K vítězství 3-1 pomohl 21 pochytanými střelami soupeře brankář Lukáš Dostál. V brance Montrealu se naopak nedařilo Jakubu Dobešovi, který nezabránil v úvodním utkání série porážce 2-4 na ledě Buffalo.
0: A teď už slibovaná Liga mistrů. Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále této soutěže. V semifinálové odvetě jim k tomu stačila remíza 1-1 v Mnichově s tamním Bayernem. Pařížané vedli od třetí minuty a postupový výsledek ubránili. Ví španělský trenér obhájců trofé Luis Enrique.
4: Bayern Mnichov dělal všechno možné, celou dobu útočil a my opravdu nejsme zvyklí bránit takhle dlouho, ale ukázali jsme, jaký jsme tým. Co k tomu dodat? Podle mě je to jasné. Je to chvíle, kterou si musíme vychutnat.
0: V finále, ve kterém fotbalisté Paris Saint-Germain vyzvou londýnský Arsenal, se bude hrát 30. května na stadionu v Budapešti.
1: Fotbalisté Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem můžou dnes projít do finále Evropské ligy. V semifinálové odvetě budou ve Freiburgu od 21 hodin hájit výhru 2-1 z úvodního utkání. Stejně jako portugalská Braga je blíž postupu i Nottingham, který v prvním anglickém souboji zdolal doma Aston Villu 1-0 a dnes nastoupí na její hřišti.
0: A rozhodne se taky o finalistech konferenční ligy. Štrasburg se utká doma s Vajekánem poté, co španělský celek první utkání vyhrál 1-0. Ve druhém semifinále pak bude Crystal Palace doma hájit náskok 3-1 ze hřiště Šachtaru Doněck.
1: Fotbalisty Jihlavy se tři kola před koncem šance národní ligy propadly na poslední místo tabulky. V Českých Budějovicích prohráli 1-3. To předposlední rezerva Sparty porazila v záchranář souboji Prostějov 5-1 a přiblížila se mu na rozdíl 3 bodů. Dále už jistě postupující brněnská Zbrojovka remizovala ve Vítkovicích s rezervou Baníku 1-1, Kroměříž vyhrála nad slávistickým Béčkem 5-0, Artis Brno podlehl Příbrami 0-2, Táborsko zdolalo Chrudim 2-0, Ústí nad Labem Opavu 2-1 a Vlašim porazila Žižkov 3-1.
0: Čtyři čeští tenisté postoupili na antukovém turnaji v Římě do druhého kola. Radovali se Vít Kopřiva, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a Karolína Plíšková. Naopak už v úvodním zápase v Římě dohrála Sára Bejlek. Dnes čeká vstup do turnaje další Čechy a Češky a samozřejmě na Radiožurnálu Sport o nich uslyšíte.
1: A basketbalisté Ústí nad Labem vyhráli v pátém zápase čtvrtfinále playoff národní ligy nad Opavou 87-72. Odvrátili tak konec sezóny a vynutili si sobotní šesté utkání. Nejlepším výkonem v sérii a 13 body k tomu přispěl ústecký rozehrávač Tomáš Vyoral.
5: Asi nemusím nemusím dávat každý zápas 20 bodů a mít 20 střel, ale chtěl bych prostě, aby to nějakým způsobem vypadalo, aby jsme hráli kolektivně. Jako Opava je zkušený tým, má tam spoustu matadorů a ví, jak hrát playoff. I v tomhle tom je to těžký, je nějakým způsobem přechytračit, ale pořád si myslím, že to je o nějaký bojovnosti, nasazení.
1: A šesté utkání čtvrtfinálové série mezi Opavou a Ústím nad Labem se bude hrát v sobotu ve Slezsku.
0: Dozněl i podkres sportovního přehledu, to značí, že byl opravdu vydatný a děkuju za něj Tadeáši Skalickému.
1: Naslyšenou.

0: Kapela Roxette doznívá v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Je 7 hodin a skoro 48 minut. Máme 7. května a 7. května je i v našem seriálu, ve kterém jdeme den po dni až k finálovému zápasu československých fotbalistů na mistrovství Evropy v roce 1976. Někteří si na tu dobu před 50 lety možná ještě dobře pamatujete a teď se do ní i díky rozhlasovému archivu znovu vypraví.
1: A léta běží.
2: Tak jako každý všední den, někteří posluchači vstávají se stanicí Praha s pořadem Léta běží.
1: Na začátku května je už jaro v plném rozpuku.
2: Ale nejenom tady se 7. května roku 1976 mluví o jaru v rozpuku. Těmito slovy totiž začíná i kritická poznámka československého sportu na 7. straně.
3: Jsme v plném rozpuku jara, ale stížnosti na kvalitu trávníků na prvoligových hřištích a nejen na nich jsou stále větší. Čím to? Inu tráva povyrostla, tvoří se ostrovy drnů střídané proláklinami. Holým místy z nich vyskakuje hlína či písek.
2: Ano, tak to začíná kritické zamyšlení nad stavem trávníků v lize budoucí evropských šampionů s titulkem Terény či drnoviště, které se opírá nejenom o názor tehdejšího trenéra Žiliny Josefa Marka.
3: Trenér Marko po utkání v Teplicích řekl: na velmi špatném terénu, stejně nerovný a hrbolatý máme i doma, odskakovali nekontrolovatelně i lehčí míče a působili hráčům značné problémy. V Trenčíně se hrálo na trávníku nedůstojném prvoligového týmu. A tak bychom mohli našlapovat na zelený pažit snad na všech trávnících, které zdobí první liga, ale spokojení bychom nebyli. Začínalo se hodně brzy, hrálo se na bahně na rozmoklých terénech. Pochopitelně, že hodně utrpěli, ale věnovali jim oddíly dostatečnou péči, odvážili se jejich správcové na ně s těžkým válcem, někde se spokojili pouze se zašlapováním vykopnutých drnů, ale otvory po nich již nezasypávali hlínou smísenou s travním semenem. V Teplicích se stala chyba již při pokládání celého trávníku. Jinde jsou potíže odlišného rázu. Ale všechny mají asi jednoho společného jmenovatele. Hodně se šetřilo na nepravém místě. Vždyť zakrytí alespoň pokutového území igelitovou fólií není tak drahé.
2: Píše se 7. května roku 1976 v československém sportu.
4: Se o mě vymluvit jako na to, že
5: jo, takže se na tom dalo hrát.
2: Usmívá se bývalý reprezentant a ve zmíněné sezóně 1975-76 také fotbalista Teplic Přemysl Byčovský tomu, že některé věci, tedy stížnosti na trávníky, se ani po 50 letech nezměnily.
4: Chvíli to bylo dobrý, chvíli to bylo zlý.
2: Ale nejenom stavem prvoligových trávníků je čtenář živ. Hlavním motivem je stále ohromná vyrovnanost nejvyšší domácí soutěže, kterou jen podpořili poslední těsné výsledky. Pro zajímavost, v sestavě 25. kola jsou brankář Viktor, před ním obránci Biroš, Ondruš, Jurkemik, Gek, záložníci Slaný je baví Moder a útočníci Masný, Nehoda a Hoholko. Hned 8 budoucích účastníků závěrečného turné mistrovství Evropy a reprezentační trenéry může těšit, že se do formy dostává útočník Slovanu Marián Masný, který před 15-tisícovou návštěvou rozhodl o výhře bratislavského celku v Trenčíně.
6: A ukazuje Masnému, aby rozohral priamý kop.
2: A který pak také nastoupil ve finále mistrovství Evropy v Bělehradě. Ale k tomu došlo až 20. června, teď máme 7. května roku 1976 a lidé, mezi nimi pochopitelně také fanoušci fotbalu, mají i dost jiných starostí. Třeba se zemětřesením, které zasáhlo hlavně sever Itálie a věděli o něm i domácnosti v tehdejším Československu.
7: V rozhlasových novinách zodpovíme také některé dotazy týkající se včerejšího zemětřesení.
2: Ozývalo se také z československého rozhlasu 7. května roku 1976. Do finále evropského šampionátu fotbalistů zbývá 44 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

Gerarda Piquého si pravděpodobně pamatujete jako skvělého španělského fotbalistu, mistra světa i Evropy. Teď je majitelem klubu z Andory, který hraje ve druhé nejvyšší španělské soutěži a on jeho zápasy evidentně hodně prožívá. Jak se ukázalo při domácí porážce s Albacete 0-1, Piqué podle zápisu o utkání vyhrožoval rozhodčím. Křičel na ně, ať raději odejdou s doprovodem, aby se jim nic nestalo a že v jiné zemi by je roztrhali na kusy. Piqué za to dostal trest na 6 zápasů a 2 měsíce nesmí vykonávat žádnou oficiální funkci. To je trest od španělské fotbalové federace.

0: rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zajímá vás zákulisí sportu?
0: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
1: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
3: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
4: Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď, pojď, pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
6: Mistrovství světa na ploché dráze 23. května od 19 hodin na pražské Markétě. 16 nejlepších světových borců pojede o body do seriálu Speedway Grand Prix. speedway.prague.cz.
7: Je 8 hodin. Zprávy Tereza Tomášková.
8: Lotyšsko vyšetřuje proniknutí dvou dronů do jeho vzdušného prostoru. V Národním parku České Švýcarsko už nehoří. Hasičům pomohl noční silný déšť. Čeští hokejisté vstoupí do švédských her zápasem proti domácímu týmu. Kolona popojíždí na dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Většinou bude oblačno, místy přehánky nebo i bouřky a teploty do 21 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Do Lotyšska přiletěly z ruského území dva drony. Jeden z nich se zřítil na sklad ropy. Podle hasičů poškodil 4 prázdné nádrže. Větší škody ale nezpůsobil. Hasiči uhasili jen doutnající trosky. Po druhém dronu se stále pátrá, uvedla to lotyšská státní televize LSM. Zatím není jasné, komu drony patřily. Úřady ale i přesto varovaly obyvatele měst podél ruských hranic před vycházením z domů. A ve městě Rezekne zůstanou dnes kvůli nařízení úřadu školáci preventivně doma. Obyvatelům přišly notifikace na jejich mobilní telefony. Požár v Národním parku České Švýcarsko už nehoří. Hasičům pomohl noční silný déšť. Jednotky se chystají k návratu na své základny. Místo požáru si dnes převezme správa Národního parku a bude ho dál monitorovat. Jaká je aktuální situace na místě, to upřesňuje mluvčí hasičů Petr Pelikus.
9: Stupeň poplachu se snížil na druhý a na místě je 7 profesionálních jednotek, 4 dobrovolné. Do 1 hodiny budeme stupeň poplachu snižovat na první. Zhruba na 10. hodinu máme naplánováno předání místa zásahu správě Národního parku.
8: A hned po zprávách řekneme v ranním Radiožurnálu další podrobnosti. Brno chce nechat odstranit podobiznu Josefa Vysarionoviče Stalina z pomníku na Ústředním hřbitově. Nenápadný reliéf Stalinovy hlavy je v podstavci kamenného sloupu, který od konce druhé světové války stojí nad čestným pohřebištěm vojsk Rudé armády.
10: Já jsem přesvědčen, že tam zůstal nějakým opomenutím. Možná opravdu proto, že o tom ví velmi málo lidí, že tam tato podobizna je.
11: Zdůvodňuje zastupitel Martin Příborský z ODS. Připomíná, stejně jako ředitelka správy brněnských hřbitovů Alena Říhová, že vše budou muset schválit památkáři, protože pohřebiště je národní kulturní památkou.
12: A tady ten pylon určitě významně podléhá památkové péči, protože je dominantou a my nemáme právo do toho zasahovat, protože my jsme pouze správci.
11: Dodává taky, že povolit to musí i minister obrany, protože jde o válečný hrob. Pro ty se uplatňují striktnější a mezinárodní pravidla. Tomáš Kremer, Radiožurnál. Sport.
13: Fotbalisté Paris Saint-Germain postoupili do finále Ligy mistrů. Obhájcům trofeje k tomu stačila remíza na hřišti Bayernu Mnichov, který v úvodním utkání porazili 5-4. Soupeřem Pařížanů bude 30. května ve finále v Budapešti londýnský Arsenal. Čeští hokejisté večer rozehrají poslední přípravný turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách nastoupí v 19 hodin proti domácímu týmu. Švédové zatím na evropských turnajích vyhráli všechny zápasy. Podle trenéra Radima Rulíka jsou silní dlouhodobě.
14: ohromné množství hráčů v NHL, nejvíc v Evropy. V podstatě jim, když odmítne, já nevím, 15-20 hráčů z NHL, tak mají dalších 15 k dispozici. Tak to záleží jenom, jak to chtějí jakoby složit. Takže já si myslím, že co se týče té výchovy a vůbec té produkce těch kvalitních hráčů, tak jsou asi na tom nejlíp v Evropě.
13: Utkání Švédsko-Česko začne v Angleholmu v 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Reportážní vstupy nabídne Radiožurnál.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolony na D1 u Ostrovačic a na D5 u Rudné. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů nadále opatrně na kilometru 176 se zastavuje pravý pruh, levý pruh jede o něco rychleji a osobními auty je to do zúžení v Brně na půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru počítejte s kolonou, pokračuje na Pražský okruh za Ořech, osobními auty je to celé na 30 minut. Na silnici 14 z Náchoda do Vamberku stojí dlouhá kolona před Rychnovem nad Kněžnou. Ve městě v Jiráskově ulici se po nehodě nedá projet, osobními auty to objedete Smetanovou a Sokolovskou ulicí. Silnice 33 z Jaroměře do Náchoda zůstává za odbočkou na Dolany uzavřená po ranní vážné nehodě. Náhradní trasa po staré silnici přes Svinišťany. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Spořilov je silný provoz. Na Lanovém mostě řešili nehodu. Kolona se teď rozjíždí, zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodin.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude většinou oblačno, od západu místy přehánky, ojediněle se objeví i bouřky a teploty 17 až 21 stupňů, na severu a na západě Čech jen kolem 15, naopak na jihu Moravy až 23. Foukat má mírný jihozápadní až západní vítr, večer by měl slábnout. Tolik zprávy.
17: Dobré ráno, jste dál s Radiožurnálem Sport. Následující hodinku si užijeme společně s Davidem Prouzou. Dobré ráno.
18: Krásné ráno všem.
17: Už se moc těšíme na dalšího skvělého hosta v desítce Pavla Horváta. Po 10. hodině si k našemu expertovi sedne jeho bývalý spoluhráč z Plzně a taky borec, který kopal za Spartu, Hertu Berlín, Dynamo Moskva nebo Olomouckou Sigmu a taky samozřejmě za český národní tým Roman Hubník. Myslím, že to bude super povídání.
18: Rozhodně, a co bude super, věřím také v této následující hodině, kromě našich hvězdných hostů, tak i naše tradiční soutěž, a to v 8 hodin a 50 minut. Tentokrát budeme hrát o dvě vstupenky na světový šampionát superbajků, který se pojede v Mostě 17. května. Přidáme k tomu ještě nějakou další dílčí cenu, tak nás poslouchejte dál, bude to pestré.
17: A už teď můžu napovědět, že když se bude soutěžit o superbajky, tak i ten, jehož hlas budete hádat, s tím dost úzce souvisí. Tak dobré ráno, zůstaňte s námi.
15: Radiožurnál Sport
19: a Jan Suchan.

0: Teď je 8 hodin a 10 minut a ty příští minuty Radiožurnálu Sport budou hokejové.
1: Česká reprezentace totiž dnes začne generálku na mistrovství světa v Angelholmu, rozehraje v 19 hodin švédské hry. A to soubojem s domácí reprezentací.
0: Probereme to s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou, který právě i v téhle skandinávské zemi rok své kariéry strávil. Dobré ráno, Martine.
2: Hezké ráno.
0: Jak vlastně na tu sezonu v AIK Stockholm vzpomínáš?
2: Vzpomínám na ní hrozně rád, protože bylo to naše vlastně první angažma. Já jsem měl s sebou spoluhráče Pavla Pateru od Tuvivoru. Byla to krásná sezona, skvělá sezona, nám se tam dařilo, měli jsme finského trenéra, bylo tam ještě s námi snad 7 Finů, takže ten tým nebyl úplně tak švédský a on, ten finský trenér, nás nechal opravdu hrát náš takový ten útočný typický hokej, takže nás moc nesvazoval nějakýma taktickýma pokynama, dal nám výborného obránce reprezentačního do obrany, takže ten na nás trošku tak jako dohlížel. No a dařilo se nám, měli jsme tam opravdu skvělou sezonu, postoupili jsme do semifinále ligy, protože jsme porazili místní Djurgården derby, které bylo vždy vyprodané. No a moc jsme se to užívali. Já jsem po té sezóně vlastně potom už dostal nabídku do Toronto, takže byla to pro mě velmi úspěšná sezona v AIK Stockholm.
1: S Martinem Procházkou se teď zaměříme už na to, co se bude dnes ve Švédsku dít. Asi nejenom nás zaujalo, že Češi museli zrušit včerejší trénink kvůli díře v ledu, která měla podle našeho reportéra Františka Kuny ve středním pásmu průměr a teď se podržte kolem 2 metrů. Takhle o tom mluvil manažer české reprezentace Milan Hnilička.
3: Přišli jsme na led a na ledě byly 4 pneumatiky označení sem nejezděte. Tak musím říct, že to nás všechny velmi překvapilo, když jsme to okamžitě začali řešit. Tým byl nucen trénovat ve velmi omezeném režimu. Trenéři se rozhodli po domluvě s hráči, že teda dál už v tréninku pokračovat nebudou. To vysvětlení, které mi podali, že tam juniorský tým předtím měl testy, je pro mě neakceptovatelné. Přijal jsem omluvu švédských organizátorů Švédské federace, která to vnímá jako veliký problém.
1: Můžeme teď Milana Hniličku doplnit s tím, že Češi měli možnost počkat na trénink na jiné ledové ploše, ale byla by to hodina strávená čekáním ve výstroji. Tak Martine, co na to celou situaci říkáš, protože úplně obvyklé to není.
2: No není to obvyklý, samozřejmě nemělo by se tohoto stávat na takovéto úrovni, když je to vlastně poslední turnaj před mistrovstvím světa, takže ta omluvenka je špatná. Každopádně trenéři to vyřešili, že chvilku v podstatě byli asi v těch třetinách, no a pak ten trénink raději zrušili, protože opravdu je to další čekání, možná by to pro ně bylo mnohem těžší nebo složitější nějaké prostoje, a tak se rozhodli ten trénink zrušit. Myslím si, že to zase úplně tak velký problém nebude, přece jenom dnešní trénink také ještě bude, protože se hraje se až do 19 hodin, takže je možnost tam ještě něco dneska hráno určitě potrénovat.
0: Zažil jsi ty v kariéře někdy podobné komplikace?
2: Přiznám se, že na té mezinárodní úrovni si myslím, že asi ne úplně, nebavu si, že by tam byl někdy nějaký problém. Možná během třeba toho tréninku, ano, že se třeba stane, že někdo tvrdě vystřelil a prasklo plexisklo třeba nebo něco takového, ale že by byly problémy s ledovou plochou, to si myslím, že ne.
1: Si jenom říkám, Martine, být hodinu ve výstroji a čekat třeba na tu možnost, až se uvolní ta ledová plocha, tak

0: jaké to je? Vem nás do kůže hokejisty, který je hodinu oblečený a nemůže nic dělat.
1: Tak no, by určitě by, nemuseli by být oblečený, že když máte hodinu, tak si myslím, že hráči za 5 minut slečený, takže by klidně se mohli hráči sléknout a počkat teda tu hodinu v podstatě normálně ve sportovním nějakým tom, mohli by si zahrát ven třeba fotbálek nebo nějaký báčko a pak se zase těsně před tím tréninkem za těch 15 minut se zase obleknete, takže určitě není potřeba těch, já nevím, řeknu, tu hodinu být ve výstroji, takže to spíš bylo rozhodnutí o tom, že trenéři nechtěli ten jejich harmonogram nějakým způsobem měnit a posouvat a tak se rozhodli právě proto raději ten trénink zrušit.
0: Říká náš hokejový expert Martin Procházka, už jsme zmínili, že švédské hry jsou posledním turnajem před startem světového šampionátu. Co by podle tebe měli teď trenéru Radimovi Rulíkovi ukázat?
1: No tak samozřejmě ti hráči, kteří dostali ty pozvánky, hlavně mladí, se budou chtít určitě ukázat, budou chtít udělat všechno možné pro to, aby trenéry přesvědčili. Myslím si, že Radim Rulík bude mít určitě několik připravených sestav na ty tři zápasy, tak určitě dostane každý dost prostoru. Je to samozřejmě, ten tým je poskládaný tak, jaký je možně poskládaný. Samozřejmě některý hráči to mají jisté, jako Roman Červenka, Filip Hronek. Takže si myslím, že prostě někteří ty mladší hráči, hlavně pro ně to je velká výzva, velká šance nějakým způsobem to urvat a dostat se na mistrovství světa.
2: Když se s Martinem Procházkou teď podíváme na švédskou soupisku, tak na ní najdeme 9 hokejistů z NHL, včetně hvězdného obránce Ekmana Larsona. Z českého týmu v té nejlepší soutěži světa pravidelně nastupoval v končící sezóně jenom Adam Klapka. Tak nebojíš se trochu té večerní konfrontace?
1: Tak já se jí nebojím vůbec, ale pro hráče ano, tak jsou tam hráči z NHL, ale já si nemyslím, že to je úplně vždycky nějaká známka toho, že to ten tým musí být dobře poskladaný. Vezmeme si Švédy, kteří hráli ty předešlé teďka tyhle ty turnaje a neměli tam tolik hráčů z NHL a taky byli velmi kvalitní, takže Švédy mají celkově mají možnost prostě poskládat velmi dobré týmy. Já myslím, že klidně 2-3 jsou oni schopni poskládat. Samozřejmě teď, když je doplní ještě o některé hráče NHL, tak je to pro ně lepší, ale když si vezmeme mistrovství světa 2024 v Praze, kde měli poskládaný tým úplně snad ze všech hráčů NHL, snad nebo 18 nebo 19, no a náš tým jim dal 7-3, takže ono zase jako není to určitě jenom známka toho, že to jsou hráči NHL, že se jich musíme bát.
0: Ještě jednu otázku máme nachystanou na našeho hokejového experta a olympijského šampiona Martina Procházku. Švédové zvítězili ve všech 9 zápasech Eurohockey Tour této sezóny. Samozřejmě není to asi úplně určujícím faktorem, ale přeci jenom ta série je docela působivá. Tak Martine, jak by Češi měli hrát, aby teď měli šanci uspět nebo mohli uspět?
1: A tak já si myslím, že Radim Rulík bude chtít hrát, samozřejmě, aby ty kluci dodržovali ty pokyny typu dobře možná hrát střední pásmo, rychle přistupovat k Švédům, protože Švédové ukázali během těch všech 9 zápasů, které si zmiňoval, takže byli velmi silní na kotouči, dobře kombinovali, a samozřejmě hrát disciplinovaně, to znamená bez nějakých zbytečných faulů, tedy ty pokyny tam určitě budou, no a pokud možno střelit nějaké branky, protože mi přijde, že jakoby dáváme málo branek na této úrovni. A to se nedařilo, takže určitě budou trenéři tlačit hráče, aby více stříleli a šli do branky.
2: Jestli se to stane a nebo ne, to uslyšíte v našem přímém přenosu z utkání hokejové reprezentace proti Švédsku. V 19 hodiny úvodní buly v Angleholmu František Kuna bude na místě a vy se ho můžete poslechnout nejenom tady u nás na radiožurnálu Sport, ale také v mobilní aplikaci Můj rozhlas a nebo na webech irozhlas.cz a radiožurnál Sport.cz. O prvním zápase švédských hokejových her pro český národní tým jsme teď mluvili s bývalým českým reprezentantem a expertem radiožurnálu Sport Martinem Procházkou. Martine, díky a těšíme se na slyšenou.
1: Na slyšenou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Po Davidu Kolerovi se v 8 hodin a 21 minut vrhneme na vodu, protože se budeme bavit o tom, že nejvíc nervózní část sezóny vodních slalomářů je tady. Během příštích dvou víkendů si musí v pražské Troji vybojovat pozici v národním týmu pro tenhle rok.
1: Jistotu mají jen medailisti z loňského světového šampionátu, kajakáři Jakub Krejčí s Jiřím Prskavcem. O zbývající místa to bude Honzo Lítý boj.
0: A zúčastní se ho i mistr světa z roku 2020. Vít Přindiš, který loni na velkých akcích chyběl a teď naštěstí nechybí ve vysílání radiožurnálu Sport. Tak dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Vy už jste uspěl v dubnových nominačních závodech v kajak crossu, té nejmladší olympijské disciplíně, tak můžete teď být trochu klidnější před těmi klasickými vodními slalomářskými?
2: Je to jistě velká spruha, protože kajakos už je poslední roky jako nedílnou součástí mý přípravy a přípravy většiny jako kajakářů. Chceme v tom uspět a od loňského roku se jezdí vlastně separátní nominační závody v kajakosu. Mně se loni nepovedly, kvůli zranění jsem musel odstoupit a letos jsem do toho nastupoval, nechci říct takovou velkou neznámou, ale bál jsem se, jak to dopadne, bál jsem se, jestli budu fit, jestli prostě ty kluky, kteří jsou přece jenom radně rozmladší, tak jestli dokážu potrápit a prohnat. Naštěstí se to podařilo, mám z toho hrozně dobrý pocit, protože jsem ten víkend opravdu odzávodil dobře a ten návrat do týmu, to znamená nějaká ta jistota, že si ho to zazávodím minimálně v tom kajakrosu, je strašně příjemná i právě směrem k těm blížícím se víkendům, kde se pojede o klasický slalom.
0: Vítku, možná vás jenom požádám, jestli byste si nemohl dát telefon blíž k ústům, protože je to takové trochu víc z dálky, tak snad to bude lepší v dalších minutách.
1: A můžeme pokračovat. Zmiňovali jsme, že reprezentaci mají pro letošní sezónu přede místou Jakub Krejčí a Jiří Prskavec. To znamená, že mezi kajakáři zbývá jediné volné místo a těch uchazečů je hodně. Tak co od toho, Vítku, očekáváte?
2: Že to bude velký boj. Já doufám, že ten zvuk je lepší. Já mám sluchátka, tak nevím, jestli to není chyba.
0: Teď už je to lepší, děkujeme.
2: Dobře. Tak ten

0: Boj určitě bude velký, protože kluci mají dvě místa jistý, můžou se soustředit na svoje, Jiře se soustředí na single canoe, Kuba spíš jede ještě pořád objemový trénink směrem k velkým závodům. No a o to jedno místo tam bude velký přetlak, já typu nějakých 5 závodníků, kteří by se o to mohli přetahovat. Bude to o maličkostech, bude to o každý jízdě, která se počítá, a vlastně z těch 4 závodů potřebujeme 3 opravdu perfektně zajet. Budou se počítat vítězství, když se jede o jedno místo, a myslím si, že kluci, co jsem měl šanci vidět při trénincích, no případně když jsme byli na soustředění v Americe, kde se právě letos pojede mistrovství světa, tak jsou v dobré formě, já doufám, že jsem lepší a že je dokážu porazit.
1: U mužů se to snad říkat smí, Vítu Přindišově 37 let, tak prožíváte přece jenom ty nominační závody jinak než dřív, když jste býval mladší a možná trochu vyukanější?
0: No ono to má dvě roviny. Já to vidím tak, že samozřejmě ta zkušenost hraje v můj prospěch, to znamená, že přece jenom už jsem těch nominací několik odjel, mám už nějaký, si myslím, i životní nadhled, mám rodinu, mám ty priority malinko jinde, samozřejmě ten sport mám strašně rád, dělám ho na 100% pořád. Ale na druhou stranu si zase říkám, kolik těch nominací ještě pojedu a nechci žádnou šanci promarnit, takže vždycky se člověk dokáže něčím svázat, já se snažím tohle jako eliminovat, i když ne, vždycky to úplně dobře jde, ale myslím si, že na té startovní čáře jsme každý v jiný pozici a každý je to spíš o tom, jak si to dokážeme jako srovnat v hlavě, jestli klukům mladým jde o to se do toho týmu za každou cenu prostě dostat a bude to svazovat, nebo mě naopak bude svazovat to, že nevím, kolik těch nominací třeba ještě před sebou do budoucna mám.
2: Pokud jde o ty nominační závody, tak původně se o tomhle víkendu měl jet jeden v Želivi na Trnávce a až ten příští v Pražské Troji, která ale nakonec bude hostit všechny 4 nominační závody vodních slalomářů, tak co na to, Vítku, říkáte? Je to pro vás dobře, špatně?
0: No, to asi uvidíme za ty 2 víkendy. Já jsem na Trnávce letos absolvoval vlastně všechny 4 tréninky, co tam byly možné, než přišlo bohužel rozhodnutí o zrušení kvůli nízkému stavu vody, což asi se nikdo nemůže divit, protože opravdu jsem rád, že konečně zapršelo. I mě jako alergikovi ten déšť opravdu chybí. A ta Trnávka mě samozřejmě strašně mrzí, protože je to nádherná voda, je to krásný prostředí, je to prostě zase jeden z těch vodáckých svátků, kdy my si užíváme opravdu divokou vodu a trať, na které se dokážeme svést prostě párka do roka. Takže to mě mrzí. Na druhou stranu mě nemrzí to dojíždění, nemrzí mě to, že bych byl pryč od rodiny. Přece jenom v Praze a v Troji máme opravdu asi všichni takovou svoji pohodu, to svoje zázemí, máme to naučený, víme ty rituály a tu rutinu. Takže trošku se asi srovnali ty síly, já bych si na Trnávce možná věřil o trošku víc, jelikož právě mám víc těch zkušeností, odzávodil jsem tam toho výrazně víc než kluci. Nicméně v Troji zase jsem vyrostl, jsem tam doma, mám to tam strašně rád, takže na ty závody se těším taky tak a snažím se na to nemyslet, že se to přesunulo a prostě přistoupit k tomu tak, jak to je.
1: Vít Přindiš nás pozval na nominační závody vodních slalomářů, ve kterých se bude bojovat o 5 světových pohárů, mistrovství světa v americké Oklahomě na příští olympijské trati a také o evropský šampionát v italské Ivreji. Tak nejen vám samozřejmě držíme pěstí a s Radiožurnálem Sport budeme u toho. Hezký den.
0: Děkuji, hezký den.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: Na Radiožurnálu Sport pro vás máme nachystané další aktuální zprávy, po nich si budeme povídat s Milanem Petrželou, tak si na to počkejte.
1: Radiožurnál, půl deváté. Tereza Tomášková a zprávy.
2: V obchodním centru v Praze 4 v Dobronické ulici někdo nad ránem odpálil bankomat. Policie o tom informovala na síti X. Po zlodějích pátral psovod a vrtulník. Na místě je pyrotechnik. Výše škody zatím není jasná. Kolik peněz pachatelé z bankomatu ukradli, policie zjišťuje. Podobnou událost vyšetřovali policisté začátkem dubna. Tehdy někdo odpálil dva bankomaty v Opatovské ulici na pražském Jižním městě. Pachatele se po několika dnech podařilo dopadnout. Při ruském útoku na ukrajinskou oblast Záporoží zahynula jedna žena a další dvě jsou zraněné. Další žena utrpěla zranění při ruském raketovém útoku na obec Popivka v Sumské oblasti. Informovali o tom tamní úřady. A Slovensko od zítřka zruší dvojí ceny nafty. Rozhodla o tom vláda v Bratislavě. Opatření zavedla v březnu kvůli ropné krizi. Auta s cizí registrační značkou tankovala dráž než ta se slovenskou. Krok kritizovala Evropská komise a označila ho za diskriminační. Sport. Basketbalisté Ústí nad Labem ve čtvrtfinále ligového play-off porazili Opavu 87-72 a snížili stav série na 2-3 na zápasy. Opava bude mít druhou šanci na postup v sobotu na domácí Palubavce.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na jižní spojce a neprůjezdná D8 u Ústí. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most. Dejte velký pozor a zpomalte za sjezdem na krč. Hlásíte žebřík uprostřed vozovky.
5: Teď ho odraz, on byl mezi pruhama a auto předjíždilo za mnou zrovna akorát a nevšiml si ho a odrazilo ho prostě auto pod koli, který jelo prostředním pruhu. No.
4: Dálnice D8 z Prahy do Drážďan je od sjezdu na Ústí nad Labem před Lice uzavřená. Policie vás odkloní na 72. kilometru. Je to kvůli odtahu porouchaného nákladního auta. Zpět se vrátíte na 74. kilometru. Na D1. Z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Benešov na 17. kilometru dojedete do kolony. Na 14. jsou silničáři v pravém pruhu zdržení 10 minut. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 176 nadále hlásíte kolonu kamionů v pravém pruhu. Osobními auty je to do omezení v Brně na zhruba půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Českem přechází zvlněná studená fronta a na ní se hlavně v Čechách včera objevovaly lokální přehánky a také bouřky. U Slap ve středočeském kraji se dokonce vyskytla první letošní výrazná supercela. Vytvořili ji dvě velké bouřky, které vznikly krátce po 14. hodině na Šumavě. Tato izolovaná rotující bouřka, tedy supercela, přinesla v místech od Slap po Týnec nad Sázavou kroupy i přívaly deště. A podobné počasí čekáme i dnes. Obloha dnes nabídne hodně oblačnosti s dešťovými přeháňkami, které budou během dne od západu četnější. A také se i dnes objeví bouřky. V nich může spadnout kolem 20 mm vody. Teploty dnes mezi 15 stupni na severu a západě po 23 na jihu Moravy. Zítra bude ještě o trochu chladněji, jen mezi 15 a 19 stupni. 21 může být na Moravě. Nebe už se ale bude projasňovat a déšť se objeví jen výjimečně. Častěji na horách na severu našeho území. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
0: Rádi se na Radiožurnálu Sport chlubíme, že máme ve vysílání hvězdné hosty a teď v něm vítáme dalšího takového.
8: Rekordmana fotbalové ligy v počtu odehraných zápasů, legendu Plzně a aktuálně zraněného záložníka Slovácka Milana Petrželu, se kterým se ale nebudeme bavit jen o profesionálním fotbale. Milane, hezký den.
9: Dobré ráno, zdravím všechny posluchače rádia.
0: Milane, vaše rodná obec Hoštice, Heroltice na Vyškovsku teď hostí okresní finále McDonald's Cupu malotřídních škol, takzvaných malotřídek, tedy těch, ve kterých je kvůli menšímu počtu žáků několik ročníků spojených dohromady. Mimochodem, vy jste do ní taky chodil a jak na to případně vzpomínáte?
9: Já jsem do ní taky chodil, my máme na vesnici vlastně třídu, která je do pátého ročníku. Takže jsem tam taky začínal se školní docházkou a samozřejmě je to malá školička, takže na to vzpomínám rád. Byly to krásné zážitky, takové ty první kručky, co se týče školy, takže určitě příjemné vzpomínky jenom a dneska jsem na to zvědav, jak to tam bude probíhat a těším se tam.
8: V rámci toho okresního finále McDonald's Cupu má být dnes 7 škol a celkem nějakých 200 dětí, tak jak se na to těšíte, jaký má dojem z toho, že takhle velké množství capartů hraje fotbal?
9: Tak jak jsem říkal, těším se tam moc na lidi z okolí, protože samozřejmě ty učitele a takhle tam znám všechny, nebo ne všechny, ale většinu, takže se těším jak na učitele, tak samozřejmě na děti a je to taková větší akce u nás na vesnici, která tam dlouho nebyla, takže sám jsem zvědavý, jak to bude probíhat, jak se to bude zvládat a je moc hezký vidět tolik dětí na jednom hřišti a kor ještě na hřišti, kde jsem začínal s fotbalem.
0: Rekordman fotbalové ligy Milan Petržela bude dnes dětem předávat poháry a medaile na okresním finále McDonald's Cupu malotřídních škol v Hošticích Herolticích. Je tam naplánovaná autogramiáda. Určitě jste, Milane, pro malé fotbalisty velkým vzorem, tak jaké jste měl vlastně vy, když jste začínal?
9: Já jsem měl vzory Roberta Báďa, třeba mě teďka napadl, ale bylo jich samozřejmě víc a dneska už ti fotbalisti nehrají, už jsou to taky veteráni, jak se říká, takže já jsem rád, jestli mě ty děti takhle vnímají, že jsem jejich vzor, to je pro mě jenom hezký nebo pěkná věc, na kterou prostě můžu být pyšnej, takže jsem rád, jestli mě ty děti takhle vnímají a je hrozně pěkný, když mě lidi pozvou na takový akce, kde těch dětí je spousta a můžu jim předat nějaký fotbalový rady třeba a podepsat se jim a udělat jim radost.
8: Mě, Milane, zaujal váš vzor Roberto Baggio, jenom se tak doptám, bylo to kvůli jeho technickým schopnostem na hřišti, nebo třeba trochu hrála v tom roli i ta image, která je dost specifická právě u Baggia, nebo byla?
9: Bylo to propojený, samozřejmě líbilo se mi, jaký měl fotbalový schopnosti, ale i ten božský culíček, který on měl jako jedinej snad, tak ten mě taky trošku, jako řeknu, přitahoval k němu, takže byl to určitě aj jakože ta image.
8: V úvodu jsme říkali, že jste teď zraněný, naposledy jste za Slovácko nastoupil už skoro před měsícem proti Hradci Králové, tak jak to s vámi, Milane, vypadá teď a platí taková ta věc, že s tom pokročilejším věku je ta rekonvalescence prostě třeba trochu pomalejší?
9: Je to pravda, můžu jenom potvrdit. Samozřejmě já se zádama mám problémy, nechci říct celou kariéru, ale teďka už delší dobu, takže mě to furt nějakým způsobem nechce pustit, takže mám nějaký individuální plán, kde chodím k fyzioterapeutům, k doktorům, do toho snažím se trénovat, takže mám to takový smíšený ten plán. Takže se doufám, že se brzo vrátím zase na ligový trávníky a ještě třeba nějakou radost rozdám.
0: Stihnete to ještě do konce soutěže?
9: Těžko říct, no, nechci nějak předjímat, ale tak budu dělat všechno pro to, aby se to zvládlo, ale v tuto chvíli nedokážu odpovědět.
8: Já doufám, že teď to není nevhodná otázka nebo nevhodně položená, ale když zmíníme váš věk, je vám 42, teď v červnu vás čekají další narozeniny, jak vy to teď máte nastavené v hlavě ohledně třeba případného pokračování v aktivní kariéře?
9: Jo, tak mám to nastavený tak, že tomu nechám volný průběh. Nějak to neřeším, samozřejmě situace, která přijde nebo nepřijde, se nějakým způsobem bude vyhodnocovat, ale v tuto chvíli samozřejmě nad tím nějakým způsobem nepřemýšlím, spíš se soustředím na to zdraví a dát se co nejdřív dokupy a co bude potom nebo nebude, to už nechávám, jak se říká, osudu.
0: S Milanem Petrželou si povídáme na Radiožurnálu Sport. Vaše Slovácko bojuje o záchranu v nejvyšší soutěži. 4 zápasy před koncem je 14. bod před Duklou a Baníkem, takže kdyby teď liga skončila, šlo by Slovácko do baráže. Jak to prožíváte, když nemůžete hrát? Platí to, jak říkají většinou fotbalisti, že to je mnohem horší?
9: To můžu taky jenom potvrdit, protože ten hráč nemůže na té tribuně nějakým způsobem pomoct těm hráčům, kteří jsou na tom hřišti, takže je to složitý v tom, že do toho nejde zasáhnout a ten hráč daleko trpí víc, než když je na tom samotném hřišti. No. Já potom můžu jenom na té tribuně držet palce a nějakým způsobem kluky podporovat, ale bohužel nic jiného se v tu chvíli udělat nedá.
0: Milanu Petrželovi tedy popřejeme brzké uzdravení, ať tu fotbalovou radost tedy nerozdáváte jen dnes na okresním finále malotřídek v Hošticích, Herolticích, na McDonald's Cupu, ale taky ještě na těch ligových trávnicích. Moc krát děkujeme, že jste si udělal čas na jediné české sportovní rádio.
9: Taky děkuju moc krát, mějte se hezky.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

taky kultovní kapelu Nirvana s frontmanem Kurtem Cobainem máme v playlistu Radiožurnálu Sport, který posloucháte těsně před 3/4

0: A později odpoledne Tomáš Macháč vyzve Stefanose Tsitsipase z Řecka, tak věřme, že to bude mít podobný průběh jako zápas na Australian Open v tomto roce, který Tomáš Macháč zvládl. No a ještě výrazně veselější to s českou účastí bude mezi ženami. Tam se představí celkem 4 české hráčky, včetně třeba Lindy Noskové, Kateřiny Siniakové, Terezy Valentové a Marie Bouskové a Barbory Krejčíkové. Takže pozor, ne 4, ale rovnou 5 a opravuju i to původní číslo 6-7. Barbora Krejčíková mimochodem nastoupí, ano, no, možná, proti Arině Sabalenkové, světové jedničce, asi nejdominantnější hráčce posledních sezon. Pro Krejčíkovou, která se vrací po vleklém dalším zranění, tak samozřejmě velká výzva a takové první pořádné srovnání s tím, jaká její aktuální forma je, tak věřme, že Sabalenkovou minimálně potrápí, ideálně samozřejmě porazí.
1: Teď na mě, Davide, vyskočila v ČTK informace o tom, že se zvyšuje v hokejové NHL platový strop klubů, bude od příští sezóny 104 milionů dolarů, což je o 8,5 víc než v předchozím ročníku a bude moct být prolomena ta hranice 20 milionů dolarů pro jednoho hráče na sezonu. Tak si říkám, jestli by radši tuhle informaci neměli tenisté jako přejít, nevidět, neslyšet od nás, abychom je moc neprovokovali, protože peníze a tenis, to je v těchto dnech taky docela velké téma.
0: Docela velké, já bych řekl primárně na zahraničních webech, možná by se to hodilo i naší ranní rubriky, každopádně ano, je to jedna z věcí, která se řeší, je to takový paradox. Roland Garros oznámilo rekordní odměny pro vítěze, které se pohybují skoro okolo 3 milionů dolarů pro toho jednoho vítěze. Přesto kolují hlasy, že by se ty odměny měly ještě znovu zvyšovat, že hráči si zaslouží o něco více a že pořadatelé těch hlavních 4 turnajů té velké čtyřky nebo chcete-li Grand Slamu,
1: že by mě ještě přitlačit.
0: Ano, že oni benefitují, teď získávají více peněz z vysílacích práv, ze vstupenek a tak dále a že by ještě přeci jenom to pro hráče mělo být o něco zajímavější finančně.
1: Že sice vlastně dokonce, ty odměny se zvyšují, ale málo. Ten podíl na zisku toho turnaje se vlastně snižuje. Jsem to
0: dá se to tak říci, i proto se teoreticky, řekl bych opravdu v teoretické rovině, mluví o budoucím případném bojkotu Grand Slamu, ale nejsem si úplně jistý, že je to na místě. Zaprvé se to asi těžko organizačně dá zvládnout, vždycky se podle mě najde někdo, kdo si řekne, aha, tak pozor, teď bude menší konkurence, tak to tuplem přijedu si samozřejmě ten Grand Slam zahrát. Tím hlavním hlasem, chcete-li, je teď asi právě Arina Sabalenková z Běloruska, ale tak říkám si, zrovna ona, která opravdu ty výdělky má enormní, tak jestli ona by měla být tím hlasem lidu takzvaným, ale je to velice komplexní problém. Já doufám osobně, že na Roland Garros bude ta konkurence nejvyšší, tak abychom na Radiožurnálu Sport mohli nabídnout to nejzajímavější sportovní zpravodajství, ale je to věc, která se tam určitě bude řešit.
1: Ano, pařížský Grand Slam je tím nejbližším, který nás v tenisovém kalendáři čeká. I David Prouza se na něm ukáže a vy ho budete slýchat v našem vysílání.
0: Za mikrofonem.
1: Startujeme kdy?
0: Startujeme, myslím si, 23. května, přelom května června, to budeme hodně tenisový tady na Radiožurnálu Sport.
1: A už za 3 minuty startuje naše tradiční soutěž, jen co dozní a dospívá kapela Kabát.

0: 8 hodin 52 minut nejvyšší čas si s námi zasoutěžit. To je výzva pro vás, kteří jste to neudělali v posledních 2 měsících, nevyhráli jste žádnou z cen. Jednu takovou pro vás máme nachystanou i dneska.
1: Je jich dokonce více, protože mluvíme o 2 vstupenkách na mistrovství světa v superbajcích, a to v 17. května na autodromu Most se pojede ten závod. K tomu máme ještě keramický hrníček autodromu Most, takže pokud nás posloucháte a máte rádi motorsport, tak vám zase uděláme radost, stejně jako třeba v minulých dnech, kdy jsme nabízeli vstupenky na plochou dráhu na Markétě. Teď se tady přesouváme na superbajky v Mostě a asi můžeme, Honzo, říci, že ten zvuk, který budeme hádat, a ten dotyčný sportovec má právě s tou disciplínou superbajků dost společného.
0: Ano, je to bývalý motocyklový závodník. Myslím si, že to není úplně nejsnažší, ale z těch motocyklových závodníků, které jsme v uplynulé době v Česku měli, je to jeden z těch nejúspěšnějších a přímo v superbajcích nejúspěšnější. Pro jistotu, kdyby to přece jenom bylo stále dost těžké, tak prozradíme jeho křestní jméno, a sice Jakub. A teď už nám můžete volat po samozřejmě ukázce na telefonní číslo 221 552 222.
2: Ten jeden se vzpomíná těžko, ale asi jedno z těch nejhodnotnějších umístění bylo 2. místo v mistrovství světa v Americe Salt Lake City, protože tam to bylo s nějakýma problémama, i tak se to povedlo, ještě navíc chybělo pár kol a mohlo to být první, ale těch lepších, na který se rád vzpomínám, tak bylo víc.
0: Tak už nám to tady začalo drnčet ve studiu Radiožurnálu Sport a můžeme přivítat ve vysílání prvního z posluchačů, pokud se slyšíme, dobré ráno.
3: Dobré ráno, Richard.
0: Richarde, tak poznal jste, ať už podle hlasu nebo podle našich nápověd?
3: No hned podle těch nápověd, hlas jsem ani nepotřeboval slyšet.
0: Tak o koho
1: tak
0: šlo?
1: To byl?
3: Byl to Kuba Smrš.
0: Přesně, ano, tak. Správně, děkujeme. Báli jsme se, že to bude opravdu příliš těžké a dostaneme potom vynadáno od našeho šéfa, který nemá rád, když ty hádanky jsou až příliš obtížné. Tak Richarde, zůstaňte prosím s námi ve spojení, abychom si na vás vzali kontaktní údaje. Příští týden do Mostu vyrazíte?
3: Určitě jo.
0: Tak si to hezky užijte, díky Radiožurnálu Sport a vstupenkám, které pro vás máme nachystané, a v pátek se ještě můžete zúčastnit soutěže pátečního finále o bezdrátová sluchátka. Tak zůstaňte s námi, abychom si na vás mohli vzít adresu a tak dále, a vy všichni ostatní to můžete zkusit zase někdy příště.

0: derby na Radiožurnálu Sport.
1: Tradiční střetnutí plné emocí.
2: Poslední derby pražských S v této sezóně bude mít mimořádný náboj. Fotbalisté Slávie po něm můžou slavit obhajobu ligového titulu, pokud Spartu před vlastními fanoušky na stadionu v Edenu porazí.
3: Je to samozřejmě pro nás skvělý, že tu možnost máme. Na druhou stranu, i kdyby nebyla, tak je to prostě derby, je to doma a my budeme chtít prostě zvítězit a předvést prostě co nejlepší výkon a výkon na toho soupeře. A samozřejmě tohle k tomu je příjemný bonus.
4: Matematicky může, no, bohužel. My jsme si to pokazali v jiných zápasech. Každý si to musí nějak přebrat v hlavách, tak aby tady ta situace nenastala.
2: Jestli se Spartanům podaří překazit mistrovské oslavy Slávie, se dozvíte z našeho přímého přenosu. Přísté 17. derby pražských S začne v sobotu v 19 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: O fotbale si budeme povídat i po 9. hodině. Pavel Horvát už je připravený v našem studiu. Tématem bude hlavně Liga mistrů a po 10. si k Pavlovi přisedne jeho bývalý spoluhráč z Plzně, Roman Hubník. Těšíme se na 10. Pavla Horváta.
6: Je 9 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
7: Policie pátrá po pachatelích, kteří v pražských Kunraticích odpálili bankomat. Do Lotyšska pronikly z ruského území dva drony. Jeden z nich se zřítil na sklad ropy. Hokejisté Anaheimu ve druhém kole play-off NHL srovnali sérii z Vegas na 1-1 na zápasy. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1 na kilometru 46,5 ve směru do Brna. A bude většinou oblačno, místy přehánky nebo i bouřky a teploty do 21 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Policie pátrá po pachatelích, kteří nad ránem odpálili bankomat v obchodním centru v pražských Kunraticích v Dobronické ulici. Do akce se zapojil i psovod a vrtulník s termovizí. Potvrzuje to mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
8: Na místě momentálně pracují kriminalisté a pyrotechnik. Škoda prozatím nebyla vyčíslena a kolik peněz se pachatelům podařilo odcizit, prozatím zjišťujeme.
7: Podobný incident řešili kriminalisté v hlavním městě i o Velikonocích, kdy pachatelé za pomoci výbušniny poškodili dva bankomaty u obchodního centra v pražských Hájích v Opatovské ulici. O týden později policisté zadrželi tři cizince, které obvinili z krádeže vloupáním. Hasiči postupně opouštějí České Švýcarsko, kde od soboty zasahovali u rozsáhlého požáru v Národním parku. S dohašováním dnes v noci pomohl silný déšť. Mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou hořelo až 100 hektarů lesa. V jednu chvíli tam zasahovalo přes 540 hasičů a 8 vrtulníků. Dopoledne chtějí hasiči předat místo správě Národního parku, která tam bude dál monitorovat situaci. Do Lotyšska přiletěly z ruského území dva drony. Jeden z nich se zřítil na sklad ropy. Podle hasičů poškodil 4 prázdné nádrže. Větší škody ale nezpůsobil. Hasiči uhasili jen doutnající trosky. Po druhém dronu se stále pátrá. Uvedla to lotyšská státní televize LSM. Zatím není jasné, komu drony patřily. Úřady ale i přesto varovali obyvatele měst podél ruských hranic před vycházením z domů. A ve městě Rezekne zůstanou dnes kvůli nařízení úřadů školáci preventivně doma. Obyvatelům přišly notifikace na jejich mobilní telefony. Organizace Postbellum dnes otevře ve Svatavě na Sokolovsku novou interaktivní expozici o ženském koncentračním táboře. Připravila ji k 81. výročí osvobození tábora americkou armádou. Návštěvníkům připomene příběhy některých žen, které nacisté ve Svatavě věznili, říká za paměť národa Viktor Portel.
9: Je tady 6 zastavení, ty zastavení připomínají takové zvláštní lampy, které promítají tváře na zdi, naznačují příběh toho tábora, vyprávějí o tom, jak se sem ženy, většina z nich byla z Ravensbrücku, jak se sem dostali a končí tím, že tady tím táborem prošla velká spousta pochodů smrti.
7: Dnešní program zakončí divadelní představení Madame M, které vypráví příběh Margaret Michelin ze slavného rodu Michelinů.
10: Sport. Hokejový brankář Lukáš Dostál pomohl Anaheimu k výhře ve druhém kole play-off NHL. Ducks zvítězili 3-1 a srovnali stav série na 1-1 na zápasy.
11: Dostál kryl 21 střel soupeře a dlouho držel čisté konto. 6 sekund před koncem ale inkasoval, když ránu od modré čáry přímo před ním tečoval Mark Stone a českému brankáři prošel puk mezi tělem a rukou. Oh, Anaheim i tak nad Vegas v sestavě s Tomášem Hertlem zvítězil a srovnal sérii na 1-1 na zápasy. To Montreal s Jakubem Dobešem v brance vstoupil do druhého kola play-off zámořské soutěže porážkou. Na ledě Buffalo prohrál 2-4. David Prouza, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehody na D1 u Divišova a na pražském okruhu u Zlíčína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov ze 44. kilometru počítejte s kolonou. Na 46. a 5. kilometru hlásí naši zpravodajové nehodu.
13: Je tam asi 3 nebo 4 auta v sobě, včetně kamionu.
14: Levej pruh je úplně blokovaný a pravej taky. Plyzne jenom prostřední.
12: Zpoždění je teď 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domaš z kilometru 177,5 zůstává nesouvislá fronta kamionů. Osobními auty je to do omezení ke sjezdu na Bratislavu na půl hodiny. Dálnice D8 z Prahy do Drážďan byla za Ústím nad Labem neprůjezdná. Na 74. kilometru se podařilo porouchané nákladní auto odtáhnout a už se projíždí bez omezení. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na D6 popojíždí kolona z 25. kilometru. Na 23. jsou po nehodě blokované oba pruhy. Místo nehody se dá objet souběžným pásem z exitu 23. A v Praze v Průmyslové směrem do Hostivaře u Spalovny řeší nehodu v pravém pruhu. Kolona popojíždí od Českobrodské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude většinou oblačno, místy přehánky nebo bouřky, teploty 17 až 21 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 15, na jihu Moravy až 23. Tolik zprávy.
15: Hezké ráno, milí posluchači, pokračuje naše ranní vysílání, vstupujeme do 4:09. Společně vás zdravíme s Janem Suchanem.
5: Krásné ráno a můžeme připomenout jedno výročí, Jane?
15: Ano, 95. by dnes oslavil Ivo Urban.
5: Což je borec, který možná jako jeden vůbec z prvních dokázal překlenout z fotbalové kariéry, v podstatě profesionální, i když v té době ten profesionalismus byl ještě spíš v plenkách, do té naší novinářské branže. Jmenoval se Ivo Urban, získal 6 titulů s Duklou Praha, pak nastupoval i za tehdejší Dynamo, což byl tehdejší název Slávie, a později se stal tedy sportovním novinářem v Právu, byl také předsedou klubu sportovních novinářů, v roce 2001 obdržel nejvyšší fotbalové vyznamenání, cenu doktora Václava Jíry.
15: Vzpomínáme na Iva Urbana, který se těch 95 nedožil, odešel předloni v červnu, nicméně mluvilo se o něm, že pokud máte ve své kariéře, ve svém životě nějakého soka, kterého nemůžete překonat a trošku vás brzdí, tak v jeho případě to byl Stanislav Pluskal, Svatopluk Pluskal, protože pochopitelně tenhle legendární záložník stál trošku v cestě, že by třeba Ivo Urban měl více reprezentačních úspěchů.
5: Má 4 z roku 1956, no třeba jich mohlo být více, ale každopádně na Ivo Urbana, myslím, řada hlavně těch starších fotbalových fanoušků bude vzpomínat a my zase na něj vzpomínáme i vzhledem k tomu, že může být inspirací i pro někoho dalšího. Dnes je naším kolegou třeba Robert Neumann, který má také mistrovský titul s Libercem a aktuálně vlastně působí také v Právu jako kdysi Ivo Urban.
15: My za chvilku přivítáme také legendárního fotbalistu, který není úplně novinářem, ale přece už má do té novinářské branže nakročeno skoro oběma nohama. No, vy víte, že to je Pavel Horvát, fotbalový básník. Tak za chviličku.
0: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Jan Suchan.

0: turn to dust all that I adore. Přejeme vám krásný čtvrtek, už možná vyřížíte prodloužený víkend, nicméně my teď nebudeme koukat úplně do budoucna, byť možná na konci toho rozhovoru taky, ale podíváme se na včerejší večer, který se konal v Allianz Aréně v Bavorsku, a to sice semifinále fotbalové ligy mistrů.
1: 1-1 to skončilo mezi Bayernem a Paris Saint-Germain, což byl výsledek příhodnější pro hosty z Francie, protože ti předtím doma v nádherném zápase vyhráli 5-4 a znamená to, že si zahrají o ten krásný ušatý pohár s Arsenalem, a my to teď probereme s Pavlem Horvátem, naším fotbalovým expertem. Vítáme tě ve studiu, rádi tě vidíme.
2: Dobrý den.
1: No tak myslím, že očekávání fanoušků byla opravdu vysoká po tom, co se dělo minulý týden v Paříži, a teď mohli být včetně mě, přiznávám se, trochu zklamaní, protože jsme očekávali prostě ještě větší show nebo podobnou, aspoň poloviční, co byla před týdnem, a takové to prostě nebylo.
2: No já si troufnu říct, a říkal jsem to včera vlastně před zápasem, že budeme už zklamaný navždycky, protože ten zápas, který jsme mohli sledovat zhruba před týdnem, prostě nabít něco, co asi prostě nebude nikdy obvyklý, a bylo to tak výjimečný, že už se to asi možná nikdy nestane. Včera, já si myslím, že gól mohlo padnout víc, protože šancí v obě ty mužstva měly dostatek, dopadlo to jenom na dva góly a šťastnější byli Pařížani, takže já si myslím, že co se týká gólu, tak samozřejmě to bylo chudší, ale já jsem si pochutnal i tak.
0: Jak zdrcující bylo pro Bayern inkasovat takhle brzy. Já jsem se koukal na časomíru, 2:20 bylo, když Usman Dembele dal ten gol po přidávce Kvaratskhely.
2: No, to je těžký vstup. Samozřejmě v tu chvíli víš, že musíš dát minimálně dva góly, což prostě vzhledem k tomu prvnímu zápasu úplně se nejevilo jako velký problém, ale normálně za normálních okolností na téhle úrovni to samozřejmě problém je, když musíš. A chvíli to bylo na Bayernu prostě vidět, ne úplně dlouho, ale i přesto to chvilku otřáslo i takovýmhle týmem jako Bayern je.
1: Ty jsi mluvil, Pavle, o tom, že gólů mohlo být víc, ale když se podíváme na počet těch šancí, tak víc jich měla Paříž díky protiútokům, protože Bayern musel tlačit, musel útočit, a já bych chtěl ocenit, my jsme zvyklí mluvit o Paříži jako o velmi útočném týmu, který prostě rozdává radost díky Dembelemu, Kvaratskheliovi, Duemu, Barkolovi a dalším, ale oni Paris Saint-Germain výborně bránili, oni Bayern skoro do ničeho nepustili.
2: No, já si myslím, že Bayern, že jsem slyšel rozhovor na televizní stanici ještě s Frantou Strakou po zápase, a souhlasím s tím, že Bayern některé ty situace trošku zbytečně přehrával, že mohli zakončovat.

0: a nepouštěli se do toho, chtěli to dohrávat, ale opravdu do těch 10 lidí, kteří byli v podstatě na tom prostoru těsně před velkým vápnem a vně toho velkého vápna, je to hodně složitý. Na druhou stranu bych chtěl všem třeba českým nebo kritikům českého fotbalu říct jednu věc, jak třeba Paříž rozehrávala od brány, že vlastně evidentně jako vědomně kopali balóny třeba do autu, jo, že vlastně nechtěli vůbec, aby ten balón byl ve hře. Jo, kdyby tohle dělalo třeba český mužstvo, tak je budeme kritizovat za to, že jako rezignovali na veškerou výstavbu hry a nějaký takovýhle věci, ale i Paříž, která má ty hráče, co ty si zmiňoval, tak prostě se uchýlí jednoznačně k tomu, aby ten výsledek umidlila a nakonec se tak povedlo, no.
1: Nakonec tedy srovnal Harry Kane, ale už bylo takzvaně pozdě, Bicha honiti ve 4. minutě nastavení, skončilo to 1-1, Paris Saint-Germain si po 6 letech opět zahraje finále Ligy mistrů, ale teda hlavně po roce může obhájit ten titul, takže po 3. za 6 let to je docela slušný úspěch, nejlepší francouzský klub v tomhle ohledu. Chci se zeptat teď, Pavla, ale na ty pravidlové věci, které trošku zvedali i fanoušky ze sedadel, ale vlastně bohužel ne, ale i hráči se nechali tím vyvést. Nejdříve vlastně ta věc, nakolik si myslíš, že hráči můžou vnímat to, jak jsou různá ty pravidla daná a jak jsou ty zákruty řečené. A vlastně přijde mi, že prostě se tím nechali třeba...
2: Ty se prostě ptáš, jestli hráči znají pravidla.
0: No, já si myslím, že pravidla znají. Zkusím několik různých pohledů. Viděli jsme pohled Nevese, který ho trefili do té ruky. A,
1: jeho spoluhráč vlastně, ne?
0: Jo, a tam bylo zděšení, protože samozřejmě cítil, že ho to trefilo do ruky, že jí měl hodně od těla, že vlastně v pokutovém území. Takže si myslím, že ten hráč a myslím si, že většina jeho spoluhráč čekali, že VAR prostě řekne, že to je jasná penalta. Jasná ruka to byla, bohužel pro Bayern výklad pravidel je prostě takovej, že tohle to penalta není, to už jste tady zmiňovali asi. A druhý pohled je to, že když budeš v dresu Bayernu, což by samozřejmě bylo skvělý, ale nebo v pozici toho mužstva, kterýmu se tohle přihodí, jako že můžeš tu penaltu chovat, no tak budeš řvát vždycky, protože tohle prostě ruka je, ale samozřejmě ten výklad pravidel, musím říct, že to je vyřešený tak, jak to
1: mělo být. Můžu doplnit tady ten, jak to zní ta věta, tam je ruka není, když se míč zahraný spoluhráčem neočekávaně dotkne ruky blízkého hráče. Tak teď jde o to, že někteří napadají neočekávaně. Ale na druhou stranu, kdyby ty jsi mi to napálil z 2 metrů nebo ze 3 metrů, jako někam na tvář nebo nad hlavu, možná bych se chránil a nestihl bych to nějak úplně udělat.
0: Jako
1: vnímáš to, že to může být přirozený pohyb toho hráče, který dostal
0: tak
1: do té ruky?
0: Tak on byl přirozený, že on měl tu ruku, on ji neměl nad hlavou, měl ji jako tak trošku jako před sebou. Já si myslím, že to je, že ten pohyb byl normální, že to nebylo nenormální. Znovu, ten pohled fanoušků a hráčů Bayernu je jasná penalta, ale ty pravidla, troufnu si říct, že včera se to naplnilo tak, jak je to popsaný, že tohle prostě bohužel pro Bayern penalta není. No.
2: Já jsem chtěl říct, že jsem v dresu Bayernu Mnichov několikrát byl, jenom díky tomu, že jsem si ho koupil ve fanshopu, ale teď je vlastně myslet...
0: Já taky, když jsem se ho vyměnil se Schweinsteigerem, tak jsem si ho taky zkoušel, jak bych jako vypadal v dresu Bayernu, ale úplně to nebylo hezký.
2: No, ale my se vlastně teď s Pavlem Horvátem a Janem Pěrškou dostáváme až do takové skoro filozofické debaty. Víme, jak je to teď pravidlově správně, ale... Jsou ta pravidla dobře nastavená? Nemělo by to být jinak? Ty jsi mi, Pavle, říkal, ještě než jsme byli ve vysílání, že tvůj táta tohle prostě nemůže pochopit,
0: jo.
2: Že to není penalta. A teď mělo by se to změnit? Nemělo by se to změnit? Já si zase říkám, že pokud bychom za tohle kopali penaltu, tak je to strašně nepřiměřený trest vůči té situaci, jaká v tom zápase je, protože ty odkopáváš od branky balon někam na půlku a najednou by si čelil penaltě, což je 75%, 80% gól, což je úplně nepoměrné.
0: Já teď v rychlosti zabrousím do hokeje, když myslím si, že když sevřeš puk ve vlastním tom brankovišti, že je to buď gól nebo nájezd. Já teď jako trošku spekuluju, tak možná jestli třeba tohle, když se stane v malém vápně, tak asi by to penalta mohla být, ale ve velkém vápně opravdu, když ten balon letí někam jako směřuje k půlce, tak za to jako by byla penalta, je prostě hrozně vražda.
1: Já k tomu doplním pohled Romana Jaška, což je vlastně statistik i první ligy a vlastně myslím delegát rozhodčích v nejvyšších soutěžích, a on k tomuhle často vysvětluje, že jde o to, že to pravidlo má za smysl trestat pouze ve chvíli, kdy ty připravíš soupeře o nějakou výhodu, ne když ty vlastně sám seš držení míče a zkazíš si vlastní akci, protože tím odkopem oni, když to trefil do té ruky, tak teoreticky zmařil to, že se osvobodí v tu chvíli, mohli z toho hráči Paris Saint-Germain třeba nějak ještě.
2: Samozřejmě by to zase bylo něco úplně jiného, kdyby to bylo v nějakém souboji, že ty odkopáváš přímo před protihráčem, který by třeba posouval balon do prázdné brány. No. V tu chvíli bych to viděl taky trochu jinak, jo, že ty vlastně zmařuješ do jisté míry jeho šanci a zachraňuješ se tím, že trefíš spoluhráče do ruky v podstatě. Jo?
0: Že kdo je schopný tyhle ty okolnosti všechny posoudit prostě na tom hřišti, že jo? To je prostě hrozně složitý a těch pohledů bude fakt jako spousta. No.
2: A ono někdy... Ty penalty jsou nepřiměřeným trestem nejenom po rukách, ale i po faule. Když je to faul v rohu velkého vápna na brankové čáře, kde je houština těl uvnitř vápna, tak vlastně to taky není úplně, jo, drobný faul, faul jasný, uvnitř velkého čtverce a najednou je z toho penalta, tak. Přičemž šance na gól by z té původní situace byla třeba 5%.
0: Ten faul já bych jako považoval jako velkou nešikovnost. Tady to, co se včera stalo, si myslím, že není nešikovné, že to je prostě schoda jako náhoda, fakt jako to bylo nešťastná náhoda.
1: Tak řešíme tady hodně pravidla, pravidlo o ruce, budou různá pravidla další, já jsem úplně v klidu, protože o víkendu se hraje třeba jenom pražské derby o titul, takže do 10 měsíce to bude naprosto všechno v pořádku, nebudeme co řešit.
2: Jestli mi jen ještě dovolíš přece jenom jednu otázku a už půjdeme od pravidel pryč, víme, kdo si zahraje finále Ligy mistrů, Paris Saint-Germain, Arsenal, Pavel Horvát a jeho tip, kdo to bude?
0: No, když jsem včera viděl, jak bránili, že se k tomu jako dokázali, nechci říct snížit, ale prostě to k tomu donutilo, tak jsem byl trošku překvapený, myslel jsem, že budou daleko aktivnější Pařížani, přesto je to můj favorit na vítězství v Lize mistrů.
1: Rozhodne se 30. května v Budapešti v Puškáš aréně Paris Saint-Germain Arsenal, to je finále aktuálního ročníku Ligy mistrů. No a s Pavlem Horvátem si o něm pochopitelně hodně budeme povídat. Pavle, děkuju moc teď a těšíme se na Romana Hubníka, už je tady, tak ho běž přivítat.
0: Naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport 7. května, bude před námi teď několik dnů volna. Věřím, že i vy si uděláte chvilku volno třeba na to, abyste mohli vyrazit někam ven. A možná i proto se aktuální naše encyklopedie věnuje oblíbeným pěším túrám v Česku.
1: A dnes bude řeč o nejznámějším organizovaném turistickém dálkovém pochodu v Česku. Jehož historie sahá až do roku 1966. Tady je malá a nebo spíše velká nápověda od Ivana Mládka.
2: Mě láká velice pochod Praha Prčice, zakoupím si střevíce, ach by tě vyrazím.
1: Tradiční pochod Praha Prčice každý rok přiláká přes 200 000 lidí. V 80. letech se rekordních ročníků účastnilo přes 35 000 lidí a ti všichni se vydávají vždy do obce na Příbramsku.
0: Letošní ročník je plánovaný na sobotu 16. května a organizátoři připravili celkem 21 tras.
1: Ta nejkratší vozíčkářská z Miličína měří 13 kilometrů. Naopak nejdelší startuje u pražského metra Háje a je víc než 70 kilometrů dlouhá.
0: Máme tady taky nesoutěžní otázku, zda tušíte, jaký upomínkový předmět účastníci pochodu Praha Prčice dostávají.
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Je to plastová botička. Poprvé ji účastníci pochodu dostali v roce 1973, tehdy tedy ještě byla kovová, jeden rok pak také byla textilní, ale s výjimkou roku 1980, kdy byl suvenýrem kovový odznak zlato-bílo-zeleného spartakiádního štítu, to vždycky byla bota.
0: Trošku mě napadá, kdybyste náhodou špatně pak parkovali, abyste si taky neodnesli botičku a to byste nemuseli dojít třeba.
1: A taky si říkám, že ten kovový odznak zlato-bílo-zeleného spartakiádního štítu, to tedy byla od organizátorů docela bota.

0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Na nádraží v Ústí nad Labem Západ se při posunu srazily dva vlaky. Lehce zranění jsou tři cestující. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Událost se podle mluvčího drážních hasičů Martina Kavky obešla bez vykolejení vlaku. Provoz na trati bude podle správy železnic zastavený do 10 hodin. Na místě jsou hasiči správy železnic. Rozsah škod a okolnosti se dál vyšetřují. Prodloužený víkend by měl být v Česku slunečný. Pršet má jen výjimečně, předpovídají to meteorologové. V pátek bude ještě poměrně chladno, teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes 20 stupňů. Během soboty se ale začne oteplovat a v neděli by mělo být místy i přes 25 stupňů. Slovensko od zítřka zruší dvojí ceny nafty, rozhodla o tom vláda v Bratislavě. Opatření zavedla v březnu kvůli ropné krizi. Auta s cizí registrační značkou tankovala dráž než ta se slovenskou. Krok kritizovala Evropská komise a označila ho za diskriminační. V Číně začne za půl hodiny vzpomínka na 81. výročí konce druhé světové války ve městě. U základní školy 17. listopadu pak odhalí pamětní desku členům odbojové organizace Obrana národa, kteří byli za války popraveni. Následovat bude vzpomínkové divadelní pásmo, které válečné události připomene. Sport. Fotbalisti Jihlavy se tři kola před koncem druhé ligy propadli na poslední místo tabulky. V Českých Budějovicích prohráli 1-3. Předposlední rezerva Sparty porazila v záchranářském souboji Prostějov 5-1 a přiblížila se mu na rozdíl 3 bodů. Už jistě postupující brněnská Zbrojovka remizovala ve Vítkovicích s rezervou Baníku 1-1. Kroměříž vyhrála nad slavistickým Béčkem 5-0. Artis Brno podlehlo Příbrami 0-2. Táborsko zdolalo Chrudim 2-0, Ústí nad Labem Opavu 2-1 a Vlašim porazila Žižkov 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Divišova a překážka na D7 u Panenského Týnce. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov na 42. kilometru hlásíte kolonu, na 46. a půltém se po nehodě projíždí krokem. Fronta je na téměř půl hodiny, dá se to obět. Z exitu 41 přes Vlašim zpět se vrátíte na 49. kilometru. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 zůstává kolona táhnoucí se do omezení v Brně. Osobními auty je to na necelou půl hodinu. Na D7 z Komutova do Prahy zpozorněte v okolí sjezdu na Panenský Týnec. Na 37. a půltém kilometru leží plachta. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na D6 popojíždí kolona z 26. kilometru. Na 23. jsou po nehodě blokované oba pruhy. Místo nehody se dá obět souběžným pásem z exitu 23. Zdržení v koloně půl hodiny. A na silnici 101 u Modletic teď komplikace na kruhovém objezdu blíže Říčanům. Stojí tam nákladní auto s posunutým nákladem dřeva a kruhový objezd projedou nákladní auta pouze protisměrem. Kruhový objezd se tak ucpává ze všech směrů a v důsledku se popojíždí i na okruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou oblačno, místy přehánky nebo bouřky, teploty 17 až 21 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 15 a na jihu Moravy až 23. Tolik zprávy.
4: Mistrovství světa na ploché dráze 23. května od 19 hodin na pražské Markétě. 16 nejlepších světových borců pojede o body do seriálu Speedway Grand Prix. speedway.prague.cz.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme hezké ráno. Ještě než se uslyšíme s rychlostními kanalisty Danielem Havlem a Radkem Šloufem, tak vás chceme pozvat taky na fotbalový program čtvrtka 7. května, protože se budou hrát dvě evropské soutěže, dohromady 4 zápasy, rozhodne se o dvou vlastně finálových zápasech. Já jsem chtěl říct o dvou finalistech, o 4 finalistech.
1: A zajímá nás to i z českého pohledu, budeme, věřím, většina z nás držet palce reprezentačnímu brankáři Lukáši Horníčkovi, který chytá a velice dobře chytá za portugalskou Bragu, která v úvodním semifinále doma porazila Freiburg 2-1 a dnes bude tenhle náskok hájit v Německu.
0: Ano, Freiburg hraje s Bragou 21 hodin, Aston Villa hraje s Nottinghamem 21 hodin taky. První zápas Aston Villa prohrála 0-1, Freiburg s Bragou, tam to bylo nerozhodně? Ne, Braga vyhrála 2-1.
1: To jsem říkal.
0: Ovšem, chtěl jsem doplnit tu věc, že tam se hraje taky o koeficient o postavení pro příští ročník Ligy mistrů, protože Němci nebo Španělé budou mít 5 týmů po té normálně skončené ligové fázi, myslím jako po letošním ročníku ligy. Je to tak?
1: Ano, tam jsou vždy dvě místa navíc, jedno budou mít Angličani, o to druhé je to teď mezi Španěli a Němci a může být vlastně po dnešku hotovo, protože se zachraňují vlastně poslední týmy těchto zemí v soutěžích. O Freiburgu už řeč byla, Vallecano je na tom v konferenční lize přece jenom lépe, protože vyhrálo doma nad Štrasburkem 1-0 a teď se tedy ve Francii pokusí to dotáhnout až do finále a ještě zmíním to druhé semifinále konferenční ligy mezi Crystal Palace a Šachtarem Doněck. Crystal Palace vyhrál první zápas 3-1, takže teď doma by to měl mít asi relativně snadné.
2: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
3: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
4: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu, z Delray Beach,
2: z Herrenfénu, Radiožurnál. Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Kolí se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
3: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
2: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
3: poslouchat Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Pojďme od fotbalu opět k vodě. Ostatně, když sedí ve studiu Jan Suchan, tak to bývá celkem častý obyčej, protože on prolíná obě tyhle oblíbené disciplíny. No, máme už před sebou start některé z disciplín světového poháru.
1: Ano, zítra touhle dobou už se bude závodit na prvním letošním světovém poháru v rychlostní kanoistice. Hostí ho tradiční maďarské středisko Szeged, nebo chcete-li, to jsem neviděl, počeštěně Szegedín. Leží na jihu země u rumunských a srbských hranic a právě tam začnou čeští reprezentanti sbírat body do světového žebříčku, ze kterého se bude poprvé vycházet pro nominaci kanoistů na olympijské hry.
0: Bojovat o ně budou i olympijští medailisté a aktuální parťáci ze čtyřka jako Daniel Havel s Radkem Šloufem, kteří se teď spojili do vysílání Radiožurnálu Sport, tak slyší nás asi oba na uchu, by nás měl mít Daniel Havel, tak zdravíme alespoň vás, Danieli.
6: Dobrý den, zdravím.
1: Dane, mimochodem, já jsem se dočetl, že segedinský guláš vůbec nepochází z města Szegedínu, tak se jen chci ujistit, jedli jste ho tam už někdy?
6: Zatím jsem ho tady v životě neměl, jezdím sem už asi 18 let a ještě ani jednou tady segedinský guláš nebyl.
0: To lze třeba napravit po závodech, nevím, jak pak máte chutě po tom fyzickém zápřahu. Nicméně, teď jsme tedy den před startem letošní sezony světového poháru. Můžete nám trošku popsat, přiblížit atmosféru v místě dění?
6: Tak atmosféra je zatím celkem poklidná. Dneska se nám tady ochladilo, je trošku deštivo, takže není moc velký provoz na vodě, takže ideální pro náš trénink, na který se právě chystáme a nervozita pomalu samozřejmě stoupá s blížícím se startem, takže zatím letos za sebou nemáme ani jeden start, takže vždycky ta nervozita je o to větší, že ten start bude vůbec první v sezóně a moc se na ně těšíme.
1: Nerad bych to nějak schazoval, ale dříve sloužily světové poháry do jisté míry jako takové zkušební závody, ani se na nich pokaždé nescházela kompletní špička. Ale teď najednou hrají důležitou roli v kvalifikaci na olympiádu, tak cítíte tu změnu důležitosti? Projevuje se to na konkurenci i přístupu závodníků?
6: Ano, je to přesně tak. Dřív ty světové poháry sloužily hlavně k tomu, aby se otestovaly posádky. Ta světová špička se tady scházela, ale častokrát se to jelo z plného tréninku a neměli nějakou velkou váhu, ale to se s novým systémem změnilo a i ta konkurence hodně stoupla. Máme tady 5 rozjížkových jízd, což nikdy na čtyřkrajacích nebylo. Já jedu ještě s Kubou Špicarem Deblka, jak tam máme 7 jízd dokonce, takže i ta konkurence na to zareagovala a hodně stoupla.
1: Daniel Havel ve vysílání Radiožurnálu Sport. Jste za to vlastně rádi, za tuhle změnu, anebo byste byli rádi, kdyby to bylo jako doposavat, to znamená, že většina lodí se na olympijské hry kvalifikovala z toho posledního mistrovství světa před olympiádou a pak ještě ti, kteří neuspěli, tak měli naději třeba na těch kontinentálních mistrovstvích?
6: Já si myslím, že konkrétně pro náš čtyřkajak to může být rozhodně lepším krokem, protože my dokážeme jezdit stabilně výsledky kolem 5., 6. místa, což by nám mělo zajistit tu kvalifikaci, ale když to bylo z toho jednoho závodu, tak častokrát tam vyjeli země, zvlášť z východního bloku, které jsme do té doby předjížděli a najednou na tom jednom závodě vyletěli a předjeli nás a nám ta kvalifikace utekla, takže si myslím, že tenhle systém by pro nás měl být přívětivější, co se týká čtyřkajaku.
0: Děkujeme moc Danielu Havlovi, že si udělal čas na Radiožurnál Sport. Prosím, jestli by předal tedy zařízení Radku Šloufovi, svému parťákovi. A my máme podobnou otázku i na Radka Šloufa, která se týká té zvýšené prestiže závodu světového poháru, které jsou samozřejmě důležitou součástí kvalifikace na olympiádu. Radku, pokud se slyšíme, tak prosím odpovězte.
7: Slyšíme se, dobrý den, ale dostal jsem telefon až někdy v půlce té otázky.
0: Takže... Nevadí, tak my se doptáme znovu.
1: Tak my to zkusíme ještě jednou, řešili jsme tu změnu kvalifikace na olympijské hry a teď, že vlastně už na prvním světovém poháru bojujete o body do žebříčku, který pak bude důležitý, tak co vy si o tom myslíte? Je to cesta dobrým směrem?
7: No tak v první řadě já jsem jako plný očekávání, protože jak už Dan mluvil, pro nás to bude úplně první start. My jsme dostali trošku delší čas na přípravu, nemuseli jsme se účastnit nominačních závodů na single kajaku, takže jsem plný očekávání, co z nás tady na čtyřkajaku jako vyleze. Na druhou stranu my se necítíme nijak, že by nám poklesla forma, takže zpět k tomu klíči. Já si myslím, že to je pro čtyřkajak určitě dobrý krok. Já když se bavím třeba s Pepou Dostálem, ten si to v té individuální kategorii nemyslí, ale pro ten čtyřkajak a konkrétně pro nás, já si myslím, že mně se to líbí. Takhle odpovím.
0: Říká Radek Šlouf, jak naznačil, jsou plně očekávání rychlostní kanoisté před prvním světovým pohárem sezony v maďarském Segedu. Nicméně ten váš čtyřkajak ve složení Michal Kulich, Daniel Havel, Jakub Špicár a Radek Šlouf získal loni na mistrovství Evropy v Račicích stříbro a byl taky 6. na světovém šampionátu. Tak jaké jsou letošní ambice?
7: Tak když asi si můžu dovolit mluvit za celý tým, tak ty naše ambice jsou hlavně se umisťovat do nějakého toho 8. místa, aby jsme získávali co nejvíc těch bodů do toho žebříčku, protože 8. místo by zajišťovalo jistotu v účasti, nehledě na to, z jakého kontinentu ty státy jsou, takže my víme, že je ideální je v každém tom závodě dosahovat aspoň 8. místa, ideálně líp, protože ty lodě se tam můžou točit, střídat a ty body se můžou rozmělňovat, takže já určitě nemám rád vyhlašovat útoky na medaile, ale my víme, že máme tu výkonnost takovou, že ve chvíli, kdy se nám povede vlastně dát veškerý ten náš 100% potenciál, sejde se to v té lodi, spojí se tam 4 energie, 4 chlapů, tak my jsme schopní bojovat o medaile, ale nepovede se nám to vždycky mít ten 100% závod.
1: To říká Radek Šlouf, olympijský medailista z debelkajaku, ve kterém dělal parťáka už zmiňovanému Josefu Dostálovi. Teď sedí ve čtyřkajaku s Michalem Kulichem, Danielem Havlem a Jakubem Špicarem. Nicméně předpokládám, že jste se jako obvykle připravovali hlavně na singlekajacích. Tak kolik jste toho zvládli v tom takzvaném čtyráku a jaké jste z toho měli pocity?
7: Tak zvládli jsme už na jarním březnovém soustředění v Itálii, jsme zvládli 6 tréninků ve 4, jako v té naší sestavě tedy 3, protože jsme se i točili s mladíkama, aby jsme měli takový zpestření, a poté myslím další 3 až 4 tréninky v Čechách. Pocity byly střídavý, ale vesměs já si můžu říct, že to bylo spíše pozitivní. Nemáme zajetý nějaký čas, který by nám dal takový křídla, protože jsme spíš chytli ty podmínky, že hodně foukalo, byly velké vlny, a tím, že je ten náš sport venkovní a je hrozně ovlivněný těma podmínkama, tak jsme žádného světového času nedosáhli. Každopádně řešíme spíš ty pocity v té lodi a ty byly spíše pozitivní, takže dost podobné pocity jako loni před Evropou, tím neříkám, že to dopadne stejně, ale tam jsem si taky až do závodu nebyl jist a nebyl jsem tak jako 100% spokojen, takže proto říkám, že jsem plný očekávání.
1: Tak kéž by to dopadlo stejně.
0: No, budeme vám držet pochopitelně palce, Radku, ale když jsme začínali s Danielem Havlem v té gastronomii a jste v Segedu, tak jak moc by se projevilo u 4 urostlých chlapů sedících tedy v rychlostním kanoistice, tedy spolu na lodi, že měl někdo ten segedinský guláš před závodem?
7: Ježiš, tak já si myslím, že skoro ani ne, jako takhle já si ho nedám, protože já jsem spíš tak konzervativní, co se týká toho jídla na závodech, dokonce si vozím svoji vlastní kašičku na snídani, takže já nijak neexperimentuju, ale takovej třeba Jakub Špicar, ten je daleko víc otevřený tady těm věcem, takže nijak ho nekontroluju, ale je klidně možný, že si to dá a vůbec to ani nepoznáme. Takže...
0: Ať to nepoznáte, ať vám to jezdí. Radek Šlouf, předtím Daniel Havel, byli s námi ve spojení na Radiožurnálu Sport den před startem světového poháru v rychlostní kanoistice. Ať se ten úvod v maďarském Segedu dobře vydaří, držíme palce a moc děkujeme za rozhovor.
7: Já taky moc děkuju, naslyšenou.

0: Pomalu se chýlí ke konci naše ranní spolupráce s Janem Suchanem, daleko ostřílenějším, zkušenějším kolegou, který za mikrofonem opravdu komentoval různé zvučné světové události, ale taky významné momenty českého tuzemského sportu a myslím, že byl i u spousty radostných momentů hostů, kteří se představí po desáté u nás tady.
1: Přijde Roman Hubník, přiznám se, že už jsem si nepamatoval, že jsem jednu konkrétní branku popisoval ve vysílání tehdy tedy jenom radiožurnálu, ale ty si našel a posluchačům je nabídneš.
0: Ano, je to vlastně jedna z těch významných branek Romana Hubníka, který byl sice stoper, ale dal těch důležitých gólů dost a
1: vynikající hlavičkář.
0: Tak připsal i pak několik titulů s Viktorkou Plzeň a myslím, že odtamtud se hlavně váže jeho pouto k Pavlu Horvátovi. Pavlovi nevadí, protože občas přijde host, který jako soupeř byl úspěšnější na hřišti, ale Roman Hubník si má úplně vyrovnanou bilanci v české lize 2-2-2. Na skore to má Roman trošku lepší, ale tomu Pavlovi říká.
1: A taky toho spoustu dosáhli společně.
0: Ano, přesně, ve Viktorii Plzeň také. A myslím, že to povídání bude velmi přátelské, protože oba pojí právě taky to nejdůležitější, a to sice přátelské vazby.
1: Těšíme se.
0: Věřím, že budete poslouchat Radiožurnál Sport i nadále. Jan Suchan tady dneska ráno obstaral spoustu práce. Moc ti děkuju za pomoc.
1: Rádo se stalo, hezký den.
0: A těšíme se na další průběh Radiožurnálu Sport, našeho vysílání, a zase někdy naslyšenou s Janem Suchanem.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životou zprávu v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřív na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dřív na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě k tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. To si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Causidisová má zprávy.
7: Hasiči skončili se zásahem u Rynarkice na Děčínsku, místo předávají Národnímu parku. Americký soud zveřejnil dopis, který údajně napsal Jeffrey Epstein ve vězení na rozloučenou. Fotbalisté Paris Saint-Germain postoupili do finále Ligy mistrů. Po nehodě popojíždí kolona na D1 u Divišova ve směru do Brna a bude většinou oblačno, místy přeháňky nebo i bouřky, teploty do 21 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
7: Hasiči skončili se zásahem u Rynarkice na Děčínsku. V tuto chvíli předávají místo požáru správě Národního parku České Švýcarsko. Vydatný noční déšť jim pomohl s dohašováním. Stále ale ještě jsou v terénu a vyhledávají skrytá ohniska. Teď bude mít dohled nad oblastí Národní park, říká mluvčí hasičů Petr Pelikus.
8: Jednotky pomalu balí, budeme odjíždět, zbalíme štáb a postupně opustíme úplně místo zásahu. Národní park má nasmlouváno 6 jednotek hasičů, které budou provádět požární dohled po dobu 14 dnů.
7: V Národním parku hořelo od soboty na ploše až 100 hektarů. Děti by měly být na nástup do základní školy připravené nejen znalostmi, ale i tím, jak zvládají emoce a vztahy. Právě s tím má mateřským školám pomoci nová metodika organizace SOFA. Ta vznikla na základě pilotního testování. Učitelům nabízí konkrétní aktivity, jak tyto dovednosti rozvíjet v běžné výuce. Pokračuje expertka SOFA Monika Kubásková.
9: První oblast je například identita, kde vlastně děti vůbec poznávají sebe sama, co mají rády, co jim vadí, co naopak přivítají. Na to navazují zase další kapitoly, jako třeba emoční gramotnost, právě aby se vyznali ve svých vlastních emocích a pak dokázali i vnímat prožívání těch druhých.
7: Americký soud zveřejnil dopis, který údajně napsal sexuální predátor Jeffrey Epstein ve vězení na rozloučenou. Zveřejněním soud vyhověl žádosti deníku New York Times. Epstein dopis napsal zřejmě v roce 2019 před prvním pokusem o sebevraždu.
10: Dokument, jehož pravozatím nebyla oficiálně potvrzena, byl dosud veřejnosti utajený. Novináři deníku jej objevili díky poznámce v Epsteinových složkách a soudně si vyžádali jeho zveřejnění. Epstein si v něm podle deníku stěžuje, že jej policie vyšetřovala celé měsíce bezvýsledně a že už život pro něj není žádná zábava. Vzkaz prý objevil jeho spoluvězeň v cele a to poté, co tam Epsteina našli v bezvědomí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: obec Sedlec-Prčice na Příbramsku s okamžitou platností zakázala zalévání zahrad a napouštění bazénů z veřejného vodovodu. Město je závislé na vlastních vrtech, ve kterých klesá hladina vody. Zákaz letos radnice vydala o 2 týdny dříve než loni, říká starostka Miroslava Jeřábková.
11: No, ono hlavně přišlo letos dřív to sucho, že právě nepršelo vůbec, takže ta situace je to prostě vyschlý a máme obavy z toho, ne, že by nám klesala úplně voda ve studnách, ale kdyby někdo začal napouštět bazény, tak může přijít potom kolat, že?
12: Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou znovu po roce ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim k tomu stačila remíza 1-1 v Mnichově s Bayernem. Pařížané vedli od 3. minuty a že postupový výsledek ubrání, věděl španělský trenér obhájců trofeje Luis Enrique.
13: Bayern Mnichov dělal všechno možné, celou dobu útočil a my opravdu nejsme zvyklí bránit takhle dlouho, ale ukázali jsme, jaký jsme tým. Co k tomu dodat? Podle mě je to jasné. Je to chvíle, kterou si musíme vychutnat.
12: Finále, ve kterém fotbalisté Paris Saint-Germain vyzvou londýnský Arsenal, se bude hrát 30. května na stadionu v Budapešti. A české hokejisty čeká úvodní utkání švédských her. Poslední přípravný turnaj před startem mistrovství světa rozehrají proti domácí reprezentaci. Duel začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 19 hodin. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 u Divišova a na Pražském okruhu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem před sjezdem na Divišov na 46. a půltém kilometru vyšetřují nehodu. Už se projíždí o něco rychleji, ovšem kolona začíná před sjezdem na Divišov na 40. kilometru. Zpoždění zatím 25 minut. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Rosice počítejte s kolonou z kilometru 176. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobními auty je to do zúžení na kilometr 196 na necelou půl hodinu. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru vyšetřují nehodu. Jede se krokem odstavným pruhem, kolona začíná za dálnicí D6 na 26. kilometru, zpoždění přes 20 minut. Místo nehody se lépe objede exitem 23 po souběžném pásu, zpět se vrátíte u nájezdu z D5. Na silnici 37 z Jaroměře do Trutnova kolabuje provoz po nehodě za Kuksem.
15: Tvoří se tam obrovský kolony, je dobrý to objet přes Vlčkovice, pokud člověk míří na Jaroměř nebo na Hradec Králové.
14: A nedaleko je zavřená silnice 33 od odbočky na Dolany, náhradní trasa po staré silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude většinou oblačno, místy přehánky nebo bouřky. Teploty 17 až 21 stupňů. Na severu a na západě Čech naměříme kolem 15. Tolik zprávy.
0: Desítka Pavla Horváta.
16: Krásný den, milí posluchači, je tu desítka Pavla Horváta, další čtvrteční díl, Pavel opět přítomen.
17: Dobrý den.
16: A Pavel přivedl dalšího vzácného hosta k nám do studia do vysílání.
17: Tak já bych si nedovolil říct přivedl, ale já si myslím, že on přijel sám z nedaleké Olomouce nebo z Olomoucka i se svým synem, který tady s námi je v rádiu. A samozřejmě je to bejvalej můj v podstatě i svěřenec a spoluhráč, dlouholetý kapitán Plzně, a nejenom Plzně, ale vlastně tam, kde byl, tam byl skoro vždycky kapitán Roman Hubník. Romane, ahoj.
18: Ahoj.
0: Host desítky Pavla Horváta.
16: Roman Hubník s námi ve vysílání, tak máte společné tedy nejen to, že vaši synové se jmenují Patrik.
17: To je pravda.
16: Jo. Ale taky vlastně, k čemu se asi dostaneme, že Viktoria Plzeň, tím, že jste tam přišli, zase nějakým způsobem nakopla tu vaší kariéru k těm zářným výšinám, možná ten kontext dodáme, ale myslím, že ani jeden si nemáte co vyčítat z hlediska toho, když jste jako proti sobě stáli v první lize, tak jsem koukal, bilance zcela vyrovnaná 2-2-2. Pavel vyhrál dvakrát, Roman vyhrál dvakrát to byla remíza a bylo to samozřejmě jak v Sigmě, tak ve Spartě, když hrál Roman a nebo předtím v Sigmě. No.
17: Tak proto jsem ho pozval, kdyby měl tam kdyby měl trojku ve vítězstvích, tak by ho asi nebral.
16: Skóre 7-4 pro Romana, ale nevadí, pojďme dál.
17: Nevadí,
16: no.
18: Aspoň něco.
16: Tak. No a dneska máme tedy už těsně před dalším svátkem, jsou to ty květnové krásné sváteční dny, ale váže se k tomu taky vlastně jedna vzpomínka, no, netak dávná.
17: Já si myslím, já jsem to teda Romanovi před chvilkou řekl a myslím si, že před 4 rokama a 1 dnem skončila prvoligová kariéra Romana Hubníka.
18: No ty, jak jsi mi to teďka říkal, tak vlastně jsem ani neviděl, že to bylo už, nebo že to je 4 roky. Tak...
17: Je to fofr, no.
18: Je to fofr, protože člověk si myslí, že to není, že to je tak 2 roky, ale když se podívám tady na mladýho, na Paťu, tak teď to vypadá jak 10. No, takže...
17: Hele, a skončila jenom prvoligová kariéra nebo fotbalová kariéra?
18: Prvoligová samozřejmě, pak jsem chvilku hrál v místní takové části Olomouce ve Chválkovicích, kde jsem strávil nějakou sezónu a teď jsem se vrátil na minulou sezónu do Halenkova, kde jsem vlastně začínal, vyrůstal jsem a kde vlastně pokračují a snad rozdávám radost.
17: No tak to je jasný. Honzo, ty zmiňuješ Halenkov často, ne?
16: No já jsem koukal na to, že to je u, jako bych myslí Halenkov
17: z hlediska jako... Ne z hlediska jako místa, ne jo. Halenky, jako jo, Halenkov. Jako,
16: ne, tak jste, Valašsko. Tam jezdíme rádi s rodinou do Beskyd. Je to vlastně to údolí tam kolem Bečvy, kdy se jede ze Vsetína dozadu do Velkých Karlovic a pak na Slovensko, ne?
18: Přesně tak.
17: A to jsou takový ty klasický Hanáci teda, jo?
16: No, klasický Valaši, ne?
18: To jsou Valaši. Já jsem, jak si říká, náplava olomoucká, ale jsem vlastně od 15 let v Olomouci, ale jak jste zmínili Halenkov, tak to je srdcovka. To je nádherný kraj vlastně mezi Vsetínem a Velkýma Karlovicama, kde z jedné strany jsou hory Javorníky a z druhé strany jsou Vsetínské vrchy, takže taková ta valašská nátura je tam.
16: Možná někdo jezdí v zimě na Kohoutku třeba lyžovat, nebo na Razulu, když to tam fungovalo ještě, nebo se jezdí koupat v létě na Balaton tam vykoupat, že jo?

0: Jak se díváš v tuhle chvíli na ty pravidla třeba, nebo když to srovnáš, ty jsi začínal někdy v roce 2021-2 v lize, tak ty skluzy byly desetimetrový a ukazovalo se, jestli odehrál balón a dneska?
1: Musím říct, že jsem rád, že jsem skončil, protože v dnešním videu, co používají pořád rozhodčí, tak už je to nebezpečný, no, protože tehdy jsem udělal skluz, diváci mi zatleskali a akorát trávníkář byl naštvaný, protože pak to musel zasypávat. Takže.
2: No ne, letos by vám tam asi našli, třeba teď video rozhodčí, nebo v tom fotbale to takhle jde. Mě to asi zajímalo i z hlediska toho, že Pavel je hráčem, který skončil ještě nějaký vlastně rok před tím zavedením videa a vy jste dohrával kariéru už s videem. To musela být teda hrozná změna, ne, pro vás? Nebo jaká byla?
1: Byla to strašná změna, protože říkám, jakýkoliv dotek a tedy, jak to začalo video, tak tedy se to řešilo tak, že malinkým prstíčkem se člověk dotkl toho útočníka a už se pískala penalta, takže to bylo něco strašného pro obránce.
2: No. Abychom trošku doložili, jaká to persona tady s námi sedí, tak můžeme si pustit první audio ukázku, kterou máme, protože to na to bránění taky vztáhneme. Nechcem tady hosty nachytávat. Ta ukázka třeba se netýká úplně nejpozitivnějšího zážitku. Spíš tam jde třeba o ta jména, která se ukážou a zazní v té ukázce.
3: A teď Rosický o něco lépe, ale také neodkopl daleko. Takže je tu znovu Iniesta. Ten má sil dost a pozor, centra, gol. Tak to je škody, ale bylo to čekání na podobný okamžik. 87. minutě Iniesta nacentroval přesně mezi Sivoka, Hubníka a Piqué trknul. To byla hlavička z velké blízkosti, snad z 5-6 metrů.
2: Takže Gerard Piqué nebyl úplně asi obávaným útočníkem, ale ten gol za Španělsko při startu Eura 2016 české repre dal. Vy jste tehdy byl v obraně. Nějak mě to tak váže k tomu, jaké je to teda bránit takhle v vozovkách až nebránitelný útok, jako měli třeba tehdy Španělé.
1: No, když na to vzpomínám, tak to bylo spíš zápas, kdy jsme jenom běhali, takže to jsme si dali sporttester a běhali jsme bez míče a kolem jenom jsme takhle kroutili hlavama a já, když jsem chtěl někoho sfaulovat, tak jsem ani nestihl ho sfaulovat, takže to bylo tak rychlý, ale dlouho jsme drželi ten výsledek 0-0, bohužel ty 3 minuty před koncem nám dal Piqué gól a hold, to už to, takový je fotbal, ale myslím si, že jsme neodvedli úplně špatný výkon.
0: Tak. Promiň, tohle jsou jako neskuteční vzpomínky vlastně, když to takhle slyšíš a teď slyšíš ty jména, jo, tak to je prostě neskutečný vlastně, kam si troufnu, že jsme se jako dostali, jo, že proti těmhle frajerům jako vůbec mohl stát, že jsem se jim mohl jako přiblížit, mohl jsem je faulovat, že balon jsme jim nevzali, já teda určitě ne, ale jo, že vlastně tu Barcelonu, kterou já jsem potkal, tak to je vlastně tenhle ten jako zhruba Iniesta, Piqué, Xavi, prostě Messi, to bylo něco, co se prostě nedá zapomenout a byť ty zápasy dopadly tak, jak asi měly papírově, tak pro mě to jsou zážitky spíš než fotbalový, jako to, že jsem je potkal, protože ten fotbal jsem si s nima moc nezahrál.
1: Tak no, přesně jak říkáš, no, a když si představím, že já Ogar z Valašska, z Halenkova budu hrát proti takovým hráčům, jako si teďka říkal a těch hráčů bylo opravdu hodně a teď jsem shodou okolností byl v Novým Rozenkově na tréninku mladých kluků a když si mi pak googlili, protože to jsou mladí kluci, už neví znají akorát možná Ronalda, který ještě hraje. Takže byli samozřejmě rádi, podepsal jsem nějaký kartičky, takže říkám, je to neskutečný, nebo kam jsem se až dostal. No.
0: Ještě pro mě, tohle je super, zase připomínka, ještě, že ty mobilní telefony jsou, já na ně spoustukrát nadávám, ale myslím si, že bez nich už by nás jako ta generace 20 a níž jako vůbec neznala, protože oni fakt jako si to napíšou a říkám, hle, tak tohle, to je fakt borec třeba.
1: No, to si dal hodně 20 a níž, to už je, já myslím,
0: 30
1: že to je, no, ne, tak jako ono to je, no, některý jsou prostě takový, že fakt potřebují všechno googlit, že? Takže prostě.
2: No, a tak to googlíme rádi taky, ale máme tady kolegy, kteří jsou 20 a níž a ti vás určitě pamatují, protože zase se o to zajímají svým profesním způsobem. Ale když jsem si tady vypsal ty útočníky, to jsou často velká jména, která jste potkali společně v Lize mistrů třeba v roce 2013, kdy se hráli s Manchesterem City, s Bayernem, tak jenom ten podzim 2013, Aguero, Dzeko, Negredo, za Bayern Mandžukić, Ribery, Robben, Pizarro, pak jsem si tam teda napsali Krose se Schweinsteigerem. Když takhle to porovnáte vedle sebe, jaký ten typ útočníka vám jako nejméně chutnal? Takhle, no, ten vytáhlý prostě.
0: Určitě nějaký rychlej prcek.
2: No, tak Aguero byl asi rychlejší, možná méně.

0: lepší postavy, ano, ne?
1: Já spíš možná než ty útočníky, tak jsem nerad hrál proti Robbenovi a Ribérymu, protože to oni hráli přes nohu a vždycky, jak si naváděli ten balón.
2: Jsi hrál na Bayernu Beka, ne? Tenkrát proti Robbenovi. Je to možný, že tě dal doleva?
1: Ne, tam jsem hrál stopera,
2: Tak někdo tam, a já vím, že to bylo hrozný.
1: Já jsem udělal penaltu možná, ne, teď ne, už nevím taky, no.
2: Ne, já myslím, že to bylo šílený prostě, tam jsme byli zoufalí, to bylo strašný.
0: To byl těžký zápas.
2: To bylo strašný pop.
1: Já mám na Bern takový vzpomínky, ještě když jsem hrál v Hertě, takže tam...
2: No tak pojď s ní.
1: Tak, no, tak mám bilanci, první zápas... 5-0 na Bayernu, to bylo 10. minuta, 3-0 jsme prohrávali. A když jsme hráli vlastně potom doma, tak trenér nám říká, musíme zvládnout prvních 10 minut. Ano, to bylo zase 3-0, doma jsme dostali 6, takže já mám ze dvou zápasů za Hertu skore 0-0-1.
2: A k tomu Plzeň?
1: A k tomu Plzeň, takže...
0: Tak ve Štruncových sadech pak to bylo 0-1, ne?
1: Tam jo, tam nám dal, myslím, že Miller góla taky někdy v závěru. Hmm. Ale na Bayernu tam už taky, no, tam myslím taky byl 5, nebo?
2: No, 5,
1: nějak,
2: no.
1: Že? No, tak...
0: no. Ale tak, aby si to jenom posluchači představili, to byl podzim 2013, pak se hrálo v létě mistrovství světa a řada z těch hráčů, kteří vám třeba dali gol, tak pak se stali mistrem světa, takže kvalita tam byla.
2: Tak to my jsme věděli, že tam určitá kvalita je proti nám, ale je to vlastně stejný, jako jsme se bavili o těch španělských hráčích, tohle bylo to samý, prostě my jsme ty hráče znali z televize, nebo aspoň já, teď zase myslím si, že mluvím za všechny, že jsme ty hráče znali z televize, že prostě bylo super, že vůbec jsme se s nima mohli potkat. Já jsem byl třeba nadšený, jenom pardon, můj příběh, vlastně Bayern, já jsem absolvoval Bayern jako hráč a pak jako asistent Michala Bílka, a šel kolem mě Miller a zdravil mě. Ten druhý zápas, jako, když jsem byl ten asistent, tak mě jako zdravil.
1: Já řekl,
2: si mě pamatoval tebe, prostě.
1: Říkat, tyhle ten Horvý, tyhle ten nám dával.
2: Ten nás tady vodil.
1: No.
0: Ale ne, tak máme tady Romana Hubníka, Pavla Horváta, tak můžeme zaspomínat přece jenom na to, co se jim povedlo, na co vzpomínají podle mě i na západě Čech, když to za chviličku už bude těch 11 let.
3: Jak se tady vyvíjí duel Plzně si hlavou, to poví Jaroslav Plašil.
4: Tady už jsou na trávníku nejenom hráči, ale je tady spousta fanoušků, kteří se zbíhají ke středovému kruhu poplácat své oblíbence, kterým zajistil ten titul už tento zápas si hlavou. V 28. kole viktoriáni porazili svého soupeře 2-0. V závěru nastoupil a to bylo hodně emotivní tady ve Štruncových sadech i Pavel Horvát, který zažívá tedy mistrovskou rozlučku, mistrovskou sezonu.
0: No, to bylo symbolické docela.
2: Symbolické, Hubňa tady předtím myslel, že to je 2 roky, co skončil. Já si žiju tak, že to je možná 4 roky a on je to 11.
0: No, to byl ten titul Plzně vlastně v roce 2015. Pro vás, Romane, první, pro Pavla tehdy 3. A pro Pavla vlastně poslední v rámci
2: té kariéry. No, tak já jsem věděl, že skončím a tady kluci hráli fantasticky a vlastně tam se úplně naplno prosadil Páťa Hrošovský jako prvně a myslím si, že teď se tam vrátil ve velké formě. Já jsem byl už taková nehrající součást toho mužstva, bohužel v tu dobu, no, protože jsem končil, bylo to jasný a jednak mě bolel kotník, který mě bolí do dneška, takže já jsem byl rád, že jsem s ním mohl být.
1: Ale nejlepší skončit.
2: No to je jasný.
1: Protože to je úplně něco úžasného. A já možná si vzpomínám, že jsem dokonce dal góla s tou hlavou.
2: To je možný, jo.
0: To bylo vlastně období a tak období. Vy jste to měl během své kariéry tak nějak takovou malou patinu na to, že jste, když to bylo potřeba, dával ty důležité góly. My si jich ještě pár připomeneme, protože myslím, že okolo předtím jste také tam usadil jeden gól.
2: Ještě než ho pustíš, já jenom bych řekl jednu věc a myslím, že to bylo jako veřejně, jsme se o tom bavili, že vlastně se hrála nějaká zóna nebo osobně a někdo v zóně a nám stačilo v zóně do defenzivy při standardních situacích jeden hráč, kde on fakt jako, my jsme to zkoušeli na těch tréninkách, jsme si z toho dělali srandu, že vlastně si nacentroval a on v celém velkém vápně odvrátil ty balóny, to bylo neskutečný, jo, jednak samozřejmě to stihnout, ale jednak to odvrátit fakt jako vědomně někam, kde z toho nebude průšvih, jo, a tyhle ty hráči, myslím si, že to trošku mizí, že to umění té hry tou hlavou samozřejmě jako využiješ to dopředu, to je jasný, ale dozadu potřebuješ jako mít ty lídry, který jednak ti to odbrání a jednak ti řeknou, hele, ty by si asi měl stát tamhle, ty by si měl stát tamhle. Hmm. Není to tak jako obvyklý, že dneska z toho hřiště ty kluci dělají, a já bych měl jako být tady, nebo mám jít tam. A ty prostě na těch 50 metrů jim to samozřejmě úplně neřekneš, ale takovýhle hráči, jako ty byli ceněný zlatem prostě.
0: A když vlastně Roman Hudník teď působí jako televizní expert na Nova Sport, často tam chodíte a vidíte, jak se dneska brání třeba, nebo spíš jak se zahrávají ty standardky, často to vidíte i u těch anglických týmů, všechno na přední tyč, při rohu, všichni tam jsou. Jak byste tohle třeba dirigoval dneska, nebo jak obtížné, je to obtížnější nebo méně obtížné než dříve? Jestli těch hráčů tam třeba bránících není moc?
1: No, já si myslím spíš, jak ty rohy, tak jsou to standardky z boku, tak myslím, že je největší chyba, nebo když já nejsem trenér, ale když se na to dívám, tak že ta zónová vlastně obrana je moc hluboko vlastně, že je zalezlá vlastně a tomu golmanovi vlastně nepomůže. Takže já furt říkám, minimálně třeba 5-7 metrů jít výš a když je dobrý centr, tak to ani nestihne, má to golman. A když je pomalej, tak hlavičku je, když to řeknu, ze 16 a to už golman má větší šanci chytit. Hmm. A když hlavičku je z malého vápna, tak to stačí proletět, trknout a většinou je to gol.
0: Hmm. A ty rohy takhle, když jsou schrumáže třeba na té přední tyči, tam byste možná taky měl problém, ne? Jako elitní stoper to ukoučovat, ty spoluhráče, ty si stoupni tamhle, ty tamhle, když tam je takový zmatek.
1: Ono možná nejhorší je to, když to řeknu, když se to sladí a na přední tyč, když někdo nabíhá a protečuje to na zadní.
2: No, to je nej. To se trénuje všude a pro tu obranu je to vlastně neodvratitelný, protože ten hráč, i když tam bude Roman, kterýho jsem teda tady chválil, ale poběží někdo, kdo se trefí do toho centru, do náběhu, tak vlastně logicky ten hráč, který má 5 metrů na rozeběh, než ten, kdo má krok, tak nemáš vlastně šanci se dostat tak vysoko a je to neubranitelný, ale všechno se to vyvíjí prostě, ten fotbal, nejenom fotbal, tak jak se vyvíjí, tady vidíme telefony, tak se vyvíjí ten fotbal a dělají se bloky, už vlastně i takový basketbalový, bych řekl, aby se tam tyhle ty hráči, který ví, že jsou silní v defenzivě, aby se tam třeba nedostali, aby prostě nemohli ten balon odvracet, takže vyvíjí se to a je to složitější a složitější. Na druhou stranu pro nás, pro fanoušky, mi potřeba, aby padaly góly. No.
0: Tak je to hezčí, když padají ty góly. Ten současný fotbal, jak to vnímáte? Koukáte rád na fotbal, nebo slýcháváme i často od Antonína Panenky, se kterým letos objíždíme ty desítky Pavla Váta živě, že přeci jenom on jako pamětník a taky autor mnoha krásných momentů fotbalových na to tak z láskou nekouká aktuálně.
1: No, já když jsem končil v Olomouci, tak musím říct, že jsem třeba rok si to bych přeháněl, že jsem si nezapal fotbal. Samozřejmě, když bylo nějaký finále, semifinále, ale nevyhledával jsem to. V poslední době mě to začíná trošku víc bavit zase, takže když se podívám na zápas, když hrál PSG s Bayernem, tak to byl nádherný zápas, to kdo neviděl, tak to byla velká chyba. Takže jo, baví mě to pořád a hodně s Paťou vlastně to komunikujeme a rozebíráme, protože on má na to dobrý názory a já si to taky vyslechnu taky od něj.
2: Ještě bych teda řekl Tondovi Panenkovi, tak vzhledem k tomu, co Tonda uměl a všechno, co se mu povedlo v kariéře, tak celkem chápu, že ho některý fotbaly nebaví. No,
0: můžete si ho ostatně poslechnout živě 18. května, to vás zveme do Teplic, budeme tam v Domu kultury právě i s Pavlem nebo s vaším bývalým spoluhráčem, vás obou, Janem Reskem. Tak to možná ještě připomeneme, budeme soutěžit o dvě vstupenky. Nicméně, když jsme byli u té Plzně, než půjdeme dál třeba k dalším tématům, jsem mluvil o tom, že to určitým způsobem zas nakoplu tu kariéru k úspěchům. Tak Pavle, ty jsi tam přicházel tehdy, když říkáš, po vyhazu ze Sparty. V tu chvíli, když jsi tam přišel, tak jako vidí na toho, že byste s Viktorkou udělali pohár a pak X titulů, no, tam asi nebyla.
2: To určitě ne. Já jsem tak po několika opaku, já jsem tam šel dohrát na 2 roky kariéru a myslel jsem, že skončím, že vlastně už je hotovo, tak se říká, tak v té době už ty hráči, kterým bylo přes 30, byli vlastně jako braní tak jako trošku veteráni, no a nakonec toho bylo 7 let, tak Hubňa přijel trošku pozdějiš a myslím, že mu to taky jako celkem bodlo.
0: No, tak vy jste tam přicházel po asi náročných letech i v zahraničí, protože v té Hertě přece jenom velká značka, krásný stadion, obrovský, ale ta léta tam nebyla úplně třeba vždycky úspěšná. To byl takový jojo klub, bych řekl dokonce, ne?
1: No, to bylo fakt nahoru dolů, no přesně takový. Když jsem tam přišel v zimě ze Sparty, tak Hertha tehdy měla 5 bodů.
0: Jako celkem?
1: Celkem 5 bodů po podzimu.
2: To není moc.
1: No, to není moc, pak jsme udělali, a teď nechci kecat, možná 26 bodů, nebo tak, ale stejně nám to nepomohlo. Tak jsme spadli a já jsem vlastně při zápase s Dortmundem doma, tak jsem se zranil, natrhl jsem si postranní vaz a odehrál jsem jenom 7 zápasů a klub se mě rozhodl koupit, tak jsem tam podepsal smlouvu na 4 roky a vlastně dal jsem se dokupy, přišel nový trenér Markus Babel a udělali jsme hned vlastně postup, udělali jsme snad rekord druhé Bundesligy v počtu bodů, já jsem odehrál z 34 zápasů 32. Takže tam se mi dařilo. A začali jsme tu půl sezónu dobře. Byli jsme někdy v prostředku, byli jsme jediný tým, který jsme porazili Dortmund na jejich hřišti, ještě Lewandowski tam hrával.
0: To byl Kloppův Dortmund tehdy vlastně.
1: Ano, dal nám sice góla, ale my jsme dali 2, takže no ale pak Markus Babel odešel, měl nějaký asi rodinný problémy a najednou přišel trenér Skibe, 5 jarních zápasů, 5-0 proher. Přišel
2: další trenér,
1: který vedl řecký nároďák.
0: To nechcete ani říkat, to jméno, víte.
1: Ne, ale
0: 2004, vzpomínte si, posluchači.
1: Přesně tak.
0: Oto.
2: Reagl, jo.
1: Přesně Oto Reagl a ten si vlastně vzal 2 mladí trenéry, takže ti to trénovali a pamatuje na Pavla Kuku, na Míru Kadlece, přesně tak. A já jsem s Levanem Kobiašvilim, tehdejším spoluhráčem, jsem jezdil k němu na hotel a on chtěl furt vykládat, takže na kafe, přijďte, vem to, takže my jsme tak spolu. No, bohužel to nevyšlo. Té kávy bylo dost, ale bodu málo. Takže jsme zase spadli.
2: Jsem si procvičil němčinu.
1: No, to jo, jako to je pravda. No.
0: A spadli jste přes baráž, ve které jste dal gól i Düsseldorfu, ale nakonec to nedopadlo.
1: To bylo, no.
0: 1-2-2-2.
1: Přesně tak, dal jsem si ze góla, ale pak jsme si dali vlastního a doma 2-1 a pak tam jsme prohráli, nebo...
0: Jste to chtěli pak ještě snad kontumovat, jsem četl, že tam byly nějaké fanouškovské jako určité výboje.
1: No, byl tam vlastně, kdy rozhodčí pískl a oni si mysleli, že už je konec a vlastně diváci vběhli na hřiště, ale to bylo ještě, mělo se dohrávat nějaký 2-3 minuty, takže jsme nevěděli vůbec co, protože ti fanoušci běhali kolem nás a nebylo to úplně příjemné, takže nás zahnali na 20 minut do kabiny. A pak jsme šli dohrávat tu minutu nebo 2, takže to bylo rychlý. No. Takže bohužel jsme zase spadli. No.
0: A pak jste vlastně už tu sezonu, co jste postoupili, to jste tam ještě vybojoval postup, ne? 2012-13.
1: Pak jsem tam vlastně, pak přišel zase nový trenér, já jsem odjel na nároďák do Polska, na mistrovství a přišel tam Holanďan, který jsme si psali, volali, říkal, že byl rád, že jsem zůstal. No a prvních asi 5 kol, nebo to nám moc nevyšlo. Mně to taky osobně nevyšlo a najednou prostě ta miska vach se najednou převracela a já dokonce vlastně toho podzimu jsem odehrál možná pár zápasů jenom, takže...
2: A ta zkušenost teďka jsi mi nahrál vlastně toho hráče, který nemá tu dovolenou, evidentně. Jo, nebo byla minimálně krátká a samozřejmě i v tom zahraničí prostě ta konkurence je obrovská. A jak se cítil, jestli si to uvědomuješ? Třeba přijel si po tom mistrovství, který si myslím, že nebylo špatný, jo, ale přijedeš do toho klubu a najednou se to prostě otáčí. Ale co s tím?
1: Přesně jak říkáš, protože já jsem měl pár dnů volna, že? Takže ono to není úplně, není to úplně ideální, ale na to se člověk nevymlouvá, ale bylo to... Že zase bylo velké očekávání, že Hertha přijede, první zápas si odehraje, budeme mít z 5 zápasů 15 bodů, hold jsme měli třeba nějakých možná 6-7, byli jsme někdy v prostředku a najednou trenér hledal nějaké změny, tak stáhl na stopera defenzivního záložníka a najednou takový to, že se začalo dařit, tak proč by to měnil, že? A bylo to vlastně tak, že já jsem do konce té sezony odehrál možná 2-3 zápasy, nebo jako moc jich nebylo. A nastala situace, kdy mi trenér řekl, že když si něco najdu, můžu jít. A já jsem říkal, že se chci poprat. No, prvních pět kol jarních jsem se prál na tribuně.
2: Se sebou.
1: Se sebou na tribuně, no a pak vlastně vznikla ta situace, kdy vlastně se zranil v Plzni a teďka nevím, jestli to byl Marian Čišovský tehdy. Hmm. Je to možný, že měl nějakou buď koleno nebo něco takového. A řešilo se, vlastně řešila se doplnění kádru. A myslím si, že tam tehdy byly dvě jména. Myslím, že Martin Jiránek a já. Hmm.
0: A povolali vás v Plzně tedy?
1: A myslím si, že dokonce trenér chtěl mě a pan Šárek chtěl Martina Jiránka. Takže pane Šátku.
2: Ty.
0: Roman Hubník na to nezapomíná, ale vy jste se do té sestavy dostal. K té Plzni hned jenom, mě napadá, vy jste hrál s Pálem Dardajem taky, ještě na sklonku jeho éry v Hertě.
1: Přesně tak, jo. Byl to vlastně půl rok vlastně Pál Dardaj a pamatuju si vlastně jeho kluky, vlastně on má tři syny a oni vlastně postupem času vlastně se zapracovali. Takže.
0: Právě proti Düsseldorfu někdy před třemi roky on je postavil všechny tři do sestavy za Hertu. S tím představte, máte jednoho syna, toho třeba Pavel dá do sestavy, ale že bys dal tři, možná by se za tebou něco ozývalo třeba
2: to, hele, to musíš vědět úplně všechno ze šatny. Tam už není kam se schovat.
0: Taková zajímavost, no. Ale tak Herta tedy za Romanem Hubníkem a teď ta Plzeň, přece jenom klub, který byl v tu chvíli mistrem a šel do Ligy mistrů. A vy jste hrál podle mě jenom jeden zápas ještě jako střídající v lize a hned se naskakoval proti City. To byl teda hodně rychlý start.
1: No, ono to bylo vlastně...
2: No tak tam si hrál toho beka. Tam si hrál levýho beka na Milnera. Já si pamatuju ten jeden souboj, on tě tam hrozně nakop, ty vole. Fakt se úplně, já se vybavu úplně přesně.
1: Ty myslíš City?
2: No. No.
1: Já jsem střídal Hedise doma.
2: A tam ne?
1: Ano, máš pravdu, protože tam se řešil na City, jsme vlastně nehrál
2: Limba,
1: protože se rozhodoval, protože on měl karty, nebo mohl dostat eventuálně a my jsme vlastně poslední zápas. Tak tam, ano.
2: No, tak tam já si to mal tu Milnera, protože já jsem si s ním pak vyměnil dres a to bylo hrozný. To byl zákrok, no já říkám, tak jeden z nich prostě už nevstane a oni vstali oba, jako, ale ty si trošku jako byl z toho nakoplej. A pak tam byl ještě Jaja Touré, a ten nechtěl, oni už byli postupující a měli nějaký zápas ještě a on nastoupil na 10 minut a ten tě taky nakop. A ten chtěl jenom žlutou kartu, ale zrovna si vybral tebe a ty si zase vstal, jako nic se nestalo a on měl podle mě takovýhle stehna, jako to jsem nikdy neviděl. To byly zákroky jako to, a ještě teda jeden záběr z tohohle zápasu, my jsme vlastně chtěli vyrovnat. A byla nějaká standardka, odrazilo se to a na mě běžel Jesus Navas. A já jsem byl jedinej.
1: Ty jsi ho pěkně vykrokoval.
2: Já jsem ho vykrokoval, on si to naštěstí ukop, takže jinak jsem chtěl dělat, že mám křeč, že by to kop do autu, ale to byly zážitky zase z tohohle zápasu. No.
1: A vlastně u toho, vlastně tak do mě potom sundal, tak byl vlastně Tomáš Hořava.
2: Jo.
1: To bylo, že jsme šli do hlavičkového souboje s protihráčem a Hořka se tam nějak objevil a trefil mě vlastně do spánku a roztrhl mi asi na dva nebo na tři stehy. No. Takže tam si pamatuju, že trenér Vlba tehdy ještě vlastně na doktora, dělej, zašijte mu to, takže asi dvě, tři minutky jsem, než mi to rychle zašili.
0: Ale vlastně někdo by si řekl, proč takhle vzpomínáme, když to je dávno staré, ale třeba v obraně City tedy hrál Vincent Kompany, který teď trénoval Bayern, mohli jste ho včera vidět třeba v
2: Lize mistrů. Vodili, ten nevěděl, kudy do šatny.
0: Takže vlastně možná taktické poznatky tady s utkání s Viktorkou Plzeň ho včera ponoukali k tomu, že by mohl vyřadit Paris Saint-Germain, nakonec se to tedy nestalo, Bayern bude hrát finále, tedy PSG bude hrát finále proti Arsenalu, nevím, jestli Roman Hubník tam má nějaké preference aktuálně v té Lize mistrů teda takhle. Jestli máte preference. Zklamaný,
2: že nepostoupil Bayern.
0: Vy jste fandil Bayernu, jo?
1: Já jsem fandil Bayernu a skrz jednoho hráče a to je Harry Kane, to je prostě to mi bylo fakt strašně líto, protože bych přál to vítězství v Lize mistrů.
0: A ještě se chci zeptat, když se teď vracíme už zase postupně k té Viktorce Plzeň. Často o tom mluvíme a Pavel to taky přiznává, vlastně dá se říct, kde chodí ta parta mimořádná. Jak rychle trvalo Romanu Hubníkovi, než tam zapadl?
1: Ne, tak ono, já když ještě odbočím, tak to bylo vlastně v repre pauze. Takže já jsem šel ještě v Berlíně se psem na procházku, na jednu telefon od manažera. Plzeň, máš na to hodinu. Takže to bylo pondělí. No a ve středu jsem už jel vlastně a do Berlína už jsem se nevrátil. Takže to bylo tak rychlý a vlastně já jsem měl výhodu v tom, že jsem tam půlku týmu znal z různých reprezentací a z ligy, takže Takže to bylo pro mě takový pro ten začátek lepší, ale samozřejmě člověk se vrací do ligy zpátky, do tehdy vlastně klubu, který vlastně vyhrál vlastně titul a byla tam vlastně skupina Ligy mistrů, což mě hrozně lákalo a vlastně tím pádem vlastně jsem kýval vlastně Plzni, že budu v Plzni.
0: Byly to takové paradoxy, že vy jste odcházel tehdy vlastně ze Sparty, která pak udělala titul a pak jste přišel vlastně do týmu, který ten titul od Sparty už teda vzal do Viktorky Plzeň a nakonec jste to tam ještě třikrát taky oslavil. No,
1: tak, já mám ještě vlastně jednu, takže v ten jeden, vlastně v jeden rok, kdy jsem ze Spartou vlastně získal ten titul, než jsem odešel vlastně do Herty, tak jsem s Hertou spadl a klub, který vlastně v Rusku, co bylo FK Moskva, tak vlastně zkrachoval. Takže já jsem prakticky udělal nemožný.
2: Kam přijde, tam stole tráva nerostla, ale vítězství.
0: Tam je pak ještě ta paradoxní situace 2015 podzim v Olomouci a 2016 titul z Plzní, zatímco Sigma padala. Tak to jenom jsou takové náhody v tom životě, které přišly.
1: Jo, tak
0: ale
1: to je pravda.
0: A určitě takhle, shodneme se, že to je lepší, než kdybyste jeden rok spadnul a druhý rok s někým jiným taky. Tak.
1: To je pravda.
0: No, ne, ale vy jste nakousil to Rusko, jo? To je vlastně tým, který už neexistuje, když to dáme, to je FK Moskva se to jmenovalo, ne?
1: No vlastně dřív bylo Torpedo Moskva, oni si to pak vlastně, v roce 97 vznikla FK Moskva a nakoupili tam spoustu Argentinců a Španělů a takový prostě těch hráčů a takový dozadu tam byli takový jako Rusáci, protože tam byla kvota nějakých šesti hráčů, kteří museli být, měli jako ruský pas. No a vlastně potom, když jsem šel do Sparty, tak už jsem se nemohl, když to řeknu, nikam vracet, protože vlastně majitel už tam nedával ani rubl a tím pádem to vlastně zaniklo, ten klub. A obnovil se vlastně zase to Torpedo. Takže ono to bylo takový složitější v tom.
0: Ale tak ještě jsem koukal, že jste tam vlastně v té sezóně, kdy jste přišel v roce 2007, zažil nejúspěšnější tu sezonu klubu, co se týče postavení, že tehdy FK Moskva skončila na čtvrtém místě pod Leonidem Slutským. A pak vlastně Oleg Blochin, taky velká legenda, tak ten vám úplně nepřál, co jsem pochopil.
1: No tak to ne, no. Tak to bylo typická ruská škola, nebo ukrajinská, protože samozřejmě, když přišel, tak si nakoupil asi 10 až 15 nových hráčů, nás tam bylo asi 40, takže si dovedete představit, co tam bylo, kde ti hráči měli hrát, že? Takže jsem toho moc neodehrál, hrál jsem aspoň za Bčko, to se jmenuje za dubl jsem hrál. A vlastně už se řešilo, kam vlastně půjdu v zimě. Ještě v létě jsem mohl jít do Norimberku, ale tam Norimberg změnil trenéra, který mě chtěl a nakonec to krachlo. Pak jsem byl na zkoušce v Ipswichi. Tam jsem zahrál spíš líp na beku, jak na stoperu, to mi řekl trenér, takže hledali stopera. No a vlastně pak až v zimě jsem šel do Sparty.
2: A jestli to jde takhle rychle, tvůj pohled jako lidský, život v Rusku, život v Německu?
1: Když jsem přišel do Ruska, tak jsem říkal, co tady budu dělat 4 roky, absolutně. To jsem byl zavřený v tom bytě 18-patrovým, pode mnou 8-proudovka doprava, 8-proudovka doleva.
2: Plná.
1: Plná samozřejmě, že? Takže tím metrem jsme tam chodili, já jsem jezdil hodně metrem, jsme tam chodili jak tučňáci, tam to bylo opravdu obrovský, kdo v Moskvě nebyl, tak vůbec si to nedovede představit, takže bylo to tam na život hrozně, hrozně, hrozně těžký. To jako, když pak skočím do Berlína, tak diametrálně odlišný úplně a tam v Berlíně jsem se cítil úplně nejlíp s rodinou, takže bylo to úplně tam skvělý.
0: Tak tam do parku někam vyrazit do Tiergarten nebo takhle, jak to asi přijímá. Tak pochopil jsem, že jste pejskař?
1: Měl jsem Ridgebacka, Fenku, která měla asi 11, ale už je to další čas, když už není mezi námi.
0: No ne, že jste někde v rozhovoru říkal, že tam v Rusku je hodně potulující se psu a že to taky není úplně dobrá varianta, pak chodit tam se psem.
1: No, nebyla, protože když jsem vlastně tam psa měl, takže musel jít vlastně do boxu, vlastně do letadla. No a nejhorší je to jít tam dát do toho, že? Protože je to 40-kilový hovátko, malinký. No a vlastně chodit vlastně tam a najít hlavně park, což byl velký problém. A u těch popelnic tam byly velký psi, smečky, takže jednou ji tam pokousal, takže musel jsem veterináře zavolat, šili to doma a nebylo to úplně jako ideální s tím sem tam. Hmm.
0: No vlastně, když jsem zmínil jméno Olega Blochina, tak to je jenom přesně tady to porovnání asi, jak jste mluvili o těch dvacátnicích, kteří vás třeba neznají, tak Oleg Blochin, který získal zlatý míč v roce 75, kdy se Pavel narodil, tak možná třeba ani pro vás, Romane, nebyl zas takovou personou, nebo myslím se, byl to pro vás jako známý velký trenér?
1: Nebyl vůbec, no. Ale to byl trenér, který přišel na trénink, podíval se a odešel. A měl asistenty, který trénoval, a to bylo, někdy ani nepřišel, takže prostě jenom přišel, takhle to zkoukl. A...
2: Já jsem tohle zažil v Galatasaray, vlastně tam byl teď nedávno ze snovy Mirča Lučesku a ten vlastně měl nad tím tréninkovým hřištěm takhle tu kancelář a vlastně vždycky koukal z té kanceláře, někdy šel jako na hřiště, někdy přišel na hřiště, pozdravil to, ale většinu těch tréninků absolvoval vlastně, že koukal z té kanceláře, no.
0: Hostem desítky Pavla Horváta je Roman Hubník. Host desítky Pavla Horváta. Tak můžeme se ještě vrátit tedy na západ Čech, protože pochopitelně s Pavlem Horvátem jste toho tam spoustu zažili. A když jsme mluvili o tom, že jste byl mužem, který taky dokáže dát velmi důležitý gól, tak to byl nejen proti hlavě, ale taky okolo dřív.
5: Jan Kovařík bude kroutit balón směrem k brance, už se tam vytvářejí dvojičky v pokutovém území a Roman Hubník korunuje svůj perfektní výkon druhou brankou, respektive svou první, ale druhou plzeňské Viktorie, 69. minuta zápasu a Plzeň je zase o obrovský krok blíže mistrovské trofeji, protože po hlavičce Romana Hubníka po centru Jana Kovaříka vedou Západočeši 2-0.
0: Tak tehdy Sparta byla tedy velký plzeňský konkurent pro vás paradoxně, protože ve Spartě jste taky strávil vlastně 2,5 sezony. Byla to tedy ta letná před těmi mistrovskými oslavami, které jste zažili třeba pak proti hlavě. Klíčový zápas, klíčový gól. Ty si, Pavle, vlastně...
2: Já jsem byl na tribuně. Vím, že jsem byl na tribuně. A...
0: Ne za Radiožurnál Sport, to jsme ještě
2: to jsem ještě, to jsem ještě byl, neměl jsem sluchátka.
0: Za Viktoria, možná za Viktoria Rádio.
2: Je to pravda. No. Ne, tak to samozřejmě bylo skvělý, no. Tak zmiňoval jsem to předtím, ty kluci měli výbornou formu. Já vždycky říkám, že vlastně mě důkaz toho, jaký byli v Plzni hráči, bylo to, kolik z nich bylo v nároďáku prostě a kolik z nich tam bylo úspěšných, takže my jsme měli prostě výborný mužstvo a tohle bylo další to mužstvo, který bylo skvělý. No.
0: A u tebe jenom ten titul, máš jich 5 v lize, tak nejsilnější ten titul. Máš jako takhle, jako já vím, že může člověk teoreticky jako urazit, ale jako...
2: Ne, já nemůžu říct, jako asi ze Spartou double byl výborný, prostě to bylo super, taky už to bylo takový, že to nikdo nečekal, ten začátek té sezony, kdy já jsem se vrátil do Čech z Japonska, byl těžký a nešlo to úplně dobře, ale nakonec toho byl double, no a v Plzni ten první titul prostě byl naprosto nečekaný a v tu dobu, já to říkám soblivo, většina i mimo pražských lidí mi to potvrzuje, že nám vlastně fandili všichni, že jako jsme byli tak nevokoukaný a tak prostě jako odřezky z té Sparty a z různých jiných týmů, že prostě všichni tak nějak v tom zažívali ten svůj příběh a ten první titul Plzně byl taky hrozně silnej. No.
0: A pro Romana, jaký to byl titul?
1: Taky první.
0: První, 2015.
1: Prostě je to věc, kterou vlastně zažijete poprvé, nevíte vůbec, jak to prožívat, jak to prostě hrozně si to přejete, ale prostě potom, když pak tam slavíte s tím pohárem na hřišti, potom vlastně, když to řeknu, v kabině máte otevřený okna, s fanouškama tam slavíte a potom je to na náměstí, kdy tam přijde 10-15 tisíc lidí a vy tam prostě ty emoce ze sebe dostáváte prostě a už je vám jedno, nedíváte se doprava, doleva, ale prostě zvednete si ten pohár, takže to je něco nádherného a jak to zažíváte po druhý, po třetí, tak už ten první pocit už to znáte, ale když to bylo poprvé, tak říkám, nezapomenutelný.
0: No každá ta sezona má něco jistě, tak o té druhé, když jste měli titul, jsme mluvili, že na podzim jste byl v Olomouci, pak jste byl v Plzni 2016 a pak tam ten titul 2017-18, to si pamatuju teda do dneška, hlavně ten podzim, když řeknu číslo, myslím 14-1-0, tak to se týká té podzimní bilance Viktorky na podzim v lize, vy jste 14 vyhráli za sebou a pak až jste remizovali v Teplicích. Nebo z Teplice, to bylo neuvěřitelné.
1: A tam to bylo, myslím, zrovna před tou sezónou, jak zbrojila Slávě i Sparta.
0: To byly ty tanky, klasky proti tankům.
1: Tak, no. A my jsme udělali, teďka už si nepamatuju koho, že? Ale já furt říkám, že jsme si zasloužili my tu Ligu mistrů, protože za ty body, co jsme vlastně do toho koeficientu vlastně za ty roky dávali, tak vlastně my jsme byli takový ti třetí zezadu. Ale jeli jsme jak parní lokomotiva, prostě nedívali jsme se doprava doleva a najednou prostě to padlo a když jste v nějakým tom laufu vítězným, tak prostě to jedete a jsem strašně rád, že to vyšlo.
0: Tak možná Spartani neradi vzpomenou, to byla ta sezona, kdy tam vlastně trénoval taky její část Andrea Stramaccioni 2017-18, četné posily ze zahraničí a Slavia vlastně tehdy, co by obhájce toho mistrovského titulu, vám pak zatápila tedy v závěru té sezony, ale nakonec ani po příchodu v lednu Jindřicha Trpišovského a jeho současné ekipy to nakonec nezvládla. Vy jste to tedy uhájili, ubojovali. Možná to byly větší nervy, než byste si řekli v zimě tehdy.
1: No já myslím, že my jsme tam měli ten problém potom v té jarní části sezony, protože myslím si, že jsme prohráli doma s Jihlavou. Tam bylo, co si pamatuju, že bylo snad minus 14 nebo kolik.
0: Vy jste vedli, koukám tady na to, o 14 bodů jste vedli po podzimu.
1: Ano, přesně tak. A pak se to pak nějaký bodík, tam jsme ztratili a najednou to už snad bylo možná už o 4 body, možná
0: o 5 bodů. Se Slováckem 1-1 o 4 body, 3 kola před koncem.
1: Přesně tak, takže to bylo...
2: No
1: to
2: musíš už... udělat drama pro lidi, ne?
0: kasa špíly nějaký, jak se říkají.
1: Takže no. Jsme byli rádi, že jsme měli takový náskok, ale samozřejmě není žádný tým, který prostě od začátku a vyhraje, když to řeknu, všech 30 zápasů, nebo takže to je...
2: Byl jenom Arsenal tenkrát.
0: Ne, ale taky pak vzpomínáme na ten poslední plzeňský titul, když už u toho zas byl Pavel Horvát, co by asistent Michala Bílka, tam jsme vzpomínali, že jste měli x výsledků o gól, jste to jako dokázali vždycky ubojovat. 2-1. To bylo snad 17 výsledků o jeden gól, nevím, jestli přímo 2-1, ale o gól.
2: A většina z nich byla 2-1, já si to pamatuju úplně dobře, protože jsme vlastně, pak jsme si říkali, hele, proč se budem nervovat, jako stejně to bude 2-1.
0: No, tak Viktorka pak taky zažila velké časy postupem do Ligy mistrů, že jste to tam dokázali uválčit, ale přece jenom ještě, když připomeneme jeden velký moment v rámci Viktorie Plzeň a Romana Hubníka, tak si můžeme pustit přímo, jak to znělo v jednom tom zápase skupiny na podzim 2018.
6: Je to gól! Viktoria Plzeň a Ezím 2-1! Tady ve Štruncových sadech obrovská, obrovská radost.
0: No jo, to bylo 2-1 nad AS Řím, tak to jste postoupili do jarní fáze díky tomuhle vítězství Evropské ligy tehdy.
2: No a to jak dlouho teďka, co tam řvali Tomáš?
0: 8 let. Bude to 8 let na podzim. A tak spíš je to taky paradox, kolik olomouckých fotbalistů od chovanců Sigmy se prosadilo takhle v těch velkých soutěžích, protože Roman Hubník pochopitelně mezi ně taky patří.
2: A kolik se jich prosadilo v Plzni ještě takhle, když se jeden... To je Hořka, ty,
0: Lukáš
2: Kalvy,
0: taky, no.
2: Byl tam Pospíšil, Venca Jemelka.
0: Tomáš Hořava taky ne.
2: To jsem říkal, to je Hořka. No,
0: jasně, promiň, já jsem nerozuměl.
1: No, je jich dost. No.
0: Takže Tomáš Chorý to tam taky takhle
2: očkutil.
1: No, tehdy to bylo, myslím si, že hrál zrovna v ten moment Real a doma prohrál. Je to ten moment, jak jsme říkali, že nám možná stačí remíza.
0: Vy jste hráli skupinu CSKA Moskva.
1: Ano, přesně tak. A my jsme si říkali, že nám bude stačit remíza, že Real doma vyhraje z CSKA, tehdy CSKA vyhrálo na Realu. Takže to bylo to, že jsme museli vyhrát a samozřejmě jsme museli.
0: Vy jste tam taky vzdorovali na Realu velmi slušně. Na to, že doma jste tehdy dostali, myslím, 0-5, tak venku jste prohráli 1-2. Přesně, tam Milan Havel dával gól,
2: ne?
0: Páťa Hrošovský.
1: Páťa Hrošovský, ale ze začátku tam měl, myslím, že Milan...
2: Milan měl obrovskou šanci nějakou ještě,
1: to bylo na začátku, ale posledních 20 minut, když si pamatuju, tak Real zdržoval, odkopával a tehdy jsme vlastně Real chytli v takové té formě, kdy to nebylo úplně ideální. Takže byli jsme blízko velkého senzačního úspěchu tam.
0: No a vy jste těch úspěchů zažil spoustu. Vlastně dají se počítat mezi ně i pochopitelně ty starty za fotbalovou reprezentaci. K ní se za chviličku dostaneme, stejně jako k fotbalové Sigmě, protože to trošku propojíme. Nicméně teď bychom si mohli dát tu soutěž, protože máme tady dva vstupy na desítku Pavla Horváta živě do Teplic, kde tedy s námi bude Antonín Panenka a Jan Rezek. A otázka zní, můžeme ji stáhnout k Romanu Hubníkovi, protože to jméno tady zaznělo, jak se jmenuje jeden z těch trenérů, kteří ho vedli v Hertě. velmi pokročilého věku, možná Roman na něj úplně nerad vzpomíná, ale my Češi hlavně taky ne, protože vedl Řeky na stříbrném Euru 2004. Tak nám zavolejte na číslo 221-552-222, půjdeme soutěžit teď o dva vstupy na desítku Pavla Horváta živě na 18. května do Teplic. První volající, dobrý den, kdo je tam?
7: Dobrý, tady Petr.
0: Petře, jak se jmenuje ten zmíněný pán neblaze proslulý v českých končinách?
7: Otto Rehagl.
0: Výborně, gratulujeme, těšíme se v Teplicích, tam vám určitě zvedneme náladu.
8: Nenechte si ujít atletický svátek v Poděbradech. Těšte se na elitní chodce při prestižním mezinárodním mítinku Poděbrady Walking. Sledujte i domácí běžce při mistrovství republiky na 5 kilometrů a 1 míli. Zapojte se také do běhu i chůze na lázeňské kolonádě. Mimořádně ve svátek, v pátek 8. května. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce sledujte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a Středočeský kraj. Host desítky Pavla Horváta.
0: Tak, pan posluchač, zdraví taky Romana Hubníka. Věřím, že spoustu posluchačů také potěší to, že tady máme rodáka z Valašska. Vy jste si něco šeptali, pánové, nejste spokojení.
2: To je proto, že my jsme vlastně na začátku trošku odbočili z toho, co se mě zajímalo, to, co dělá teďka, jo? Protože samozřejmě je to, podle Hubně je to 2 roky, ale už jsou to 4 roky. A co teďka vlastně dělá, jako jestli chodíš plavat, nebo děláš triatlon, nebo co děláš?
1: Ono, trošku se o sebe začínám trošku víc starat, takže samozřejmě stárneme, že? Takže člověk musí
2: jít tomu štěsíčku naproti.
1: Jít do fitka, něco tam jako zvednout, nějakou tu činku, ale, ale momentálně, co mě nejvíc baví, tak vlastně pomáháme dětem. Je to vlastně, je to vlastně iniciativa dětí dětem, která vlastně vznikla s jediným cílem pomáhat dětem s handicapem a jejich rodinám, konkrétně a smysluplně s láskou. Vlastně za tu dobu naší existence jsme pomohli již více než 70 rodinám a s celkovým výtěžkem, který přesáhl, myslím si, už tak 12 milionů korun. Takže to je věc, která mě teďka hrozně baví a baví mě ta konkrétnost toho vlastně, že my vždycky pomáháme té konkrétní rodině, té konkrétním vlastně, nebo tomu dítěti prostě s tou rodinou. Takže vybereme, vždycky je to prostě třeba 100 tisíc korun a prostě jakmile vybereme 100 tisíc, tak prostě to putuje k té rodině. Takže, takže to je to, co mě strašně baví a naplňuje ta pomoc.
0: Pořádáte taky různé akce sportovní nebo společenské, koukám tady na oficiální webu dety.detem.com.
1: Tak vlastně děláme zápasy, jsme tam vlastně, jsou tam nejenom fotbalisti, jsou tam herci, hokejisti a děláme takový charitativní vlastně zápasy s výtěžkem, s nějakým vlastně, který jde vyloženě vlastně pro to konkrétní dítě, hrajeme zápas a vlastně ten výtěžek jde na to konkrétní dítě vlastně nebo té rodině, takže do toho děláme nebo začínáme rozvíjet víc a víc akcí, takže je to náročný a vlastně rozťavaně, který vlastně je celým vlastně iniciátor vlastně a který to vlastně založil tuhle iniciativu, tak vlastně ten pracuje 20 hodin denně, to je až neuvěřitelné.
2: Obou dolů, no.
0: No, chvályhodná činnost, koukám tady na oficiální webu, vlastně podílí se na tom teda i více odchovanců třeba Sigmy, vlastně vaši bývalých spoluhráčů nebo reprezentantů.
1: Určitě, tak do jedné víc to je, tak v těch zápasech hraje se mnou David Rozehnal, Vašek Jemelka se zapojil, je tam Mojmír Chytil, takže je tam jako spoustu hráčů, kteří vlastně ještě hrají vlastně v lize.
0: No tak držíme palce, ať se daří pomáhat co nejvíce těm potřebným dětem, ať se tahle iniciativa vlastně potká s pochopením na co nejvíce místech. Pochopitelně Roman Hubník za to může získat jenom chválu. Chceme se teď ještě vrátit teda k tomu vašemu, k té vaší životní cestě. Výsledky 1-2, mluvili jsme o tom Derniera Sigma Mladá Boleslav před 4 lety, ale taky paradoxně vlastně možná, a to jste možná ani vy netušil, že u toho budete ta reprezentační, taky na Andrově stadionu. Možná někteří byli s rouškou doma tu dobu. Vzpomenete si, o co jde? Bylo to hodně zvláštní.
1: Vzpomenu si, protože to bylo, já sedím doma, mám stadion Sigmy v 5 minut pěšky, takže sedím doma na terase a telefon tedy od Romana Brulíka a říká, no vypadá to, že pojedeš na repre. Já jsem nevěděl vůbec, která by je. No možná ti budou volat. No a tedy vlastně Radim Kučera, který vlastně byl asistent Davida Holoubka, tak mi volal a říkal, no přijď tam ve 2 hodiny.
2: Když všem volali přijeď a tobě říkali přijď tam.
1: No tak já jsem prakticky si vzal igelitku a říkám, no v těch pantoflích a šel jsem tam, ne? Takže ono, bylo nás tam asi víc, že? Asi třeba jen 40 a pak se zjišťovalo, jestli teda máme, nemáme covidy a tady tohle, takže... Byl to zajímavý zápas, můj vlastně 30. vlastně v národňáku, takže až neuvěřitelný. No.
0: Tak mě jste to oramované vlastně těmi trenéry na jeden zápas, protože debit se zažil v Jablonci pod, víte?
1: Ano, vím, to je s panem Strakou.
0: To byl ten jeden zápas proti Maltě.
1: Přesně tak, no. Takže...
0: A pak 30. tedy zápas pod panem Holoubkem v té covidové repre, kdy to Ačko vlastně Jaroslava Šilhavého muselo jít do nějaké té karantény v Lize národů 2020. Ještě bych rád připomenul, protože jsme mluvili o Romanu Hubníkovi jako o skvělém stoperovi, o muži, který dokáže dávat ty důležité góly. Ne jeden gól, který já velmi rád vzpomínám, týká se právě reprezentace i toho, že pak mohli Češi hrát na Euru 2012.
9: Tomáš Rosický už rozehrává, Bednář, hlavičko, je to gól! Je to gól! Je to Roman Hubník, který ještě vložil svou hlavu do toho centru, který byl tečovaný Romanem Bednářem. Vydařená standardní situace. Náběh Romana Hubníka se setkal s tím centrovaným míčem už těsně před brankovou čárou, ale byl pro tuto akci naprosto zásadní.
0: Co někdy v té rychlosti není vidět, čí hlava to je? Ale byl jste to vy, který rozhodl proti Skotům v Edenu, to bylo, víte?
1: Bylo to, protože my jsme proti Skotům hráli na jednu bránu, to byl až házenkářský zápas, no a vyšla jedna standardka. Tomáš Rosický centroval vlastně, nebo kopal roh a Berinka na přední tyči to tečoval a úplně nevím, jestli by to zapadlo do brány, možná se mu vzal gól, ale...
2: Ale byl jsi tam.
1: Ale
2: byl
1: jsem tam, trefilo mě to a 1-0 jsme vyhráli, takže pro nás velice důležitý zápas, protože myslím si, že ten první zápas jsme prohráli s Olomouci s Litvou. Takže pro nás velice důležitý zápas.
2: Já bych jenom tady k tomu, aby jsme ještě zdůraznili to, jaký on byl charakter hráče jako bojovníka. Tady k tomu komentáři ještě jsem tam čekal a Roman Hlubník vložil svou hlavu proti noze zakončujícího útočníka, protože to byl přesně Hubňa, dokázal ubránit tolik věcí, že vlastně fakt jako on zapadl úplně do těch stoperů, který vždycky v té Plzni byli. Číša, Hubňa, Venca Procházka, teď se omlouvám, jestli jsem jako zapomněl, prostě my jsme mohli úplně, nebo já ne, ale ty kluci v ostatní mohli úplně v klidu útočit, protože oni věděli, že tyhle ty kluci to všechno ubránějí prostě.
0: No, tak je pravda, že pak se pod ten postup na Euro 2012 podepsala taky ještě jedna standardka přímo ve Skotsku, o které se můžeme možná bavit pak třeba s Janem Reskem, ale to až na té živé desíce, na tu vás znova zveme 18.5., pokud nás slyší Jan.
2: Určitě rezí těša, těší reza.
0: Pavel Horváto to dopředu, když tak zjistí, každopádně to téma možná taky trkneme, nicméně teď teda závěr s Romanem Hubníkem, fotbal hrajete teda, chodíte do posilovny, věnujete se charitě synovi taky, sledujete fotbal, komentujete ho v televizi, mistrovství světa.
2: Není toho moc?
0: No,
1: není. Já ještě teďka večer jdu taky do televize, hraje semifinále Braga ve Freiburgu, takže zůstávám tady v Praze.
0: Mundial tím pádem asi taky budete sledovat třeba nějak víc. No.
1: Přesně.
0: Dobře. Tak...
2: A baví tě to? Baví tě to v televizi?
1: Baví. Já jsem z toho takový, první takový ten respekt že? No. Ale je tam fajn atmosféra a to je to nejdůležitější. No.
0: Člověk to tam tak může
1: probrat. No,
2: a dobrý catering.
1: Taky.
0: Tam mluvíte o tom, co vidíte, my tam mluvíme pro ty lidi, kteří to nevidí. To je jenom ten jediný rozdíl, jak je to vlastně to samé. No. Každopádně jsme rádi, že jste dneska promluvil pro lidi, kteří vás nevidí, pokud poslouchali teď živě, ale můžu vás vidět třeba na našem YouTube, protože tam bude určitě záznam rozhovoru. Roman Hubník tady byl s námi.
2: No, tak my děkujeme, že jsi vážil tu cestu, já si toho samozřejmě vážím a doufám, že se nevidíme naposled samozřejmě. Ta kariéra jednak byla dlouhá, ještě jsme spoustu věcí neprobrali a my se uvidíme určitě minimálně na nějakých charitativních akcích.
1: Určitě, já taky moc děkuju za pozvání a doufám, že se brzy taky uslyšíme.
0: Ať se daří Romanu Hubníkovi, děkujeme.
1: Díky moc.
0: Pavel Horváth tady pochopitelně bude zase brzy v našem vysílání. Pavle, já už to ani nevyjmenovávám, kdy ty všude zníš na naší stanici.
2: No, já děkuju za pozvání.
0: Ano, tak jsi to krásně shrnul. Krásný den, milí posluchači.
10: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Causidisová má zprávy.
11: Hasiči ukončili zásah v Národním parku České Švýcarsko. Americký ministr zahraničí se setká s papežem. Biatlonista Krčmář bojuje na úvod letní přípravy s doznívající nemocí. Kolona popojíždí na dálnici D1 u Ostrovačice směrem do Brna a bude většinou oblačno, místy přeháňky nebo i bouřky, teploty většinou do 21 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Správa Národního parku České Švýcarsko převzala od hasičů místo požáru u Rynartic na Děčínsku. S dalším dohledem nad oblastí bude parku pomáhat 6 jednotek dobrovolných hasičů. Po 6 dnech boje s plameny tak můžou místo opustit stovky hasičů, desítky kusů techniky a taky speciální vybavení, jako jsou drony a kamerový systém.
12: Nařizujeme opatření, které po předání zásahu, likvidaci zásahu musí provádět správa Národního parku.
13: Předal oficiálně požářiště ředitel hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Martin Laníček řediteli parku Petru Křížovi.
14: Máme dohodnuté jednotky dobrovolných hasičů, kteří nám s tím pomůžou, a také naše kolegy ze Šumavského národního parku.
13: Upřesnil Petr Kříž. Na oblast budou také ve zvýšené míře dohlížet drony s termokamerami. Příčina požáru zatím není jasná. Správa parku odhaduje, že náklady na sanaci škod, které souvisí s požárem a hasebním zásahem, se vyšplhají na 15 až 20 milionů. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
11: Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes navštíví papeže Lva 14. Cílem cesty je podle Washingtonu posílit vztahy mezi Spojenými státy a Vatikánem, a to v době, kdy hlavokatolické církve opakovaně kritizuje americký prezident.
15: Donald Trump se proti papeži naposledy ohradil v pondělí. Obvinil ho z toho, že schvalováním íránských jaderných zbraní ohrožuje mnoho katolíků. Že by Teherán měl mít atomové zbraně, ale Lev 14. nikdy neřekl. V souvislosti s americko-izraelskou válkou proti Íránu pouze opakovaně vyzval k míru. Marco Rubio se během třídenní návštěvy Vatikánu a Říma setká taky s italskou premiérkou Giorgou Meloniovou. Ta nesouhlasí s nedávným prohlášením amerického prezidenta, že by Spojené státy mohly z Itálie stáhnout své vojáky. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
11: Vedení Brna chce z ústředního hřbitova nechat odstranit podobiznu Stalina. Dohodli se na tom členové rady. Reliéf Stalinovy hlavy je zhruba 80 let nenápadnou součástí sloupu, který stojí na čestném pohřebišti vojáků Rudé armády. Úředníci teď mají se správou hřbitovu vymyslet, jak vyobrazení vhodně odstranit i po dohodě s památkáři a nebo ministerstvem obrany. Plán zdůvodňuje zastupitel Martin Příborský z ODS.
16: Už tehdejší komunistický režim si uvědomoval, že to byl diktátor, který má opravdu na svědomí miliony lidí a nějakým způsobem se od něho distancoval, takže opravdu nechápu, proč bychom my tyhle ty památníky měli dneska udržovat. Já jsem přesvědčen, že tam zůstal nějakým opomenutím, možná opravdu proto, že o tom ví velmi málo lidí.
10: Sport.
17: Čeští biatlonisté v tomto týdnu začali i s částečně pozměněným realizačním týmem v přípravě na příští sezónu. V Novém Městě na Moravě trénuje i nejzkušenější závodník z národního týmu Michal Krčmář, který ve vysílání Radiožurnálu Sport přiznal, že ho na úvod přípravy ještě limituje nemoc.
18: Celý jaro jsem promarodil a opravdu jsem byl 3 týdny mimo a ještě vždycky po ránu a vždycky večer mě to trošku trápí, takže ten návrat jako není vůbec příjemný, ale věřím, že to nebude trvat dlouho a zase se budu cítit dobře a budu z toho mít ten pocit, který bych chtěl mít.
17: Hokejisté Anaheimu srovnali stav druhého kola playoff NHL na ledě Vegas na 1-1 na zápasy. K vítězství 3-1 pomohl 21 pochytanými střelami brankář Lukáš Dostál. V brance Montrealu se naopak nedařilo Jakubu Dobešovi, který nezabránil v úvodním utkání série porážce 2-4 na ledě Buffalo.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Kolony na D1 u Ostředku a na Pražském okruhu u Modletic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chocerady dejte pozor. Na 31. kilometru se dojíždí do menší kolony, je to stále důsledek dřívější nehody za Divišovem. Nezdržíte se dlouho, ale brzdí se. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů od kilometru 173 čekejte kolonu kamionů. Nesouvisle pokračuje do omezení v Brně. Levý pruh jede výrazně rychleji. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic od Votic popojíždí kolona kvůli dopravnímu omezení zpoždění přes 20 minut. Ve směru do Prahy je fronta teď výrazně kratší. Na silnici 33 z Jaroměře do Náchoda za odbočkou na Dolany stále odklízejí následky nehody a silnice je uzavřená. Náhradní trasa po staré silnici přes Svinišťany. A na Pražském okruhu směrem na D1 za sjezdem na Jesenici ze 79. kilometru hlásíte kolonu, pokračuje do sjezdu na Říčany a provoz brzdí stojící nákladní auto na kruhovém objezdu u Modletic blíže Říčanům. Stojí tam kolony ze všech směrů, provoz řídí policie Kyvadlově. Musí se stát ze všech směrů, ucpaná je obousměrně také silnice 101 v Modleticích. Počítejte s dlouhým zdržením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Bude většinou oblačno, místy přeháňky nebo bouřky, teploty 17 až 21 stupňů na severu a na západě Čech kolem 15. Tolik zprávy.
20: Dobré dopoledne. Fotbal, to je celosvětový fenomén. Ve vysílání jediného sportovního rádia v Česku vás a vlastně i sami sebe o tom přesvědčujeme každý den a skoro každou hodinu. Desítka Pavla Horváta s bývalým reprezentantem Romanem Hubníkem, kterou jste mohli poslouchat předchozí hodině, toho byla jen dobrým důkazem. No a většinou, když se rodí velké fotbalové příběhy, tak musí někde začít. No a na jedno takové místo, kde se aktuálně hraje fotbal pro velkou dětskou radost, ale někdy i klamání, vás zavedeme velmi rádi už za chvíli. Příjemný poslech.
10: Radiožurnál Sport
8: a Filip Šedivý.

0: 11 hodin, 11 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Včera večer se rozhodlo o tom, že ve finále Ligy mistrů se v Budapešti Arsenal Londýn utká s obájcem vítězství Paris Saint-Germain. Velký zápas, který sledovali desetitisíce, možná miliony lidí po celém světě. No ale zápasy, které sice nejsou tak sledované, ale pro ty, kteří je absolvují, jsou určitě neméně důležité. Se teď hrají třeba v okresním finále McDonald's Cupu okresu Vyškov pro malotřídní školy. Koná se konkrétně tahle fotbalová akce pro školáky v Hošticích, Herolticích. No a na místě je také náš reportér David Nekvinda. Davide, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Na úvod tedy prosím, kolik je vlastně účastníků, kolik škol, kolik dětí a další základní informace k téhle akci?
1: Přijelo jsem nakonec do Heroltic zhruba, nebo přijelo 6 škol, tak, abych byl přesný, to znamená víc než 100 dětí, původně to mělo být 7 škol, ale jedna na poslední chvíli nedorazila, každopádně je to tedy okresní finále těch malotřídních tříd s tím, že se hraje na dvou hřištích, které jsou na šířku toho klasického fotbalového hřiště systémem každý s každým na zkrácené poločasy a teď tedy probíhá ten turnaj, jehož vítěz postoupí do krajského finále, měl by ten turnaj, který začínal někdy po 8 hodině ráno, popolední končit a kromě samotného fotbalu, tak tady mají děti taky připravený nějaký doprovodný program a důležité z mého pohledu je taky to, že domácí škola, tedy ten tým Hoštic Heroltic, tady má i svůj kotel fanoušků, kteří fandí, mají dokonce i vlajku s logem města, takže je to, řekl bych, pro ty děti nejen sportovní, ale tak jak si naznačil, i taková společenská událost, kdy si vyzkouší ten sport nejenom třeba přímo na školním hřišti, kdy nejde vůbec o nic, tak tady je to pro ně zkrátka seznámení i s tím, že třeba někdo fandí a že se počítají výsledky.
0: Davide, říkáš kotel fanoušků pro domácí malotřídku, znamená to tedy spolužáci a rodiče?
1: Hlavně spolužáci, i když i rodiče tu některé vidím, ale hlavně spolužáci a učitelé, samozřejmě rodiče, předpokládám, jsou z velké části v práci.
0: McDonald's Cup pro malotřídky, to je stále ještě, dá se říct, novinka. Jaké jsou podmínky pro to, aby vlastně oni malotřídky mohli startovat? Přibliž nám tenhle turnaj, který je trošku stále novinkou tedy v rámci McDonald's Cupu.
1: Ano, hraje se několik let, zatímco McDonald's Cup už je hodně tradiční. Jde o to, že to je turnaj pro ty školy, které jsou tak malé, že nemají na prvním stupni třídy po jednotlivých letech, ale žáci první až páté třídy chodí spolu, učitelé se jim individuálně i věnují. No a takto vlastně ty týmy nastupují i tady na turnaji, takže někdy jsou ty rozdíly opravdu velké. Vidíme tady, jak hrají nějací čtvrťáci, páťáci proti, nevím, jestli úplně prvňákům, ale třeba druhákům, třeťákům, což samozřejmě je v tom věku velký fyzický rozdíl. Tady zrovna sleduji jeden zápas, kdy za jeden z týmů hraje taková opravdu drobná holčička, před pár minutami tam kolem ní prošel a o dvě hlavy vyšší kluk a skóroval, takže to je, řekněme, z toho sportovního hlediska trochu komplikované, ale je to právě proto, aby si i děti z těchto menších škol, menších vesnic vyzkoušeli McDonald's Cup.
0: McDonald's Cup, to je také záležitost, které se zúčastnili třeba budoucí reprezentanti, když ještě byli školou povinnými dítky. No a jeden takový, který to dotáhl až do dresu nejslavnějšího, tedy reprezentačního, je teď přímo na místě. O koho se, Davide, jedná?
1: O ligového rekordmana v počtu startů, tedy Milana Petrželu, který odsud pochází. Mluvil jsem s ním, říkal, že opravdu toto hřiště v Hošticích Heroticích je to první, kde kopl do fotbalového míče, i když vypadalo trochu jinak, je tady od té doby nový trávník, hezčí zázemí a tak, ale zkrátka toto je to místo, kde opravdu začínal s fotbalem, kde on stále žije. Taky se tady zdraví se spoustou lidí. Ostatně, když jsem chtěl natáčím reportáž, nějaké dítě do té reportáže, tak hned Milan Petržela zavolal: Franto, pojď sem, a přiběhl kluk, který se mnou mluvil, takže je vidět, že tady zkrátka je Milan Petržela doma, užívá si, že může se takto v domácím prostředí taky prezentovat.
0: A malé děti si samozřejmě užívají, že vidí takovou fotbalovou personu, jak sleduje jejich umění. Největší fotbalový turnaj pro žáky a žákyně základních škol jsme teď navštívili s Radiožurnálem Sport, konkrétně tedy v Hošticích Heroticích, díky našemu reportérovi Davidu Nekvindovi. Davide, díky a ještě přejeme tedy plno hezkých fotbalových zážitků, určitě budou.
1: Myslím si, že ano, tady je opravdu ideální počasí, polojasno, nějakých 23 stupňů, takže je to, myslím, hezké tady dopoledne.
0: Přejeme tedy hezké dopoledne i všem, kteří posloucháte jedinou čistě sportovní stanici v Česku.
2: Poslouchej Sport. Radio.

0: 11 hodin skoro 20 minut a to je čas, kdy už se na antukových dvorcích Fora Italica v Římě rozběhly zápasy druhého kola místního tisícovkového turnaje okruhu WTA, ale i ATP, takže zase společná akce pro tenisty i tenisky, tak jako v minulých týdnech v Madridu. No a teď tedy aktuálně na kurtu už Dalibor Svrčina, tedy úspěšný kvalifikant, který nastoupil proti Srbovi Miomiru Kecmanovičovi, ale začátek českému tenistovi moc nevyšel, protože hned přišel o svůj servis a v tuhle chvíli Kecmanovič vede 2-0, ale při svém servisu nabídl Svrčinovi dva breakvoly. Tak věřme, že Dalibor Svrčina rychle tu ztrátu, kterou nabral, tak dokáže smazat. O postup do třetího kola bude dnes bojovat také Tomáš Macháč, který se odpoledne utká s Řekem Stefanosem Tsitsipasem. No a držet palce a na dálku sledovat budeme hned pětici českých tenistek. Představí se totiž v Římě Linda Nosková, Tereza Valentová, Kateřina Siňaková, Marie Bousková a večer potom také Barbora Krejčíková, která bude mít při vší úctě k ostatním soupeřku z nejtěžších, protože na druhé straně kurtu proti Barboře Krejčíkové, dvojnásobné grandslamové šampionce, bude stát jiná vítězka těch největších turnajů a aktuální světová jednička, tedy běloruska Arina Sabalenková. Co se samozřejmě bude dál dít na kurtech v Římě, o tom na Radiožurnálu Sport v dalších desítkách minut rozhodně uslyšíte.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Teď se ale vypravíme na jih Čech. Českobudějovický park Stromovka byl dějištěm dalšího nočního běhu pro světlušku. Celkem se na trať vydalo 800 sportovců. Důvody, proč se pořadatelé rádi do jihočeského města vracejí, vysvětlila Eliška Petkevičová z nadačního fondu Českého rozhlasu.
2: Jsme se chtěli prostě podívat k vám na jih. Tady máme připravený jak krátký okruh, tak i dlouhý a je to úplně super, protože tady nejsou nějaký šílený kopce, je tady placka, takže se nám tady moc hezky běhá.
3: Počasí úplně nevyšlo, těsně před startem se rozpršelo.
2: My chceme vlastně spojovat svět nevidomých, tak nás vidících a není to vlastně o nějakém výkonu, ale spíš o to, abychom prostě si užili společný čas.
3: Elišku Petkovičovou doplnil ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu pro světlušku Jiří Váňa.
4: Je to sice běh, ale je to taková trošku maskovaná společenská akce nebo akce pro dobrou věc, protože nám určitě nejde o ten výkon, nejde nám o tu rychlost, abyste byli v cíli první, ale abyste přišli, dozvěděli se něco o tom zrakovém postižení a aby se tady ty světy vidících a nevidomých propojily.
5: Chystáte se na trasu?
4: Já musím říct, že zatím měl bych zaklepat, ale letos jsem si zaběhl vlastně vždycky aspoň jedno kolečko na světlušce a zároveň jsem i jednou nebo dvakrát trasoval, běžel jsem jako s nevidomým nebo slabozrakým, takže letos si to zatím užívám. Vždycky máme i doprovodný program. Vlastně snažíme se, aby to nebylo jenom o tom běhu, ale v 7 hodin jsme otevřeli stanové městečko, máme tady různé aktivity, můžete si nechat vyšetřit zrak, můžete se nechat namasírovat od nevědomých masérů, když si nepřijdete zaběhnout, stojí za to se tady zastavit.
3: Uvedl ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška Jiří Váňa. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.

11 hodin 26 minut. Radiožurnál Sport se samozřejmě i dnes chystá na jeden přímý přenos. Konkrétně to bude hokejový a čerstvé informace od našeho reportéra Františka Kuny z Angenholmu, alespoň tedy předané tímto způsobem. Říkají, že čeští hokejisté nastoupí na úvod na švédských hrách proti domácí reprezentaci v rance s Dominikem Pavlátem z Ilvesu Tampere. Na střídačce mu bude krýt záda Josef Kořenář. A do hry se zařadí všech 8 nových hráčů oproti minulé akci. Premiéru v národním týmu si odbude obránce Marek Alšer z Charlotte z AHL, který má za sebou i premiéru v NHL v barvách Floridy. A Marka Alšera ostatně uslyšíte v našem vysílání v dalších hodinách. Hrát bude také jeho klubový spoluhráč Mikuláš Hovorka, dále útočníci Michal Kovařčík z kádru českého vicemistra Střince, Christian Reichl z Mannheimu, což je tedy aktuální německý vicemistr, a z mistrovských Pardubic nastoupí bek Libor Hájek z forwardy Martinem Kautem a Janem Mandátem. Do utkání, které začne tedy v Angelholmu v 19 hodin, nezasáhnou naopak zadáci Libor Zábranský s Filipem Pirochtou a útočníci Jakub Fleck, David Tomášek a Daniel Voženílek. No a rozhodně zasáhnete do tohoto utkání vy, pokud budete poslouchat Radiožurnál Sport. Od 19 hodin vám česko-švédský souboj z Angelholmu přiblížíme v přímém přenosu.

0: mistrovství světa na ploché dráze 23. května od 19 hodin na pražské Markétě. 16 nejlepších světových borců pojede o body do seriálu Speedway Grand Prix. speedway.prague.cz.
1: Radiožurnál půl dvanácté. Kateřina Causidisová má zprávy.
2: V jarním kole sbírky potravin darovali Češi rekordních 702 tuny potraviny a drogerie. Informovala o tom Česká federace potravinových bank. Do sbírky se letos zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen. Většinu zboží lidé darovali přímo v prodejnách. Další pomoc přinesly online obchody a finanční dary. Kriminalisté navrhli obžalovat 22 lidí kvůli výrobě a prodeji drog. Skupina podle detektivů dovážela z Ukrajiny a Španělska stovky kilogramů surovin k výrobě pervitinu. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Mezi obviněnými je 20 Čechů a 2 cizinci. V případě prokázání viny jim hrozí až 12 let vězení. Německý turista vysoudil v přepočtu přes 24 tisíc korun za to, že na dovolené v Řecku před 2 lety nemohla najít volná lehátka. Dnes o tom informoval zpravodajský server BBC. Ostatní rekreanti si je zabrali tím, že na nich nechávali ručníky. Muž s rodinou kvůli tomu nenašel místo ani brzy ráno. Soud v Hanovru rozhodl, že kancelář měla situaci lépe organizovat a přiznal rodině odškodnění. Organizace Postbellum dnes ve Svatavě na Sokolovsku otevře novou expozici o ženském koncentračním táboře. Připravila ji k 81. výročí osvobození tábora americkou armádou. Návštěvníkům připomene příběhy některých žen, které nacisti ve Svatavě věznili. Sport. Fotbalového gólmana Lukáše Horníčka čeká v brance Bragy odveta semifinále Evropské ligy. V prvním duelu portugalský celek vyhrál nad Freiburgem 2-1 a dnes večer nastoupí v 21 hodin na hřiště německého týmu. Ve stejný čas začne i duel Aston Villa Nottingham. Hosté budou hájit jednogólový náskok z úvodního zápasu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Domašova a na silnici 3 u Votic. Na D1 z Prahy do Brna je nadále silný provoz mezi 9 Kříži a Brnem. Kamiony se zastavují na kilometru 173. Osobními auty je to do omezení na kilometr 196 na zhruba půl hodiny. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice zesílil provoz před Litomyšlí. Kolona začíná za obcí Řídký a je na 20 minut. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic jsou obousměrné kolony mezi Voticemi a Oldřichovcem. Pro nákladní auta je tam málo místa a jede se krokem, zpoždění kolem půl hodiny. A silnice 33 z Jaroměře do Náchoda zůstává za odbočkou na Dolany uzavřená. Odklízejí tam nadále následky ranní nehody a únik nafty. Objíždí se to přes Sviniště. Směrem do Náchoda je tam více než kilometrová kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude většinou oblačno, místy přeháňky nebo bouřky, teploty 17 až 21 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 15, na jihu Moravy i kolem 23. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Na Radiožurnálu Sport byla před chvílí řeč o tom, že čeští hokejisté se chystají na vstup do poslední zápasové prověrky před mistrovstvím světa. Čekají je švédské hokejové hry v Angelholmu. Dnes od 19 hodin změří výběr trenéra Radima Rulíka síly s domácí reprezentací. Samozřejmě i český trenerský štáb sleduje dění v zámoří, protože hokejová NHL má na programu zápasy druhého kola playoff, nebo chcete-li čtvrtfinále Stanleyova poháru. No a dnes začala série, ve které Buffalo zvítězilo nad Montrealem 4-2, tedy v prvním zápase. K postupu asi je dobré vědět, je potřeba vyhrát čtyřikrát. Sabres tedy dokázali zvítězit nad Canadiens 4-2, když našli recept na českého brankáře Jakuba Dobeše. Ze 16 střel skórovali tedy hokejisté Buffalo celkem čtyřikrát. Canadiens budou muset dotahovat. Naopak už druhé utkání se hrálo v sérii v západní konferenci mezi Vegas Golden Knights a Anaheimem Ducks. No a hosté v brance s Lukášem Dostálem našli tedy na soupeře recept a oplatili mu porážku. Z prvního utkání téhle série Anaheim vyhrál stejným poměrem jako Vegas první duel, takže tentokrát pro Ducks 3-1. Lukáš Dostál byl blízko tomu, aby si také vychytal první čisté konto v kariéře v playoff NHL, ale pouhých 6 sekund před třetí sirénou o něj přišel poté, co střelu Eichla tečoval kapitán Golden Knights Stone. V dresu Vegas samozřejmě nechyběl český útočník Tomáš Hertl. Takže tohle byla malá návštěva hokejové NHL, no a my se za chvíli na Radiožurnálu Sport vypravíme pro změnu za basketbalem.

0: Nejvyšší domácí basketbalová soutěž mužů už zná dva semifinalisty. V nejrychlejším možném čase vyřadili své soupeře Nymburk, který přešel přes Ostravu, a také Pardubice, které si poradili s Pískem. Naopak další dvě série klidně mohou nabídnout až rozhodující sedmý zápas. Zatím totiž Opava vede nad Ústím nad Labem 3-2 na zápasy, stejně jako Děčín nad Brnem. Tyhle týmy tedy necháme bojovat dál v play-off. No a my se na Radiožurnálu Sport zaměříme na basketbalisty BK Olomoucka, protože ti po konci sezóny, ve které obsadili 9. místo, už musí řešit svou nejbližší budoucnost. Dá se totiž očekávat, že většina zahraničních hráčů v klubu skončí a kvůli zpřísňujícím se pravidlům nejvyšší soutěže na haly je ve hře i přesun klubu jinam. Co se naopak u Olomoucka měnit nebude, je pozice hlavního trenéra.
1: A já tam mám jeden velmi pozitivní věm vzhledem na budoucnost, a to je Matěj Musil jako trenér. My chceme jít cestou mladého progresivního trenéra. Matěj používá ty nejmodernější metody, vzdělává se, pracuje na sobě, má to v hlavě neskutečně spořádaný. Je to 28letý trenér, já si myslím, že možná nám tady roste nějaký kouč pro reprezentaci nebo asistent pro reprezentaci, protože Matěj na 28 let je opravdu neskutečně vyspělý a jde si za tím svým cílem a ví jako kam ten moderní basketbal směřuje.
2: Chválí prezident basketbalového klubu BK Olomouc Libor Špunda hlavního trenéra Matěje Musila, který tuto sezónu začínal stejně jako loni v roli asistenta. Do pozice šéfa lavičky se dostal v průběhu ročníku po odvolání Američana Meta Jonese. Tým herně výrazně probudil a už teď dobře ví, jaké s ním má úmysly do dalších let, hlavně co se týká jeho skladby a angažování hráčů ze zahraničí.
3: Samozřejmě my si musíme uvědomit kvalitu těch zahraničních hráčů v první řadě a to je prostě neodiskutovatelné. A ta kvalita tam vždycky je a poměr cena výkon bude bohužel vždycky na straně těch cizinců. Já ale chci trošku proti proudu, hlavně v tom pojetí toho našeho klubu. Jsem vlastně první český trenér tady v tom klubu, zároveň to české jádro se tady stále mění. A myslím si, že klíč tomu úspěchu, které třeba ty ostatní týmy mají, tak je to české jádro a to, že jsou schopni jim nabídnout takové peníze nebo podmínky, aby udrželi je a aby vlastně pracovali koncepčně. A to je podle mě by měl být hlavní cíl tady toho klubu, tak aby mohl být úspěšný v těch budoucích letech.
2: O tom, zda je tato cesta pro Olomoucko reálná, polemizuje prezident Libor Špunda.
4: Podle mě to je problém českého basketbalu, že ti čeští hráči relativně jako nejsou. Teď jsou nějací volní, takže my samozřejmě už jsme nějaký jednání rozjeli, takže se snažíme získat spíš jako mladý kluky, ale snažíme se získat takový bojovníky, ať tam dají tomuto srdce, potom ti importí donesou tu kvalitu. Dlouhodobá vize je ubírat postupně ty importy a dávat ty český hráče. Nicméně oni opravdu nejsou.
2: A co také v Olomouci není, je odpovídající hala, což aktuálně neřeší pouze basketbal, ale i ostatní míčové sporty. Univerzitní sportovní hala je v rekonstrukci a stávající Čajkarena nebude odpovídat standardům nejvyšší soutěže.
4: Zpřísňují se pravidla pro Národní basketbalovou ligu. Čajkaren tomu totálně neodpovídá, kdy vlastně dneska se musí rozdělit prezóna, VIP zóna, hráčská zóna a my jsme ve školní dělocvičně. Díky za ní, jinak by se tady basketbal nemohl hrát. Jakmile se to zpřísňuje, já říkám, že tím se posune celá ta kultura toho basketbalu, že to je možná největší problém českého basketbalu je, že nejsou čeští hráči a dvojka je, že nejsou to zázemí. To udělá strašně moc. My hledáme nějakou jinou variantu a uvidíme, jestli to dopadne nebo ne, ale určitě bychom chtěli v tomhle změnit, protože z té Čajkárny mačkáme maximum a není to opravdu odpovídající nejvyšší basketbalové lize.
2: Zakončil prezident BK Olomoucko Libor Špunda. A tak je aktuálně reálná varianta, že se klub vrátí tam, odkud se v roce 2021 do Olomouce přesunul, tedy do Prostějova. Tamní sportcentrum by požadavky hravě splnilo a tým tam tak jako tak během sezóny pravidelně trénuje. Z Olomouce Adam Kudet, Radiožurnál.

0: 11 hodin 48 minut, skupina AC/DC ve vysílání radiožurnálu Sport. Dopoledne po desáté jste mohli slyšet tradičně jako každý čtvrtek desítku Pavla Horváta s hostem. Tím byl tentokrát jeho bývalý spoluhráč z Plzně, reprezentant a také muž, který prošel řadou zahraničních angažmá, Roman Hubník. Právě s tímhle bývalým obráncem si Pavel Horvát povídal po desáté. Pokud jste to nestihli tedy v premiéře, nabídneme vám dnes po 16. hodině reprízu, a nebo si v dalších dnech můžete, až budete mít čas a chuť, najít třeba v aplikaci Můj rozhlas záznam nejen této desítky Pavla Horváta, ale i všechny ty další, které už tenhle populární pořad nabídl. No a zítra, protože bude pátek, tak přestože svátek 8. května, tak se můžete těšit na tradiční kilometry Jiřího Ježka, které budou tentokrát hodně o běhání a možná také i trochu o tenise, protože přijde Barbora Strýcová, bývalá deblová světová jednička, grandslamová vítězka wimbledonská, dokonce dvojnásobná v deblu a také semifinalistka v singlu, dnes kapitánka týmu v poháru Billie Jean Kingové a také nadšená běžkyně, která už absolvovala opravdu i hodně významné závody, naposledy třeba bostonský maraton. Takže rozhodně bude mít Barbora Strýcová zítra v kilometrech Jiřího Ježka po desáté dopoledne na radiožurnálu Sport o čem vyprávět.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 13 hodin 52 minut v pravé poledne vám nabídneme jako každý den hlavní zprávy. Teď ale zvládneme ještě jedno téma. Čeští biatlonisté se začali připravovat na další sezónu. V Novém Městě na Moravě je na soustředění s reprezentací také její nejzkušenější závodník Michal Krčmář. Ten období po konci sezóny z velké části promarodil a v prvních dnech přípravy trochu litoval, že se rozhodl pokračovat v kariéře.
1: Upřímně říkám, že jo, i v té nemoci mě to napadlo, protože když člověk vypadne, já jsem si dal vlastně po sezóně trošku volno a pak jsem hned onemocněl, když jsem začínal znova se trošku hejbat, trénovat, takže opravdu ten výpadek byl měsíční, ten návrat jako není vůbec příjemný.
2: 35-letý Michal Krčmář před svou 14. plnou sezónou ve světovém poháru už dobře zná proces přípravy. Několikatýdenní utrpení při nabírání kondice si ale zatím nemůže zpestřit tréninkem střelby, protože nemá k dispozici svou zbraň.
1: Já jsem 6. dubna posílal pažbu do Francie na nějaký úpravy, který jsme tam vymysleli ještě. Dorazila asi 22. dubna, jo. Takže příštím týdnu už bych ji měl mít, pokud se to teda zase nikde nezasekne.
3: Takže jsme se prostě domluvili, že střílet nebude, pak máme v plánu začátkem června nějaký ještě kemp na Šumavě, kde střílet nebudeme, ale on tam nepojede a bude udělat si vlastně takový nějaký blok střelecký místo tady tohohle z toho kempu. No.
2: Říkal za zvuků výstřelu z malorážek ve Vysočina aréně trenér Ondřej Moravec. Michala Krčmáře už nevede jako jediný bývalý reprezentační kolega. Do trenérského štábu se zapojil taky Michal Schlesinger a z úspěšné party tak chybí jenom Jaroslav Soukup.
1: První den po příjezdu jsem na střelnici za ním přišel a říkám, hoši, tak já jsem se vás 7 let zbavoval a vy se teď vracíte jak bumerang, už chybí jenom Jarda. Já v tuhle chvíli cítím, že mám za sebou dva kluky, který prahnou po úspěchu, chtějí něčeho dosáhnout a cítím jako z toho nějakým způsobem velkou sílu.
2: Chválí si stříbrný olympijský medailista Michal Krčmář atmosféru na startu přípravy na sezónu, která začne na konci listopadu v Kontiolahti. Vrchol bude mít na únorovém světovém šampionátu v estonském OTP. Ve srovnání s posledními 2 roky se tedy není nutné tolik připravovat ve vysoké nadmořské výšce.
3: Teďka máme, myslím si, jako 2 roky, kdy to nemusíme, když to řeknu úplně, hrotit a sbírat prostě ty dny a trávit tam tolik času a můžeme udělat jako větší kvalitu, třeba trošku níž, nebo právě ty 2 měsíce tady jako v Čechách. No.
2: Oceňuje příznivější kalendář závodů Ondřej Moravec, trenér biatlonové reprezentace. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Evropská unie zakáže takzvané svlékací nástroje umělé inteligence.
3: Víme, že tyto svlékací aplikace jsou velký problém. Všichni vědí, co před časem dělali Grok a síť X. To v Evropě neakceptujeme.
2: Požár v Národním parku České Švýcarsko je uhašený. Park odvolal mimořádná opatření.
4: Návštěvníci již nejsou povinni chodit pouze po značených turistických trasách.
2: Čeští hokejisté nastoupí v prvním zápase švédských her proti domácí reprezentaci. Silný provoz a kolonu čekejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. A bude oblačno, místy přeháňky nebo i bouřky, teploty většinou do 21 stupňů. Je čtvrtek 7. května. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Nástroje umělé inteligence, které umožňují svlékání skutečných lidí, budou v Evropské unii zakázané. V noci na dnešek se na tom dohodli zástupci Evropského parlamentu a rady. Zákaz má začít platit 2. prosince.
6: Europoslankyně a zpravodajka návrhu Arba Kokalariová z Evropské lidové strany připomněla kauzu nástroje Grok na sociální síti X, který bez souhlasu vytvářel sexualizované fotografie skutečných žen a také dětí. Takové jednání je podle ní v Evropě nepřijatelné. Zakázané tak bude uvádět na trh Evropské unie nástroje, které vytváření takového obsahu umožňují, nebo nemají dostatečná bezpečnostní opatření, která by tomu zabránila. Evropský parlament a rada se shodly také na odkladu a zjednodušení některých povinností pro firmy v oblasti umělé inteligence. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Lotyšské úřady zjišťují původ 2 dronů, které nad ránem překročily hranice z Ruska a zřítily se v Lotyšsku. Hasiči doutnající trosky uhasili a celý incident vyšetřují. Jeden ze strojů zasáhl sklad ropy 40 kilometrů hluboko ve vnitrozemí.
7: Několik obyvatel města Rezekne zaznamenalo letící drony na mobil. Stroje vzhledem připomínají malé letadlo s vrtulí vepředu, které má ocasní křídlo ve tvaru střížky. Podle lotyšského ministra obrany Andrise Spruce je možné, že drony byly ukrajinského původu. Pobaltské státy v minulosti už několikrát zaznamenaly zbloudilé ukrajinské drony, které zarušila ruská protivzdušná obrana. Ukrajina v oblasti u hranic s Pobaltím cílí na ruské ropné terminály ve Finském zálivu. Moskva exportem ropy a zemního plynu financuje válku proti Ukrajině. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Rusko tvrdí, že v noci se střelilo nad svým územím 350 ukrajinských dronů. Válčící strany přitom tento týden vyhlásily jednostranná příměří s odlišnými daty. Policisté pátrají po zlodějích, kteří nad ránem odpálili bankomat v obchodním centru v Praze Kunraticích. Výši škody zatím neupřesnili. Z místa se hlásí reportérka Laura Hájková.
8: Incident se stal o 3:30 ráno. Po pachatelích pátral psovod a vrtulník s termovizí. Kriminalisté zjišťují, kolik peněz zloději z bankomatu ukradli. Bankomat je zastrčený ve zdi u vstupu do jednoho z obchodů a je v něm díra, která vede dovnitř obchodu. Podle mluvčího pražských policistů Richarda Hrdiny byl způsob provedení stejný jako zhruba měsíc zpátky, kdy zasahovali u obchodního centra v Opatovské ulici. Pachatelé tehdy poškodili 2 bankomaty pomocí pyrotechniky. Policisté v případu zadrželi a obvinili 3 cizince, kteří skončili ve vazbě. Podle Hrdiny nelze vyloučit, že šlo o stejnou skupinu. V tuhle chvíli je prostor u bankomatu přístupný, policisté i pyrotechnik z místa odjeli. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.
2: Správa Národního parku České Švýcarsko převzala od hasičů místo požáru u Rynartic. S dalším dohledem nad oblastí bude parku pomáhat 6 jednotek dobrovolných hasičů. Park už odvolal noční zákaz vstupu do lesa. Na místě je reportérka Daniela Pilařová.
9: Hořet začalo v sobotu 2. května na kopci zvaném na Valech u Renártic na Jetřichovicku na 110 hektarech plochy. Zásah trval 6 dnů, vystřídalo se tu 542 hasičů a v jednu chvíli tu bylo i 70 jednotek, které ze vzduchu podporovalo 8 vrtulníků a několik dronů. Teď má po dobu následujících 2 týdnů nad požářištěm dozor správa Národního parku. Pomáhat jí bude 6 jednotek dobrovolných hasičů z okolí a také zaměstnanci Národního parku Šumava. Vznik požáru vyšetřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Daniela Pelařová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
10: Víme, co se děje u vás.
2: Konflikt na Blízkém východě změní letošní turistickou sezónu. Prodejci letenek zaznamenali až o pětinu větší zájem o cesty do Středomoří.
11: Zejména u středomořských destinací, jako jsou Španělsko, Itálie, Řecko, Chorvatsko nebo Portugalsko, kde je letos poptávka zhruba o 20% vyšší než loni.
12: Říká ředitel portálu Letuška Josef Trejbal. Zvýšil se podle něj zájem i o Maroko nebo Egypt. Méně lidí má naopak zájem o Asii. Přímo na Blízký východ se zatím z Prahy obnovily 4 linky, říká mluvčí ruzyňského letiště Jiří Hanych.
13: V současné době jsou v provozu pravidelné lety společnosti Emirates do Dubaje, Etihad Airways do Abu Zabí a postupně se také začíná obnovovat provoz na spojeních s Tel Avivem.
12: Tam létají společnosti El Al a Izrair. V následujících týdnech by pak měla znovu začít létat aerolinka Qatar Airways do Dauha. Sára Adamcová, Radiožurnál.
2: 5 000 lidí podepsalo petici proti povolení celoročního lovu spárkaté zvěře mladší 2 let, tedy i březích samic. Zemědělci platnou vyhlášku obhajují tím, že pomůže s regulací přemnožené zvěře. Podle myslivců je ale nemorální.
14: Myslím si, že to je neetické.
15: Kritizuje vyhlášku, která platí do roku 2030, zemědělec a myslivec Lukáš Schirer. Myslí si, že jsou i jiné cesty, jak zvěře redukovat.
14: Je třeba dělat kvalitní průběrný odlov.
15: Podle ministerstva zemědělství se díky celoročnímu lovu podařilo už snížit v mnoha honitbách stavy zvěře, říká jeho mluvčí Vojtěch Bílý.
16: Primárním záměrem bylo umožnit celoročně lovit mladé a slabé kusy do 2 let věku. Je na uživatelích honitby, aby si nastavili pravidla v souladu s etickými zásadami lovu.
15: Ministerstvo zemědělství je připravené o změně vyhlášky diskutovat, pokud budou spory mezi vlastníky honiteb a myslivci přetrvávat. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
2: Děti se mají v mateřských školách učit, jak zvládat emoce a rozumět jim. Učitelé k tomu dostali nově zpracované hry. Připravila je organizace SOFA.
17: Když se děti naučí ovládat své emoce, posílí svou sebedůvěru, zlepší se v komunikaci a lépe fungují v kolektivu, říká Monika Kubásková ze SOFA. Dodává, že metodika je rozdělená do 7 oblastí.
18: První oblast je například identita, kde vlastně děti vůbec poznávají sebe sama, co mají rády, co jim vadí, co naopak přivítají.
17: Děti si tím vytvoří lepší podmínky pro učení. Proto jsou na tom podle Hany Splavcové z Národního pedagogického institutu založeny i vzdělávací plány pro školky.
19: A tyto metodiky mohou učitelům ukázat velmi dobře tu cestu a tu významnost toho socioemočního rozvoje pro prospěch toho dítěte.
17: Metodika je zdarma ke stažení na webu organizace SOFA. Tereza Hybšerová, Radiožurnál. Sport.
20: Hokejová reprezentace dnes vstoupí do švédských her zápasem proti domácím. Ti mají v sezóně evropských turnajů zatím samé výhry a ztratili jediný bod. Jejich výkony souvisí s širokým kádrem napříč soutěžemi, říká trenér národního týmu Radim Rulík.
21: Já si myslím, že to je skladbou toho týmu. Oni různě zkouší, oni různě s tím pracují, protože mají opravdu jakoby ohromné množství hráčů, z kterých můžou vybírat. Mají strašně silný Švédy ve švýcarské soutěži nejvyšší, ve švédské taky mají výborný hráče.
20: Zápas Švédsko-Česko začne v Angelholmu v 19 hodin. Přímý přenos bude vysílat digitální Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. A v finále Ligy mistrů proti Arsenalu si na konci května zahrají fotbalisté Paris Saint-Germain. V odvetě semifinále prestižní soutěže stačila obhájcům trofeje remíza 1-1 na hřišti Bayernu Mnichov. Úvodní duel totiž vyhráli 5-4.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Kolony na D1 u Ostrovačic a na silnici 52 u Nových Mlýnů. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov je stále silný provoz. Nesouvislá kolona začíná na kilometru 174. Teď se zastavují oba dva pruhy. Osobními auty je to do omezení na kilometr 196 na zhruba 40 minut. Na silnici 52 z Brna do Mikulova hlásíte kolony kvůli dopravnímu omezení u novomlýnských nádrží.
0: Brna to stojí už asi kilometr před akvacentrem Moravia a z druhé strany je to výrazně horší, tam už to stojí od Mikulova.
22: Na silnice 33 z Jaroměře do Náchoda je za odbočkou na Dolany po ranní nehodě stále uzavřená. Dá se to objet přes Svinišťany. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude většinou oblačno, místy přehánky nebo i bouřky, teploty odpoledne 17 až 21 stupňů, na severu a taky na západě Čechy jen kolem 15, na jihu Moravy bude teplej, tam naměříme kolem 23 stupňů. Tolik zprávy.
7: Které skončily ve 12 hodin a 10 minut ve čtvrtek 7. května. Vám přejeme příjemné teď už odpoledne z vysílání jediné ryze sportovní stanice v Česku. No a sledujeme také tenisové dění, aktuálně to především odehrávající se v Římě na místních antukových kurtech Fora Italica. Protože tisícovkový turnaj okruhu WTA, ale i ATP pokročil do zápasů druhého kola a také zápasů kola prvního ještě. Některé ty duely právě patří a jeden z nich hraje Dalibor Svrčina. Český tenista po úspěšné kvalifikaci narazil v prvním kole na Srba Miomira Kecmanoviče. No a popravdě řečeno se zatím Daliboru Svrčinovi úplně nedaří. První set prohrál 2-6 a ve druhém prohrává 1-2, je ale na podání. Věřme, že ten duel dokáže český tenista otočit. No a že potom se povede také dobře další šestici českých tenistů.

0: fotbalista Lukáš Horníček dál usiluje o to stát se pátým českým vítězem Evropské ligy. V rámci portugalské Bragy je teď blízko finálové účasti. V odvetě na trávníku německého Freiburgu bude se svým týmem hájit jednogólový náskok z domácího utkání. Ten první duel totiž Braga doma vyhrála 2-1 brankou ve druhé minutě nastavení. Další podrobnosti teď přidáme na Radiožurnálu Sport s Krištofem Kousalem. Krištofe, hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Kdy naposledy někdo z Čechů ovládl Evropskou ligu?
1: Před 6 lety v roce 2020 slavil v dresu Sevilly shodou okolností taky brankář Tomáš Vaclík. Dál tak platí, že kromě Vaclíka Evropskou ligu od jejího přejmenování v roce 2009 vyhráli Tomášové, Hipšman a Ujfeluši a taky další gólman Petr Čech. Právě duo Vaclík Čech s

0: snaží Lukáš Horníček na ně tedy navázat. V úvodním semifinále svému týmu pomohl jedním zákrokem.
1: Což není moc, ale občas se to zkrátka sejde, byť třeba golman má 20 doteků s míčem, tak ten zákrok proti střele soupeře může být jenom jediný, jako to bylo v případě tedy Lukáše Horníčka. Tomu jde kromě týmového úspěchu i o ten osobní. Který rekord může Krištofe český brankář překonat?
0: Může zlomit maximum Evropské ligy v počtu vychytaných 0 v jednom ročníku. Teď jich má 7. Rekord drží z 8 turek Demirel a Argentinec Romero. Pokud tedy český golman v dnešní odvetě neinkasuje a pak taky udrží ještě čisté konto i v istanbulském finále za 3 týdny, tak bude nejlepším brankářem v historii soutěže. To zní hezky. A jak říká Horníčkův bývalý trenér z Pardubic Martin Schejbal, mohli by mu tu pomoct i k lepšímu angažmá.
2: V té době dnešní, kdy ty čísla jsou strašně důležitý a ty skauti, analytici prostě na to dají, tak ty jeho nuly a to vystoupení jeho v Evropě je prostě neskutečnou výzvu pro spoustu klubů a případný další úspěch a postup přes Freiburg by určitě zase ho posunul vejš pro ten hledáček těch světových týmů.
0: Podle portugalského sportovního webu Abola o Horníčka už projevili zájem věhlasné kluby, jako je třeba Inter Milan, Newcastle nebo Valencia.
1: Takže stěhování na prestižnější adresu rozhodně může být tedy pro Lukáše Horníčka na pořadu dne, a to v případě, že tedy se svou bragou zvládne odvetu semifinále Evropské ligy, která začne ve Freiburgu v 21 hodin. Krištofe, ale bude se hrát samozřejmě i o to druhé místo ve finále Evropské ligy a také se bude rozhodovat o finalisté konferenční ligy. Kdo proti komu, za jakého skóre z prvního zápasu?
0: Ano, další semifinále Evropské ligy, to je ryze anglické mezi Aston Villou a Nottinghamem. První zápas vyhrál Nottingham 1-0. Na programu je potom i semifinále konferenční ligy. Šachtar Doněck se na trávníku londýnského celku Crystal Palace pokusí smazat dvoubrankové manko z úvodního duelu a hráči španělského celku Vallecano pak budou ve Štrasburku hájit jednogolový náskok z domácího souboje.
1: Bude to tedy dnes fotbalový večer, dnes tedy s Evropskou a také s konferenční ligou a z českého pohledu bude tedy nejzajímavější ten duel, ve kterém Lukáš Horníček v rance Bragy nastoupí na trávníku a na stadionu německého Freiburgu. Teď jsme to probrali s Krištofem Kousalem. Díky za to.
0: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Michal Prokop, jeho skupina Framus 5 a písnička Bezvětří z loňského alba Ostraka, které získalo Anděla, a Michal Prokop tedy byl oceněn za tuhle svoji poslední desku. No a ve vysílání radiožurnálu Sport bychom rádi ocenili také českého tenistu Dalibora Svrčinu, ale zatím má poměrně daleko k tomu, aby dokázal na turnaji v Římě zvládnout zápas prvního kola a postoupil tedy dál. Proti je totiž, a to docela výrazně, Srb Miomir Kecmanovič, který nad Daliborem Svrčinou při jeho premiéře na římské tisícovce vyhrál první sadu 6-2, v té druhé se Dalibor Svrčina zatím drží lépe, protože si hlídá své podání, i když sice o něj jednou přišel, tedy tak v zápětí dokázal soupeři oplatit stejnou mincí. V tuto chvíli tedy Svrčina s Kecmanovičem prohrává 2-6 a 3-4, ale chystá se na servis. Do akce dnes v Římě půjde ještě celkem půl tucet dalších českých tenistů, mezi muži Tomáš Macháč, který bude hrát s Řekem Cicipasem, a mezi ženami Linda Nosková nastoupí proti Rusce Zacharové, Tereza Valentová vyzve Američanku Goffovou, Kateřina Siňaková se postaví proti Rusce Kalinské, Marie Bousková proti Američance Townsendové, no a konečně večer se Barbora Krejčíková v souboji tedy Grand Slamových šampionek poměří se současnou světovou jedničkou Američanku, tedy běloruskou Arinou Sabalenkovou. Tyhle duely ve vysílání radiožurnálu Sport samozřejmě nebudou alespoň informačně chybět.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: Sloužil to zprávu v naší době. Bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřina na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dřív na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě k tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se mnou se mluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. A to si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: A přes naše webové stránky, tedy Radiožurnál Sport.cz, si také můžete pořídit vstupenky na teplickou desítku Pavla Horváta. Jak bylo řečeno, v Domě kultury v pondělí 18. května od 19 hodin. No a potom budou samozřejmě následovat také další výjezdy dvojice Horvát Panenka, ke kterým vždy přibude nějaký zajímavý host. Takže pokud vás to zajímá, tak v polovině června 13. konkrétně bude další desítka Pavla Horváta live v Praze. No a volno si nedá ani o prázdninách. 17. července zastávka v Ostravě a 6. srpna v Zubří.
6: Radiožurnál Půl jedné. Kateřina Causidisová.
7: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, vyplývá to z dat společnosti CCS. Za litr benzínu Natural 95 teď řidiči zaplatí v průměru 42 korun a 80 haléřů. To je o korunu a 14 haléřů více než minulý týden. Nafta zdražila o 49 haléřů na průměrných 43,31. Nejlevnější benzín natankují řidiči v Ústeckém kraji, naftu v Jihočeském. Nejdražší paliva jsou v Praze. O víkendu bude v Česku skoro jasno, pršet má jen výjimečně. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Podle něj bude pátek ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes 20 stupňů. Během soboty se ale začne oteplovat a v neděli by mělo být místy i přes 25 stupňů. Brazilský prezident Lula da Silva dnes navštíví Bílý dům. S Donaldem Trumpem mají jednat o ekonomických a bezpečnostních otázkách. Vztahy mezi Brazílií a Spojenými státy poškodil prezident Trump. Snažil se ovlivnit soudní proces se svým spojencem a bývalým prezidentem Bolsonárem. Na jihoamerickou zemi kvůli tomu uvaloval hrůzná cla.
0: Sport.
7: Basketbalisté New Yorku Knicks porazili 108-102 Philadelphia a v sérii druhého kola playoff NBA se ujali vedení 2-0 na zápasy. San Antonio pak deklasovalo 133-95. Minnesota a srovnalo na 1-1 na utkání.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Modletic a zdržení na silnici 52 za Mikulovem. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Pražský okruh hlásíte nehodu.
9: Na 11. kilometru se stukla 2 auta v levém pruhu. Brzdí se tam a začíná tam kolona.
8: Na místě už je policie a také šipka. Na D1 z Prahy do Ostravy je neměná situace před Brnem. Brzdí se za sjezdem na 9 křížů. Teď na kilometru 174 osobními auty je to do omezení v Brně na 35 minut. Na silnici 52 za Mikulovem směrem do Brna stojí dlouhá kolona. U novomlýnských nádrží řídí provoz semafor Kyvadlově zpoždění až půl hodiny. Silnice 33 z Jaroměře do Náchoda je za odbočkou na Dolany po ranní nehodě stále uzavřená, tvoří se kolona, má více než kilometr, dá se to objet přes Svinišťany. A v Praze ve Vršovické směrem z centra řeší nehodu u Edenu, vozidla teď odstavují, kolonu čekejte od Kohynoru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude většinou oblačno, místy přehánky nebo i bouřky, teploty odpoledne 17 až 21 stupňů, na severu a na západě Čech chladněji jen kolem 15 a na jihu Moravy naopak tepleji kolem 23 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 12 hodin 36 minut a Radiožurnál Sport teď bude patřit tenisu. A to proto, že se hraje další tisícovkový turnaj, jak pro muže, tak pro ženy, tedy okruh ATP i WTA, a tentokrát v Římě, kam se tenisová smetánka přesunula a z Madridu. No a v parádních kulisách, podle mnohých nejlepších pro tenis Fora Italica v Římě, se rozjeli boje prvního a rozjedou se už i boje druhého kola v ženské části turnaje. A všechno to tedy probereme s Davidem Prouzou. Davide, hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Už jsme tedy teď zaznamenali, že Dalibor Svrčina nezvládl zápas s Miormirem Kecmanovičem, zkušenějším Srbem, ale pro Dalibora Svrčinu je asi to, že se vlastně poprvé v životě kvalifikoval na tuhle římskou tisícovku, velmi dobrým počinem.
1: Stoprocentně, a budíš důkazem tohoto tvrzení taky to, že on zvládl kvalifikaci celkem bez problémů, to znamená, odveze si nějaké body z Říma a věřme, že i dostatečnou porci sebevědomí pro zbytek Antukové sezóny. Byť se přiznám, že právě z toho důvodu, že Svrčina prošel dvoukolovou kvalifikací, že by se to mohlo projevit v souboji se srbským tenistou, který, přiznejme si, není z nejhvězdnějších, ale nakonec to vlastně bylo celkem jednoznačné 6-2, 6-3, no... Asi jsme možná čekali trochu víc. Na druhou stranu Dalibor Svrčina stále ještě ten prostor pro zlepšení a čas na vylepšování svého sebevědomí a úderů má dostatečný.
0: Přesně, on vlastně před pár měsící poprvé vstoupil do nejlepší světové stovky, ta jeho kariéra jde pomalu, ale jistě nahoru, tak věřme, že nebude to strop tedy pro něj je to, že se dostal do té nejlepší světové stovky, kam se teď samozřejmě chce zase vrátit, protože s ní vypadl. Z té nejlepší světové společnosti vypadl Stefanos Tsitsipas, Řek, který dokázal postupovat i do grandslamových finále, byl v nejlepší světové pětce, ale aktuálně je až v 8. desíce. No a dnes bude soupeřem Tomáše Macháče, takže tam možná můžeme klidně i českého tenisu považovat trochu za favorita, Davide.
1: No já bych vlastně řekl, že to je souboj dvou hráčů, kteří se tak nějak trochu hledají v aktuálním momentě této sezóny. Žebříčkově Tomáš Macháč je favoritem, také ho porazil na Australian Open letos, ale přiznejme si, to byl Tomáš Macháč trochu v jiném rozpoložení. Pak proběhlo zranění, série výsledků, která překvapila asi všechny v jeho okolí, kde on prohrával opravdu velmi rychle v prvních kolech, nechytili žádný pořádný rytmus. Teď snad je to třeba trochu příjemnější období pro Tomáše Macháče, ale je to takový duel, od kterého podle mě tenisový fanoušek v aktuálním rozpoložení obou hráčů nemůže očekávat příliš. Věřme, že se tahle slova třeba vyvrátí, ale jak říkám, tady to může podle mě skončit tak i tak a nikdo nebude překvapený.
0: Budeme také sledovat už druhé kolo v ženské části turnaje v Římě, kde se dnes představí celkem pětice českých tenistek, která bude tedy bojovat o postup do kola třetího. Do akce půjdou Linda Nosková, Tereza Valentová, Kateřina Siňaková, Marie Bousková a Barbora Krejčíková. A tam asi, Davide, vyskakují dva zápasy, které budou české fanoušky hodně zajímat. Protože 19-letá Tereza Valentová, která splnila maturitní zkoušku na pražském liceu před pár dny, tak se rychle přesunula do italské metropole. No a tam si teď po vítězství v prvním kole vybojovala právo nastoupit proti světové čtyřce Američance Coco Gauffové. No a Barbora Krejčíková, která hraje po skoro pětiměsíční pauze a další dlouhodobé léčbě zranění, tak ta díky tomu, že zvládla první kolo, teď nastoupí proti jiné grandslamové šampionce a současné světové jedničce Bělorusce Arině Zabalenkové. Takže tyhle dva duely, to asi jsou české taháky dne.
1: Určitě, a jsou to minimálně pro mě z pohledu Barbory Krejčíkové, je to takový zápas za odměnu, protože nic se od toho, žádná velká očekávání asi mít nemůže proti Sabalenkové, která je prostě dominantní tenistkou posledních let. Zároveň to bude v pěkných kulisách, večer bude určitě naplněná kapacita hlediště a Barbora Krejčíková, jestli někdo má styl tenisu, který umí otrávit soupeřku, zejména tak tvrdě rozdělující, jako je Sabalenková, tak si myslím, že česká reprezentantka rozhodně není bez šance. Fyzicky na tom, věřme, bude dobře, odpočatá je, byť samozřejmě je to pauza, kterou nikdo nechce, ale věřím, že to bude zajímavé utkání. No a u Terezy Valentové, ta, věřme, se sklouzne na té nedávné české vlně úspěchů proti Coco Gauffové, protože jí dokázala porazit jak Karolína Muchová, tak také Linda Nosková. Není to tak dávno, takže by ta česká vlaječka třeba mohla Gauffovou trochu rozhodit, ale zároveň přiznejme si, že Američanka je také z jednou z nejlepších hráček posledních sezón a je to vlastně úřadující šampionka Roland Garros, takže ani ta Antuka, která obvykle třeba pro Američany nemusí být úplně ten nejlepší povrch, tak pro Gauffovou to očividně velký problém není, ale asi si, Filipe, můžeme říci, že pokud by i buď Valentová nebo Krejčíková dnes vyhráli, tak by to bylo velké překvapení.
0: Jednoznačně. Velkým překvapením by také bylo, kdyby v Římě, když se vrátíme zpátky k mužům, netriumfoval Jannik Sinner. Pojďme tedy probrat tohle téma, Davide, protože o něm se hodně mluví teď v tom tenisovém světě ve smyslu toho, že když není Carlos Alcaraz, tak vlastně není nikdo, kdo by Jannicku Sinnerovi dokázal konkurovat. On jako první v historii vyhrál 5000 turnajů v řadě. K tomu na začátku sezóny ovládl Australian Open. V čele žebříčku má v tuhle už skoro 1500 bodový náskok před druhým Carlosem Alcarazem, který pauzíruje kvůli zranění zápěstí. No a Alexander Zverev ten ztrácí, no když to spočítáme, tak skoro 9000 bodů. To je opravdu propastný rozdíl. A ozývají se hlasy bývalých profesionálů, Andy Roddick, Greg Rusecky, že tohle je strašně nepříjemná situace pro tenis, že je tam prostě nuda na čele, protože Jannik Sinner ještě navíc tím svým strojovým tenisem zkrátka není úplně nejzábavnějším tenistou, že když vypadl Alcaraz, který nehraje a nebude ani na Roland Garros, takže v tuhle chvíli ten mužský tenis je takový nezábavný. Jak ty se na to díváš?
1: No, tam je velký problém, že jsou prostě jenom dva. Když byla ta velká čtyřka, jak se říkalo, Federer, Nadal, Djokovic, Murray, tak přeci jenom, už jenom z toho důvodu, že jich bylo více, tak těch zajímavějších zápasů v průběhu turnaje bylo více. Tady je to takové, že když jsou oba při síle a jdou na sebe ze zhora logicky, pač jsou jednička, dvojka nebo dvojka, jednička, podle toho, v jaké fázi sezóny se nacházíme, tak samozřejmě těch překvapivých výsledků je málo. Když se člověk podívá teď na sérii Sinnera, tak je to opravdu neuvěřitelné. První porážka v 19. únor, shodou okolností s Jakubem Menšíkem v Dauha, ale od té doby to jsou velmi často vítězství ve dvou setech, nejsou to ani velká dramata a přesně jak si říkal, no, ten styl tenisu prostě není úplně pro televizní potažmo fanoušky sedící na tribuně, protože je to tak perfektní, až si v tom nemůžete úplně najít nějakou velkou oblibu. A vlastně je to spíše až někdy otravné, protože vy se díváte na ty údery a víte přesně, že prostě zleva, zprava, ze předu, ze zadu ten baron bude perfektní, bude mít přesnou rotaci, jak potřebuje a dopadne tam, kam má. A v momentě, kdy tenista vůbec nechybuje a zároveň to třeba není takový elegán jako Roger Federer, tak logicky prostě nemůže vzbuzovat takový zájem. Problém je, že prostě nikdo další tady teď není a Alexander Zverev, který je ten, řekněme, první
0: na ráně další.
1: A který je zase výrazně výkonnostně odskočenější od zbytku třeba elitní desítky, tak stejně není schopen se Sinnerem vlastně hrát dlouhodobě vyrovnanější partie a to finále v Madridu hovořilo samo za sebe. No, 6-1, 6-2 je obrovský výprask a vlastně se nikdo nemůže divit, protože zkrátka ty rozdíly tam jsou a těžko se, pokud Sinner nemá špatný den, tak těžko se dají překonávat.
0: Ono, když to vezmeme od vítězství Jannika Sinnera v roce 2024 na jeho prvním Grand Slamu na Australian Open, tak on má s Carlosem Alcarazem bilanci 3-7, tedy 3 výhry, 7 porážek a se zbytkem světa 159 výher a 7 porážek. To znamená, že on od toho ledna 2024 prohrál 7x Alcarazem a 7x se všemi ostatními. To je neuvěřitelná dominance. Jak dlouho může trvat, kde tohle skončí, jak dlouho nás to bude ještě bavit.
1: Je to bláznivé a jenom to ukazuje ty rozdíly, proč i třeba je populárnější Carlos Alcaraz, protože on má někdy ty turnaje, kde úplně není třeba duchem přítomen nebo není tak dobře nastavený. Jannik Sinner je neuvěřitelně mentálně silný a pro ně neexistuje, že to je turnaj, který třeba nemá takovou prestiž jako Grand Slam, ale on prostě přijede na jakoukoliv 1000, 500 a všude bude podávat ty perfektní výkony. Takže my můžeme tleskat, ale zároveň trochu smutnit nad tím, že málo kdo asi v této sezóně ho bude porážet, někdo ho pravděpodobně porazí.
0: Tak jako Jakub Menšík.
1: To bude třeba nějaký český tenista, ale neumím si představit situaci, ve které by někdo třeba porazil Sinnera jenom dvakrát za sebou. Co 3x, 4x, ale s výjimkou Alcaraze nikdo takový prostě teď není a já si myslím, že nějakou dlouhou chvíli nebude.
0: No, ono může dojít vlastně v Římě velmi rychle na souboj Jakuba Menšíka s Jannikem Sinnerem, protože ten má v prvním kole volno, ve druhém si pravděpodobně poradí s vítězem zápasu mezi Rakušanem Offnerem a Američanem Mikkelsenem. No a pokud Jakub Menšík zvládne duel s Australem Popirinem, tak tedy ve třetím kole dojde na římské Antuce na duel Menšík Sinner. Byli bychom na to hodně zvědaví, doufejme, že opravdu budeme svědky právě tohoto souboje. A třeba ho zase na Radiožurnálu Sport probereme s Davidem Prouzou, který už se chystá na Roland Garros, je to tak?
1: Je to tak, je to už opravdu za rohem.
0: Přesně tak. Řím je poslední velká prověrka pro ty největší hvězdy, i proto jsme o ní teď mluvili. A nejen o ní. Davide, díky.
1: Hezký den.

0: 12 hodin 49 minut a na Radiožurnálu Sport teď půjdeme z oranžové Antuky na zelené greeny a fairwaye. Ode dneška, možná až do neděle, můžou čeští fanoušci teprve po třetí v historii sledovat výkony českého golfisty na turnaji elitní PGA Tour. Po druhé v kariéře se tam probojoval Petr Hrubý, který vyhrál kvalifikaci na turnaji v Jižní Karolíně.
1: Řekli jsme si s kámošem, že zkusíme tenhle týden PGA Tour kvaldu, vzhledem k tomu, že jsme měli volno jak od Korn Ferry, tak od Amerikas.
2: Volnější program v nižších severoamerických soutěžích dovolil 25-letému Petru Hrubému se ucházet o druhý start na elitní PGA Tour. Jednu kvalifikaci už úspěšně absolvoval loni a díky tomu na túře debitoval. Tehdy to bylo ve městě Silvis ve státě Illinois, teď si zahraje v Myrtle Beach v Jižní Karolíně.
1: Shodou okolností se teda pondělní kvalifikace hrála na hřišti, kde jsem hrál juniorský turnaj asi v roce 2019, takže jsem trošku věděl, jako co mě čeká, ale určitě by to nebylo něco, že bych si pamatoval hřiště do detailu, nebo že by mi to nějakým způsobem pomohlo.
2: Ke zkušenostem z univerzitní kariéry se u Petra Hrubého už přidávají i starty právě v kvalifikacích a ve druhé severoamerické lize Korn Ferry Tour, kde loni odehrál jako první Čech celou sezónu. I proto už ví, co potřebuje k tomu, aby se dostal do herní pohody. Před úspěšnou kvalifikací hrál s přáteli v Seattlu, kde studoval na Washingtonské univerzitě.
1: Vlastně jsme hráli jenom pro srandu, ale celý týden jsem se cítil dobře a vlastně i ta sranda z golfu a jenom hrát s kamarádama je něco, co mě vždycky tak trošku jako golfově refreshne a kde vlastně se cítím nejlíp golfově, takže jsem určitě přijížděl s tím, že jsem věděl, že pokud budu hrát svůj golf, že mám šanci se dostat a přesně to se stalo. No.
2: Před druhým startem na PGA Tour Petr Hrubý čerpal poznatky taky od Australana Kema Davise, vítěze dvou turnajů na prestižní túře, se kterým odehrál cvičné kolo.
1: Nedá se říct, že bychom byli jako úplně kamarádi, ale známe se teda z dob, kdy já jsem byl na univerzitě a on vlastně trénuje na stejném hřišti, jako my jsme hráli, takže to bylo fajn ho mít trošku srandy a ve čtvrtek na ně vyběhnu.
2: Tedy dnes před 15. hodinou našeho času, od kdy se Petr Hrubý bude snažit na druhý pokus projít takzvaným katem do víkendových kol a získat první body na PGA Tour. Krištof Kousal, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Czechoslovakia are the new European champions.
2: Ten pohár nad hlavou je to vzpomínka, která sa nedá vymazať a zostane určitě do konca života v mojej hlave.
3: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
4: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
3: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
5: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
3: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 10. května si nenechte ujít koncek velkou jarní cenu. Dostih tříletých koní na 1600 metrů, který zahajuje chuchelskou klasickou sezónu. Těšit se můžete na 8 napínavých dostihů, program pro děti i spoustu zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Causidisová má zprávy.
2: Česká národní banka dnes vyhlásí novou výši základní úrokové sazby. Armáda má nové plukovníky, náčelník Řehka je jmenovala na Vítkově. Hokejisté Anaheimu srovnali stav série druhého kola play-off NHL na ledě Vegas. Nehoda brzdí provoz na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. A bude většinou oblačno, místy přehánky nebo i bouřky, teploty do 21 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o výši základní úrokové sazby. Navzdory rychlému růstu inflace v posledních dvou měsících analytici očekávají, že centrální bankéři základní sazbu tentokrát ještě nezmění a zůstane na úrovni 3,5%.
4: Bankovní rada sazbu pravděpodobně nezvýší, přestože inflace v Česku kvůli krizi na Blízkém východě prudce roste. Za poslední dva měsíce se zvýšila o víc než 1 procentní bod a podle nejnovějších údajů statistického úřadu dosáhla v dubnu 2,5%. Dopady na českou ekonomiku ale podle expertů stále nejsou takové, aby musela centrální banka zpřísňovat měnovou politiku. K tomu pravděpodobně přistoupí až na konci léta nebo na podzim, kdyby se sazby mohly dohromady zvednout o čtvrt až půl procentního bodu. Rozhodnutí o nové výši úrokové sazby zveřejní centrální banka ve 14.30. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
2: Náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka slavnostně jmenoval nové plukovníky. Do nejvyšší důstojnické hodnosti povýšilo 20 vojáků, z toho 4 ženy. Armáda jmenuje plukovníky tradičně den před výročím konce druhé světové války. Hodnost plukovníka je poslední před hodnostmi generálskými, pokračuje Karel Řehka.
5: Plukovníci už jsou významní hybatelé a spolutvůrci vlastně toho směřování armády, takže každý, kdo dosáhne plukovnické hodnosti, tak je to nějaký závazek, ale je to zároveň ocenění té práce, je to projev důvěry ze strany armády ve schopnosti těchto lidí.
2: Řehka dnes taky udělil armádní odznaky za zásluhy anebo plakety za záchranu lidského života. Do Lotyšska přiletěly z ruského území dva drony. Jeden z nich se zřítil na sklad ropy. Podle hasičů poškodil 4 prázdné nádrže. Větší škody nespůsobil. Hasiči uhasili jen doutnající trosky. Po druhém dronu se stále pátrá, uvedla lotyšská státní televize LSM. Zatím není jasné, komu drony patřily. Úřady ale i přesto varovali obyvatele podél ruských hranic před vycházením z domu a ve městě jsou dnes zavřené školy. Od zítřka do nedělního večera nepojede v Praze metro na části linky C. V úseku z Kobylis na Pražského povstání pojedou náhradní autobusy. Technici budou obnovovat zabezpečovací zařízení trati, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
6: Technici budou vyměňovat původní relejová zabezpečovací zařízení za moderní elektronická stavidla. V dotčeném úseku zavedeme autobusové linky XC a XC1 a tramvaj číslo 36.
7: Sport. Hokejový gólman Lukáš Dostál pomohl Anaheimu k výhře ve druhém kole play-off NHL. Ducks zvítězili 3-1 nad Vegas a srovnali stav série na 1-1 na zápasy.
8: Dostál kryl 21 střel soupeře a dlouho držel čisté konto. 6 sekund před koncem ale inkasoval, když ránu od modré čáry přímo před ním tečoval Mark Stone a českému brankáři prošel puk mezi tělem a rukou. Anaheim i tak nad Vegas v sestavě s Tomášem Hertlem zvítězil a srovnal sérii na 1-1 na zápasy. To Montreal s Jakubem Dobešem v brance vstoupil do druhého kola play-off zámořské soutěže porážkou. Na ledě Buffalo prohrál 2-4. David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D8 před Prahou a taky na Pražském okruhu. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem po pojíždí kolona. Na kilometru 3,5 se v pravém pruhu srazila 2 nákladní auta. Průjezdný zůstal pouze levý a kolona je tam už asi na půl hodiny. Pozor, pokud budete sjíždět na 9. kilometru na objížďku, souběžná 608 je neprůjezdná kvůli opravě, musí se přes odoleny vody. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte v koloně u plzeňské dálnice. Na kilometru 22 osobní auto a kamion, nehoda u nájezdu z Chrášťan. Ucpává se jak okruh, tak i sjezd z plzeňské dálnice. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz. Kamiony zastavují u sjezdu na Domašov na kilometru 168. Osobním pojedete o kus dál, osobním se před Brnem zdržíte asi půl hodiny. Silnice 35 z Hradce Králové do Mohelnice se ucpává před Litomyšlí. Je silný provoz a je to na 25 minut. Silnice 52 z Mikulova do Brna velmi ucpaná před nádrží Nové Mlýny. Je tam omezení kyvadlový provoz. Delší je kolona ve směru do Brna a po pojíždí už z Mikulova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude většinou oblačno, místy přeháňky nebo bouřky, teploty 17 až 21 stupňů, na severu a na západě Čech jen kolem 15, na jihu Moravy tepleji kolem 23 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
10: Dobré odpoledne. Řekli byste, že fotbalové mistrovství světa začne úvodním duelem v Mexico City už za 35 dnů? Ano, nezdá se to. Letí to. A hned o den později do turnaje vstoupí čeští reprezentanti, v Guadalajáře nastoupí proti Jižní Koreji. V jaké to bude sestavě a kdo se postaví do branky? To jsou rozhodně témata, která stojí za to probírat. A tak my na Radiožurnálu Sport se dnes zaměřujeme právě tedy na brankáře, kteří určitě jsou v hledáčku trenéra Miroslava a kteří by neměli chybět tedy v nominaci, ale samozřejmě i na ty, kteří by se tam rádi dostali, ale jejich šance třeba nejsou až tak velké. Všechno probereme už za malou chvíli. Příjemný poslech.
3: Radiožurnál Sport
0: a Filip Šedivý.

0: Fotbalista Lukáš Horníček zabojuje večer o postup do finále Evropské ligy. Měl by totiž brance Bragy nastoupit do zápasu ve Freiburgu, který před týdnem prohrál v Portugalsku 1-2. Ostatně probrali jsme to na Radiožurnálu Sport podrobně před hodinou. No a teď se zaměříme na to, co by mělo následovat tedy po konci klubové sezóny. To by měl Lukáš Horníček odletět na mistrovství světa. No a my se teď zaměříme na to, jak by mohlo vypadat kompletní golmanské složení českého výběru na akci, kam se tedy čeští fotbalisté dostali po 20 letech. Probereme to konkrétně s Krištofem Kousalem. Krištofe, vítej.
1: Hezké odpoledne.
0: Pokud se nestane nic neočekávaného, tak vedle Horníčka má nominaci prakticky jistou i Matěj Kovář.
1: Ano, pokud se třeba nezraní, tak velmi pravděpodobně bude na šampionátu českou brankářskou jedničkou. Vinou vleklých zranění slávisty Staňka odchytal většinu kvalifikace v obou zápasech baráže. Navíc zazářil v penaltovém rozstřelu a národnímu týmu tak k postupu na závěrečný turnaj výrazně

0: Veta je na programu 31. května a právě v ten den by čeští fotbalisté měli hrát domácí přípravný zápas a hned po něm se podle informací radiožurnálu Sport přesunou do Spojených států. Jedlička by do dějiště šampionátu teoreticky mohl odletět později, myslí si to i náš fotbalový expert Pavel Horvát.
1: Já si myslím, že by stejně nejel v pozici jedničky a myslím si, že pokud bude chytat dobře a bude předvádět kvalitní výkony, tak u těch brankářů by to mohlo být celkem jiný a tom svojem místo by si mohl udržet.
0: Připomínám, že generálku na šampionát by Češi měli odehrát 4. června v New Jersey. Na oficiální potvrzení soupeře se stále čeká. Potom už se národní tým přesune do Dallasu, kde bude mít v době mistrovství světa svoji základnu.
2: Pavel Horvát by tedy Martina Jedličku vzal, pokud by se Miroslav Koubek a jeho trenérský štáb rozhodl jinak, kdyby tedy Baník musel do baráže a Martin Jedlička by zkrátka tím pádem vypadl, kdo by mohl případně být v české nominaci místo ostravského golmana.
0: Mezi náhradníky pro baráž byli slávista Markovič, Zadražil z Hradce Králové a olomoucký Koutný. První dva jmenovaní už pozvánku v minulosti dostali. Variantou může být taky Antonín Kinský, který díky zranění konkurenta Vicaria odchytal za Tottenham poslední 4 soutěžní utkání. Naopak nepravděpodobná je nominace někdejší reprezentační jedničky Jindřicha Staňka. Brankář Slávie naposledy nastoupil 21. února a od té doby léčí zranění.
2: Dnes máme 7. května, nevypadá to na návrat Staňka do branky a tím pádem méně tedy samozřejmě i do té reprezentační. Jak se nakonec tedy Miroslav Koubek rozhodne, které 3 golmany vezme na světový šampionát, který začne už za 35 dnů? O tom jsme teď mluvili s Krištofem Kousalem. Krištofe, díky.
0: Není zač, naslyšenou.
2: 13 hodin, 13,5 minuty, hezké odpoledne.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnálu Sport jsme mluvili před chvílí o fotbale na té reprezentační úrovni. Teď pojďme na tu klubovou, ale do nejprestižnější soutěže starého kontinentu. Odveta semifinále Ligy mistrů mezi Bayernem Mnichov a Paris Saint-Germain totiž nabídla situaci, o které se i teď čile diskutuje na sociálních sítích. João Neves zhrál ve vlastním pokutovém území rukou, do kterého trefil jeho vlastní spoluhráč. Bayern Mnichov ovšem penaltu nekopal. Po remíze 1-1 v soutěži bavorský velkoklub končí, do finále proti Arsenalu postoupil pařížský velkoklub a bude moci tedy obhajovat v Budapešti titul. Nevešova ruka byla daleko od těla, ale jak vysvětluje pravidlový expert fotbalové asociace České republiky Jiří Kureš, pokutový kop nebyl nařízen správně.
1: Je to situace složitá, ale podle pravidel je výjimka, i když je ruka v nepřirozené poloze, kdy se posuzuje jako zakázaná hra rukou, tak je jedna z mála výjimek.
2: A to je důležité právě při posouzení této konkrétní situace. Ruka byla jasná, hráč rozšířil objem těla, jenomže k němu přiletěl takzvaný neočekávaný míč. Kureš vysvětluje.
1: Když hráč nastřelí ruku svému spoluhráči z krátké vzdálenosti, říká se, že to je míč neočekávaný, tak se to jako přestupek neposuzuje.
2: Fakt, že Neves rozšířil objem svého těla o ruce, nehrál podle Kureše žádnou roli.
1: Ano, je to ruka, která byla v nepřirozené poloze, kdyby to bylo nastřeleno od soupeře, nebo to bylo od toho spoluhráče z větší vzdálenosti, tak by se o zakázaný způsob hry rukou jednalo, ale tahle výjimka platí právě od spoluhráče z krátké vzdálenosti. Ten hráč právě nemůže nic dělat, nemůže předvídat to a ani nemá možnost tou rukou uhnout, když je to takto krátké vzdálenosti, neočekávaně od spoluhráče.
2: Vy jste řekl důležité slovní spojení, neočekávaný míč. Paradoxní situace, kdy obránce vykopne balon v 16 hodně vysoko a dopadne na ruku spoluhráče, to je jiná situace?
1: Ano, to by bylo jiné, protože tady se říká, že to je z krátké vzdálenosti, skutečně neočekávaný míč nastřelený, kdy ten hráč to neočekává a kdyby to letělo z větší dálky nebo padalo ze zhora, tak už je to jiná věc.
2: Úplně jiná věc by také byla, kdyby ruka byla v prosto stejné poloze jako teď při semifinále, ale trefil by ji protihráč. Jiří Kureš dokáže pochopit fanoušky, kteří v pravidle o hraní rukou v pokutovém území mají zmatek.
1: To dokážu pochopit, protože mě také volalo několik lidí. Skutečně to pravidlo je složité a třeba i to, že zahraje jakoukoliv části vlastního těla na vlastní ruku, tak je to také pravidlo, které moc lidi neznají. To tato výjimka je ještě méně v praxi se vyskytuje, ta, která nastala, takže chápu, že lidé to neznají. A že samozřejmě si myslí, že to pokutový kop má být.
2: Z vašeho pohledu správně neodpískaný pokutový kop.
1: Ano, podle toho výkladu pravidla to bylo správně rozhodnuté rozhodčí.
2: A proto také neměl důvod video rozhodčí, aby do konkrétní situace zasahoval. Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Fotbalová asociace zveřejnila před chvílí zprávu, která říká, že sobotní šlágr druhého kola nadstavové části první ligy mezi fotbalisty Slávy a Sparty, ve kterém se může rozhodnout už o titulu, bude jako hlavní rozhodčí řídit Karel Rouček. 29letý arbitr dostal pražské derby jako hlavní sudí na starost už po třetí v kariéře a z toho po druhé v nejvyšší soutěži. V roli videorozhodčího bude Marek Radina, který nedávno vyloučil v Edenu slávistu Tomáše Choráho za údajné plivnutí směrem k protihráči. Duel, který se bude hrát tedy v sobotu, samozřejmě na radiožurnálu Sport uslyšíte v přímém přenosu. Teď je 13:25. Hezké čtvrteční odpoledne.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a hlavní město Praha.
1: 13 hodin a 30 minut. Kateřina Causidisová má zprávy.
2: Evropská unie zakáže od prosince takzvané svlékací nástroje umělé inteligence. Tyto aplikace umožňují vytvářet intimní fotografie nebo videa skutečných lidí. Může přitom jít o osoby, které k tomu nedali souhlas. Na podobě zákazu se dnes shodli zástupci Evropského parlamentu a členských států. Rumunský vzdušný prostor dnes krátce narušil ruský bezpilotní stroj. Stalo se to v době ruských útoků na Ukrajinu nedaleko od hranice s Rumunskem. Informovalo o tom ministerstvo obrany v Bukurešti. Kvůli ruským aktivitám vzlétly v Rumunsku dva letouny F-16. Země podobné incidenty, kdy ruské drony útočící na Ukrajinu vlétnou do jejího vzdušného prostoru, zaznamenává opakovaně. Školky mají k dispozici novou metodiku k rozvoji socioemočních dovedností. Děti se tak mají lépe naučit rozumět svým emocím, komunikovat a navazovat zdravé vztahy. Metodiku připravila organizace SOFA. Součástí jsou hry a aktivity, které učitelé můžou zapojit do výuky. Vodárny varují před napouštěním bazénu z veřejné vodovodní sítě. Hrozí snížení tlaku v potrubí, nedostatek vody a její zakalení. Kvůli extrémnímu suchu vydal například Sedlec Prčice s okamžitou platností zákaz zalévání zahrad a napouštění bazénů. Město je závislé na vlastních vrtech, ve kterých hladina vody klesá. Sport. Německý fotbalový obránce Niklas Zíle z Borussie Dortmund po sezóně ukončí kariéru. Pětinásobný bundesligový šampion a vítěz Ligy mistrů s Bayernem Mnichov to oznámil v podcastu Spielmacher. 30-letý Zíle je aktuálně zraněný. V Dortmundu působí od léta 2022 a po sezóně mu končí smlouva.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D8 před Prahou a nehoda na Pražském okruhu. Dálnice D8 je na příjezdu do Prahy s Ústí nad Labem ucpaná. Na kilometru 3,5 se v pravém pruhu srazila dvě nákladní auta. Průjezdný je pouze levý a kolona je už na 45 minut. Pozor, pokud byste chtěli sjet na 9. kilometru na objížďku, souběžná 608. Je tam neprůjezdná kvůli opravě, musí se přes Odolku. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte v koloně u plzeňské dálnice. Na kilometru 22 drobná nehoda, průjezdný pouze levý pruh. Ucpává se jak okruh, tak i sjezd z plzeňské D5 a je to asi na čtvrt hodiny. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz. Zastavíte u sjezdu na Domašov na kilometru 168, brzdí se v obou pruzích. Celé se to rozjede až v omezení v Brně. Osobním autem se zdržíte okolo půl hodiny. Silnice 35 z Hradce Králové do Mohelnice je velmi ucpaná před Litomyšlí. Je silný provoz a postojíte asi 30 minut. Silnice 52 z Mikulova do Brna hlásí kolony před nádrží Nové Mlýny. Je tam omezení kyvadlový provoz. Delší je kolona směrem do Brna, po pojíždí už z Mikulova. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dál odpoledne bude většinou oblačno, místy přehánky nebo bouřky, teploty 17 až 21 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 15, na jihu Moravy i kolem 23. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Zatím jde vše podle plánu, mohou si říci české juniorské florbalistky, které zvítězily i ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Itálii. Tentokrát porazili Slovensko 8-3, s plným počtem 4 bodů vedou tabulku své základní skupiny B a zajistili si postup do sobotního semifinále. Zítra se ještě české juniorské florbalistky utkají se Švýcarskem o 16 hodin a budou tedy hájit onu zmíněnou první příčku v tabulce své základní skupiny. To byl tedy jeden výsledek čtvrtku 7. května. Ty další nabídneme už za malou chvíli ve velkém přehledu.

0: Ve studiu Radiožurnálu Sport si teď dáme takový malý taneček s Tadeášem Skalickým, protože je připravený velký přehled všech důležitých výsledků a událostí čtvrtku 7. května. Tadeáši, vítej.
1: Hezký den.
0: No a co nebude chybět, úvod hokejových švédských her v podání národního týmu, playoff NHL s českými brankáři v akci, nebo samozřejmě také evropské fotbalové poháry. Tak pojďme na to.
2: Čeští hokejisté večer rozehrají poslední přípravný turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách nastoupí v 19 hodin proti domácí reprezentaci. Švédové zatím na evropských turnajích vyhráli všechny zápasy a podle trenéra Radima Rulíka jsou silní dlouhodobě.
3: Ohromné množství hráčů v NHL, nejvíc z Evropy. V podstatě jim, když odmítne, já nevím, 15-20 hráčů z NHL, tak mají dalších 15 k dispozici. Tak to záleží jenom, jak to chtějí jakoby složit. Takže já si myslím, že co se týče té výchovy a vůbec té produkce těch kvalitních hráčů, tak jsou asi na tom nejlíp v Evropě.
2: Utkání Švédsko-Česko začne v Angloholmu v 19 hodin v přímém přenosu naší stanice.
0: Hokejový brankář Lukáš Dostál pomohl Anaheimu k výhře ve druhém kole playoff NHL. Ducks zvítězili 3-1 na ledě Vegas a srovnali stav série na 1-1 na zápasy.
4: Dostál kryl 21 střel soupeře a dlouho držel čisté konto. 6 sekund před koncem ale inkasoval, když ránu od modré čáry přímo před ním tečoval Mark Stone a českému brankáři prošel puk mezi tělem a rukou. Anaheim i tak nad Vegas v sestavě s Tomášem Hertlem zvítězil a srovnal sérii na 1-1 na zápasy. To Montreal s Jakubem Dobešem v brance vstoupil do druhého kola playoff zámořské soutěže porážkou. Na ledě Buffalo prohrál 2-4. David Prouza, Radiožurnál.
2: Fotbalového golmana Lukáše Horníčka čeká v brance Bragy odveta semifinále Evropské ligy. V prvním duelu portugalský celek vyhrál nad Freiburgem 2-1.
5: Horníček pomohl v úvodním domácím zápase k vítězství a dnes od 21 hodin ho čeká souboj na hřišti německého týmu. Evropskou ligu a jejího předchůdce pohár UEFA zatím vyhrálo 9 Čechů. Naposledy v roce 2020 gólman Tomáš Vaclík. V 9 večer začne i semifinále Aston Villa Nottingham, ve kterém budou hosté hájit jednogólový náskok z úvodního utkání. V semifinále konferenční ligy se utká Strasbourg s Vajekánem, poté co španělský celek první utkání vyhrál 1-0. Crystal Palace pak bude doma hájit náskok 3-1 z hřiště Šachtaru Doněck. Krištof Kousal, Radiožurnál.
0: Po postupu Paris Saint-Germain do finále Ligy mistrů přes Bayern Mnichov utrpělo během oslav ve francouzské metropoli zranění 34 lidí. Z toho 23 bylo policistů. Ministr vnitra Laurent Nunez řekl, že úřady kvůli výtržnostem zadrželi 127 lidí. Řada z nich po policistech házela zábavní pyrotechniku a ti reagovali slzným plynem. Jeden člověk je zraněný vážně.
2: Čeští biatlonisté v tomto týdnu začali i s částečně pozměněným realizačním týmem v přípravě na příští sezónu. V Novém Městě na Moravě trénuje i nejzkušenější závodník z národního týmu Michal Krčmář, který ve vysílání Radiožurnálu Sport přiznal, že ho na úvod přípravy ještě limituje nemoc.
6: Celý jaro jsem promarodil a opravdu jsem byl 3 týdny mimo a ještě vždycky po ránu a vždycky večer mě to trošku trápí, takže ten návrat jako není vůbec příjemný, ale věřím, že to nebude trvat dlouho a zase se budu cítit dobře a budu z toho mít ten pocit, který bych chtěl mít.
0: Tenista Dalibor Svrčina prohrál po postupu z kvalifikace v úvodním kole antukového turnaje v Římě se Srbem Kecmanovičem 0-2 na sety. V dnešním programu ještě čeká zápas Tomáše Macháče a to proti Řekovi Tsitsipasovi.
2: A mezi ženami se ve druhém kole představí hned pětice Češek. Linda Nosková nastoupí proti Rusce Zacharovové, Tereza Valentová proti Američance Goffové, Kateřina Siňaková proti další Rusce Kalinské, Marie Bousková proti Američance Townsendové a Barbora Krejčíková proti světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska.
0: Tak to byla poslední zpráva dnešního druhého velkého sportovního přehledu, který měl na starost Tadeáš Skalický. Tádo, díky za něj.
2: Naslyšenou.

0: Výzvy z písničky zpěváka Jamese, tedy Usaď se, využil Krištof Kousal ve studiu Radiožurnálu Sport. Krištofe, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: No a důvod je jednoduchý. Podíváme se na sociální sítě. Poznáme večer finalisty evropských fotbalových pohárů. Ostatně mluvili jsme o tom před chvílí v souvislosti s Lukášem Horníčkem a Bragou. To bylo v souvislosti s Evropskou ligou. Elitní Liga mistrů už ale soupeře pro závěrečný souboj o velký ušatý pohár zná. Stali se jimi Arsenal a Paris Saint-Germain. No a Krištof teď přidá zajímavosti o jednom z finalistů ze sociálních sítí.
2: A týká se to brazilských hráčů v klubu Paris Saint-Germain. Kanál Football Tweet na síti X zveřejnil historku, o kterou se podělil Lucas Moura, který v pařížském týmu hrál mezi lety 2013 a 2018. Během toho angažmá se k týmu připojil jeho krajan Marquinhos, v současné době kapitán PSG. No a ten v době, kdy přišel s AS Řím, tak neuměl francouzsky, takže mu Moura musel tlumočit pokyny od trenérů v čele s Francouzem Laurentem Blankem. No a přiznal se, že mu záměrně překládal špatně. Blank například požadoval od hráčů maximálně dva doteky s míčem a Moura nabádal Marquinhose třeba, aby hrál jenom levou nohou nebo aby okamžitě střílel, když se k němu dostane míč, no a spoluhráči na ně potom prý pokřikovali, co to jako dělá. A Moura se mohl potrhat smíchy z těchto situací. Starší z bývalých spoluhráčů přidal taky glosu, že nejspíš proto se Marquinhos potom naučil francouzsky velmi rychle a dneska by jazyk mohl vyučovat.
0: No a tak hraje s Paris Saint-Germain možná i velmi dobře, protože všem tam rozumí, takže teď budou mít pařížští fotbalisté šanci obhájit triumf v Lize mistrů. My teď půjdeme k hokeji na Radiožurnálu Sport, protože v NHL září čeští brankáři, kteří pokračují se svými týmy v playoff. Lukáše Dostála z Anaheimu ráno našeho času dělilo jen 6 sekund od jeho první vychytané nuly ve Stanley Cupu. Stal se jedním z hrdinů onoho duelu, ve kterém Anaheim vyhrál na půdě Las Vegas, vyrovnal sérii na 1-1. No a po zápase si Lukáš Dostál navíc popovídal s jedním ze svých idolů. S kým to bylo?
2: S bývalým dlouholetým brankářem New Yorku Rangers Henrikem Lundqvistem, který teď dělá televizního experta na stanici TNT Sports, tak po zápasovému rozhovoru, který pak zveřejnil na sociálních sítích, přizvala právě Dostála, který 21 zákroky přispěl k výhře nad Vegas 3-1. Lundqvist se zmínil, že jeho idolem, když vyrůstal, byl Dominik Hašek a pak se ptal Dostála, koho sledoval on.
3: You know, growing up, my biggest idol was Dominik Hašek. For you as a kid, who was your idol? Was it Hašek or Vukul maybe?
4: Me personally, like when I was growing up, I
2: Dostál odpověděl, že v době, kdy byl v Brně, tak to byli místní golmani, ale když se začal víc dívat na NHL, tak to byl právě Henrik Lundqvist. Přiznal se, že je to pro něj vlastně hezký okamžik, že si s ním v tu dobu může povídat. Potom přišla další otázka na to, co se Dostálovi na švédském brankáři líbilo, a Dostál zmínil jeho trpělivost za prvé a pak tak jeho výjimečný styl, kdy chytal zajetý hodně hluboko v brankovišti, blízko brankové čáry. No a český mistr světa k tomu řekl, že vlastně vůbec nechápe, jak dokázal s tímhle stylem tak úspěšně chytat.
0: Ale ke Stanley Cupu Henrik Lundqvist z Rangers nikdy nedošel. Nejblíže byl v roce 2014, když Rangers prohráli ve finále s Los Angeles. Lukáš Dostál třeba bude úspěšnější a třeba už téhle sezóně. S Anaheimem si zatím nevedou vůbec špatně a i to jsme tedy zmínili v hitech sociálních sítí s Krištofem Kousalem. Díky za to.
2: Díky, naslyšenou.
5: Radiožurnál Sport.
6: Sport ze všech úhlů.

0: desetiletí pro vás vysíláme přímé přenosy z mistrovství světa v hokeji.
1: Letos je to 50 let od úspěšného roku 1976.
0: Nejprve českoslovenští reprezentanti získali stříbro na olympijských hrách.
1: Následovalo zlato z mistrovství světa v Katovicích. Třeba i s komentářem legendárního rozhlasového reportéra. Jmenoval se Gabo Zelenaj.
2: Vraťme se na chvíli do haly Rondo a poslechněme si reportáž ze závěru posledního střetnutí mezi Československou socialistickou republikou a Sovětským svazem.
3: Bol před ním a troška ho potisol, ten brzdil, ale víte, jako je to, keď jde vagón a je ještě jeden vagón za ním. Darmo se jeden vagón před ním je zabrzděný, ten druhý ho tak tisně, že se dostane přes tu čiaru. 1 minuta 22 sekund chýba do závěru šampionátu Katovice 76.
0: Letos se bude hrát ve Švýcarsku ve městech Friburg a Curych a všechny české zápasy uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: Kouzlo rozhlasového komentáře je tu i dál v našem vysílání.
3: Ale Puk je kde? V moci. Na palici Hlinku. Hlinka teraz útočí po městě krídelného útočníka. Bude prihrávat nebo bude střídat, když tak vráke. Prihrávka před bránu nie je pritisnutý, ale preberá jeho Puk holík. Ještě 2 sekundy, 1 sekunda. Koniec stretnutia, vážený poslucháči. Koniec stretnutia Československo-Sovětský zväz. Je rozhodně 3-3.
0: Světový šampionát v hokeji začne ve Švýcarsku 15. května. A to, kdo získá medaile, se dozvíte z našich přímých přenosů poslední květnový den.
1: I kvůli tomu, že se letos bojovalo o medaile na olympijských hrách, skončí mistrovství světa nejpozději v historii.
0: Poslouchej hokej na radiožurnálu Sport.
4: Ano, světový šampionát v ledním hokeji vypukne ve Švýcarsku už příští pátek, ale je potřeba se také řádně nachystat a čeští hokejisté to společně se Švédy, Švýcary a Finy udělají v rámci švédských hokejových her v příštích 4 dnech. Pro Čechy první zápas přijde v Angenholmu na řadu dnes od 19 hodin, kdy nastoupí proti domácímu výběru, tedy země tří korunek. A v brance to bude Dominik Pavlát, který dostal důvěru pro tenhle duel. Golman Ilvesu Tampere bude mít jako svou pojistku za zády Josefa Kořenáře. Samozřejmě zápas Česko-Švédsko uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
5: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
7: Stížnost proti stíhání v bitcoinové kauze podali všichni 3 nově obvinění. V Amsterdamu je v nemocnici žena s příznaky hantaviru. Hokejovou reprezentaci čeká poslední přípravný turnaj před mistrovstvím světa. Dlouhá kolona popojíždí na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem a bude oblačno, místy přeháňky nebo i bouřky, teploty většinou do 21 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Všichni 3 nově obvinění v bitcoinové kauze podali stížnost proti trestnímu stíhání. Rozhodovat o nich bude nejvyšší státní zastupitelství, informoval o tom náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Podle zdrojů radiožurnálu je mezi nově obviněnými bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Ve Zlínském kraji platí do odvolání mimořádná opatření kvůli suchu a hrozbě požárů. Starostové měst a obcí tak na žádost kraje prověřují stav požárních nádrží. Někteří navíc počítají o víkendu se zvýšeným dohledem u tábořišť a veřejných grilů. Situaci sleduje reportérka Blanka Kovandová.
8: Mluvčí hasičů Lucie Javoříková mi řekla, že rizikem mohou být třeba odhozené nedopalky cigaret, ať už při chůzi, anebo z jedoucího auta, nebo třeba svíčky na hřbitově. V Otrokovicích tak vydali zákaz grilování, a to i na veřejných grilech. A například mluvčí Kroměříže Jan Vondrášek mi potvrdil, že městští strážníci budou víc hlídat místa, kde lidé rádi pořádají táboráky. No a všichni doufají, že období nepříznivých klimatických podmínek ukončí déšť, ale ten podle meteorologů hrozí u nás v kraji nejdřív v pondělí. Ze Zlínská Blanka Kovandová, Radiožurnál.
7: V Amsterdamu je v nemocnici letuška s příznaky hantaviru. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na nizozemské ministerstvo zdravotnictví. Na palubě letadla společnosti KLM se dostala do kontaktu s nakaženou ženou, která byla na lodi MV Hondius nás a následně zemřela. Z výletní lodi při vypuknutí nákazy vystoupilo při zastávce na ostrově Svatá Helena 40 lidí. 3 lidé zemřeli. Úřady v Jižní Africe a Evropě a podle deníku New York Times také nejméně ve 3 státech USA se snaží vysledovat osoby, které z lodi vystoupily, včetně jejich kontaktů. Dnes je Světový den hesel. Má upozornit na to, proč je důležité, aby lidé zabezpečení svých internetových účtů nepodceňovali. Třeba operátor O2 informoval o tom, že stále jsou v oblibě velmi jednoduchá hesla, která útočníci prolomí za několik vteřin. Podle experta na kybernetickou bezpečnost Michala Špačka je kromě silného hesla důležité taky to, aby lidé nepoužívali to samé pro více účelů.
9: Nepoužívat ani schéma v tom, že si dám heslo nějaký složitý a pak tam doplním třeba Seznam, Facebook. Tím vlastně splním podmínku, že každý heslo je jiný, ale je tam nějaký systém v tom, který se dá odhalit. Dál je rozhodně dobrý doporučit vícekrokový ověření. Přeci jenom, kdyby mi to heslo nějakým způsobem uniklo, tak aby tam byl nějaký další ochranný mechanismus.
5: Sport.
10: Čeští hokejisté dnes odehrají první zápas švédských her. V Angelholmu nastoupí proti domácím, kteří zatím vyhráli všechny zápasy evropské hokejové tour. Čerstvou zkušenost z českého turnaje s nimi má Michal Kempný, který v minulé sezóně navíc ve Švédsku hrál.
11: Jsou silní v osobních soubojích, jsou silní na puku, dokážou se udržet na puku, ať už to je v útočný, v obraný třetině. Sami jsme to mohli vidět teďka vlastně v Českých Budějovicích, hráli fakt dobře a tenhle týden nebude výjimkou, jo. Myslím, že to bude ještě kvalitnější.
10: Utkání Švédsko-Česko začne v 19 hodin. Přímý přenos si můžete pustit na digitální stanici Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. A tenista Dalibor Svrčina vypadl z antukového turnaje v Římě už v prvním kole. Po postupu z kvalifikace nestačil v hlavním italském městě na Srba Kecmanoviče 2-6 a 3-6. Dnes zasáhne do programu turnaje ještě 6 českých zástupců.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Úspěšná D8 před Prahou, taky D1 u Brna. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem se rozjíždí kolona u sjezdu na Kralupy nad Vltavou. Na kilometru 3,5 už nehoda mimo jízdní pruhy. Teď se brzdí na 12. kilometru a chvíli potrvá, než se ta dlouhá kolona rozpustí a přesune do Prahy. Taky na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se rozjíždí kolona u plzeňské dálnice. I tam už nehoda na kilometru 22 nepřekáží. Tam byla kolona dlouhá od karlovarské D6, tak vydržte. V Praze teď komplikace i na městském okruhu. V tunelu Blanka směrem z Barandovského mostu na Troju se zrazila 2 auta za sjezdem na Letnou. Jsou v levém pruhu a už regulují výrazně vjezdy do tunelového komplexu. Třeba v Patočkově ulici už kolony stojí. A z Prahy teď do Brna. Dálnice D1, příjezd do Brna z Prahy je ucpaná. Zastavíte kousek za sjezdem na Velkou Bíteš 163. kilometrů v obou pruzích a ta nesouvislá kolona často i v levém pruhu se sune až do Brna k omezení. Pro osobní auta je to zpoždění asi na 40 minut. Ještě silnice 52 z Mikulova do Brna. Kolona se táhne z Mikulova až na hráz nádrže Nové Mlýny. Je tam omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude většinou oblačno, místy přeháňky nebo bouřky, teploty 17 až 21 stupňů na severu a na západě Čech kolem 15, na jihu Moravy až 23. Tolik zprávy.
4: Hezké odpoledne. Ve zprávách, které před chvíli skončily, jsme slyšeli Michala Kempného, tedy zkušeného českého reprezentanta, vítěze Stanleyova poháru a také mistra světa. Prostě borce, který už má něco za sebou. A vedle něj bude v téhle partii, která se tedy chystá, té hokejové mezi Čechy a Švédy v rámci přípravy na mistrovství světa, jeden hokejista v národním týmu debutovat. Řeč je o Marku Alšerovi, pro kterého to může být opravdu snový závěr sezóny. Na Floridě odehrá nedávno své první zápasy ve slavné NHL a teď dostal poprvé pozvánku do dospělé reprezentace. A o nominaci na mistrovství světa může začít 22-letý bek bojovat na švédských hrách, které právě dnes zvednou svoji opanu. A tak právě Marka Alšera už za chvíli na Radiožurnálu Sport uslyšíte.
5: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.

0: Mladíci z úspěšných medailových roků hokejové reprezentace do 20 let dorůstají do národního týmu dospělých. Důkazem jsou dnes začínající švédské hry. Na posledním přípravném turnaji před světovým šampionátem má reprezentace jediného nováčka. Na premiéru v národním týmu dospělých čeká obránce Floridy Marek Alšer.
1: To bylo úžasný, neváhal jsem ani chvilku.
2: Markovi Alšerovi je 22 let, s hokejem začínal ve Slaném, pokračoval na Kladně a pak odešel do Zámoří. Doma má bronz z mistrovství světa 20 let. A teď má zase před sebou další krok.
1: A že to přišlo teď, tak jsem hodně překvapený, ale jsem strašně vděčný za to.
2: Nový sice bude pro Alšera dospělý hokej na reprezentační úrovni, ale

0: státech, ale i jiní. Jinými slovy, národní tým výrazně omladil, minimálně tedy na švédské hry.
1: Jsem strašně rád za to, hlavně, že jsem mohl potkat ty kluky a že tady poznávám nějaký tváře, jako Galveho nebo Melovskýho. A já jsem jenom rád, že tady uvidím ty tváře a že díky tomu omlazení jsem dostal šanci vlastně zabojovat o mistrovství světa.
0: Galve je Tomáš Galva, s dalším zmíněným pak Matyáš Melovský, členové úspěšné éry hokejové dvacítky. Společně byli u bronzu v roce 2024 ještě s dalším členem současného kádru Tomášem Cibulkou a také právě Markem Alšerem, kterého na švédských hrách čeká premiéra za dospělou reprezentaci. Z Ängelholmu na jeho západě Švédska František Kuna, Radiožurnál.
2: A k řečenému se určitě sluší ještě doplnit, že duel mezi švédskými a českými hokejisty začne v Ängelholmu v 19 hodin a na Radiožurnálu Sport ho samozřejmě uslyšíte v přímém přenosu.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Je 14 hodin skoro 17 minut a po vyřazení Dalibora Svrčiny v prvním kole antukového turnaje v Římě, Svrčina prohrál se Srbem Kecmanovičem 2-6 a 3-6, je teď na antuce areálu Forum Italicum také první česká tenistka z těch pěti, které dnes budou hrát už o postup do třetího kola. Linda Nosková je bezesporu velkou favoritkou v utkání s ruskou Zacharovovou. Vždyť Nosková je světovou 13, její soupeřka 1,80. No a v tuhle chvíli už se ten kvalitativní rozdíl projevuje, protože Linda Nosková po

prvé vzala své soupeřce servis a vede v tuto chvíli 4-2. Za malou chvíli půjde česká tenistka podávat. Linda Nosková má v poslední době velmi dobrou formu, českým tenistkám podlehla, určitě si na to vzpomínáte, respektive pomohla tedy k postupu na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové, když zvítězila v obou svých singlech ve Švýcarsku. Naposledy tedy v minulých dnech postoupila v Madridu až do čtvrtfinále, kde podlehla pozdější šampionce Ukrajince Kostukové. No a teď věřme, že úspěšně stoupí tedy do další tisícovky na Antuce v Římě. Zatím tedy Nosková Zacharovová 4-2 ve prospěch české tenistky.

0: Red Hot Chili Peppers ve vysílání radiožurnálu Sport ve 14 hodin a 22 minut. Celý tento týden se v naší encyklopedii věnujeme oblíbeným pěším túrám v Česku. A dnes bude řeč o asi nejznámějším organizovaném turistickém dálkovém pochodu tady u nás. Jeho historie totiž sahá až do roku 1966. Tady je, myslím, jasná nápověda od Ivana Mládka.
1: Mě láká velice pochod Praha Prčice, zakoupím si střevíce, ach by tě vyrazím.
0: Tradiční pochod Praha Prčice každý rok přiláká přes 20 000 lidí. V 80. letech minulého století se rekordních ročníků účastnilo dokonce přes 35 000 pochodujících. A ti všichni se vždy vydávají do obce na Příbramsku. Letošní ročník je naplánovaný na sobotu 16. května, tedy vlastně už příští víkend. A organizátoři připravili celkem 21 tras. Nejkratší vozíčkářská z Miličína měří 13 kilometrů. Nejdelší startuje u pražského metra Háje a je delší než 70 kilometrů. A teď už naše nesoutěžní otázka. Víte, jaký upomínkový předmět účastníci pochodu Praha Prčice dostávají?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Plastovou botičku. Poprvé ji účastníci pochodu dostali v roce 1973. Tehdy tedy byla ještě kovová. Jeden rok pak byla také textilní. Ale s výjimkou roku 1980, kdy byl suvenýrem kovový odznak zlato-bílo-zeleného spartakiádního štítu, to byla vždy bota. Tak pokud byste takovou botičku rádi vlastnili, je to jednoduché. Vyražte na tradiční pochod Praha Prčice, jeho další ročník, tedy už příští víkend, konkrétně tedy v sobotu 16. května.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Tenistka Linda Nosková velmi dobře rozehrála své utkání druhého kola turnaje v Římě, ale je to pryč. V tuhle chvíli přišla totiž česká tenistka o své podání. Ruska Zacharovová tak vyrovnala na 4-4 v prvním setu.

0: mistrovství světa na ploché dráze 23. května od 19 hodin na pražské Markétě. 16 nejlepších světových borců pojede o body do seriálu Speedway Grand Prix. speedway.prague.cz
1: 14 hodin a 30 minut. Zprávy má Kateřina Causidisová.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot o prodlouženém víkendu klesnou. Cenový strop na benzín bude poprvé vyšší než u nafty. Jeden litr můžou čerpací stanice prodávat nejvýše za 44 korun a 42 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes. Ceny určuje ministerstvo financí. Litr nafty bude stát maximálně 44 korun a 15 haléřů. Oproti dnešku o 45 haléřů méně. Tyto ceny budou kromě zítřka a víkendu platit i v pondělí. Od příštího roku se změní některé screeningové programy. Gynekologové budou třeba při vyšetřeních děložního hrdla častěji využívat HPV test místo cytologie. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Nově bude pro ženy ve věku od 25 do 65 let. Změní se taky screening rakoviny tlustého střeva a konečníku anebo plic. Policie dál pátrá po zlodějích, kteří v pražských Kunraticích odpálili bankomat. Způsob, jakým to udělali, byl stejný jako zhruba před měsícem u obchodního centra na Opatově. Informoval o tom mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Na místě byl pyrotechnik, výše škody zatím není známá. Kolik peněz zloději z bankomatu ukradli, policie zjišťuje. Aerolinky zatím obnovily 4 ze 14 pravidelných spojů z Prahy na Blízký východ. Létají do 3 destinací, do Dubaje, Abu Zabí a Tel Avivu. Pravidelné linky tam přestaly létat po vypuknutí konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem na konci února. Sport. Fotbalové ligové derby pražských S mezi Sláví a Spartou odřídí v sobotu rozhodčí Karel Rouček. Domácí slávisté si můžou v případě vítězství předčasně zajistit obhajobu titulu. 29-letý Rouček dostal pražské derby jako hlavní sudí na starost po třetí v kariéře. V roli videorozhodčího bude Marek Radina. Fotbalová asociace zveřejnila delegaci na zápas na síti X.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna a ucpaná silnice 52 u Mikulova. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se u sjezdu na Velkou Bíteš na kilometru 161 a nesouvislá roztrhaná kolona místy i v levém pruhu popojíždí až k omezení na 196. kilometru. Osobním autem těch 35 kilometrů pojedete téměř hodinu. Kolony i na severní trase na 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Od Cerekvice až do Litomyšle je to asi na půl hodiny. Na silnici 35 kolony taky mezi Libercem a Turnovem popojíždějí v obou směrech před omezením u Hodkovic nad Mohelkou a zdržíte se okolo 10 minut. Silnice 52 je velmi ucpaná ve směru z Mikulova k nádrži Nové Mlýny. Na Hrázi je tam semafor a kolona je už z Mikulova. Do Brna z Mikulova lepší přes Zaječí a po dálnici D2. V Praze už je silný odpolední provoz. Na jižní spojce směr Štěrboholy před Lanovým mostem budete popojíždět asi 15 minut. Podobně i na pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Před sjezdem na Ořech je to asi na 20 minut. A taky už regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka, tak na vjezdech do tunelů čekejte kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Večer v noci bude oblačno, je zataženo, zpočátku v severní polovině místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky, teploty v noci klesnou na 11 až 6 stupňů, na jihu a jihozápadě Čech místy naměříme kolem 3. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Drobné zaváhání uprostřed setu, ztráta získaného breaku, ale konec zase v pořádku z pohledu tenistky Lindy Noskové. Jinými slovy, světová třináctka splnila v prvním setu utkání druhého kola turnaje v Římě roli favoritky a Rusku Zacharovovou, která je až v deváté stovce pořadí, dokázala porazit 6-4. První krok k postupu do třetího kola tedy Linda Nosková udělala, věřme, že zvládne i ten druhý. Jen připomenu, že už v prvním kole mezi muži skončil na antuce italské metropole Dalibor Svrčina, který ve dvou sadách nestačil na Srba Miomira Kecmanoviče. Bude hrát také Tomáš Macháč, který se utká s Řekem Cicipasem a mezi ženami půjde vedle Noskové do souboje o třetí kolo ještě čtveřice jejich krajanek. Tereza Valentová se utká s Američankou Goffovou, Kateřina Siniaková narazí na Rusku Kalinskou, Marie Bousková se poměří s Američankou Townsendovou, no a soupeřkou Barbory Krejčíkové bude světová jednička Běloruska Sabalenková.

Zítra budeme mít 8. května, státní svátek, den pracovního klidu, ale Radiožurnál Sport si samozřejmě volno nebere, bude vysílat dál, a tak se po 10. dopoledne můžete těšit i na běžecko-cyklistický magazín Kilometry Jiřího Ješka. A ty tentokrát budou možná i trochu tenisové, protože popovídat si se šestinásobným paralympijským šampionem v cyklistice přijde bývalá tenisová šampionka Barbora Strýcová, která ve své kariéře dokázala opravdu hodně, mimo jiné třeba dvakrát v deblu vyhrála Wimbledon, byla světovou jedničkou ve čtyřhře, také získala 5x titul ve Fed Cupu s českými teniskami, no a teď sama nově tedy týmu v poháru Billie Jean Kingové šéfuje. A vedle toho a také role maminky dvou malých dětí zvládá i běhat, a to dokonce maratonskou trať. Už zvládla maraton v Praze, naposledy v Bostonu, a tak rozhodně je oprávněným hostem, respektive bude Barbora Strýcová, zítra dopoledne po 10. v Kilometrech Jiřího Ješka.

0: Máme 2. května roku 2026 a 7. května je i v našem seriálu na Radiožurnálu Sport, ve kterém jdeme den po dni až k finálovému zápasu československých fotbalistů na mistrovství Evropy v roce 1976. Někteří si na tu dobu před 50 lety možná ještě dobře pamatujete a teď se do ní i díky rozhlasovému archívu znovu vypravíme.
1: A léta běží.
2: Tak jako každý všední den, někteří posluchači vstávají se stanicí Praha s pořadem Léta běží.
1: Na začátku května je už jaro v plném rozpuku.
2: Ale nejenom tady se 7. května roku 1976 mluví o jaru v rozpuku. Těmito slovy totiž začíná i kritická poznámka československého sportu na 7. straně.
3: Jsme v plném rozpuku jara, ale stížnosti na kvalitu trávníků na prvoligových hřištích a nejen na nich jsou stále větší. Čím to? Inu tráva povyrostla, tvoří se ostrovy drnů střídané proláklinami. Holým místy z nich vyskakuje hlína či písek.
2: Ano, tak to začíná kritické zamyšlení nad stavem trávníků v lize budoucí evropských šampionů s titulkem Terény či drnoviště, které se opírá nejenom o názor tehdejšího trenéra Žiliny Josefa Marka.
3: Trenér Marko po utkání v Teplicích řekl: na velmi špatném terénu, stejně nerovný a hrbolatý máme i doma, odskakovali nekontrolovatelně i lehčí míče a působili hráčům značné problémy. V Trenčíně se hrálo na trávníku nedůstojném prvoligového týmu. A tak bychom mohli našlapovat na zelený pažit snad na všech trávnících, které zdobí první liga, ale spokojení bychom nebyli. Začínalo se hodně brzy, hrálo se na bahně na rozmoklých terénech. Pochopitelně, že hodně utrpěli, ale věnovali jim oddíly dostatečnou péči, odvážili se jejich správcové na ně s těžkým válcem, někde se spokojili pouze se zašlapováním vykopnutých drnů, ale otvory po nich již nezasypávali hlínou smísenou s travním semenem. V Teplicích se stala chyba již při pokládání celého trávníku. Jinde jsou potíže odlišného rázu. Ale všechny mají asi jednoho společného jmenovatele. Hodně se šetřilo na nepravém místě. Vždyť zakrytí alespoň pokutového území igelitovou fólií není tak drahé.
2: Píše se 7. května roku 1976 v československém sportu.
4: Chce se o mě vymluvit jako na to, že...
5: Jo, takže se na tom dalo hrát.
4: No, dalo se na tom určitě jako no.
6: Usmívá se bývalý reprezentant a ve zmíněné sezóně 1975-76 také fotbalista Teplic Přemysl Byčovský tomu, že některé věci, tedy stížnosti na trávníky, se ani po 50 letech nezměnily.
4: Chvíli to bylo dobrý, chvíli to bylo zlý. No.
2: Ale nejenom stavem prvoligových trávníků je čtenář živ. Hlavním motivem je stále ohromná vyrovnanost nejvyšší domácí soutěže, kterou jen podpořili poslední těsné výsledky. Pro zajímavost, v sestavě 25. kola jsou brankář Viktor, před ním obránci Biroš, Ondruš, Jurkemik, Gek, záložníci Slaný Jebavý Moder a útočníci Masný, Nehoda a Hoholko. Hned 8 budoucích účastníků závěrečného turné mistrovství Evropy a reprezentační trenéry může těšit, že se do formy dostává útočník Slovanu Marián Masný, který před 15-tisícovou návštěvou rozhodl o výhře bratislavského celku v Trenčíně.
7: A ukazuje Masnému, aby rozohral priamý kop.
2: A který pak také nastoupil ve finále mistrovství Evropy v Bělehradě. Ale k tomu došlo až 20. června. Teď máme 7. května roku 1976 a lidé, mezi nimi pochopitelně také fanoušci fotbalu, mají i dost jiných starostí. Třeba se zemětřesením, které zasáhlo hlavně sever Itálie a věděli o něm i domácnosti v tehdejším Československu.
8: V rozhlasových novinách zodpovíme také některé dotazy týkající se včerejšího zemětřesení.
2: Ozývalo se také z československého rozhlasu 7. května roku 1976. Do finále evropského šampionátu fotbalistů zbývá 44 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
9: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.

0: derby na Radiožurnálu Sport.
1: Tradiční střetnutí plné emocí.
2: Poslední derby pražských S v této sezóně bude mít mimořádný náboj. Fotbalisté Slávie po něm můžou slavit obhajobu ligového titulu, pokud Spartu před vlastními fanoušky na stadionu v Edenu porazí.
3: Je to samozřejmě pro nás skvělý, že tu možnost máme, na druhou stranu i kdyby nebyla, tak je to prostě derby, je to doma a my budeme chtít prostě zvítězit a předvést prostě co nejlepší výkon a výkon na toho soupeře. A samozřejmě tohle k tomu je příjemný bonus.
4: Matematicky může, no, bohužel. My jsme si to pokazali v jiných zápasech. Každý si to musí nějak přebrat v hlavách, tak aby tady ta situace nenastala.
2: Jestli se Spartanům podaří překazit mistrovské oslavy Slávie, se dozvíte z našeho přímého přenosu. Přísté 17. derby pražských S začne v sobotu v 19 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: A teď ve čtvrtek už víme, kdo bude ono velké derby mezi Slaví a Spartou pískat. Konkrétně tedy hlavním rozhodčím bude Karel Rouček. 29-letý arbitr dostal pražské derby jako hlavní sudí na starost po třetí ve své kariéře a z toho po druhé v nejvyšší soutěži. V roli videorozhodčího bude Marek Radina, který nedávno vyloučil v Edenu slávistu Tomáše Chorého za údajné plivnutí směrem k protihráči. Tolik fotbal a aktuálně také tenis, protože Linda Nosková hraje o postup do třetí okola turnaje v Římě a zatím velmi dobře. Nad Ruskou Zacharovovou totiž vede 6-4 a 3-0 vedru.

0: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Kateřina Caucidisová.
1: Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,5%. Lidé volí bezpečnější destinace pro jarní a letní dovolené. Fotbalisty Bragy s brankářem Horníčkem čeká semifinále Evropské ligy. Nehoda blokuje silnici z Jaroměře do Náchoda. A zítra bude oblačno až polojasno, přeháňky jen výjimečně. Teploty do 19 stupňů, na severu Čech jen kolem 12.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Základní úroková sazba dál zůstane na úrovni 3,5%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba se už rok nezměnila. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz. Domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. V jarním kole sbírky potravin darovali Češi rekordních 702 tun potravin a drogerie. To je o 100 tun více než loni, informovala o tom Česká federace potravinových bank. Do sbírky se letos zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen z 15 obchodních řetězců. Komu sbírka pomáhá nejvíce, to vysvětluje mluvčí federace Vendula Seifertová.
3: Jsou to z velké části samoživitelé, maminky s malými dětmi, rodiny v krizi nebo prostě lidé, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
1: Kvůli konfliktu na Blízkém východě si část lidí vybírá bezpečnější místa pro jarní a letní dovolené. Je to i proto, že například z Prahy ještě nelétá stejný počet spojů do zemí Blízkého východu jako před únorovým útokem Spojených států na Irán. Poptávka se tak přesunula třeba do Maroka, Egypta a Spojených států, anebo taky jižní Evropy, říká ředitel portálu Letuška Josef Trejbal.
4: Největší nárůst zájmu sledujeme v rámci Evropy, zejména u středomořských destinací, jako jsou Španělsko, Itálie, Řecko, Chorvatsko nebo Portugalsko, kde je letos poptávka zhruba o 20% vyšší než loni.
1: Podle mluvčí prodejce letenek Kiwi Daniely Chovancové jsou zatím lety po Evropě mírně levnější než loni. Ty do Asie zdražily minimálně o 10%. Zákaz rozdělávání ohňů vyhlásili v Otrokovicích na Zlínsku. Reagují tak na mimořádná opatření kvůli suchu a riziku požárů ve Zlínském kraji. Zákaz se vztahuje taky na veřejný gril v přístavišti u řeky Moravy a další ohniště. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
5: Také v Otrokovicích je na celém území zakázáno rozdělávání ohňů na volném prostranství, a to i na místech, kde je to běžně povolené, včetně veřejných grilů. I zdánlivě bezpečná místa mohou být v těchto dnech velmi riziková.
1: A v Kroměříži bude kontrolovat veřejná ohniště městská policie.
6: Sport. Fotbalového gólmana Lukáše Horníčka čeká v brance Bragy odveta semifinále Evropské ligy. V prvním duelu portugalský celek vyhrál nad německým Freiburgem 2-1.
7: Horníček pomohl v úvodním domácím zápase k vítězství a dnes od 21 hodin ho čeká souboj na hřišti německého týmu. Evropskou ligu a jejího předchůdce pohár UEFA zatím vyhrálo 9 Čechů. Naposledy v roce 2020 gólman Tomáš Vaclík. V 9 večer začne i semifinále Aston Villa Nottingham, ve kterém budou hosté hájit jednogólový náskok z úvodního utkání. V semifinále konferenční ligy se utká Strasbourg s Vajekánem, poté co španělský celek první utkání vyhráli 1-0. Crystal Palace pak bude doma hájit náskok 3-1 z hřiště Shakhtaru Doněck. Krištof Kousal, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 u Brna, kolony u Litomyšle. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně od Velké Bíteše až k omezení u D2. Osobním autem těch 30 km pojedete asi hodinu. Kolony i na severní trase na 35 před Litomyšlí směrem z Vysokého Mýta. Aktuálně asi na půl hodiny. Na silnici 35 postojíte taky mezi Libercem a Turnovem. Popojíždí se v obou směrech před omezením u Hodkovic nad Mohelkou. Zdržíte se asi 15 minut jak z Prahy, tak od Liberce. Silnice 33 z Hradce Králové do Náchoda je za Jaroměří neprůjezdná. U obce Dolany likvidují následky ranní nehody kamionu. Dopravu odklání hlavně směrem do Náchoda se tam vytvořila kolona už z dálnice D1. No a ucpaný je pak i průjezd Náchodem směr Polsko. Na silnici 52 kolabuje doprava mezi Mikulovem a nádrží Nové Mlýny. Je tam na hrázi nádrže semafor a kolona se spne už z Mikulova. V opačném směru z Brna je kolona výrazně kratší. A na silnici 3 z Prahy na České Budějovice nejdříve kolona na příjezdu do Benešova asi na 10 minut a pak vázne provoz i v omezení na Votickém kopci. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, přehánky jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy i kolem 21 stupňů, na horách většinou 8, na Šumavě i kolem 12 stupňů. Tolik zprávy.
9: Hezké čtvrteční odpoledne. Venku svítí sluníčko, teploty jsou velmi příjemné a tak je to možná ideální čas vyrazit také za aktivním pohybem. Pokud to navíc uděláte s tím, že třeba u toho budete poslouchat i Radiožurnál Sport, tak troufám si tvrdit, ideální volba. Třeba i proto, že vás za chvíli vezmeme mezi malé, nadšené fotbalisty. Letošní ročník McDonald's Cupu totiž míří do finále a s jedinou čistě sportovní stanicí v Česku, tou rozhlasovou, u toho nebudete chybět.
2: Radiožurnál Sport
10: a Filip Šedivý.

0: McDonald's Cup, to asi dobře víte, že je největší český fotbalový turnaj pro žáky a žákyně základních škol. Letos si v něm zahrálo více než 32 tisíc dětí. Základní fáze už je odehrána, teď se bojuje na okresní úrovni a od příštího týdne začnou krajská finále. To velké celostátní svátek fotbalu je naplánováno do Hradce Králové. Jedno z posledních okresních finále hostili Hoštice Heroltice, tedy vesnice nedaleko Vyškova. A na místě byl i náš reportér.
1: Domácí Hoštice Heroltice tady mají kotel tvořený ze spolužáků hráčů na hřišti, no a ti si na chvíli půjčili mé nahrávadlo.
2: A vy to pustíte?
3: Hoštice! Do toho!
1: A teď už jeden z hráčů domácího týmu.
4: František Přibylík.
1: Kolikáťák seš?
4: Čtvrťák.
1: Vy tady máte i fanoušky jako domácí škola, tak je to jiný hrát před lidma trošku, než když hrajete třeba jenom ve škole?
4: Asi jo.
1: A nervózní nejsi?
4: Trošku jo.
1: Ty hraješ fotbal i mimo McDonald's Cup, nebo vyloženě školně takto?
4: Hraju ani mimo McDonald's Cup.
1: Máš třeba nějaký vzor?
4: Nevím.
1: Tady je Milan Petržela, který je přímo z vaší vesnice, tak toho znáš?
4: Jo.
1: A fandíš mu?
4: Jo.
1: A právě ligový rekordman v počtu startů Milan Petržela se přišel podívat na turnaj, který se hraje v místech, kde opravdu s fotbalem začínal.
5: Už je to trošku vylepšený to hřiště, je tady nová tráva, takže úplně takový, jak jsem tady já na něm začínal, není, ale to místo je stejný, takže jsem rád, že se semka dostal takovej turnaj nebo tolik dětí.
1: Když je tak sledujete, tak jak se vám zdají ty jejich výkony, je to už fotbal nebo spíš ještě dětská hra?
5: Tak samozřejmě někteří jsou tam šikovní, je vidět, že mají fotbalový talent, pohybový nadání, takže někteří z některých by mohli vyrůst fotbalisti. Na druhou stranu je škoda, že na některých dětech je vidět, že tomu pohybu a fotbalu moc neholdujou a myslím si, že by rodiče a učitelé by je k tomu měli trošku víc víst.
1: Možná i proto vy tady vlastně v létě taky plánujete svou akci.
5: Jo, chci tady udělat vlastně kemp, kde vlastně s mojí akademií fotbalovou semka vyrazíme s trenérama a budeme se snažit tady dětem do nich vníst chuť do fotbalu a radost z pohybu, takže v létě o prázdninách tady máme kemp, který se tady pořádá poprvé, takže uvidíme, jak to proběhne a jaký o to bude zájem.
1: Říká Milan Petržela, že na hřišti nedaleko Vyškova bude živo i v létě. Z Hoštic Heroltic David Nekvinda, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport. She was

19 hodin, skoro 17 minut posloucháte Radiožurnál Sport a od 19 hodin vám nabídneme přímý přenos z úvodního vystoupení českých hokejistů na švédských hrách. V Ängelholmu nastoupí proti domácím Švédům. Ale tenhle poslední přípravný turnaj před světovým šampionátem, který patří samozřejmě do evropské hokejové tour, už začal před pár minutami, a to zápasem mezi Finskem a Švýcarskem. Švýcaři už do sestavy zabudovávají hráče z NHL, třeba Tima Majera, Nika Hischiera, Romana Josiho nebo Nina Niederreitera. Finové zase nasadili jako kapitána Alexandra Barkova, kapitána vítězů poslední dvou ročníků Stanleyova poháru, tedy hokejistů Floridy, který si ale loni před začátkem sezóny vážně poranil koleno. Takže pro Alexandra Barkova je to v tomhle ročníku vůbec první zápas. No a zatím je odehráno 11 minut a Švýcaři gólem Egliho vedou 1-0. Tolik zpráva hokejová, kterých bude dnes ve vysílání Radiožurnálu Sport ještě hodně. No a hodně je také tenisu, protože pokračuje turnaj v Římě, jak mezi muži, tak mezi ženami. Na Antuce Fora Italica už vypadl Dalibor Svrčina hned v prvním kole. Po úspěšné kvalifikaci nestačil na serva Kecmanovi.

Čiče, ale aktuálně se mohla radovat Linda Nosková, která doslova před pár sekundami proměnila mečbol v zápase proti Rušce Zacharovové, světová třináctka proti soupeřce z deváté desítky žebříčku, neměla žádný velký problém. Linda Nosková Zacharovou porazila 6-4 a 6-1 a postoupila tedy v Římě do třetího kola. O totéž se začala před chvilkou snažit Kateřina Siňaková, která nastoupila proti Rušce Kalinské, a protože vyhrála svůj servis, tak se Kateřina Siňaková ujala vedení 1-0. Samozřejmě její zápas, stejně jako dalších tří českých tenistek, Valentové, Bouskové a Krejčíkové, budeme na Radiožurnálu Sport sledovat a vás o jejich snažení informovat.

0: V minulých dvou dnech fotbaloví fanoušci a věřím, že i nejen oni sledovali boj o postup do finále Ligy mistrů. Byly to opravdu velmi atraktivní duely, které nakonec poslali do souboje o velký šatý pohár do Budapešti Arsenal a obhájce titulu, tedy Paris Saint-Germain. No a dnes se rozhodne o finalistech v evropské a také v konferenční lize. A z českého pohledu bude rozhodně nejzajímavější duel mezi Freiburgem a portugalskou Bragou, v jejíž brance by neměl chybět Lukáš Horníček. První zápas portugalská Braga doma vyhrála 2-1 na stadionu Freiburgu, tedy bude mít k dispozici nejmenší možný, ale přece jenom náskok. O druhé místo ve finále Evropské ligy se tedy popasují Aston Villa a Nottingham, čistě anglický souboj, zatím vyznívá lépe pro Nottingham, který první duel doma vyhrál 1-0. No a v konferenční lize také účinkuje jeden anglický klub, Crystal Palace nastoupí k odvetě semifinále proti Šachtaru Doněck a anglický tým to má velmi dobře rozehrané. Na stadionu soupeře vyhrál první zápas 3-1. Relativně vyrovnanější by to asi mělo být mezi Štrasburkem a Vajekánem. Španělský klub vyhrál ten první duel nad francouzským 1-0. Všechny čtyři zmíněné zápasy, které tedy rozhodnou o finalistech evropské, respektive konferenční ligy, začnou v 21 hodin. Takže je jasné, že večer na Radiožurnálu Sport budeme právě o pohárovém fotbalu často mluvit.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 15 hodin a 30 minut. Zprávy s Kateřinou Causidisovou.
1: Hasiči opustili místo požáru lesa v Českém Švýcarsku. Radiožurnálu to řekl mluvčí ústeckých hasičů Petr Pelikus. Požární poplach je teď podle něj za na nejnižším prvním stupni. Na místě zůstane kvůli dohledu 6 jednotek dobrovolných hasičů a taky vyšetřovatelé. Podle nich oheň zřejmě založil člověk. Případ vyšetřují jako podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Lotyšsko vyšetřuje proniknutí dvou dronů do jeho vzdušného prostoru. Kvůli incidentu dnes budou ve městě, kam drony dopadly, zavřené školy. Lotyšské úřady taky vydaly varování pro všechny obyvatele podél ruských hranic a žádají je, aby zůstali doma. Podle armády bezpilotní letouny přiletěly z ruského území. Kriminalisté navrhli obžalovat 22 lidí kvůli výrobě a prodeji drog. Skupina podle detektivů dovážela z Ukrajiny a Španělska stovky kilogramů surovin k výrobě pervitinu. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Mezi obviněnými je 20 Čechů a 2 cizinci. Výstava s názvem Přetnuté životy dnes začala na krajském úřadě v Brně. Mapuje osudy židovské rodiny Majerových, která pocházela z Hodonínska. Deník Rut Majerové, jedné z obětí holokaustu, byl v roce 2014 zapsán do světového kulturního dědictví UNESCO a představuje unikátní svědectví o životě Židů za druhé světové války. Sport. České florbalistky do 19 let zvítězily ve skupině mistrovství světa juniorek nad Slovenskem 8-3. Češky si tak druhou výhrou na šampionátu v Itálii zajistili postup do sobotního semifinále. Zítra ještě budou hájit první místo ve skupině v duelu se Švýcarskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 a zavřená silnice 33 u Jaroměře. Stále sledujeme situaci na D1. Za Prahou směrem do Brna pojedete pomaleji od Pražského okruhu až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru. Většinou se kolona pohybuje, to zdržení je tam asi na 15 minut. Horší je to na příjezdu do Brna z Prahy. Tam je kolona od Velké Bíteše od 163. kilometru až k omezení u D2 v Brně. A tamto zpoždění pro osobní auta je přes půl hodiny. A pokud byste jeli raději severní trasou přes Svitavy po 35, tak čekejte kolony před Litomyšlí opět asi na půl hodiny. Silnice 33 z Hradce Králové do Náchoda je neprůjezdná za Jaroměří. U Dolan likvidují následky ranní nehody kamionu. Dopravu odklánějí a hlavně směrem do Náchoda je tam i menší kolona. Ucpaný je pak i průjezd Náchodem směrem do Polska. Silnice 52 z Mikulova do Brna velmi ucpaná před nádrží Nové Mlýny před omezením. Lepší jet z Mikulova na Zaječí a do Brna po dálnici D2. A ještě Plzeňsko, silnice 27 směr Klatovy za Přešticemi v Lušanech omezení a je tam kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přehánky jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 19 stupňů, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy až 21. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Švýcarsko-Finsko 1-0, takové je skóre úvodního zápasu švédských hokejových her v Fängelholmu po první třetině. Za Švýcary skóroval už po 29 sekundách zápasu Egli. Asi dobře víte, že do turnaje dnes vstoupí také čeští hokejisté, a to duelem proti domácímu Švédsku. Úvodní buly padne v 19 hodin a zápas samozřejmě uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Alespoň na dálku sledujeme také počínání českých tenistů na turnaji v Římě. Mezi muži už vypadl Dalibor Svrčina se Srbem Kecmanovičem a na svůj zápas se chystá Tomáš Macháč, který zhruba za půl hodinku nastoupí proti Řekovi Tsitsipasovi. Linda Nosková mezi ženami už postoupila do třetího kola, když ve dvou sadách se ztrátou pouhých 5 gemů porazila Rusku Zacharovovou a proti jiné Rusce Kalinské teď hraje Kateřina Siňaková. A česká tenistka se vede zatím velmi dobře. Soupeřce sebrala servis a teď za stavu 3-1 Kateřina Siňaková podává na potvrzení breaku. Ale nemá to vůbec jednoduché, už musela odvracet 3 breakboly své soupeřky. No a do akce dnes na římské antuce půjdou ještě další 3 české tenistky. Tereza Valentová bude hrát s Američankou Goffovou, 4. tenistkou světa. Marie Bousková se poměří s jinou Američankou, Taylor Townsendovou, tedy parťačkou Kateřiny Siňakové z velmi úspěšné dvojice, tedy té deblové posledních týdnů. No a konečně Barbora Krejčíková večer, možná někdy po 21. hodině, možná ještě později, vyzve světovou jedničku, tedy Bělorusku, Arinu Sabalenkovou.

0: Máme 7. května, první závod světového poháru je čeká až v listopadu, mohli bychom říci až za pořádně dlouhou dobu, ale čeští biatlonisté už se zkrátka začali připravovat na další sezónu. V Novém Městě na Moravě je na soustředění s reprezentací také její nejzkušenější člen Michal Krčmář. Ten období po konci sezóny z velké části promarodil a v prvních dnech přípravy trochu litoval, že se rozhodl pokračovat v kariéře.
1: Upřímně říkám, že jo, i v té nemoci mě to napadlo, protože když člověk vypadne, já jsem si dal vlastně po sezóně trošku volno a pak jsem hned onemocněl, když jsem začínal znova se trošku hejbat, trénovat, takže opravdu ten výpadek byl měsíční, ten návrat jako není vůbec příjemný.
2: 35-letý Michal Krčmář před svou 14. plnou sezónou ve světovém poháru už dobře zná proces přípravy. Několika týdenní utrpení při nabírání kondice si ale zatím nemůže zpestřit tréninkem střelby, protože nemá k dispozici svou zbraň.
1: Já jsem 6. dubna posílal pažbu do Francie na nějaký úpravy, který jsme tam vymysleli ještě. Dorazila asi 22. dubna, jo, takže příštím týdnu už bych ji měl mít, pokud se to teda zase nikde nezasekne.
3: Takže jsme se prostě domluvili, že střílet nebude, pak máme v plánu začátkem června nějaký ještě kemp na Šumavě, kde střílet nebudeme, ale on tam nepojede a bude udělat si vlastně takový nějaký blok střelecký místo tady tohohle z toho kempu. No.
2: Říkal za zvuků výstřelů z malorážek ve Vysočina aréně trenér Ondřej Moravec. Michala Krčmáře už nevede jako jediný bývalý reprezentační kolega. Do trenérského štábu se zapojil taky Michal Schlesinger a z úspěšné party tak chybí jenom Jaroslav Soukup.
1: První den po příjezdu jsem na střelnici za ním přišel a říkám, hoši, tak já jsem se vás 7 let zbavoval a vy se teď vracíte jak bumerang, už chybí jenom Jarda. Já v tuhle chvíli cítím, že mám za sebou 2 kluky, který prahnou po úspěchu, chtějí něčeho dosáhnout a cítím jako z toho nějakým způsobem velkou sílu.
2: Chválí si stříbrný olympijský medailista Michal Krčmář atmosféru na startu přípravy na sezónu, která začne na konci listopadu v Kontiolahti. Vrchol bude mít na únorovém světovém šampionátu v estonském OTP. Ve srovnání s posledními 2 roky se tedy není nutné tolik připravovat ve vysoké nadmořské výšce.
3: Teďka máme, myslím si, jako 2 roky, kdy to nemusíme, když to řeknu úplně, hrotit a sbírat prostě ty dny a trávit tam tolik času a můžeme udělat jako větší kvalitu, třeba trošku níž nebo právě ty 2 měsíce tady jako v Čechách. No.
2: Oceňuje příznivější kalendář závodů Ondřej Moravec, trenér biatlonové reprezentace. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Teniska Kateřina Siňaková zatím velmi dobře zvládá zápas o postup do třetího kola tisícovkového turnaje okruhu WTA v Římě na Antuce Areálu Forum Italicum. Zatím Siňaková přehrává svou soupeřku, tedy Rusku Anu Kalinskou, protože česká tenistka vede 5-2. Na podání bude její soupeřka, potom tedy Siňaková, pokud to nezvládne už v tom následujícím osmém gemu, tak půjde sama podávat na vítězství v setu. Jak se tenhle duel bude vyvíjet, o tom na Radiožurnálu Sport samozřejmě v dalších minutách uslyšíte.
1: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: Teď je ale čas zamířit do českobudějovického parku Stromovka, protože právě tohle místo bylo dějištěm dalšího nočního běhu pro Světlušku. Celkem se na trať vydalo 800 sportovců. Důvody, proč se pořadatelé rádi na jich Čech vracejí, vysvětlila Eliška Petkevičová z nadačního fondu Českého rozhlasu.
2: Jsme se chtěli prostě podívat k vám na jih. Tady máme připravený jak krátký okruh, tak i dlouhý. A je to úplně super, protože tady nejsou nějaký šílený kopce, je tady placka, takže se nám tady moc hezky běhá.
3: Počasí úplně nevyšlo, těsně před startem se rozpršelo.
2: My chceme vlastně spojovat svět nevidomých, tak nás vidících. A není to vlastně o nějakém výkonu, ale spíš o to, abychom prostě si užili společný čas.
3: Elišku Petkovičovou doplnil ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu pro Světlušku Jiří Váňa.
4: Je to sice běh, ale je to taková trošku maskovaná společenská akce nebo akce pro dobrou věc, protože nám určitě nejde o ten výkon, nejde nám o tu rychlost, abyste byli v cíli první, ale abyste přišli, dozvěděli se něco o tom zrakovém postižení a aby se tady ty světy vidících a nevidomých propojily.
5: Chystáte se na trasu?
4: Já musím říct, že zatím měl bych zaklepat, ale letos jsem si zaběhl vlastně vždycky aspoň jedno kolečko na Světlušce a zároveň jsem i jednou nebo dvakrát trasoval, běžel jsem jako s nevidomým nebo slabozrakým, takže letos si to zatím užívám. Vždycky máme i doprovodný program. Vlastně snažíme se, aby to nebylo jenom o tom běhu, ale v 7 hodin jsme otevřeli stanové městečko. Máme tady různé aktivity. Můžete si nechat vyšetřit zrak, můžete se nechat namasírovat od nevědomých masérů. Když si nepřijdete zaběhnout, stojí za to se tady zastavit.
3: Uvedl ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška Jiří Váňa. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životou zprávu v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřina na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dřív na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. To si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: A na webu Radiožurnál Sport.cz také zjistíte, jakým způsobem se lze dostat ke vstupenkách. Ještě jsou k dispozici na teplickou desítku Pavla Horváta, tak určitě neváhejte. No a pokud posloucháte a věřím, že ano, desítku Pavla Horváta rádi také na Radiožurnálu Sport, třeba každý čtvrtek, protože přijde zajímavý host, tak právě dnes jste určitě po 10. naladili. A pokud ne, tak vám už za pár minut po zprávách po 16. hodině nabídneme reprízu dnešní desítky Pavla Horváta. Jejímž hostem byl jeho bývalý spoluhráč z Plzně, také bývalý obránce české reprezentace a muž, který si vyzkoušel fotbal na nejvyšší úrovni také v některých prestižních soutěžích, Roman Hubník. Takže s ním tedy zajímavý rozhovor nejen o jeho kariéře, už za pár minut na Radiožurnálu Sport. No a co nás čeká dál? Po 19. hodině první utkání českých hokejistů na švédských hrách, duel proti domácím reprezentantům. No a samozřejmě sledujeme také dění na kurtech v Římě, kde aktuálně bojuje Kateřina Siňaková, která za stavu 5-3 v duelu s ruskou Anou Kalinskou podává na zisk úvodní sady. Je 15 hodin 55 minut. Hezké odpoledne.

0: máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kg nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 Kč. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
1: Radiožurnál je 16 hodin. Kateřina Caucidisová a zprávy. Z odpáleného bankomatu v Praze si zloději odnesli zhruba 300 tisíc korun. Evropská unie zakáže takzvané slékací nástroje umělé inteligence. Čeští hokejisté nastoupí v prvním zápase švédských her proti domácím. Kolona popojíždí na Pražském okruhu ve směru z letiště do tunelů. A zítra bude oblačno až polojasno, přeháňky jen výjimečně. Teploty do 19 stupňů, na severu Čech jen kolem 12.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Z bankomatu v pražských Kundraticích zloději dnes v noci ukradli zhruba 300 tisíc korun. Radiožurnálu to řekl policejní mluvčí Richard Hrdina. Podle něj si případ vzali na starost detektivové z prvního oddělení kraje. Hrdina dodal, že vyšetřovatelé teď žádají veřejnost o pomoc při pátrání.
3: Cháníme svědky, kteří viděli mezi 2. a 5. hodinou ranní v okolí Kundratického nebo Krtského lesa kohokoliv na elektrokoloběžkách, aby tyto poznatky předali na tisňovánku 158.
1: Zloději bankomat odpálili pomocí výbušnin kolem 3:30 ráno. Způsob, jakým to udělali, byl stejný jako zhruba před měsícem u obchodního centra na Opatově. Kriminalisté podezřelé zadrželi zhruba o týden později. Většina obchodů zítra zavře. Podle zákona musí zůstat zavřené prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních. Podle svazu obchodu a cestovního ruchu se k ním můžou přidat i menší provozovny v obchodních domech, kterým se nevyplatí otevřít. Zákazníci by si proto měli otevírací dobu ověřit. Dodržování zákona na otevírací době na státní svátek bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Nástroje umělé inteligence umožňující vytváření sexualizovaných snímků skutečných lidí budou v Evropské unii zakázané. V noci na dnešek se na tom dohodli zástupci Evropského parlamentu a Rady. Zákaz má začít platit 2. prosince.
4: Europoslankyně a zpravodajka návrhu Arba Kokalariová z Evropské lidové strany připomněla kauzu nástroje Grok na sociální síti X, který bez souhlasu vytvářel sexualizované fotografie skutečných žen a také dětí. Everybody's aware of what Grok and X. Takové jednání je podle ní v Evropě nepřijatelné. Zakázané tak bude uvádět na trh Evropské unie nástroje, které vytváření takového obsahu umožňují, nebo nemají dostatečná bezpečnostní opatření, která by tomu zabránila. Evropský parlament a Rada se shodly také na odkladu a zjednodušení některých povinností pro firmy v oblasti umělé inteligence. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Kriminalisté navrhli obžalovat 22 lidí kvůli výrobě a prodeji drog. Skupina podle detektivů dovážela z Ukrajiny a Španělska stovky kilogramů surovin k výrobě pervitinu. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Mezi obviněnými je 20 Čechů a 2 cizinci. V případě prokázání viny jim hrozí až 12 let vězení.
5: Sport. Hokejisté Česka dnes vstoupí do švédských her zápasem proti domácím. Ti mají v sezóně evropských turnajů zatím samé výhry a ztratili jediný bod. Jejich výkony souvisí s širokým kádrem a napříč soutěžemi, říká trenér národního týmu Radim Rulík.
6: Já si myslím, že to je skladbou toho týmu. Oni různě zkouší, oni různě s tím pracují, protože mají opravdu jakoby ohromné množství hráčů, z kterých můžou vybírat. Mají strašně silný Švédy ve švýcarské soutěži nejvyšší, ve švédské taky mají výborný hráče.
5: Zápas Švédsko-Česko začne v Angleholmu v 19 hodin. Přímý přenos bude vysílat digitální Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ucpadá D1 u Brna a kolony u Štenberka. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se zdržíte. Brzdí se poprvé u sjezdu na Domašov na 168. kilometru. A je to nesouvislá kolona až do Brna k omezení. Osobním těch 20 kilometrů pojedete zhruba 50 minut. U Brna kolona taky na silnici 43 směr Svitavy před Lipůvkou, je to tradičně teď asi na 20 minut. Silnice 46 Solomouce do Opavy je ucpaná před Šternberkem. Překážela je tam i nehoda u sjezdu do města a kolona od Bělkovic je minimálně na půl hodiny. Silnice 35 z Prahy do Liberce se ucpává obou směrně před omezením u Hodkovic nad Mohelkou. V obou směrech podstojíte asi 15 minut. No 35 je ucpaná taky dost na příjezdu do Litomyšle ve směru z Vysokého Mýta. Zdržíte se asi 30 minut od Cerekvice. Ještě Pražský okruh ve směru z letiště na dálnici D1 budete popojíždět půl hodiny před sjezdem na Ořech. Nic nepřekáží, pouze silný provoz. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, přehánky jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 19 stupňů, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy až 21. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
8: Krásný den, milí posluchači, je tu Desítka Pavla Horváta, další čtvrteční díl, Pavel opět přítomen.
9: Dobrý den.
8: A Pavel přivedl dalšího vzácného hosta k nám do studia, do vysílání.
9: Tak já bych si nedovolil říct přivedl, ale já si myslím, že on přijel sám z nedaleké Olomouce, nebo z Olomoucka, i se svým synem, který tady s námi je v rádiu. A samozřejmě je to bývalý můj v podstatě i svěřenec a spoluhráč, dlouholetý kapitán Plzně, a nejenom Plzně, ale vlastně tam, byl skoro vždycky kapitán Roman Hubník. Romane, ahoj.
10: Ahoj.
11: Host Desítky Pavla Horváta.
8: Roman Hubník s námi ve vysílání, tak máte společné tedy nejen to, že vaši synové se jmenují Patrik.
9: To je pravda.
8: Jo. Ale taky vlastně, k čemu se asi dostanem, že Viktoria Plzeň, tím, že jste tam přišli, zase nějakým způsobem nakopla tu vaší kariéru k těm zářným výšinám, možná ten kontext dodáme, ale myslím, že ani jeden si nemáte co vyčítat z hlediska toho, když jste jako proti sobě stáli v první lize, tak jsem koukal, bilance zcela vyrovnaná 2-2-2. Pavel vyhrál dvakrát, Roman vyhrál dvakrát, dvakrát to byla remíza a bylo to samozřejmě jak v Sigmě, tak ve Spartě, když hrál Roman a nebo předtím v Sigmě. No.
9: Tak proto jsem ho pozval, kdyby měl tam kdyby měl trojku ve vítězstvích, tak by ho asi nebral.
8: Skoro jsou 4 pro Romana, ale nevadí, pojďme dál.
9: Nevadí,
8: no.
10: Aspoň něco.
8: Tak. No a dneska máme tedy už těsně před dalším svátkem, jsou to ty květnové krásné sváteční dny, ale váže se k tomu taky vlastně jedna vzpomínka, no, netak dávná.
9: Já si myslím, já jsem to teda Roman před chvilkou řek a myslím si, že před 4 rokama a jedním dnem skončila prvoligová kariéra Romana Hubníka.
10: No ty, jak jsi mi to teďka říkal, tak vlastně jsem ani nevěděl, že to bylo už, nebo že to je 4 roky. Tak
9: je to fofr, no.
10: Je to fofr, protože člověk si myslí, že to není, že to je tak 2 roky, ale když se podívám tady na mladýho, na Paťu, tak teď to vypadá jak 10. No, takže.
9: Hele, a skončila jenom prvoligová kariéra nebo fotbalová kariéra?
10: Prvoligová samozřejmě, pak jsem chvilku hrál v místní části Olomouce ve Chválkovicích, kde jsem strávil nějakou sezónu a teď jsem se vrátil na minulou sezónu do Halenkova, kde jsem vlastně začínal, vyrůstal jsem a pokračuji a snad rozdávám radost.
9: No tak to je jasný. Honzo, ty zmiňuješ Halenkov často, ne?
8: No já jsem koukal na to, že to je u, jako bych myslí Halenkov z hlediska,
9: ne,
8: jako...
9: Ne, z hlediska jako místa, ne
8: jo.
9: Halenky, jako...
8: Jo,
9: Halenkov, jako,
8: ne, tak Valašsko,
9: v tom
8: my tam
9: jezdíme
8: rádi s rodinou do Beskyd, je to vlastně to údolí tam kolem Bečvy, když se jede ze Vsetína dozadu do Velkých Karlovic a pak na Slovensko, ne?
10: Přesně tak.
9: A to tam... jsou takový ty klasický Hanáci teda, jo?
8: No, klasický Valaši, ne?
10: To jsou Valaši, já jsem, jak si říká, náplava olomoucká, ale jsem vlastně od 15 let v Olomouci, ale jak jste zmínili Halenkov, tak to je srdcovka, to je nádherný kraj vlastně mezi Vsetínem a Velkýma Karlovicema, kde z jedné strany jsou hory Javorníky a z druhé strany jsou Vsetínské vrchy, takže taková ta valašská natura je tam.
8: Pořád někdo jezdí v zimě na Kohoutku třeba lyžovat, nebo na Razulu, když to tam fungovalo ještě, nebo se jezdí koupat v letě na Balaton tam vykoupat, že jo, do Karolinky, ne?
10: Přesně tak, no. Tak teď shodou okolností jsem byl na Kohoutce asi 14 dní zpátky, takže...
8: No. To je krásná oblast, to doporučuji všem posluchačům.
9: Tak jo, tak to jste si povídali zeměpis a teď já teda se ptám na fotbal, když vidím Hubňu, jak je ještě vysekaný, tak já vlastně samozřejmě pracovní přezdívka normální byla Hubňa, ale taková ta jako, když už jsme byli na hřišti, tak občas tam padlo slovo sekačka, sekajda, protože Hubňa nešel pro tu tvrdou hru daleko. Jak se díváš v tuhle chvíli na ty pravidla třeba, nebo když to srovnáš, ty jsi začínal někdy v roce 2021-2 v lize, tak ty skluzy byly desetimetrový a ukazovalo se, že si odehrál balón a dneska?
10: Musím říct, že jsem rád, že jsem skončil, protože v dnešním videu, co používají pořád rozhodčí, tak už je to nebezpečný, no, protože tehdy jsem udělal skluz, diváci mi zatleskali a akorát trávníkář byl naštvaný, protože pak to musel zasypávat. Takže.
8: No ne, letos by vám tam asi našli, třeba teď video rozhodčí, nebo v tom fotbale to takhle jde. Mě to vlastně zajímalo i z hlediska toho, že Pavel je hráčem, který skončil ještě nějaký vlastně rok před tím zavedení videa a vy jste dohrával kariéru už s videem. To musela být teda hrozná změna, ne, pro vás? Nebo jaká byla?
10: Byla to strašná změna, protože říkám, jakýkoliv dotek a tedy, jak to začalo video, tak tedy se to řešilo tak, že malinkým prstíčkem se člověk dotkl toho útočníka a už se pískala penalta, takže to bylo něco strašného pro obránce.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
8: Abychom trošku doložili, jaká to persona tady s námi sedí, tak můžeme si pustit první audio ukázku, kterou máme, protože to na to bránění taky vztáhneme. Nechcem tady hosty nachytávat. Ta ukázka třeba se netýká úplně nejpozitivnějšího zážitku. Spíš tam jde třeba o ta jména, která se ukážou a zazní v té ukázce.
12: A teď Rosický o něco lépe, ale také neodkopl daleko, takže je tu znovu Iniesta, ten má sil dost a pozor, centra, gol! Tak to je škody, ale bylo to čekání na podobný okamžik. 87. minutě Iniesta nacentroval přesně mezi Sivoka, Hubníka a Piqué trknul. To byla hlavička z velké blízkosti, snad z 5-6 metrů.
8: Takže Gerard Piqué nebyl úplně asi obávaným útočníkem, ale ten gól za Španělsko při startu Eura 2016 české repre dal. Vy jste tehdy byl v obraně. Nějak mě to tak váže k tomu, jaké je to teda bránit takhle v vozovkách až nebránitelný útok, jako měli třeba tehdy Španělé.
10: No, tedy, když na to vzpomínám, tak to byl spíš zápas, kdy jsme jenom běhali, takže to jsme si dali sporttester a běhali jsme bez míče a kolem jenom jsme takhle kroutili hlavama a já, když jsem chtěl někoho sfaulovat, tak jsem ani nestihl ho sfaulovat, takže to bylo tak rychlý, ale dlouho jsme drželi ten výsledek 0-0. Bohužel ty 3 minuty před koncem nám dal Piqué gól a hold, to už to, takový je fotbal, ale myslím si, že jsme neodvedli úplně špatný výkon.
9: Promiň, tohle jsou jako neskuteční vzpomínky vlastně, když to takhle slyšíš a teď slyšíš ty jména, jo, tak to je prostě neskutečný vlastně, kam si troufnu, že jsme se jako dostali, jo, že proti těmhle frajerům jako vůbec mohl stát, že jsem se jim mohl jako přiblížit, mohl jsem je faulovat, že balon jsme jim nevzali, já teda určitě ne, ale jo, že vlastně tu Barcelonu, kterou já jsem potkal, tak to je vlastně tenhle ten jako zhruba Iniesta, Piqué, Xavi, prostě Messi, to bylo něco, co se prostě nedá zapomenout a byť ty zápasy dopadly tak, jak asi měly papírově, tak pro mě to jsou zážitky spíš než fotbalový, jako to,

0: Takže byli samozřejmě rádi, podepsal jsem nějaký kartičky, takže říkám, je to neskutečný, kde, nebo kam jsem se až dostal. No. Mm-hmm.
1: Ještě pro mě, tohle je super, zase připomínka, ještě, že ty mobilní telefony jsou, já na ně spoustukrát nadávám, ale myslím si, že bez nich už by nás jako ta generace 20 a níž jako vůbec neznala, protože oni fakt jako si to napíšou a říkám, hle, tak tohle, to je fakt borec třeba.
0: No, to si dal hodně 20 a níž, to už je, já myslím,
1: 30
0: to je
1: aniž.
0: To, no, ne, tak jako ono to je, no některý jsou prostě takový, že fakt potřebuji všecko googlit, že, takže prostě.
2: No, a tak to googlíme rádi taky, ale máme tady kolegy, kteří jsou 20 a níž a ti vás určitě pamatují, protože zase se o to zajímají svým profesním způsobem. Ale když jsem se tady vypsal ty útočníky, to jsou často velká jména, která jste potkali společně v Lize mistrů třeba v roce 2013, kdy se hráli s Manchesterem City s Bayernem, tak jenom ten podzim 2013, Aguero, Dzeko, Negredo, za Bayern Mandžukić, Ribery, Robben, Pizarro, pak jsem si tam teda napsali Krose se Schweinsteigerem. Když takhle to porovnáte vedle sebe, jaký ten typ útočníka vám jako nejméně chutnal? Takhle no, ten vytáhlý prostě...
1: Určitě nějaký rychlej prcek.
2: No, tak Aguero byl asi rychlejší, možná menší postavy,
0: no, já spíš možná než ty útočníky, tak jsem nerad hrál proti Robbenovi a Ribérymu, protože to oni hráli přes nohu a vždycky, jak si naváděli ten balón...
1: Jsi hrál takový... na Bayernu Beka, ne? Tenkrát proti Robbenovi. Je to možný, že tě dal doleva?
0: Ne, tam jsem na stopera.
1: Tak někdo tam, já vím, že to bylo hrozný.
0: Já jsem udělal penaltu možná, ne, teď už nevím taky, no.
1: Ne, já myslím, že to bylo šílený prostě, tam jsme byli zoufalí, to bylo strašný.
2: To byl těžký zápas.
1: To byl strašný popr.
0: Já mám na Bayern takový vzpomínky, ještě když jsem hrál v Hertě, takže tam...
1: No tak pojď s ní.
0: Tak, no, tak mám bilanci, první zápas... 5-0 na Bayernu, to bylo 10. minuta, 3-0 jsme prohrávali a když jsme hráli vlastně potom doma, tak trenér nám říká, musíme zvládnout prvních 10 minut. Ano, to bylo zase 3-0, doma jsme dostali 6, takže já mám ze dvou zápasů za Hertu už skoro 0-0-1.
1: A k tomu Plzeň?
0: Takže...
2: Tak ve Štruncových sadech pak to bylo 0-1, ne?
0: Tam jo, tam nám dal, myslím, že Miller góla taky někdy v závěru, ale na Bayernu tam už taky, no, tam myslím, taky byl 5, nebo?
1: No, 5,
0: nějak,
1: no.
0: Že? No, takže...
2: no. Ale tak, aby si to jenom posluchači představili, to byl podzim 2013, pak se hrálo v létě mistrovství světa a řada z těch hráčů, kteří vám třeba dali gól, tak pak se stali mistrem světa, takže kvalita tam byla.
1: Tak to my jsme věděli, že tam určitá kvalita je proti nám, ale je to vlastně stejný, jako jsme se bavili o těch španělských hráčích, tohle bylo to samý, prostě my jsme ty hráče znali z televize, nebo aspoň já, teď zase myslím si, že mluvím za všechny, že jsme ty hráče znali z televize, že prostě bylo super, že vůbec jsme se s nima mohli potkat. Já jsem byl třeba nadšený, jenom pardon, můj příběh, vlastně Bayern, já jsem absolvoval Bayern jako hráč a pak jako asistent Michala Bílka a šel kolem mě Miller a zdravil mě. Ten druhý zápas, jako, když jsem byl ten asistent, tak mě jako zdravil.
0: Ne, tak
1: tě vzpomíná, mě pamatoval
0: ten
1: prostě.
0: Ten horý, ten nám dával.
1: Ten nás tady vodil.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Tak máme tady Romana Hubníka, Pavla Horváta, tak můžeme zaspomínat přece jenom na to, co se jim povedlo, na co vzpomínají podle mě i na západě Čech, když to za chviličku už bude těch 11 let.
4: Jak se tady vyvíjí duel Plzně si hlavou, to poví Jaroslav Plašil.
5: Tady už jsou na trávníku nejenom hráči, ale je tady spousta fanoušků, kteří se zbíhají ke středovému kruhu poplácat své oblíbence, kterým zajistil ten titul už tento zápas si hlavou v 28. kole. Viktoriáni porazili svého soupeře 2-0. V závěru nastoupil a to bylo hodně emotivní tady ve Štruncových sadech i Pavel Horvát, který zažívá tedy mistrovskou rozlučku, mistrovskou sezonu.
2: To bylo symbolické docela.
1: Symbolické, Hubňa tady předtím myslel, že to je 2 roky, co skončil. Já si žiju tak, že to je možná 4 roky a on je to 11.
2: To byl ten titul Plzně vlastně v roce 2015. Pro vás, Romane, první, pro Pavla tehdy 3. a pro Pavla vlastně poslední v rámci
1: té kariéry. Já jsem věděl, že skončím a tady kluci hráli fantasticky a vlastně tam se úplně naplno prosadil Páťa Hrošovský jako prvně a myslím si, že teď se tam vrátil ve velký formě. Já jsem byl už taková nehrající součást toho mužstva, bohužel v tu dobu, no, protože jednak jsem končil, bylo to jasný a jednak mě bolel kotník, který mě bolí do dneška, takže já jsem byl rád, že jsem s ním mohl být.
0: Ale nejlepší skončit.
1: No to je jasný.
0: To je úplně něco úžasného. Takže. A já možná si vzpomínám, že jsem dokonce dal góla.

0: Hlavu.
1: To je možný, jo.
2: Takže, to bylo vlastně období, a tak období, vy jste to měl během své kariéry tak nějak takovou malou patinu na to, že jste, když to bylo potřeba, dával ty důležité goly, my si jich ještě pár připomeneme, protože myslím, že okolo předtím jste také tam usadil jeden gól.
3: Ještě než ho pustíš, já jenom bych řekl jednu věc a myslím si, že to bylo jako veřejně, jsme se o tom bavili, že se hrála nějaká zóna nebo osobně a někdo v zóně a nám stačil v zóně do defenzivy při standardních situacích jeden hráč, kde on fakt jako, my jsme to zkoušeli na těch tréninkách, jsme si z toho dělali srandu, že vlastně si nacentroval a on v celém velkém vápně odvrátil ty balóny, to bylo neskutečný. Jo, jednak samozřejmě to stihnout, ale jednak to odvrátit fakt jako vědomně někam, kde z toho nebude průšvih. Jo. A tyhle ty hráči, myslím si, že to trošku mizí, že to umění té hry tou hlavou samozřejmě jako využiješ to dopředu, to je jasný, ale dozadu potřebuješ jako mít ty lídry, který jednak ti to odbrání a jednak ti řeknou, hele, ty by si asi měl stát tamhle, ty by si měl stát tamhle. Není to tak jako obvyklý, že dneska z toho hřiště ty kluci dělají, a já bych měl jako být tady, nebo mám jít tam. A ty prostě na těch 50 metrů jim to samozřejmě úplně neřekneš, ale takovýhle hráči, jako ty byli ceněný zlatem prostě.
2: A když je vlastně Roman Hudník teď působí jako televizní expert na Nova Sport, často tam chodíte a vidíte, jak se dneska brání třeba, nebo spíš, jak se zahrávají ty standardky, často to vidíte i u těch anglických týmů, všechno na přední tyč, při rohu, všichni tam jsou. Jak byste tohle třeba dirigoval dneska, nebo jak obtížné, je to obtížnější nebo méně obtížné než dříve? Jestli těch hráčů tam třeba bránících není moc?
0: No, já si myslím spíš, jak ty rohy, tak jsou to standardky z boku, tak myslím, že je největší chyba, nebo když já nejsem trenér, ale když se na to dívám, tak že ta zónová vlastně obrana je moc hluboko vlastně, že je zalezlá vlastně a tomu golmanovi vlastně nepomůže. Takže já furt říkám minimálně třeba 5-7 metrů jít výš a když je dobrý centr, tak to ani nestihne, má to golman. A když je pomalej, tak hlavičku je, když to řeknu, ze 16 a to už golman má větší šanci chytit. A když hlavičku je z malého vápna, tak to stačí proletět, trknout a většinou je to gol.
2: A ty rohy takhle, když jsou schrumáže třeba na té přední tyči, tam byste možná taky měl problém, ne? Jako elitní stoper to ukoučovat, ty spoluhráče, ty si stoupni tamhle, ty tamhle, když tam je takový zmatek.
0: Ono možná nejhorší je to, když to řeknu, když se to sladí a na přední tyč, když někdo nabíhá a protečuje to na zadní.
3: No, to je nejhorší. To se trénuje všude a pro tu obranu je to vlastně neodvratitelný, protože ten hráč, i když tam bude Roman, kterýho jsem teda tady chválil, ale poběží někdo, kdo se trefí do toho centru, do náběhu, tak vlastně logicky ten hráč, který má 5 metrů na rozeběh, než ten, kdo má krok, tak nemáš vlastně šanci se dostat tak vysoko a je to neubranitelný, ale všechno se to vyvíjí prostě, ten fotbal, nejenom fotbal, tak jak se vyvíjí, tady vidíme telefony, tak se vyvíjí ten fotbal a dělají se bloky, už vlastně i takový basketbalový bych řekl, aby se tam tyhle ty hráči, který ví, že jsou silní v defenzivě, aby se tam třeba nedostali, aby prostě nemohli ten balón odvracet, takže vyvíjí se to a je to složitější a složitější. Na druhou stranu pro nás, pro fanoušky, mi potřeba, aby padaly góly. No.
2: Tak je to hezčí, když padají ty góly. Ten současný fotbal, jak to vnímáte? Koukáte rád na fotbal, nebo slýcháváme i často od Antonína Panenky, se kterým letos objíždíme ty desítky Pavla Váta živě, že přeci jenom on jako pamětník a taky autor mnoha krásných momentů fotbalových na to, tak s láskou nekouká aktuálně.
0: No, já když jsem končil v Olomouci, tak musím říct, že jsem třeba rok si nezapl fotbal. Samozřejmě, když bylo nějaký finále, semifinále, ale nevyhledával jsem to. V poslední době mě to začíná trošku víc bavit zase, takže když se podívám na zápas, když hrál PSG s Bayernem, tak To byl nádherný zápas, to kdo neviděl, tak to byla velká chyba. Takže jo, baví mě to pořád a hodně s Paťou vlastně to komunikujeme a rozebíráme, protože on má na to dobrý názory a já si to taky vyslechnu taky od něj.
3: Ještě bych teda řekl Tondovi Panenkovi, tak vzhledem k tomu, co Tonda uměl a všechno, co se mu povedlo v kariéře, tak celkem chápu, že ho některý fotbaly nebaví.
2: Můžete si ho ostatně poslechnout živě 18. května, to vás veme do Teplic, budeme tam v Domu kultury právě i s Pavlem nebo s vaším bývalým spoluhráčem, vás obou, Janem Reskem.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Nicméně, když jsme byli u té Plzně, než půjdeme dál třeba k dalším tématům, jsem mluvil o tom, že to určitým způsobem zas nakoplu tu kariéru k úspěchům. Tak Pavle, ty jsi tam přicházel tehdy, jak ty říkáš, po vyhazovu ze Sparty. V tu chvíli, když jsi tam přišel, tak jako vidí na toho, že byste s Viktorkou dělali pohár a pak x titulů, no, tam asi nebyla.
3: To určitě ne. Já jsem, tak po několika opaku, já jsem tam šel dohrát na 2 roky kariéru a myslel jsem, že skončím, že vlastně už je hotovo, jak se říká, tak v té době už ty hráči, kterým bylo přes 30, byli vlastně jako braní, tak jako trošku veteráni, no a nakonec toho bylo 7 let, tak Hubňa přijel trošku pozdějiš a myslím, že mu to taky jako celkem bodlo.
2: No, tak vy jste tam přicházel po asi náročných letech i v zahraničí, protože v té Hertě přece jenom velká značka, krásný stadion, obrovský, ale ta léta tam nebyla úplně třeba vždycky úspěšná. To byl jojo klub, bych řekl dokonce, ne?
0: To bylo fakt nahoru dolů, no přesně takový. Když jsem tam přišel v zimě ze Sparty, tak Herta tehdy měla 5 bodů.
2: Jako celkem?
0: Celkem 5 bodů po podzimu.
3: To není moc.
0: No, to není moc, pak jsme udělali, a teď nechci kecat, možná 26 bodů, nebo tak, ale stejně nám to nepomohlo. Tak jsme spadli a já jsem vlastně při zápase s Dortmundem doma, tak jsem se zranil, natrhl jsem si postranní vaz a odehrál jsem jenom 7 zápasů a klub se mě rozhodl koupit, tak jsem tam podepsal smlouvu na 4 roky a vlastně dal jsem se dokupy, přišel nový trenér Markus Babel a udělali jsme hned vlastně postup. Udělali jsme snad rekord 2. Bundesligy v počtu bodů. Já jsem odehrál z 34 zápasů 32. Hmm. Takže tam se mi dařilo. A začali jsme tu plus sezonu dobře, byli jsme někdy v prostředku, byli jsme jediný tým, který jsme porazili Dortmund na jejich hřišti, ještě Lewandowski tam hrával.
2: To byl Kloppův Dortmund tehdy vlastně.
0: A dal nám sice góla, ale my jsme dali 2, takže... No ale pak Markus Babel odešel, měl nějaký asi rodinný problémy a najednou přišel trenér z Kibe, 5 jarních zápasů, 5-0 proher. Hmm. Přišel
3: další trenér,
0: který vedl řecký nároďák.
2: To nechcete ani říkat, to jméno, víte.
0: Ne, ale...
2: 2004, vzpomínte si, posluchači.
0: Přesně tak.
2: Oto.
3: Reagl, jo.
0: Přesně Oto Reagl a ten si vlastně vzal 2 mladí trenéry, takže ti to trénovali a pamatuje na Pavla Kuku, na
3: Míru Karlece.
0: Přesně tak. A já jsem s Levanem Kobiašvilim, tehdejším spoluhráčem, jsem jezdil k němu na hotel a on chtěl furt vykládat, takže na kafe, přijďte, vem to, takže my jsme tak spolu. No, bohužel to nevyšlo. Té kávy bylo dost, ale bodu málo. Takže jsme zase spadli.
3: No, jsi procvičil němčinu.
0: No, to jo, jako to je pravda, no.
2: A spadli jste přes baráž, ve které jste dal gól i Düsseldorfu, ale nakonec to nedopadlo.
0: To bylo, no.
2: 1-2-2-2.
0: Přesně tak, dal jsem si ze góla, ale pak jsme si dali vlastního a doma 2-1 a pak tam jsme prohráli, nebo...
2: Jste to chtěli pak ještě snad to... kontumovat, jsem četl, že tam byly nějaké fanouškovské jako...
0: No, byl tam vlastně, kdy rozhodčí pískl a oni si mysleli, že už je konec a vlastně diváci vběhli na hřiště, ale to bylo ještě, mělo se dohrávat nějaký 2-3 minuty, takže jsme nevěděli vůbec co, protože ti fanoušci běhali kolem nás a nebylo to úplně příjemné, takže nás zahnali na 20 minut do kabiny. A pak jsme šli dohrávat tu minutu nebo 2, no, takže to bylo rychlý. No. Takže bohužel jsme zase spadli. No.
2: A pak jste vlastně už tu sezonu, co jste postoupili, to jste tam ještě vybojoval postup, ne? 2012-13.
0: Pak jsem tam vlastně, pak přišel zase nový trenér, já jsem odjel na nároďák do Polska, na mistrovství a přišel tam Holanďan, který jsme si psali, volali, říkal, že byl rád, že jsem zůstal. No, prvních asi 5 kol, nebo to nám moc nevyšlo. Mně to taky osobně nevyšlo a najednou prostě ta miska vach se najednou převracela a já dokonce vlastně toho podzimu jsem odehrál možná pár zápasů jenom, takže... Mm-hmm.
3: A ta zkušenost teďka jsi mi nahrál vlastně toho hráče, který nemá tu dovolenou. evidentně. Jo, nebo byla minimálně krátká a samozřejmě i v tom zahraničí prostě ta konkurence je obrovská. A jak se cítil, jestli si to uvědomuješ, třeba přijel si po tom mistrovství, který si myslím, že nebylo špatný, jo, ale přijedeš do toho klubu a najednou se to prostě otáčí. Ale co s tím?
0: Přesně jak říkáš, protože já jsem měl pár dnů volna, že? Takže ono to není úplně, není to úplně ideální, ale na to se člověk nevymlouvá, ale bylo to, že zase bylo velké očekávání, že Hertha přijede, první zápas si odehraje, budeme mít z 5 zápasů 15 bodů, hold jsme měli třeba nějakých možná 6-7, byli jsme někdy v prostředku a najednou trenér hledal nějaké změny, tak stáhl na stopera defenzivního záložníka a najednou takový to, že se začalo dařit, tak proč by to měnil, že? A bylo to vlastně tak, že já jsem do konce té sezony odehrál možná 2-3 zápasy, nebo jako moc jich nebylo. A nastala situace, kdy mi trenér řekl, že když si něco najdu, můžu jít. A já jsem říkal, že se chci poprat. No, prvních 5 kol jarních jsem se prál na tribuně.
3: Se sebou.
0: Se sebou na tribuně, no a pak vlastně vznikla ta situace, kdy vlastně se zranil v Plzni a teďka nevím, jestli to byl Marian Čišovský tehdy. Je to možný, že měl nějakou buď koleno nebo něco takového. A řešilo se doplnění kádru. A myslím si, že tam tehdy byly dvě jména. Myslím, že Martin Jiránek a já.
2: A povolali vás v Plzni tedy?
0: A myslím si, že dokonce trenér chtěl mě a pan Šárek chtěl Martina Jiránka, takže pane Šátku.
3: Ty.
2: Roman Hubník na to nezapomíná, ale vy jste se do té sestavy dostali. K té Plzni hned jenom, mě napadá, vy jste hrál s Pálem Dardajem taky, ještě na sklonku jeho éry v Hertě.
0: Přesně tak, jo. Byl to vlastně půl rok vlastně Pál Dardaj a pamatuju si vlastně jeho kluky, vlastně on má 3 syny a oni vlastně postupem času vlastně se zapracovali. Takže.
2: Právě proti Düsseldorfu někdy před 3 roky on je postavil všechny 3 do sestavy do za Hertu. S tím představte, máte jednoho syna, toho třeba Pavel dá do sestavy, ale že bys dal 3, že možná by se za tebou něco ozývalo třeba
3: to,
2: z tribu.
3: Hele, to musíš vědět úplně všechno ze šatny. Tam už není kam se schovat.
2: Taková zajímavost, no. Ale tak Herta tedy za Romanem Hubníkem a teď ta Plzeň, přece jenom klub, který byl v tu chvíli mistrem a šel do Ligy mistrů. Vy jste hrál podle mě jenom jeden zápas ještě jako střídající v lize a hned se naskakoval proti City. To byl teda hodně rychlý start.
0: No, ono to bylo vlastně...
3: No tak tam si hrál toho beka. Tam si hrál levýho beka na Milnera. Já si pamatuju ten jeden souboj, on tě tam hrozně nakop. Já si vybavu úplně přes...
0: Ty jsi City?
3: No.
0: Já jsem střídal Hedise doma.
3: A tam ne?
0: Ano, máš pravdu, protože tam se řešil na City, vlastně nehrál
3: Limba,
0: protože se rozhodoval, protože on měl karty, nebo mohl dostat eventuálně a my jsme vlastně poslední zápas. Tak tam, ano.
3: No, tak tam já si to mal tu Milnera, protože já jsem si s ním pak měl dres a to bylo hrozný. To byl zákrok, no já říkám, tak jeden z nich prostě už nevstane a oni vstali oba, jako, ale ty si trošku jako byl z toho na kobli. A pak tam byl ještě Jaja Touré a ten nechtěl, oni už byli postupující a měli nějaký zápas ještě a on nastoupil na 10 minut a ten tě taky nakop. A ten chtěl jenom žlutou kartu, ale zrovna si vybral tebe a ty si zase vstal, jako nic se nestalo a on měl podle mě takovýhle stehna, jako to jsem nikdy neviděl. To byly zákroky, jako to, a ještě teda jeden záběr z tohohle zápasu, my jsme vlastně chtěli vyrovnat. A byla nějaká standardka, odrazilo se to a na mě běžel Jesus Navas. A já jsem byl jedinej.
0: Ty jsi ho pěkně vykrokoval.
3: Já jsem ho vykrokoval, on si to naštěstí úkop, takže jinak jsem chtěl dělat, že mám křeč, že by to kop do autu, ale to byly zážitky zase z tohohle zápasu. No.
0: A vlastně u toho vlastně tak do mě potom sundal, tak byl vlastně Tomáš Hořava.
3: Jo.
0: To bylo, že jsme šli do hlavičkového souboje s protihráčem a Hořka se tam nějak objevil a trefil mě vlastně do spánku a roztrhl mi asi na 2 nebo na 3 stehy. No. Takže tam si pamatuju, že trenér Vlba tehdy ještě vlastně na doktora, dělej, zašijte mu to, takže asi 2-3 minutky jsem, než mi to rychle zašili.
2: Ale vlastně někdo by si řekl, proč takhle vzpomínáme, když to je dávno staré, ale třeba v obraně City tehdy hrál Vincent Kompany, který teď trénoval trénoval Bayern, mohli jste ho včera vidět třeba v Lize
3: mistrů. Tam vodili, ten nevěděl kudy do šatny.
1: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Je vlastně možná taktické poznatky tady s utkání s Viktorkou Plzeň ho včera ponoukali k tomu, že by mohl vyřadit Paris Saint-Germain, nakonec se to tedy nestalo. PSG bude hrát finále proti Arsenalu, nevím, jestli Hruban Hubník tam má nějaké preference aktuálně v té Lize mistrů teda takhle. Jestli
3: máte preference. Zklamaný, že nepostoupil Bayern.
2: Vy jste fandil Bayernu, jo?
0: Já jsem fandil Bayernu a skrz jednoho hráče. A to je Harry Kane. To je prostě to mi bylo fakt strašně líto, protože bych přál to vítězství v Lize mistrů.
2: A ještě se chci zeptat, když se teď vracíme už zase postupně k té Viktorce Plzeň. Často o tom mluvíme a Pavel to taky přiznává, vlastně dá se říct, kde chodí ta parta mimořádná. Jak rychle trvalo Romanu Hubníkovi, než tam zapadl?
0: Ne, tak ono, já když ještě odbočím, tak to bylo vlastně v repre pauze. Takže já jsem šel ještě v Berlíně se psem na procházku, najednou telefon od manažera. Plzeň, máš na to hodinu. Takže to bylo pondělí. No a ve středu jsem už jel vlastně a do Berlína už jsem se nevrátil. Takže to bylo tak rychlý a vlastně já jsem měl výhodu v tom, že jsem tam půlku týmu znal z různých reprezentací a z ligy, takže to bylo pro mě takový pro ten začátek lepší, ale samozřejmě člověk se vrací do ligy zpátky, do tehdy vlastně klubu, který vlastně vyhrál vlastně titul a byla tam vlastně skupina Ligy mistrů, což mě hrozně lákalo a vlastně tím pádem vlastně jsem kýval vlastně Plzni, že budu v Plzni.
2: Byly to takové paradoxy, že vy jste odcházel tehdy vlastně ze Sparty, která pak udělala titul a pak jste přišel vlastně do týmu, který ten titul od Sparty už teda vzal do Viktorky Plzeň a nakonec jste to tam ještě třikrát taky oslavil. No,
0: tak, já mám ještě vlastně jednu, takže v ten jeden, vlastně v jeden rok, kdy jsem ze Spartou vlastně získal ten titul, než jsem odešel vlastně do Herty, tak jsem s Hertou spadl. A klub, který vlastně v Rusku, co bylo FK Moskva, tak vlastně zkrachoval. Takže já jsem prakticky udělal nemožný.
3: Kam přijde, tam stole tráva nerostla. Ale vítězství.
2: Tam je pak ještě ta paradoxní situace 2.15 podzim v Olomouci a 2.16 titul z Plzní, zatímco Sigma padala. Tak to jenom jsou takové náhody v tom životě, které přišly.
0: Jo, tak ale to je pravda.
2: A určitě takhle, shodneme se, že to je lepší, než kdybyste jeden rok spadnul a druhý rok s někým jiným taky.
0: To je pravda.
2: No, ne, ale vy jste nakousil to Rusko, jo? To je vlastně tým, který už neexistuje, když to dáme, to je FK Moskva se to jmenovalo, ne?
0: No vlastně dřív bylo Torpedo Moskva, oni si to pak vlastně, v roce 97 vznikla FK Moskva a nakoupili tam spoustu Argentinců a Španělů a takový prostě těch hráčů a takový dozadu tam byli takový jako Rusáci, protože tam byla kvota nějakých šesti hráčů, kteří museli být, měli jako ruský pas. No a vlastně potom, když jsem šel do Sparty, tak už jsem se nemohl, když se řeknu, nikam vracet, protože vlastně majitel už tam nedával ani rubl a tím pádem to vlastně zaniklo, ten klub. A obnovil se vlastně zase to Torpedo. Takže ono to bylo takový složitější v tom.
2: Ale tak ještě jsem koukal, že jste tam vlastně v té sezóně, kdy jste přišel v roce 2007, zažil nejúspěšnější tu sezonu klubu, co se týče postavení, že tehdy FK Moskva skončila na čtvrtém místě pod Leonidem Slutským. A pak vlastně Oleg Blochin, taky velká legenda, tak ten vám úplně nepřál, co jsem pochopil.
0: No tak to ne, no. Tak to bylo typická ruská škola, nebo ukrajinská, protože samozřejmě, když přišel, tak si nakoupil asi 10 až 15 nových hráčů, nás tam bylo asi 40, takže si dovedete představit, co tam bylo, kde ti hráči měli hrát, že? Takže jsem toho moc neodehrál, hrál jsem aspoň za Bčko, to se jmenuje Dubl, za Dubl jsem hrál. A vlastně už se řešilo, kam vlastně půjdu v zimě. Ještě v létě jsem mohl jít do Norimberku, ale tam Norimberg změnil trenéra, který mě chtěl a nakonec to krachlo. Pak jsem byl na zkoušce v Ipswichi. Tam jsem zahrál spíš líp na beku, jak na stoperu, to mi řekl trenér, takže hledali stopera. No a vlastně pak až v zimě jsem šel do Sparty.
3: A jestli to jde takhle rychle, tvůj pohled jako lidský, život v Rusku, život v Německu?
0: Když jsem přišel do Ruska, tak jsem říkal, co tady budu dělat 4 roky. Absolutně. To jsem byl zavřený v tom bytě 18-patrovým. Pode mnou 8-proudovka doprava, 8-proudovka doleva.
4: Plná.
0: Plná samozřejmě, že? Takže tím metrem jsme tam chodili, já jsem jezdil hodně metrem. Jsme tam chodili jak tučňáci, tam to bylo opravdu obrovský, kdo v Moskvě nebyl, tak vůbec si to nedovede představit, takže bylo to tam na život hrozně těžký. To, když pak skočím do Berlína, tak diametrálně odlišný úplně, a tam v Berlíně jsem se cítil úplně nejlíp až s rodinou, takže to úplně tam skvělý.
2: Tak to do parku někam vyrazit, do Tiergarten nebo takhle, jak to asi prýma. Tak pochopil jsem, že jste pejskař?
0: Měl jsem Ridgebacka, Fenku, která měla asi 11, ale už je to další čas, když už není mezi námi.
2: No ne, že jste někde v rozhovoru říkal, že tam v Rusku je hodně potulující se psů a že to taky není úplně dobrá varianta, pak chodit tam se psem.
0: No, nebyla, protože když jsem vlastně tam psa měl, takže musel jít vlastně do boxu, vlastně do letadla. No a nejhorší je to i tam dát do toho, že? Protože je to 40-kilový hovátko malinký. No a vlastně chodit vlastně tam a najít hlavně park, což byl velký problém. A u těch popelnic tam byly velký psi, smečky, takže jednou ji tam pokousal, takže musel jsem veterináře zavolat, šili to doma a nebylo to úplně jako ideální s tím psem tam.
2: No vlastně, když jsem zmínil jméno Olega Blochina, tak to je jenom přesně tady to porovnání asi, jak jste mluvili o těch dvacátnicích, kteří vás třeba neznají, tak Oleg Blochin, který získal zlatý míč v roce 75, když se Pavel narodil, tak možná třeba ani pro vás, Romane, nebyl zas takovou personu, nebo myslím, že byl to pro vás jako známý velký trenér?
0: Nebyl, vůbec, no. Ale to byl trenér, který přišel na trénink, podíval se a odešel. On měl asistenty, který trénoval, a to bylo, nikdy ani nepřišel, takže prostě, no, přišel, takhle to zkoukl. A
3: já jsem tohle zažil v Galatasaray, vlastně tam byl teď nedávno se svojím Mirča Lučesku, a ten vlastně měl nad tím tréninkovým hřištěm takhle tu kancelář a vlastně vždycky koukal z té kanceláře, někdy šel jako na hřiště, někdy přišel na hřiště, pozdravil to, ale většinu těch tréninků absolvoval vlastně, že koukal z té kanceláře. No.
2: Hostem desítky Pavla Horváta je Roman Hubník.
1: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Tak můžeme se ještě vrátit tedy na západ Čech, protože pochopitelně s Pavlem Horvátem jste toho tam spoustu zažili. A když jsme mluvili o tom, že jste byl mužem, který taky dokáže dát velmi důležitý gól, tak to byl nejen proti hlavě, ale taky okolo dřív.
5: Jan Kovařík bude kroutit balón směrem k brance. Už se tam vytvářejí dvojičky v pokutovém území a Roman Hubník korunuje svůj perfektní výkon druhou brankou, respektive svou první, ale druhou plzeňské Viktorie, 69. minuta zápasu, a Plzeň je zase o obrovský krok blíže mistrovské trofeji, protože po hlavičce Romana Hubníka po centru Jana Kovaříka vedou Západočeši 2-0.
2: Tak tehdy Sparta byla tedy velký plzeňský konkurent pro vás paradoxně, protože ve Spartě jste taky strávil vlastně 2,5 sezony. Byla to tedy ta letná před těmi mistrovskými oslavami, které jste zažili třeba pak proti hlavě. Klíčový zápas, klíčový gól. Ty si, Pavle, vlastně...
3: Já jsem byl na tribuně. A...
2: Ne za Radiožurnál Sport, to jsme ještě nevysílali.
3: Neměl jsem sluchátka.
2: Za Viktoria, možná za Viktoria Rádio.
3: Je to pravda. No. Ne, tak to samozřejmě bylo skvělý, no. Tak zmiňoval jsem to předtím, ty kluci měli výbornou formu. Já vždycky říkám, že vlastně mě důkaz toho, jaký byli v Plzni hráči, bylo to, kolik z nich bylo v nároďáku prostě a kolik z nich tam bylo úspěšných, takže my jsme měli prostě výborný mužstvo a tohle bylo další to mužstvo, který bylo skvělý. Ne?
2: A u tebe jenom ten titul, máš jich 5 v lize, tak nejsilnější ten titul máš jako takhle, jako já vím, že může člověk teoreticky jako urazit, ale jako...
3: Já nemůžu říct, že jako asi ze Spartou double byl výborný, prostě to bylo super, taky už to bylo takový, že to nikdo nečekal, ten začátek té sezony, kdy já jsem se vrátil do Čech z Japonska, byl těžký a nešlo to úplně dobře, ale nakonec toho byl double, no a v Plzni ten první titul prostě byl naprosto nečekaný a v tu dobu, já to říkám soblivo, většina i mimo pražských lidí mi to potvrzuje, že nám vlastně fandili všichni, že jako jsme byli tak nevokoukaný a tak prostě jako odřezky z té Sparty a z různých jiných týmů, že prostě všichni tak nějak v tom zažívali ten svůj příběh a ten první titul Plzně byl taky hrozně silný, no.
2: A pro Romana, jaký to byl titul?
0: Taky první.
2: První, 2015.
0: Prostě je to věc, kterou vlastně zažijete poprvé, nevíte vůbec, jak to prožívat, jak to prostě hrozně si to přejete, ale prostě potom, když pak tam slavíte s tím pohárem na hřišti, potom vlastně, když to řeknu, v kabině máte otevřený okna, s fanouškama tam slavíte a potom je to na náměstí, kdy tam přijde 10-15 tisíc lidí a vy tam prostě ty emoce ze sebe dostáváte prostě a už je vám jedno, nedíváte se doprava, doleva, ale prostě zvednete si ten pohár, takže to je něco nádherného a jak to zažíváte po druhý, po třetí, tak už ten první pocit už to znáte, ale když to bylo poprvé, tak říkám, nezapomenutelný.
2: No každá ta sezona má něco jistě, tak o té druhé, když jste měli titul, jsme mluvili, že na pocit jste byl v Olomouci, pak jste byl v Plzni 2016 a pak tam ten titul 2017-18, to si pamatuju teda do dneška, hlavně ten podzim, když řeknu číslo, myslím 14-1-0, tak to se týká té podzimní bilance Viktorky na podzim v lize. Vy jste 14. vyhráli za sebou a pak až jste remizovali v Teplicích. Nebo z Teplice, to bylo neuvěřitelné.
0: A tam to bylo, myslím, zrovna před tou sezónou, jak zbrojila Slávě i Sparta.
2: To byly ty tanky, klasky proti tanky.
0: Tak, no. A my jsme udělali, teďka už si nepamatuju koho, že? Ale já furt říkám, že jsme si zasloužili my tu Ligu mistrů, protože za ty body, co jsme vlastně do toho koeficientu vlastně za ty roky dávali, tak vlastně my jsme byli takový ti třetí ze zadu, ale jeli jsme jak parní lokomotiva, prostě nedívali jsme se doprava doleva a najednou prostě to padlo a když jste v nějakým tom laufu vítězným, tak prostě to jedete a jsem strašně rád, že to vyšlo.
2: Tak možná Spartani neradi vzpomenou, to byla ta sezona, kdy tam vlastně trénoval taky její část Andrea Stramaccioni 2017-18, četné posily ze zahraničí a Slavia vlastně tehdy, co by obhájce toho mistrovského titulu, vám pak zatápila tedy v závěru té sezony, ale nakonec ani po příchodu v lednu Jindřicha Trpišovského a jeho současné ekipy to nakonec nezvládla. Vy jste to tedy uhájili, ubojovali, možná to byly větší nervy, než byste si řekli v zimě tehdy.
0: No já myslím, že my jsme tam měli ten problém potom v té jarní části sezony, protože myslím si, že jsme prohráli doma s Jihlavou, tam bylo, co si pamatuju, že bylo snad minus 14 nebo kolik.
2: Vy jste vedli, koukám tady na to, o 14 bodů jste vedli po podzimu.
0: Ano, přesně tak. A pak se to nějak, pak nějaký bodík, tam jsme ztratili a najednou to už snad bylo možná už o 4 body, možná
2: to o 5 bodů. Promíze se Slováckem 1-1 o 4 body, 3 kola před koncem.
0: Přesně tak, takže to bylo...
3: No musíš už... udělat drama pro lidi, ne?
2: kasa špíly nějaký, jak se říkají.
0: Takže jsme byli rádi, že jsme měli takový náskok, ale samozřejmě není žádný tým, který prostě od začátku a vyhraje, když to řeknu, všech 30 zápasů, nebo takže to je...
3: Byl jenom Arsenal tenkrát.
2: Ne, ale tak taky pak vzpomínáme na ten poslední plzeňský titul, když už u toho zas byl Pavel Horvát, co by asistent Michala Bílka, tam jsme vzpomínali, že jste měli x výsledků o gól, jste to jako dokázali vždycky ubojovat. 2-1. To bylo snad 17 výsledků o jeden gól, nevím, jestli přímo 2-1, ale o gól.
3: Ale většina z nich byla 2-1, já si to pamatuju úplně dobře, protože jsme vlastně, pak jsme si říkali, hele, proč se budem nervovat, jako jestli to bude 2-1.
2: No, tak Viktorka pak taky zažila velké časy postupem do Ligy mistrů, že jste to tam dokázali uválčit, ale přece jenom ještě, když připomeneme jeden velký moment v rámci Viktorie Plzeň a Romana Hubníka, tak si můžeme pustit přímo, jak to znělo v jednom tom zápase skupiny na podzim 2018.
4: Je to gol! Tady ve Štruncových sadech obrovská, obrovská radost.
2: No jo, to bylo 2-1 nad AS Řím. Tak to jste postoupili do jarní fáze díky tomuhle vítězství Evropské ligy tehdy.
3: No a to jak dlouho teďka, co tam řvali Tomáš?
2: 8 let. Bude to 8 let na podzim. A tak spíš je to taky paradox, kolik olomouckých fotbalistů od chvanců Sigmy se prosadilo takhle v těch velkých soutěžích, protože Roman Hubník pochopitelně mezi ně taky patří.
3: A kolik se jich prosadilo v Plzni ještě takhle, když se jeden, to je Hořka, ty,
2: Lukáš Kalbach taky, no.
3: Byl tam Pospíšil, Venca Jemelka.
2: Tomáš Hořava taky ne.
3: To jsem říkal, to je Hořka. No,
2: jasně, promiň, já jsem rozumím.
0: No, je jich dost. No.
2: Takže Tomáš Chorý to tam taky takhle očkutal.
0: No, tedy to bylo, myslím si, že hrál zrovna v ten moment Real a doma prohrál. Je to ten moment, jak jsme říkali, že nám možná stačí remíza.
2: Vy jste hráli skupinu CSKA a Moskva.
0: Ano, přesně tak. A my jsme si říkali, že nám bude stačit remíza, že Real doma vyhraje z CSKA a tehdy CSKA vyhrálo na Realu. Mm. Takže to bylo to, že jsme museli vyhrát a samozřejmě jsme museli.
2: Vy jste tam taky, ale vy jste tam taky zdorovali na Realu velmi slušně. Na to, že doma jste tehdy dostali, myslím, 0-5, tak venku jste prohráli 1-2. Přesně tam Milan Havel dával gól, ne?
3: Páťa
2: Rošovský.
0: Páťa Rošovský, ale ze začátku tam měl, myslím si, Milan
3: měl obrovskou šanci.
0: Na začátku, ale posledních 20 minut, když si pamatuju, tak Real zdržoval, odkopával a tehdy jsme je vlastně Real chytli v takové té formě, kdy to nebylo úplně ideální, takže byli jsme blízko velkého senzačního úspěchu tam. Hmm.
2: No a vy jste těch úspěchů zažil spoustu, vlastně dají se počítat mezi ně i pochopitelně ty starty za fotbalovou reprezentaci, k ní se za chviličku dostaneme, stejně jako k fotbalové Sigmě, protože to trošku propojíme.
1: Repríza pořadu, desítka Pavla Horváta.
2: Vy jste si něco šeptali, pánové, nejste spokojení.
3: To je, protože my jsme vlastně na začátku trošku odbočili z toho, co se mě zajímalo, to, co dělá teďka, jo? Protože samozřejmě je to, podle Hubně je to 2 roky, ale už jsou to 4 roky. A co teďka vlastně dělá? Jako, jestli chodíš plavat, nebo děláš triatlon, nebo co děláš?
0: Ono, trošku se o sebe začínám trošku víc starat, takže samozřejmě stárneme, že? Takže člověk musí
3: jít tomu štěsíčku naproti.
0: Jít do fitka, něco tam jako zvednout, nějakou tu činku, ale momentálně, co mě nejvíc baví, tak vlastně pomáháme dětem. Je to vlastně iniciativa dětí dětem, která vlastně vznikla s jediným cílem pomáhat dětem s handicapem a jejich rodinám, konkrétně a smysluplně s láskou. Vlastně za tu dobu naší existence jsme pomohli již více než 70 rodinám a s celkovým výtěžkem, který přesáhl, myslím si, už tak 12 milionů korun. Takže to je věc, která mě teďka hrozně baví a baví mě ta konkrétnost toho vlastně, že my vždycky pomáháme té konkrétní rodině, té konkrétním vlastně, nebo tomu dítěti prostě s tou rodinou. Takže vybereme, vždycky je to prostě třeba 100 tisíc korun a prostě jakmile vybereme 100 tisíc, tak prostě to putuje k té rodině. Takže to je to, co mě strašně baví a naplňuje.
2: Pořádáte taky různé akce sportovní nebo společenské, koukám tady na oficiální webu dety.detem.com.
0: Tak vlastně děláme zápasy, jsme tam vlastně, jsou tam nejenom fotbalisti, jsou tam herci, hokejisti a děláme takový charitativní vlastně zápasy s výtěžkem, s nějakým vlastně, který je vyloženě vlastně pro to konkrétní dítě, hrajeme zápas a vlastně ten výtěžek jde na to konkrétní dítě vlastně, nebo té rodině, takže do toho děláme nebo začínáme rozvíjet víc a víc akcí, takže je to náročný a vlastně Rosťa Vaněk, který vlastně je celým vlastně iniciátor vlastně a který to vlastně založil tuhle iniciativu, tak vlastně ten pracuje 20 hodin denně, to je až neuvěřitelné.
2: No, chvályhodná činnost, koukám tady na oficiální webu, vlastně podílí se na tom teda i více odchovanců třeba Sigmy, vlastně vaši bývalí spoluhráčů nebo reprezentantů.
0: Určitě, tak dojedne víc, to je tak v těch zápasech hraje se mnou David Rozehnal, Vašek Jemelka se zapojil, je tam Mojmír Chytil, takže je tam jako spoustu hráčů, kteří vlastně ještě hrají vlastně v lize.
2: No tak držíme palce, ať se daří pomáhat co nejvíce těm potřebným dětem, ať se tahle iniciativa vlastně potká s pochopením na co nejvíce místech. Pochopitelně Roman Hubník za to může získat jenom chválu. Chceme se teď ještě vrátit teda k tomu vašemu, k té vaší životní cestě. Výsledky 1-2, mluvili jsme o tom Derniera Sigma Mladá Boleslav před 4 lety, ale taky paradoxně vlastně možná, a to jste možná ani vy netušil, že u toho budete ta reprezentační, taky na Andrově stadionu. Možná někteří byli s rouškou doma tu dobu. Vzpomenete si, o co jde? Bylo to hodně zvláštní.
0: Vzpomenu si, protože to bylo, já sedím doma, mám stadion Sigmy v 5 minut pěšky, takže sedím doma na terase a telefon tedy od Romana Brulíka a říká, no vypadá to, že pojedeš na repre. Já jsem nevěděl vůbec, která by je. No možná ti budou volat. No a tedy vlastně Radim Kučera, který vlastně byl asistent Davida Holoubka, tak mi volal a říkal, no přijď tam ve 2 hodiny.
3: Víš, všem volali přijeď a tobě říkali přijď tam.
0: No tak já jsem prakticky si vzal igelitku a říkám, no v těch pantoflích a šel jsem tam, ne? Takže ono, bylo nás tam asi víc, že? Asi třeba jen 40 a pak se zjišťovalo, jestli teda máme, nemáme covidy a tady tohle, takže byl to zajímavý zápas, můj vlastně 30. vlastně v nároďáku, takže až neuvěřitelný. No.
2: Tak mně jste to oramované vlastně těmi trenéry na jeden zápas, protože debit se zažil v Jablonci pod, víte?
0: Ano, vím, to je s panem Strakou.
2: To byl ten jeden zápas proti Maltě.
0: Přesně tak, takže...
2: A pak 30. tedy zápas pod panem Holoubkem v té covidové repre, kdy to Ačko vlastně Jaroslava Šilhavého muselo jít do nějaké té karantény v Lize národů 2020. Ještě bych rád připomenul, protože jsme mluvili o Romanu Hubníkovi jako o skvělém stoperovi, o muži, který dokáže dávat ty důležité góly. Na jeden gól, který já velmi rád vzpomínám, týká se právě reprezentace i toho, že pak mohli Češi hrát na Euru 2012.
4: Tomáš Rosický už rozehrává, Bednář, hlavičko, je to gól! Je to gól! Je to Roman Hubník, který ještě vložil svou hlavu do toho centru, který byl tečovaný Romanem Bednářem. Vydařená standardní situace. Náběh Romana Hubníka se setkal s tím centrovaným míčem už těsně před brankovou čárou, ale byl pro tuto akci naprosto zásadní.
2: To někdy v té rychlosti není vidět, čí hlava to je, ale byl jste to vy, který rozhodl proti Skotům v Edenu, to bylo, víte?
0: Bylo to, protože my jsme proti Skotům hráli na jednu bránu, to bylo až házenkářský zápas. No a vyšla jedna standardka. Tomáš Rosický centroval vlastně, nebo kopal roh a Berinka na přední tyči to tečoval a úplně nevím, jestli by to zapadlo do brány. Možná jsem mu vzal gól, ale...
3: Ale byl jsi tam.
0: Ale byl jsem tam, trefilo mě to a 1-0 jsme vyhráli, takže pro nás velice důležitý zápas, protože myslím si, že ten první zápas jsme prohráli s Olomouci s Litvou, takže pro nás velice důležitý zápas.
3: Já bych jenom tady k tomu, aby jsme ještě zdůraznili to, jaký on byl charakter hráče jako bojovníka. Tady k tomu komentáři ještě jsem tam čekal a Roman Hlubník vložil svou hlavu proti noze zakončujícího útočníka, protože to byl přesně Hubňa, dokázal ubránit tolik věcí, že vlastně fakt jako on zapadl úplně do těch stoperů, který vždycky v té Plzni byli. Číša, Hubňa, Venca Procházka, teď se omlám, jestli jsme jako zapomněli, prostě my jsme mohli úplně, nebo já ne, ale ty kluci v ostatní mohli úplně v klidu útočit, protože oni věděli, že tyhle ty kluci to všechno ubránějí prostě.
2: No, tak je pravda, že pak se pod ten postup na Euro 2012 podepsala taky ještě jedna standardka přímo ve Skotsku, o které se můžeme možná bavit pak třeba s Janem Reskem, ale to až na té živé desíce, na tu vás znova zveme 18.5., pokud nás těší
3: Jan. Určitě rezí těša, těší reza.
2: Pavel Horváto, dopředu, když tak zjistí, každopádně to téma možná taky trkneme, nicméně teď teda závěr s Romanem Hubníkem, fotbal hrajete teda, chodíte do posledního, věnujete se Charitě synovi taky, sledujete fotbal, komentujete ho v televizi, mistrovství světa.
3: Není toho moc?
2: No.
0: No, není. Já ještě teďka večer jdu do, taky do televize, hraje semifinále Braga ve Freiburgu, takže zůstávám tady v Praze.
2: Mundial tím pádem asi taky budete sledovat třeba nějak víc. No.
0: Přesně.
2: Dobře.
3: Tak... A baví tě to? Baví tě to v, v televizi?
0: Baví. Já jsem z toho takový, první takový ten respekt že? No. Ale je tam fajn atmosféra a to je to nejdůležitější. No. Hmm.
2: Člověk to tam tak může probrat.
3: Tady,
2: no, tak...
3: A dobrý catering.
0: Taky.
2: Tam mluvíte o tom, co vidíte, my tam mluvíme pro ty lidi, kteří to nevidí. To je jenom ten jediný rozdíl, jak je to vlastně to samé. No. Každopádně jsme rád, že jste dneska promluvil pro lidi, kteří vás nevidí, pokud poslouchali teď živě, ale můžu vás vidět třeba na našem YouTube, protože tam bude určitě záznam rozhovoru. Roman Hubník tady byl s námi.
3: No, tak my děkujeme, že jsi vážil tu cestu, já si toho samozřejmě vážím a doufám, že se nevidíme naposled samozřejmě. Ta kariéra jednak byla dlouhá, ještě jsme spoustu věcí neprobrali a my se uvidíme určitě minimálně na nějakých charitativních akcích.
0: Určitě, já taky moc děkuju za pozvání a doufám, že se brzy taky uslyšíme.
2: Ať se daří Romanu Hubníkovi, děkujeme.
0: Díky moc.
2: Pavel Horváth tady pochopitelně bude zase brzy v našem vysílání. Pavle, já už to ani nevyjmenovávám, kdy ty všude zníš na naší stanici.
3: No, já děkuju za pozvání.
2: Ano, tak jsi to krásně shrnul. Krásný den, milí posluchači.

0: Radiožurnál je 17 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
1: Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,5%. Izrael podle lékařů bez hranic cíleně vyvolal vlnu podvýživy v pásmu Gazy. Mezinárodní olympijský výbor doporučil zrušit omezení pro běloruské sportovce. Kolony popojíždějí na silnici 35 u Hodkovic nad Mohelkou v obou směrech. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, večer se začne vyjasňovat a teploty většinou do 19 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Základní úroková sazba dál zůstane na úrovni 3,5%. Jednomyslně o tom rozhodla sedmičlenná bankovní rada České národní banky. Sazba, od které se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů, se nezměnila už rok. Podle guvernéra centrální banky Aleše Michla je potřeba zachovat relativně přísnou měnovou politiku, a to kvůli hrozbě rostoucí inflace.
3: Cílem tohoto našeho rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz ekonomice, aby zůstal přiměřený.
1: Česká národní banka taky zhoršila výhled růstu české ekonomiky. Hrubý domácí produkt letos podle ní vzroste o 2,5%. V únoru přitom čekala skoro 3% růst. Izrael podle zprávy organizace Lékaři bez hranic cíleně omezuje přísun pomoci a potravin do pásma Gazy a kriticky tak zhoršuje podvýživu Palestinců. Vychází to z dat 4 zdravotnických zařízení, která organizace do letošního roku spravovala. Krize dopadá hlavně na novorozence, těhotné a kojící ženy. Lékaři v uplynulých letech zaznamenali rostoucí počet úmrtí novorozenců i předčasných porodů. Podvyživené děti navíc často kvůli nucenému vysídlování nemůžou dokončit léčbu. Podle Lékařů bez hranic před začátkem války v pásmu Gazy podvýživa prakticky neexistovala. Organizace proto vyzvala Izrael i jeho spojence, aby umožnili neomezený přísun pomoci a zásob do oblasti. Nové materiály, metodika a hry mají dětem ve školkách pomoct k lepšímu zvládání emocí. Připravila je a pilotně ověřila organizace SOFA. Dětem pomůžou v komunikaci, vztazích i celkovém fungování v kolektivu. Pozitivně se to má projevit i při nástupu do škol. Podle Hany Splavcové z Národního pedagogického institutu jsou na novém přístupu založeny i vzdělávací plány pro vzdělávání ve školkách.
4: A tyto metodiky mohou učitelům ukázat velmi dobře tu cestu a tu významnost toho socioemočního rozvoje pro prospěch toho dítěte. Protože zase tím poznají, že jestliže toto budou mít děti zvládnuté, tak potom krásně navážou těmi kognitivními věcmi, tedy to, aby získávali nové poznatky, nové dovednosti.
1: V Hůrkách u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je další ohnisko ptačí chřipky. Onemocnění se objevilo v nekomerčním Malochovu. Potvrdil to mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
5: Chovatel nahlásil postupný úhyn několika kusů drůbeže z celkového počtu více než 140 kusů hrabavé drůbeže. Vyšetření následně potvrdilo ptačí chřipku. Protože se jedná o nekomerční malochov s více než 50 ptáky, byla okolo ohniska zřízena uzavřená pásma.
1: Jedná se o 19. letošní ohnisko ptačí chřipky u nekomerčních malochovů. Nákaza se objevila taky v 9 komerčních chovech a v Zoo Praha.
6: Sport. Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním svazům, aby zrušili omezení pro start běloruských sportovců. Ta platí od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, při které je Bělorusko spojencem Ruska. Pokud budou jednotlivé sportovní federace souhlasit, Bělorusové budou smět reprezentovat pod vlastní vlajkou i hymnou. Omezení pro ruské sportovce zůstávají platná. A v maďarském Segedu začne zítra světový pohár v rychlostní kanoistice. Na tratích dlouhých 500 a 1000 metrů se představí olympijský vítěz, kajakář Josef Dostál. Ten si pro první zastávku seriálu, který se nově počítá do žebříčku pro olympijskou kvalifikaci, dává dva cíle.
7: Snažit se vjet co nejvíc bodů do žebříčku, budu se snažit samozřejmě na obou disciplínách. Myslím, že by mi to asi mohli na té pětistovce, tam je většinou jde líp. No a co se týká toho druhého, tak doufám, že první mezinárodní závody jako rodinka tříčlenná zvládneme dobře a že synáček neutrpí žádnou úhonu.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Brna a komplikace u Nové Vsi. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy stále kolony. Kamiony od sjezdu na Domašov, osobní od 182. kilometru od Kývalky. Osobním se zdržíte asi půl hodiny u Brna. Na D1 dejte pozor i za Prahou. Na 15. kilometru sjezdu na Popovice stojí v prostředním pruhu nepojízdná dodávka. Pomalu pojedete pak i dál až ke Šmejkalce k omezení a zdržíte se okolo 20 minut. Kolony je stále i na pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Popojíždějí od Zličína ke sjezdu na Ořech a je to na půl hodiny. Nic nepřekáží, pouze silný provoz. Silnice 16 z Mělníka na Slaný je ucpaná u Nové Vsi před kruhovými objezdy u dálnice. Kolona se tam tvoří i na dálnici D8 ve sjezdu na Novou Ves na 18. kilometru. Pozor, prší, tam vznikají dost nebezpečné situace. Silnice 35 z Prahy do Liberce se ucpává před omezením u Hodkovic nad Mohelkou. Větší je kolona z Liberce, asi na 20 minut od Prahy postojíte kolem 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, večer se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů na severu Čech kolem 12 a na jihu Moravy až 23 stupňů. Tolik zprávy.
9: A po zprávách v 17 hodin a 6 minut znovu posloucháte Radiožurnál Sport. Za necelé 2 hodiny vstoupí čeští hokejisté do posledního turnaje před mistrovstvím světa. Rozehrají švédské hry soubojem proti domácímu výběru a my vám ho nabídneme v přímém přenosu. První zápas tohoto turnaje série Euro Hockey Tour už je ve své třetí třetině. Aktuálně 12. minuta třetí části a Finsko vyrovnalo na 4-4. Je čtvrtek 7. května, přejeme vám pěkný zbytek dne při poslechu jediného sportovního rádia v Česku.
2: Radiožurnál Sport a Pavel Pilšar.

0: Tady je Radiožurnál Sport. Dobrý den, 17 hodin 10 minut. Mezinárodní olympijský výbor zamítl zařazení cyklokrosu nebo přespolního běhu do programu zimních olympijských her 2030 ve francouzských Alpách. Podle předsedkyně výboru Kirsty Caventryové budou v programu jen sporty na sněhu a ledu a ne odvětví, která lze provozovat celoročně, uvedla to agentura AFP. Naopak na letních olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028 bude 5 nových, případně vracejících se sportů a dost souvisí právě se Spojenými státy. Jsou to lacrosse, baseball, softball, squash a flag football. Právě poslední jmenovaný sport má nejblíž k fenoménu Spojených států, tedy americkému fotbalu. Jen není tak kontaktní a hráči, v případě našeho rozhovoru hráčky, si místo kontaktu strhávají jakési pásky, které jim visí u kyčlí. Tím přeruší hru místo toho, aby soupeře srazili k zemi. S reprezentantkou ve flag footballu Nikolou Vokurkovou natáčel náš reportér František Kuna.
1: Jak je těžké někomu vysvětlit, co je flag football?
2: Tak zas tak těžký to není, protože to chápou i děti. Hrajou to děti a...
1: Teď jsem se znemožnil na úvod.
2: Hrajou i děti, takže ty pravidla základní samozřejmě nejsou tak těžký. Potom, když ten sport chcete pochopit víc do hloubky, tak samozřejmě ty pravidla přibývají a už se dostáváme k těžším pravidlům, jako jsou třeba v americkém fotbale.
1: Dobře, takže jsem dítě a já se ptám, jaký je rozdíl mezi... Já jsem dítě, které zná americký fotbal, ale nezná flag football, tak prosím pro lidi, kteří to opravdu neznají.
2: Nejhlavnější rozdíl je v tom, že v podstatě v tom flag footballu nedochází k té skládce po zachycení toho míče. My máme vlastně na boku takový flagy, vlaječky, které vlastně si strháváme a tím vlastně zastavíme progres té hry. Takže tím hlavním rozdílem je, nemáme helmu, nemáme ramena, v podstatě jsme atleti v kopačkách a na bokách máme vlaječky, které si strháváme, aby jsme zastavili tu hru.
1: Já jsem vás tady viděl při představení toho sportu, protože bude na letních olympijských hrách, tak mám další dětský dotaz, proč jste měli rukavice?
2: A tak ty rukavice samozřejmě napomáhají nějakému gripu na ten míč, takže ten míč tolik neklouže, to zachycení je pevnější a plno hráčů to má i to jako takovou placebo ochranu prstu.
1: A teď tenhle sport, jste se dozvěděli, že bude na olympijských hrách, jak k tomu přistoupit jako hráčka nebo třeba i jako faninka?
2: Když jsme se dozvěděli, že vlastně budeme na olympiádě nebo ten sport bude na olympiádě, tak samozřejmě je to nějaký sen každého dítěte se v tom sportu

0: Dala bych na tenhle sport svoje dítě. Je to super sport, který vlastně rozvíjí jak nějakou obratnost, atletičnost a je to skvělý na rozvoj myšlení, protože je to velmi taktický sport a to dítě vlastně se musí spolehnout na ty hráče okolo sebe, takže vlastně si buduje i nějakou fair play stránku a spolehlivost na ten tým.
1: Tím strháváním vlaječek, které máte jako u kyčlí, ten sport vlastně jako postrádá kontaktnost nebo tvrdost?
0: Samozřejmě je tam nějaký kontakt, v podstatě jako stejně třeba v basketbalu, můžete jít rameno na rameno, ale vlastně nepřijde ta skládka k zemi. Tím, že vám oni vytrhnou ten flag, tak vlastně končí progres té hry a z toho místa začíná další pokus.
1: Ono to udělá takový zvuk. Je to i taková pomoc pro rozhodčího třeba, že to i slyší?
0: Když ty flagy jsou nový, tak je to velmi dobře slyšet a vlastně tomu rozhodčímu to určitě pomůže. V podstatě pro nás hráče je důležitý, když ten flag strhneme, tak aby jsme zvedli ruku a tím vlastně napomáháme i tak těm rozhodčím, aby viděli, kde ten progres skončil.
1: Takže to funguje něco jako bezpečnostní pás v autě, ale opačně, který jako jde vyndat. Taková
0: tak.
1: Klipsna.
0: Ano, jde vyndat. Vlastně je to něco, co nás chrání před tou skládkou.
2: To byla první část rozhovoru s hráčkou flag footballu Nikolou Vokurkovou. Pokračovat budeme na Radiožurnálu Sport za chvíli. Máme pro vás ale ještě jednu informaci. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace potrestala Bohemians za výtržnosti fanoušků v utkání se Spartou pokutou 450 tisíc korun. Za více prohřešků během utkání dostal vršovický klub třetí nejvyšší pokutu v historii samostatné České ligy související s chováním fanoušků. Disciplinární komise zároveň zahájila řízení se slávistou Davidem Mousesem za tvrdý zásah loktem do hlavy Petra Hodouše z Liberce. Mouses může hrát v derby v sobotu doma proti Spartě, protože v tom utkání na severu Čech neviděl červenou kartu.

0: Phil Collins na Radiožurnálu Sport, kde sledujeme taky výkony českých tenistů na antukovém turnaji v Římě. Lindě Noskové už se podařilo postoupit do třetího kola pod vítězství nad ruskou Zacharovovou 6-4 a 6-1. Blízko k postupu má aktuálně Kateřina Siniaková, která vede nad jinou ruskou hráčkou Kalinskou 6-4 a 6-5 ve druhé sadě. Naopak Tereza Valentová v zápase druhého kola prohrává s Američankou Coco Gauffovou 3-6 a aktuálně 1-2 a 0-30. Tomáš Macháč, ten hraje zápas prvního kola proti Řekovi Tsitsipasovi a vyhrál první sadu 6-4, aktuálně začal set číslo 2. Do druhého kola tohoto turnaje v Římě vstoupí dnes ještě Marie Bousková zápasem proti Američance Townsendové a Barbora Krejčíková poměří síly s nejlepší hráčkou světa, běloruskou Sabalenkovou. Na Radiožurnálu Sport teď bude pokračovat rozhovor s Nikolou Vokurkovou, hráčkou flag footballu, což je bezkontaktní varianta amerického fotbalu, kdy hráčky místo toho, aby soupeřky svalili k zemi, strhávají pásky jakési vlaječky umístěné na kyčlích. Natáčel František Kuna.
1: Tenhle sport v Česku, jak je na tom v porovnání před tím, jak na tom byl třeba před 5 lety?
2: Tak my jsme že od roku 2011 v České republice a za poslední třeba 10 let je vážně jako velký boom toho sportu. Tím, že ještě se oznámila olympiáda, tak samozřejmě ten zájem roste a v současné době už máme kolem 54 týmů přihlášených v soutěžích, což si myslím, že je jako super na to, že ten sport není ještě tolik mezi lidmi populární.
1: 54 týmů v soutěžích, to se bavíme o mužích, ženách, dospělých dětech, nebo jak kategoricky to rozlišit?
2: Tak vlastně vlastně už máme obsazený všechny kategorie, od dětí od 6 let až po muže, ženy, takže těch 54 týmů se bavíme v podstatě celorepublikově o všech těch kategorií.
1: A přichází k tomuto sportu lidé, kteří dřív hráli třeba rugby nebo americký fotbal?
2: Hodně se proplétáme s americkým fotbalem, ale musím říct, že vlastně chodí lidi z různých sportů. Že něco omrzelo, tak přijdou k nám. Hlavně to vyhledávají lidi, kteří hráli nějaký týmový sport, protože vlastně ten sport je hodně založený na té týmovosti a to je hrozně jako důležitá stránka celého toho procesu.
1: Samozřejmě v Praze žije 1 000 000 lidí a je tady k tomu asi nejlepší možnost to hrát. Kde po Česku ještě je jakási, řekněme, základna nebo líheň tohoto sportu?
2: Nevím, jestli základna nebo líheň, ale myslím si, že náš tým Příbram Bobcats tak je vlastně jeden z takových největších propagátorů celkově flag fotbalu v České republice od mládežnických kategorií až po ty nejdospělejší.
1: Takže se jmenujete stejně jako tým amerického fotbalu?
2: Přesně Příbram. Tak, je to tak.
1: Jak se stalo, nebo kdo vás k tomuto sportu přivedl?
2: Tak tomuto sportu mě přivedl můj tělocvikář na střední škole, jmenuje se Filip Troch, tím ho zdravím. A vlastně on hrál u nás v Příbrami tackle fotbal nebo americký fotbal a říkal, hele, zakládáme holčičí tým, nechceš to jít zkusit? Tak jsem si to vlastně zkusila a už jsem nikdy neodešla.
1: A jaké byly předtím vaše sportovní zkušenosti?
2: No, tak já jsem hrála basketbal, dělala jsem aerobik několik let, klasický fotbal, takže jsem si prošla mnoha sportama, než jsem se vlastně usadila u flag fotbalu.
1: Takže to se asi všechno hodí, ne? Takové to periferní vidění a parta a jak funguje šatna a tak dále i pro tohle.
2: Je to hrozná pomoc, hlavně při té taktické stránce té hry, když prostě už máte nějakou zkušenost z jiného sportu, znáte ten pohyb vlastně sportovní, tak to hrozně jako pomůže tomu sportu, kde vlastně nepotřebujete nějaký speciální dovednosti.
1: A když tenhle sport bude na olympijských hrách v Los Angeles a vybrali si ho Američani, jsou v tom nejlepší?
2: Jsou v tom nejlepší muži. To je důležité asi zmínit. Ženy tu nadvládu si střídají s Mexikem, takže tam ještě pořád jde o nějakou soutěživost, ale ty muži jsou v topu, no.
0: Říká Nikola Vokurková, hráčka flag footballu. Tento sport bude premiérově na olympijských hrách v roce 2028 v americkém Los Angeles a na Radiožurnálu Sport o něm budeme zase někdy mluvit v pořadu České šampionky, který vám nabízíme každou středu po 14. hodině a sledujeme v něm cestu českých kolektivních týmů, těch ženských právě na cestě na olympijské hry v roce 2028. Na Radiožurnálu Sport teď ještě jedna hokejová informace. Švýcarsko-Finsko 4-4, to je stav po 60 minutách úvodního utkání švédský her. Budeme sledovat tedy prodloužení a od 19 hodin zápas českých hokejistů proti domácímu výběru, který vám nabídneme v přímém přenosu. Pěkný den!

0: Nenechte si ujít atletický svátek v Poděbradech. Těšte se na elitní chodce při prestižním mezinárodním mítinku Poděbrady Walking. Sledujte i domácí běžce při mistrovství republiky na 5 kilometrů a 1 míli. Zapojte se také do běhu i chůze na lázeňské kolonádě. Mimořádně ve svátek, pátek 8. května. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce sledujte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Česká spořitelna, skupina ČES a město Poděbrady.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku. Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
3: Czechoslovakia are the new European champions.
4: Ten pohár nad hlavou je to vzpomínka, která se nedá vymazat a zůstane určitě do konce života v mojej hlavě.
5: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
6: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
2: Jaká byla cesta na šampionát?
5: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
7: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
2: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
5: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
2: Od 2. května do 20. června.
5: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
8: Jsme rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport i 7. května roku 2026.
9: Radiožurnál je 17.30. Jana Gulda a zprávy.
10: Česká ekonomika by letos měla růst pomaleji, než se původně čekalo. Podle aktuální prognózy České národní banky by hrubý domácí produkt měl stoupnout o 2,5%. V únoru přitom centrální banka očekávala skoro 3% růst. Hospodářský výhled na letošek zhoršilo už dřív i ministerstvo financí. Důvodem je konflikt na Blízkém východě. Česká národní banka teď zároveň oproti únorové prognóze čeká i vyšší růst inflace. Sněmovna bude pokračovat v debatě o svém postoji ke sjezdu sudeto německého krajenského sdružení v Brně na mimořádné schůzi svolané na příští čtvrtek. Řekl to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Schůzi vyvolala vládní koalice. Setkání se má uskutečnit ve druhé polovině května v Brně. Zdravotnické úřady v nejméně 3 amerických státech monitorují cestující, kteří byli na palubě lodi MV Hondius. Na ní se několik lidí nakazilo hantavirem a 3 zemřeli. Píše to deník New York Times. Nikdo ze sledovaných lidí v USA ale nevykazuje příznaky nákazy. A policie navrhla obžalovat 22 lidí kvůli výrobě a prodeji drog. Skupina podle detektivů dovážela z Ukrajiny a Španělska stovky kilogramů surovin k výrobě pervitinu. Mezi obviněnými je 20 Čechů a 2 cizinci.
5: Sport.
10: Fotbalový klub Bohemians Praha 1905 dostal za výtržnosti fanoušků v derby se Spartou pokutu 450 tisíc korun. Oznámila to disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Bohemians porazili v 27. kole šance ligy Spartu 2-0. Pořadatelsky ale zápas nezvládli. Třetí nejvyšší pokutu v historii nejvyšší české ligy dostal vršovický tým za použití pyrotechniky a vniknutí neoprávněných osob na hřiště.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 u Tasova, ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na osovou býtýšku. Na kilometru 149 stojí autobus na krajnici s prasklou pneumatikou. Jsou tam i hasiči a cestující přesedají do jiného autobusu. Projíždí se pouze levým pruhem a dojíždí se do krátké kolony. Na D1 je velká kolona po pojíždí na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se brzdí zhruba na 171. kilometru. Nesouvislá kolona místy v levém pruhu se sune až do Brna k omezení. Pro osobní je to zpoždění asi na půl hodiny. Na D1 komplikace taky na výjezdu z Prahy směr Brno. Na 15. kilometru stojí nepojízdná dodávka. Blokuje jeden ze 4 pruhů a kolona od Čestlic pomalila. Zdržíte se stále i na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 asi půl hodiny před sjezdem na Ořech. A ještě silnice 35 z Liberce na Turnov. Postojíte v koloně před Hodkovicemi. Je tam omezení kolony v obou směrech. Delší je fronta ve směru z Liberce na Prahu asi na 15 minut od Rádelského mlýna. A další zelená vlna nejpozději za 15:45.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: V noci se ochladí na 11 až 6 stupňů Celsia na jihu a jihozápadě Čech místy až na 3 stupně a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přehánky hlavně na horách na severu. Večer se začne na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů Celsia na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy až 23 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Na radiožurnálu Sport teď v 17 hodin a 38 minut pár hokejových informací. Ani prodloužení nerozhodlo o vítězi úvodního utkání švédských her mezi Švýcarskem a Finskem za stavu 4-4, tak aktuálně začínají v Ängelholmu nájezdy. Od 19 hodin budou hrát domácí Švédové s českou reprezentací. My vám nabídneme přímý přenos. Hokejový útočník Petr Sikora z Třince podepsal v NHL 3letý nováčkovský kontrakt s Washingtonem. Capitals si ho vybrali na draftu 2024 ze stého 78. místa. A trojnásobný extraligový šampion Andrej Nestrašil bude pokračovat v Třinci. 35-letý útočník měl původně po sezóně odejít do Vítkovic, kde už se domluvil na smlouvě, ale nakonec tam zamíří jiný útočník David Čenčala. Oba kluby o tom informovali na svých webech.
1: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
0: Ve fotbalové evropské i konferenční lize se dnes rozhodne o finalistech. Na programu jsou odvety semifinále. Aston Villa po úvodní porážce v Nottinghamu přivítá Forest na domácím stadionu. Freiburg bude hostit Bragu s českým brankářem Lukášem Horníčkem. Portugalský celek vyhrál úvodní zápas 2-1. Crystal Palace, Šachtar Doněck, to je semifinálová dvojice v konferenční lize a londýnský tým bude v domácí odvetě hájit dvoubrankový náskok z úvodního utkání a Štrasburg bude hrát se španělským Vallecánem, které první zápas doma vyhrálo 1-0.

0: Adele zaspívala taky na radiožurnálu Sport ve švédském Ängelholmu. Se aktuálně rozhoduje o tom, kdo vyhraje první zápas tamních hokejových her. Švýcarsko-Finsko 4-4 v základní hrací době i po prodloužení. A aktuálně se tedy jezdí nájezdy. Ve čtvrté sérii Švýcaři vedou 2-1. Výsledek se určitě dozvíte na jediném sportovním rádiu v Česku. Kde se teď vrátíme taky k fotbalové lize mistrů. Odveta semifinále mezi Bayernem a Paris Saint-Germain totiž nabídla situaci, o které se doteď Chile diskutuje na sociálních sítích. Portugalec João Neves hrál ve vlastním pokutovém území rukou, do kterého trefil jeho vlastní spoluhráč. Bayern Mnichov ale penaltu nekopal, po remíze 1-1 v soutěži končí, do finále proti Arsenalu postoupil pařížský velkoklub. Nevésova ruka byla daleko od těla, ale jak vysvětluje pravidlový expert fotbalové asociace České republiky Jiří Kureš, pokutový kop nebyl nařízený správně.
1: Je to situace složitá, ale podle pravidel je výjimka, i když je ruka v nepřirozené poloze, kdy se posuzuje jako zakázaná hra rukou, tak je jedna z mála výjimek.
2: A to je důležité právě při posouzení této konkrétní situace. Ruka byla jasná, hráč rozšířil objem těla, jenomže k němu přiletěl takzvaný neočekávaný míč. Kureš vysvětluje.
1: Když hráč nastřelí ruku svému spoluhráči z krátké vzdálenosti, říká se, že to je míč neočekávaný, tak se to jako přestupek neposuzuje.
2: Fakt, že Neves rozšířil objem svého těla o ruce, nehrál podle Kureše žádnou roli.
1: Ano, ano, je to ruka, která byla v nepřirozené poloze, kdyby to bylo nastřeleno od soupeře, nebo to bylo od toho spoluhráče z větší vzdálenosti, tak by se o zakázaný způsob hry rukou jednalo, ale tahle výjimka platí právě od spoluhráče z krátké vzdálenosti. Ten hráč právě nemůže nic dělat, nemůže předvídat to a ani nemá možnost tou rukou uhnout, když je to takto krátké vzdálenosti, neočekávaně od spoluhráče.
2: Vy jste řekl důležité slovní spojení, neočekávaný míč. Paradoxní situace, kdy obránce vykopne balon v 16 hodně vysoko a dopadne na ruku spoluhráče, to je jiná situace?
1: Ano, to by bylo jiné, protože tady se říká, že to je z krátké vzdálenosti, skutečně neočekávaný míč nastřelený, kdy ten hráč to neočekává. A kdyby to letělo z větší dálky nebo padalo ze zhora, tak už je to jiná věc.
2: Úplně jiná věc by také byla, kdyby ruka byla v naprosto stejné poloze jako teď při semifinále, ale trefil by ji protihráč. Jiří Kureš dokáže pochopit fanoušky, kteří v pravidle o hraní rukou v pokutovém území mají zmatek.
1: To dokážu pochopit, protože mě také volalo několik lidí. Skutečně to pravidlo je složité a třeba i to, že zahraje jakoukoliv části vlastního těla na vlastní ruku, tak je to také pravidlo, které moc lidi neznají. To tato výjimka je ještě méně v praxi se vyskytuje, ta, která nastala, takže chápu, že lidé to neznají. A že samozřejmě si myslí, že to pokutový kop má být.
2: Z vašeho pohledu správně neodpískaný pokutový kop.
1: Ano, podle toho výkladu pravidla to bylo správně rozhodnuté rozhodčím.
2: A proto také neměl důvod videorozhodčí, aby do konkrétní situace zasahoval. Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Švýcarští hokejisté nakonec porazili Finsko 5-4 po nájezdech. Mluvím o prvním zápase švédských hokejových her. Úvodní 60 minut a prodloužení tedy skončilo remízou 4-4. V nájezdech byli dva Švýcaři úspěšní, Rošet a Moj, a na finské straně pouze finský hráč Barkov.

0: Už zítra začne v maďarském Segédu nový ročník světového poháru rychlostních kánoistů, a to i s novým kvalifikačním systémem. Ten rozhodne o účasti na olympijských hrách, které bude v roce 2028 hostit Los Angeles. A podrobně to teď rozebereme s kolegou Janem Lutonským. Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer.
0: Jak tady bude vypadat ten nový systém kvalifikace na olympijské hry?
1: 2 roky, 10 závodů a minimální prostor pro chyby. Tak se dá ve zkratce popsat nový kvalifikační systém. O účasti na příštích olympijských hrách už nebude rozhodovat mistrovství světa, ale 2letý nominační cyklus. Závodníci budou muset v sezónách 2026 a 2027 sbírat body do žebříčku národů a do Los Angeles pojedou jen ty dlouhodobě nejúspěšnější státy. Jistotu tak nemají ani olympijští vítězové. Do žebříčku se bude započítávat 8 nejlepších výsledků z 10 mezinárodních soutěží. O tom, kdo se tedy představí na hrách pod 5 kruhy, se definitivně rozhodne až po posledním mezinárodním závodě v roce 2027. Nový kvalifikační systém se tak největší měrou promítne právě do obsazení závodů světového poháru, kterých se v minulosti nevždy účastnila kompletní světová špička. Pokračuje olympijský medailista na 4x jaku Daniel Havel.
2: Ta světová špička se tady scházela, ale častokrát se to jelo z plného tréninku a neměli nějakou velkou váhu, ale to se s novým systémem změnilo a i ta konkurence hodně stoupla. Máme tady 5 rozjížkových jízd, což nikdy na 4x jacích nebylo.
0: Právě kvůli novému kvalifikačnímu systému na olympijské hry vysílá český tým do Segedu 33 sportovců. Kdo další se na úvod nového ročníku světového poháru představí?
1: Chybět nebudou olympijští vítězové Martin Fuchsa a Josef Dostál, medailisté z domácího mistrovství Evropy Michal Kulich, Jakub Špicar, Radek Šlouf a už zmíněný Daniel Havel, nebo mistr Evropy do 23 let kanoista Petr Fuchsa. Na mezinárodní scénu se vrací i Aneška Paludová po mateřské pauze.
0: Už zítra začíná v maďarském Segedu nový ročník světového poháru rychlostních kanoistů, a to i s novým kvalifikačním systémem, který rozhodne o účasti na olympijských hrách v roce 2028. Mluvili jsme o tom s Janem Lutonským. Díky moc, hezký večer.
1: Naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport v 17 hodin a skoro 58 minut. Je to tak půl hodina, co jsem zmiňoval, že česká tenistka Kateřina Siniaková má blízko k postupu do třetího kola turnaje na Antuce v Římě. Bohužel jsem to trochu zakřikl, protože Siniaková prohrála tiebreak s ruskou Kalinskou 4-7 a tedy 6-7 ve druhém setu. A aktuálně se hraje v Římě set číslo 3 a je to 2-2 a ruská soupeřka Siniakové má aktuálně výhodu. Tereza Valentová si třetí kolo na Antuce v Římě nezahraje. Američance Coco Gauffové podlehla 3-6 a 4-6. Naopak Linda Nostková postoupila do další fáze turnaje v Římě, protože porazila Rusku Zacharovovou 6-4 a 6-1. Už v prvním kole dohrál Dalibor Svrčina po porážce se Srbem Kecmanovičem ve dvou sadách. Naopak blízko k postupu, a teď to snad nezakřiknu, do druhého kola má Tomáš Macháč, který vede nad Řekem Tsitsipasem 6-4 a 5-4. Český hráč na servisu a podává tedy na vítězství, ale aktuálně prohrává 0-30. Hrát bude ještě Marie Bousková s Američankou Townsendovou a Barbora Krejčíková s nejlepší hráčkou světa běloruskou Sabalenkovou. Na Radiožurnálu Sport to samozřejmě budeme sledovat. Za chvíli pro vás budeme mít aktuální zprávy.
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
2: Zajímá vás zákulisí sportu?
1: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
2: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
3: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
4: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
5: Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál je 18 hodin. Připravili jsme pro vás hlavní zprávy.
7: Ministryně Mrázová slíbila vyřešit černé stavby na svém pozemku.
8: Nikdy jsem vědomě neporušila žádný zákon ani právní předpis.
7: Nákupy z asijských e-shopů od července zdraží. Za každou položku budou lidi nově platit clo 3 eura.
9: Zrušení té výjimky na clo vnímáme jako krok k férové soutěži.
7: Mezinárodní olympijský výbor doporučil zrušit omezení pro běloruské sportovce. Nehoda brzdí provoz na silnici 3 u Votic a počasí zítra bude oblačno až polojasno. Ojediněle přehánky, večer se začne vyjasňovat a teploty většinou do 19 stupňů. Je čtvrtek 7. května. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO slíbila, že vyřeší černé stavby na svém pozemku. Reagovala tak na zjištění Seznam zpráv a taky kritiku opozice, která kvůli této kauze i kvůli využívání obecního bytu žádá její rezignaci.
10: Zuzana Mrázová vysvětlovala okolnosti zjištění v obsáhlém emotivním vystoupení. Zopakovala, že pozemek s černými stavbami koupila v době, kdy už tam stály. Konkrétní řešení neupřesnila.
8: Ten proces je na začátku, ale slibuju, že až se potkáme příště, tak vám již řeknu k tomu více.
10: Opozice upozorňuje, že pravidla pro černé stavby řeší i novela stavebního zákona, kterou Mrázová předložila ve sněmovně. Ministryně jakoukoliv souvislost odmítla. Opoziční politici žádají konec Mrázové ve funkci. Téma se pokoušeli zařadit i na jednání sněmovny.
11: Je to test toho, jestli v této zemi ještě platí pravidla.
10: Řekl šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO za ministryní stojí.
12: Seznam zprávy si zase vybral nějakou oběť, kterou se snaží ničit.
10: Babiš kauzu považuje za cílený útok. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
7: Za nákup zboží z asijských internetových tržišť si zákazníci od 1. července připlatí. Evropská unie ruší bezcelní výjimku na malé zásilky s hodnotou do 150 eur. Nově se za každou položku v nákupu bude platit clo 3 eura.
13: Clo lidé zaplatí za všechny odlišné položky v objednávce, vysvětlila Silva Urbanová z celní správy.
14: 3 stejné poustra na mobil, zaplatím 3 eura cla. Pokud ale v tom balíčku budu mít pouzdro na mobil, ochranné sklo, nějaký obal, tak to už budou 3 položky a 9 euro.
13: Zpočátku můžou být problémy se zpožďováním a zadržováním zásilek, připustil zástupce generálního ředitele celní správy Jiří Trousil.
15: Je tady dopravce, osoba, která bude podávat celní prohlášení. hlášení. To je poměrně dlouhý řetězec.
13: Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny do EU, usnadnit jejich kontrolu a zlepšit ochranu spotřebitelů. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
7: Základní úroková sazba dál zůstane na úrovni 3,5%. Jednomyslně o tom rozhodla Rada České národní banky. Podle guvernéra Aleše Michla je to reakce na zvyšování cen.
16: Bankovní rada dnes rozhodovala v podmínkách mimořádné nejistoty spojené s konfliktem na Blízkém východě. Nakonec jsme to vyhodnotili tak, že vzhledem k očekávanému vývoji je potřeba zachovat relativně přísnou měnovou politiku.
7: Česká národní banka taky zhoršila výhled růstu české ekonomiky. Očekává, že inflace se bude pohybovat kolem 3%.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
7: Gynekologové budou od příštího roku častěji používat HPV testy na odhalení rakoviny. Teď se používá hlavně cytologický stěr. Ministerstvo zdravotnictví chce změnou screeningu podpořit včasný záchyt onemocnění.
17: Modernější HPV testy měly ženy u gynekologa k dispozici pouze 3x za život. To se teď podle mluvčí ministerstva Nadi Chatové změní.
18: Nově se počítá s jeho prováděním jednou za 5 let u žen ve věku 25 až 65 let, doplněným jedním vloženým cytologickým vyšetřením mezi HPV testy.
17: Podle gynekologa Štěpána Budky ale hrozí, že ženy přestanou chodit na pravidelné gynekologické prohlídky.
19: Preventivní prohlídku vnímat jenom jako to, že se koukneme na čípek a odebereme cytologie jako velmi krátkozraký. Preventivní prohlídka je o prsech, preventivní prohlídka je o reprodukčním zdraví. Gynekologický orgán není jenom čípek.
17: Ministerstvo plánuje změny například i ve screeningu rakoviny plic nebo tlustého střeva a konečníku. Lucie Špetová, Radiožurnál.
7: Ještě 3 hodiny budou miliony Britů volit do místních samospráv ve Skotsku a Walesu, potom do národních parlamentů. Průzkumy očekávají, že vládnoucí Labouristi utrpí těžkou ztrátu. Na vzestupu je krajně pravicová strana Reform UK Nigela Farage.
20: Podle předpokladů by Labouristé mohli přijít o více než polovinu z 2500 mandátů, které dosud mají v místních zastupitelstvech. Postavení premiéra Keira Starmera by se potom stalo neudržitelným. Podle sedmdesátníka Davida by to byl jasný signál a takový výsledek by podle něj měl svoji dohru. On sám ale při volbě celostátní politiku neřešil. Volil zelené a vybíral si podle toho, jak si vede současná radnice. To Peter volil stranu Reform UK, hlavně proto, že mu vadí ilegální migrace. Věří, že jediný, kdo ji dokáže zastavit, je Nigel Farage. Ze Spojeného království Jaromír Marek, Radiožurnál.
7: Česká armáda má 16 nových plukovníků a 4 plukovnice. Do nejvyšší důstojnické hodnosti je povýšil náčelník generálního štábu Karel Řehka. Armáda na pražském Vítkově slavnostně jmenuje plukovníky vždy den před výročím konce druhé světové války.
21: Jmenuje do hodnosti plukovníka. Plukovnici Veroniku Bodnárovou.
22: Jednoznačně to vnímám jako vrchol kariéry, když jsem jako v podstatě mladá žabka v roce 2000 byla braná za vojáka, tak bych vůbec nepomyslela na to, že to dotáhnu do této hodnosti. Mám na jednu stranu vyšší kompetence, ale váže se s tím samozřejmě i větší zodpovědnost.
23: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky je povýšení do nejvyšší důstojnické hodnosti plukovníka vyjádřením důvěry armády.
24: Plukovníci už jsou významní hybatelé a spolutvůrci vlastně toho směřování armády, takže každý, kdo dosáhne plukovnické hodnosti, tak je to nějaký závazek.
23: Řehka udělil taky odznaky za zásluhy a plakety za záchranu lidského života. Armádní vyznamenání dostalo asi 5 desítek vojáků. Jakub Vik, Radiožurnál.
7: Společným projektem se na Benátském bienále představují Česká a Slovenská národní galerie. Expozice se jmenuje Krtkovo ticho.
25: Nikoli jen krteček Zdeňka Millera byl pro umělce inspirací, když navrhovali československý pavilon s úzkým vstupem zvaný Krtčí brloch.
26: Hlavním motivem toho projektu je tedy ta postava Krtka, respektive postava herce, který celý život toho Krtka stvárňoval a už je taky jako na konci vyčerpaný a podobně jako ten Krtek mlčí vlastně.
25: Říká komisař československé delegace bienále Michal Novotný. Projekt byl vybraný mezi 17 přihlášenými mezinárodní porotou nezávislých odborníků. A podle Novotného svým tématem navazuje na postavy typu Švejka nebo Hloupého Honzy i Havlovu filozofii moci bezmocných. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté rozehrají poslední přípravný turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách nastoupí v Engelholmu v 19 hodin proti domácímu týmu. Švédové zatím na evropských turnajích vyhráli všechny zápasy a podle trenéra Radima Rulíka jsou silní dlouhodobě.
3: Ohromné množství hráčů v NHL, nejvíc v Evropě. V podstatě jim, když odmítne, já nevím, 15-20 hráčů z NHL, tak mají dalších 15 k dispozici. Tak to záleží jenom, jak to chtějí jakoby složit. Takže já si myslím, že co se týče té výchovy a vůbec té produkce těch kvalitních hráčů, tak jsou asi na tom nejlíp v Evropě.
0: Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním federacím zrušit omezení startů běloruských sportovců. Ta pro východoevropskou zemi platí od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Omezení pro ruské sportovce platí dál. A fotbalový klub Bohemians dostal za výtržnosti fanoušků v derby se Spartou pokutu 450 tisíc korun. Uvedla to disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Téměř půlmilionová sankce je třetí nejvyšší v historii České ligy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna, taky za Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy stále čekejte kolony. Brzdí se poprvé na 177. kilometru a nesouvislá fronta se sune až do Brna. Pro osobní je to zdržení až na půl hodiny. Na D1 vázne provozy za Prahou směrem do Brna. Úsek od Pražského okruhu k omezení u Šmejkalky pojedete 20 minut. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice nejdříve krátká kolona před Benešovem a pak delší fronta u Votic. Na začátku zúžení za Voticemi je nehoda, kolona zhruba 20 minut. A ucpaná je stále i Pražský okruh ve směru z letiště na D1. Před sjezdem na Ořech postojíte až půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přehánky hlavně na horách na severu, večer se začne na většině území vyjasňovat, nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy až 23 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik hlavní zprávy.
6: 18 hodin 10 minut čtvrtek 7. května, to znamená, že necelých 49 hodin nás na Radiožurnálu Sport dělí od fotbalového přímého přenosu z derby pražských S. Vůbec poprvé v samostatné historii si fotbalisté Slávie můžou vybojovat ligový titul po vítězství nad pražským rivalem, tedy Spartou. Kouč Brian Priske nebude moct v Edenu využít Luise Azaku, který v zápase proti Jablonci o víkendu viděl červenou kartu a nezahraje si další dva soutěžní zápasy. Naopak trenér Slávie Jindřich Trpišovský bude moct počítat s Davidem Mousesem, který libereckému Petru Hodoušovi nechtěně zlomil čelist. Ale neviděl červenou kartu v Liberci, takže může derby hrát. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes se slávistou Mousesem právě za ten tvrdý zásah loktem do hlavy Petra Hodouše z Liberce zahájila řízení. Dobrý den.
4: Radiožurnál Sport
8: a Pavel Tilšar.
9: Seems like we're making up more than we're making love.

0: Tenista Tomáš Macháč postoupil na antukovém turnaji v Římě do druhého kola. Řeka Cicipa se porazil 6-4 a 7-6. Kateřina Siňaková, ta hraje už o účast ve třetím kole stejného podniku, a to proti Rusce Kalinské. Hraje se třetí set, ve kterém Siňaková vede aktuálně 5-3 a prohrává 15-30 při podání ruské soupeřky. Mladíci z úspěšných medailových roků hokejové reprezentace do 20 let dorůstají do národního týmu dospělých. Důkazem jsou dnes začínající švédské hry. Na posledním přípravném turnaji má reprezentace jediného nováčka. Premiéru v národním týmu dospělých si v zápase proti Švédům odbyde obránce Floridy Marek Alšer.
1: To bylo úžasný, neváhal jsem ani chvilku.
2: Markovi Alšerovi je 22 let, s hokejem začínal ve Slaném, pokračoval na Kladně a pak odešel do Zámoří. Doma má bronz z mistrovství světa 20-letých a teď má zase před sebou další krok.
1: A že to přišlo teď, tak jsem hodně překvapený, ale jsem strašně vděčný za to.
2: Nový sice bude pro Alšera dospělý hokej na reprezentační úrovni, ale kromě některých hráčů zná i trenéra Radima Rulíka, právě z úspěšné dvacítky.
1: Těším se hodně a si ho vlastně pamatuju ještě z mých prvních 20. Do 20 let a já jsem se ho strašně oblíbil a těším se na to.
2: Pak jsou tu další trenéři. Alšera se bude týkat nejvíc komunikace s koučem obránců Markem Židlickým.
1: O něčem jsme se bavili s panem trenérem Židlickým.
2: A tady slyšíte ten rozdíl. S panem trenérem Židlickým, říká Marek Alšer. U národního týmu mu jistě pomůže i to, že v aktuálním kádru je také Mikuláš Hovorka ze stejného týmu ve Spojených státech, ale i jiní. Jinými slovy, národní tým výrazně omladil, minimálně tedy na švédské hry.
1: Jsem strašně rád za to, hlavně, že jsem mohl potkat ty kluky a že tady poznávám nějaký tváře, jako Galveho nebo Melovskýho. A já jsem jenom rád, že tady uvidím ty tváře a že díky tomu omlazení jsem dostal šanci vlastně zabojovat o mistrovství světa.
2: Galvy je Tomáš Galva, s dalším zmíněným pak Matyáš Melovský, členové úspěšné éry hokejové dvacítky. Společně byli u bronzu v roce 2024 ještě s dalším členem současného kádru Tomášem Cibulkou a také právě Markem Alšerem, kterého na švédských hrách čeká premiéra za dospělou reprezentaci. Z Ängelholmu na jihozápadě Švédska František Kuna, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
0: A zmiňovaní čeští úspěšní hokejoví mladíci Hovorka, Alšer, Galvas, případně Melovský nechybí v základní sestavě českých hokejistů proti Švédsku, tedy v tom úvodním utkání pro oba týmy na švédských hokejových hrách. Ten zápas začne v 19 hodin a podrobně sestavu probereme s naším reportérem na místě Františkem Kunou zhruba za půl hodiny. Ještě se sluší a patří dodat, že v tom vůbec prvním zápase tohoto turnaje série Eurohockey Tour Švýcarsko zdolalo Finsko 5-4 po nájezdech.
5: Ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním stínu, každá další vina odkrývá moji vinu. Ztrácíš se před očima,

Hokejový útočník Petr Sikora, který taky nechybí v české sestavě proti Švédsku na švédských hrách, podepsal v NHL 3letý nováčkovský kontrakt s Washingtonem. Ročně si může vydělat přibližně 20,5 milionu korun. Capitals, kteří si 20-letého centra Třince vybrali během předloňského draftu ze stého 78. místa, o dohodě s hráčem informovali na klubovém webu. Sikora tedy aktuálně bojuje o účast na mistrovství světa ve Švýcarsku, ale hrál taky na posledních dvou světových šampionátech hráčů do 20 let. Z prvního si přivezl bronz, ze druhého, na kterém vedl národní tým v roli kapitána, z kraje tohoto roku získal stříbro. Po finálové porážce s Pardubicemi taky získal stejnou medaili i

Tenistka Kateřina Siniaková stále bojuje s ruskou Kalinskou o postup do třetího kola Antukového turnaje v Římě. Ve třetím setu je to 5-4 pro Kateřinu Siniakovou, aktuálně 40-40 a česká hráčka na podání. Jak to všechno dopadne, se dozvíte na Radiožurnálu Sport po 6:30. Za chvíli pro vás budeme mít aktuální zprávy. Jen ještě k turnaji v Římě doplním, že do třetího kola už prošla Linda Nosková, naopak vypadla Tereza Valentová.

0: Radiožurnál je 18.30. Zprávy a Jana Gulda.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot o prodlouženém víkendu klesnou. Cenový strop na benzin bude poprvé vyšší než u nafty. 1 litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44,42. A to je o 10 halířů míň než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Litr nafty bude moct stát maximálně 44,15. Oproti dnešku o 45 halířů míň. Tyto ceny budou kromě zítřka a víkendu platit i v pondělí. Všichni tři nově obvinění v bitcoinové kauze podali stížnost proti trestnímu stíhání a rozhodovat o nich bude nejvyšší státní zastupitelství. Informoval o tom náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Podle zdrojů Radiožurnálu je mezi nově obviněnými bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Za praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby jim hrozí až 12 let vězení. Evropská unie zakáže od prosince takzvané svlékací nástroje umělé inteligence. Tyto aplikace umožňují vytvářet intimní fotografie nebo videa skutečných lidí. Může přitom jít o osoby, které k tomu nedali souhlas. Na podobě zákazu se dnes shodli zástupci Evropského parlamentu a členských států. A německý turista vysoudil odškodnění téměř 1000 eur v přepočtu přes 24 000 korun poté, co na dovolené s rodinou nemohl najít volná lehátka. Ostatní rekreanti si je totiž rezervovali tím, že na nich nechávali ručníky. Informoval o tom zpravodajský server BBC. Sport. Tenistka Tereza Valentová vypadla na turnaji okruhu WTA v Římě ve druhém kole. 19-letá česká reprezentantka nestačila na loňskou finalistku Coco Gauffovou z USA a prohrála s ní 0-2 na sety. Dál naopak prošla Linda Nosková, která porazila Rusku Anastazii Zacharovovou 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Od 178. kilometru až k omezení na 196. v Brně pojedete osobním autem asi půl hodiny, kamionem o něco delší dobu. Na D1 vázne provoz na výjezdu z Prahy na Brno. Na ten 13-kilometrový úsek od Pražského okruhu až k omezení u Šmýkalky zabere asi 20 minut. Taky na Pražském okruhu se zdržíte, a to ve směru z letiště na D1. Kolona od Zlíčína až ke sjezdu na Ořechy asi na 20 minut. Mírně ucpaná je kvůli tomu i plzeňská dálnice před okruhem. A na silnici 35 z Turnova do Liberce se chvilku zdržíte před Hodkovicemi nad Mohelkou. Je tam omezení kolony v obou směrech do 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ojediněle objeví přízemní mrazíky, zítra čekáme oblačno až polojasno, přehánky hlavně na horách na severu. Večer se začne na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty zítra 15 až 19 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy až 23 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 10. května si nenechte ujít koncek velkou jarní cenu. Dostih tříletých koní na 1600 metrů, který zahajuje chuchelskou klasickou sezónu. Těšit se můžete na 8 napínavých dostihů, program pro děti i spoustu zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
1: A vy posloucháte Radiožurnál Sport v 18 hodin a 37 minut, zhruba 20 minut tedy zbývá do začátku utkání českých hokejistů číslo 1 na švédských hrách. Svěřenci kouče Radima Rulíka budou hrát proti domácímu výběru. Švýcarsko už zdolalo Finsko 5-4 po nájezdech. Zítra začne za účasti 3 českých cyklistů v bulharském Nesebaru Giro d'Italia. Na startu z tého 9. ročníku budou Jan Hirt, který pojede slavný závod už po 9. a bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí, které čeká velká premiéra. Favoritem je při neúčasti fenomenálního Slovince Tadeje Pogačara Dán Jonas Vingegaard. Giro d'Italia skončí poslední květnový den v Římě.

0: 18 hodin 41 minut posloucháte radiožurnál Sport. Za necelých 20 minut zahájí čeští hokejisté poslední přípravný turnaj před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Na ledě v Engelholmu nastoupí proti domácímu výběru. V sobotu čeká tým trenéra Radima Rulíka Finsko a v neděli Švýcarsko. Více o tom řekneme ve sportovním přehledu se Štěpánem Bémem. Vítej.
1: Hezký podvečer. Švédové zatím vyhráli na evropské hokejové tour všechny zápasy. Čerstvou zkušenost z českého turnaje s nimi má obránce Michal Kempný, který v minulé sezóně navíc ve Švédsku hrál.
2: Jsou silní v osobních soubojích, jsou silní na puku, dokážou se udržet na puku, ať už to je v útočný, obraný třetině. Sami jsme to mohli vidět teďka vlastně v Českých Budějovicích. Hráli fakt dobře a tenhle týden nebude výjimkou. Myslím, že to bude ještě kvalitnější.
1: Utkání Švédsko-Česko začne v 19 hodin a přímý přenos si můžete pustit na digitální stanici Radiožurnál Sport.
0: Fotbalového golmana Lukáše Horníčka čeká v brance Bragy odveta semifinále Evropské ligy. V prvním duelu portugalský celek vyhrál nad Freiburgem 2-1.
3: Horníček pomohl v úvodním domácím zápase k vítězství a dnes od 21 hodin ho čeká souboj na hřišti německého týmu. Evropskou ligu a jejího předchůdce pohár UEFA zatím vyhrálo 9 Čechů. Naposledy v roce 2020 golman Tomáš Vactýk. V 9 večer začne i semifinále Aston Villa Nottingham, ve kterém budou hosté hájit jednogólový náskok z úvodního utkání. V semifinále konferenční ligy se utká Strasbourg s Vallecanem, poté co španělský celek první utkání vyhrál 1-0. Crystal Palace pak bude doma hájit náskok 3-1 z hřiště Šachtaru Doněck. Krištof Kousal, Radiožurnál.
1: Fotbalový klub Bohemians Praha 1905 dostal za výtržnosti fanoušků v derby se Spartou pokutu 450 tisíc korun. Uvedla to disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Bohemians porazili ve 27. kole šance ligy Spartu Praha 2-0. Pořadatelsky ale zápas nezvládli. Třetí nejvyšší pokutu v historii nejvyšší české ligy dostal vršovický tým za použití pyrotechniky vedoucí k přerušení utkání anebo vniknutí neoprávněných osob na hřiště. Domácí fanouškovský kotel dokonce zasáhl vystřelovací pyrotechnikou vlastního gólmana Tomáše Frühwalda.
0: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zároveň zahájila řízení i se slávistou Davidem Mosesem za tvrdý zásah loktem do hlavy Petra Hodouše z Liberce. Záložník Slávie se dozví výsledek za týden, v sobotním derby se Spartou tedy hrát může. Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním svazům, aby zrušili omezení pro start běloruských sportovců. Ta platí od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, ve které je Bělorusko spojencem Ruska. Pokud budou jednotlivé sportovní federace souhlasit, Bělorusové budou smět reprezentovat pod vlastní vlajkou i hymnou. Omezení pro ruské sportovce zůstávají platná.
1: Zítra začne v maďarském Segedu světový pohár v rychlostní kanoistice. Výsledky v seriálu budou mít nově větší význam v systému olympijské kvalifikace. Jako první odstartují rozjížďky kanoistů na kilometrové trati i s olympijským vítězem Martinem Fuchsou, který v neděli absolvoval pražský maraton.
4: Nohy nevozívají se mi, takže jsou asi v pohodě jako úplně, ale já jsem dělal fakt všechno pro to, abych se co nejvíc jako zregeneroval. Samozřejmě uvidíme, co budou dělat, až pojedu úplně jako na maximum, jestli třeba dřív vytohnou nebo tak, ale já doufám, že ne, že všechno bude v klidu a že mi to jako nějak neuškodilo.
1: První rozjížďku má Fuchsa na programu před 9:30 dopoledne. Celkem je na úvodním světovém poháru ve startovních listinách 33 českých reprezentantů.
0: Tenistka Tereza Valentová vypadla na turnaji okruhu WTA v Římě ve druhém kole. 19-letá česká reprezentantka nestačila na loňskou finalistku Coco Gauffovou ze Spojených států a prohrála s ní 0-2 na sety. Dál naopak prošla Linda Nosková, která porazila Rusku Anastázii Zacharovovou 2-0. Po 20. hodině ještě své zápasy odehrají Marie Bousková a Barbora Krejčíková a Kateřina Siňaková, ta do třetího kola tohoto turnaje nepostoupila, protože Rusce Kalinské podlehla 5-7 ve třetí sadě. Na mužském turnaji v Římě si druhé kolo zahraje Tomáš Macháč, který porazil Řeka Stefanose Cicipase 2-0 na sety tedy v úvodním zápase v Římě. Dalibor Svrčina ten v úvodním kole prohrál se Srbem Miomirem Kecmanovičem 0-2.
1: Třinecký hokejista Petr Sikora podepsal v NHL 3letou nováčkovskou smlouvu s Washingtonem. Capitals si ho vybrali během draftu 2024 ze 178. místa. Sikora získal na posledních dvou mistrovstvích světa juniorů bronzovou a stříbrnou medaili. Tento rok vedl na turnaji ve Spojených státech amerických český národní tým jako kapitán. V Tipsport Extralize prohrál 20-letý útočník v dresu Třince ve finále s Pardubicemi. A české florbalistky do 19 let zvítězily ve skupině mistrovství světa juniorek nad Slovenskem 8-3. Češky si tak druhou výhrou na šampionátu v Itálii zajistili postup do sobotního semifinále. Zítra ještě budou hájit první místo ve skupině v duelu se Švýcarskem.
0: Říká na závěr třetího dnešního sportovního přehledu Štěpán Bém. Díky moc.
1: Naslyšenou.
0: A už za chvíli vyrazíme do Ängelholmu a pro informace před zápasem českých hokejistů s domácím Švédskem.

0: Hokejisté Švýcarska zdolali na úvod švédský her Finsko 5-4 po nájezdech. Za necelých 10 minut začne v Ängelholmu zápas domácího výběru proti českému národnímu týmu. Na radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu a komentovat pro vás bude reportér František Kuna, se kterým jsme už teď ve spojení. Františku, hezký večer.
1: Hezký večer z jihozápadního Švédska.
0: Tak jak vypadá česká sestava na úvod posledního turnaje před mistrovstvím světa ve Švýcarsku?
1: Ochuzená o ty, kteří mají, troufnu si říct, možná relativně blízko konečné nominaci, minimálně tedy u útočníků. Nebudou hrát David Tomášek a pak dvojice Voženílek Flek, mezi obránci pak Zábranský Pirochta. Ti dostávají volno, stejně jako brankář Petr Kváča, a tak budou v akci jiní. Trenéři už přiznali během toho úterního tréninku, který na rozdíl od zrušeného středečního kvůli díře v ledu byl, že začali trénovat v sobotní sestavě, pak chtěli trénovat v té sestavě na dnešek a nad nedělí tak nějak zatím visí otazník. Stejně tak jako nad nástupem českých hokejistů aktuálně teď tady v hale v Ängelholmu, kde Švédové už jsou na modré čáře a Češi nikoli. Ale do začátku zápasu podle oficiálního odpočtu zbývá ještě 8 minut, tak času je snad dost. Do české branky půjde Dominik Pavlát. První útok je označený následovně, a to Kempný s Hovorkou, Kubalík, Kovařčík, Michal tedy a Martin Kaut. Další jména pak samozřejmě doplníme v našem přímém přenosu.
0: Říká reportér František Kuna, který zmiňoval taky to, že budou hrát i někteří mladíci, konkrétně třeba Marek Alšer, obránce, který v této sezóně už zasáhl do NHL jako hráč Floridy. Tak co očekáváš nejen od něj?
1: Budou to mladíci, kteří zabojují, a dobrou zprávou je to, že dorůstá ta kategorie U20 nebo u některých případech i U18, kteří hlavně tady ve dvacítkách byli v posledních letech úspěšní. Třeba Tomáš Galvas, o kterém se říká, že to je takový muž bez nervů, má doma 3 medaile po sobě, tedy všechny, které získala naposledy tedy česká hokejová dvacítka. Co od nich čekat? Nasazení, bojovnost, dravost, ale také to, jak se srovnají s širokým kluzištěm, protože třeba Mikuláš Hovorka a právě také Marek Alšer, to jsou muži, kteří v téhle sezóně odehráli schodně 4 zápasy v NHL za Floridu, jinak většinu té sezóny strávili na farmě v Charlotte, ale i ty krátké roky, které jsou zatím v zámoří a samozřejmě původně zvyklí na to široké kluziště, tak se musí nějakým způsobem adaptovat, a třeba Mikuláš Hovorka mluvil i tady v tréninkové hale o tom, že je to prostě obrovské. To kluziště je velké, do soubojů se tolik nechodí, takže asi i možná trochu větší aktivita při bruslení, ale to by borcům, kterým je 22 let, asi nemělo dělat problém.
0: S reportérem Františkem Kunou jsme ve spojení krátce před zápasem Švédsko-Česko na tamní hokejových hrách v Ängelholmu. Kdo patří mezi největší hvězdy toho výběru, který hostí tento turnaj série Euro Hockey Tour?
1: Myslíš v tomto zápase nebo celkově v turnaji? Každopádně mohu odpovědět na obojí.
0: Tak pojďme k tomuto zápasu, ať jsme aktuální.
1: Ano, Oliver Ekman Larsson, to je hlavní hvězda, kapitán švédské reprezentace, muž s velkými zkušenostmi a stálice mezi beky v NHL, aktuálně působící v Torontu. Jinak Švédové mají dnes k dispozici a na soupisku napsali 8 borců, kteří už hrají NHL. Na straně české jsem si tečku značící to, že hráč hraje v NHL, udělal u 3 borců, u odvou už byla řeč, Hovorka, Alšer, kteří dohromady dali 8 zápasů, a jediným českým mužem v té sestavě, který pravidelně nastupuje v zápasech NHL, je útočník Calgary Adam Klapka. A jinak velkou hvězdou tohoto turnaje ještě celkově je určitě švýcarský obránce Roman Josi, který si nebude chtít nechat ujít domácí světový šampionát, protože mistrovství světa se bude konat na začátku příštího týdne, začne právě ve Švýcarsku.
0: A ještě, Františku, na závěr, jaký je divácký zájem o utkání Švédsko-Česko?
1: No, asi ne takový, jako by to bylo třeba v Česku, kdyby se hrál takový turnaj. Ängelholm je malé město na jihozápadě země, která je samozřejmě velká. Stadion velký úplně není, ale je dostačující. Hrálo se to konec konců v finále. Místní regle došlo až do boje o titul, byť nakonec neslavilo vítězství. Ale já si troufnu letním pohledem říct, že naplněno je tak zhruba 70% kapacity haly. Pro porovnání s Českem, tohle město má zhruba stejně obyvatel, má 40 tisíc, což je plus minus třeba jako Česká Lípa, Přerov nebo Prostějov. Takže kdyby se hrálo v těchto místech, tak já si troufnu říct, že v Česku by to jistě plno bylo. Bylo to vidět i před stadionem, kde plno zatím nebylo. Každopádně teď už nastoupil i český tým a za malou chvíli začínáme a tu diváckou kulisu vy samozřejmě v našem přímém přenosu uslyšíte.
0: Slibuje reportér František Kuna, který pro vás bude komentovat utkání Švédsko-Česko na švédský hokejový.
1: Opravdu velmi brzy naslyšenou.

Hezký večer ze Švédska, Švédsko-Česko, druhý zápas na turnaji, ten úvodní skončil relativně před chvílí, v něm Švýcaři porazili Finy 5-4 po samostatných nájezdech. Evropské hokejové tour už je po turnaji v Českých Budějovicích jasné, že Švédové ho ovládnou, protože mají nedostižitelný náskok. Získali 26 bodů ze 27 možných. Ztratili jen jednou po výhře v uvozovkách jen po nájezdech na švýcarských hrách proti domácím. A mají 26 bodů. Češi na druhé pozici celkového hodnocení po 9 zápasech mají přesně polovinu bodů toho, co Švédové. Rozdíl je tedy bodů 13. Nedostižitelné, protože maximálně na jednom turnaji můžete získat bodů 9. Češi dnes nastupují v brance s Dominikem Pavlátem bez Tomáška Voženilka Fleka a obránců Zábranského s Pirochtou. První útok na ledě s Martinem Kautem, na pravém křídle v centru Michal Kovařčík, nalevo pak Dominik Kubalík, za nimi Mikuláš Hovorka a Michal Kempný. Vhozeno, zápas začal, Švédové úspěšnější na úvodním vhazování, Johansson posílá kotouč za českou branku, kde je Kempný, ten prošťouchl k modré čáře, Kubalík ale netrefil ten kotouč, který se mu odrazil od mantinelu, puk je ve středním pásmu a Johansson znovu posílá kotouč před sebe, šance pro Frondela, který získává puk a nahazuje ho znovu za českou branku. Tam je první Hovorka v rohu, přenechal Kempnému, ten je za brankou, backendem posouvá, ale Švédové jsou hodně aktivní při napadání a Frondel získal puk na chvíli. Kempný se teď neúplně ideálně dohodl, ale Kempný znovu s pukem, má ho nejdéle zatím na své holi, ale chybuje teď a šance pro Švédy. Frondel se tlačí před branku, Pavlát má první zákrok po zmatcích v české obraně, přerušeno po 40 sekundách, stav 0-0 platí dál, ale Michal Kempný hodně váhal s tím pukem, na druhou stranu on neměl moc komu přihrát, když se dostal do levého obraného rohu, ale dopadlo to tak, že Švédové zatlačili a udělali dobrou práci před brankou a Holmström to byl, který se tam nebezpečně tlačil a puk nakonec takového chumlu vypadl do klína českého golmana Pavláta. Po jeho levé ruce se vhazuje stav 0-0, Švédsko-Česko na švédských hrách v Ängelholmu, vhazování v obraném pásmu českých hokejistů a nelíbí se rozhodčím postavení švédského centra, tím je Bjerg. Nakonec ale přeci jen už vhozeno a puk se dostává znovu k české brance po ráně z pravého kruhu. Puk končí v rohu a za českou brankou, kde bojují Češi a s kotoučem na hokejce tam mohl být připravený třeba mandát, ten teď půjde do rohu si pro puk, získává ho u pravého mantinelu v obrané třetině, dostává se do středního pásma, našel Melovského, ten vjel do pásma, kotouč vypálil poprvé na švédského golmana, prostor také pro české beky a Hájek poslal kotouč do útočného pásma. Švédská branka je posunutá, hráči no, to upozorňují, ale ani jeden ze čtveřice rozhodčích si toho nevšímá. Teď rána od modré nesedla Cibulkovi až teď. Ta branka je posunutá zhruba o nějakých 50-60 cm. Na jednom místě drží, na druhém ne, přerušeno ve druhé minutě. Švédsko-Česko 0-0. Ono oficiálně je to psáno jako Česko-Švédsko, protože nemohou Švédové úředně hrát všechny zápasy domácího turnaje jako domácí a tak teď výhodu druhého střídání má pro toto utkání česká hokejová reprezentace. Vedená Radimem Rulíkem, je to jeho předposlední turnaj na lavičce národního týmu, tím posledním bude světový šampionát ve švýcarských městech Friburg a Zurich. Čekáme na úklidovou četu a to je také prostor informovat velice krátce do zpráv za malou chvíli. Odehrány necelé 2 minuty, Česko-Švédsko 0-0, v české brance Dominik Pavlát, zatím bez větších šancí. Teď posunutá branka za švédskou brankou a čekáme na úklidovou četu. Celý zápas vysíláme v přímém přenosu třeba i na internetu nebo na digitální stanici Radiožurnál Sport. 0-0 tady v úvodu utkání z Ängelholmu, František Kuna, Radiožurnál. Pokračuje přímý přenos Ängelholmu. Často v našem vysílání používáme slovní spojení muž s vrtačkou, když je potřeba opravit vypadlé kulíky u branky.
Ale tentokrát to musíme trochu pozměnit, protože je tu žena s vrtačkou, která už měla podobnou práci při předchozím zápase mezi Švýcary a Finy. A k její smůle je to ta branka, která je dál od dvířek, kudy právě vchází na led technická četa. A tak to pár desítek sekund trvá, než přejdete celé kluziště. A teď už ale žena s vrtačkou zvládá dobře svoji práci a bude tak moci pokračovat za malou chvíli i náš přímý přenos pro vás, posluchače, třeba na internetu. Teď potlesk. Sympatické gesto od neúplně zaplněných tribun. Vazovat se bude v útočném pásmu, ne, ve středním pásmu. Ve chvíli, kdy se hrálo ve střední třetině, kdy Cibulkovi vypadl ten kotouč do předního pásma, se přerušovalo a rozhodčí se teprve všimli té posunuté branky. Odehrána minuta 20, Buly ve středním pásmu, stav zápasu 0-0.

Stav 0-0 ve druhé minutě platí dál. Žena s vrtačkou už je zpátky, opravila Švédům branku, chvíli se nehrálo, teď už to neplatí. Švédský protiútok po levé straně, zásluhu Asplunda, který se dostává do levého rohu, kde kotouč končí při souboji 2-2, je tam také český bek Alšer, je to jeho premiéra v dospělé reprezentaci, teď může získat kotouč, nepovedlo se, přihrávka na modrou od Petersona, nahození neprošlo do předbranku k českému týmu a Kunc vyváží puk do středního pásma, ale jen na švédské hole, kde může hrát Bumedin, který získává kotouč pro švédské barvy. Končí druhá minuta, 0-0, ve středním pásmu dost prostoru, Zilferberg protečoval kotouč za českou branku, kde je Pavlík, dává do levého rohu, odkud Ščotka posílá kotouč do středního pásma a také je tu další česká akce nahození, Reichl hodil kotouč sám pro sebe a jde napadat, udělal to dobře, na modré Ščotka vpravo, ještě přihrává doleva Galvasovi, ten nahodil kotouč, který ale končí nakonec po teči před brankou od Reichla v ochranné síti a bude se vhazovat. To už začala třetí minuta utkání Česko-Švédsko na švédských hrách, zatím 0-0. Dominik Pavlát už měl drobnou práci hned v úvodní minutě, na druhé straně se to o Sederblomovi, říct moc nedá, ten jen jednou dával branku do obvyklého postavení po té, co ji vysadil na jedné straně. Teď se vhazuje v útočném pásmu českého týmu, na vhazování Petr Sikora, čerstvý majitel nováčkovského kontraktu s klubem NHL Washington Capitals. Na buly to ale vliv nemělo, vyhrávají ho Švédové a Hedqvist se dostává do středního pásma po levé straně. Křižný pas doprava, nakonec protečované celé to za českou branku, kde je Galvas v levém rohu. Galvas prostrčil kolem dvou protihráčů, ale ne úplně ideálně. Pavlíkovi a Švédové hrají dál v útočné třetině, za to na chvilku nemusí platit. Ve středním pásmu už je šance na break. Pavlík se snaží získat kotouč na pravé straně útočného pásma, ale teď už hrají Švédové. Silferberg nahazuje, Švédové odcházejí střídat a Češi s pukem jsou za vlastní brankou. Končí třetí minuta, stav 0-0, Ščotka na pravém obraném kruhu dává do středního pásma, ale trefil jen Kautovi brusle, ten i tak zaváží puk do pásma, Kaut v úhlu pálí po ledě, rána přesná do branky, ale také tak přesná, že tam švédský golman Sederblom v klidu přiložil beton na led a kryl Kautovu ránu, Češi se tak dostávají do útočného pásma. Na konci třetí minuty se po druhé do zápasu dostává úvodní česká formace s Kovařčíkem, Kautem a Kubalíkem. Shodli se i beci, zatím to vychází. Takže za nimi Hovorka a Kempný. Byli v útočném pásmu českého týmu na pravé straně. Čárový už vhodil kotouč, ten je za švédskou brankou. Má ho Ekman Larsson a rozehrává do středního pásma. Šikovně o mantinel Kempný, ale nepustil Švédy do pásma. Nakonec je z toho offside, byť rozhodčí původně rozpažili, tak přeci jen pískají tuhle situaci a vazovat se bude ve středním pásmu. Po kratičkém úseku hry, už na začátku čtvrté minuty ani asi není potřeba střídat, a tak oba soupeři ponechávají na ledě stejné pětice. Teď byli ve středním pásmu blíž české brance, úspěšnější znovu Švédové s kotoučem Johansson, nahodil ho k české, ale jen modré čáře a Kaut bojuje o kotouč ve spolupráci s Hovorkou v obrané třetině u mantinelu. Hovorka s pukem na obraném kruhu. Chybná rozhrávka, Kempný to může uhasit nakonec nalevo. Přihrával Kubalíkovi na útočnou modrou, ten jen protečoval. Švédové s pukem získali ho poměrně lehce. Johansson u červené, tomu také utekl puk a dostává se na českého hole. Kempný mezi kruhy odcouval k brance, dává doprava na Hovorku, ten vyváží puk do střední pásma, posílá před sebe Melovského, ten už je v pásmu, nahodil lehkou ránu do lapačky, přerušeno, Češi se dostali poměrně jednoduše do útočného pásma, na pravé straně využili i toho zásluhou Melovského, že Švédové střídali a neměli na této straně kluziště tolik hráčů. Ve čtvrté minutě 0-0 mezi Českem a Švédskem, vazovat se znovu bude na pravé straně útočného pásma z pohledu české hokejové reprezentace. Matyáš Melovský na vhazování, pokud bude úspěšný, tak vlevo od sebe má třeba Adama Klapku, vpravo zase Mandáta. Mandát získal puk po buli, je v pravém rohu, zajíždí za branku. Mandát stále dává k první teči, Melovský vypálil. Rána sražená, ale do rohu, Melovský stále s pukem, pomohl mu Klapka a získává puk v pravém rohu. Klapka vyjíždí k modré, schodil hru znovu za sebe zadovkou do pravého rohu, kde je Mandát. Backendový pas před branku prošel až do levého rohu. Na modré je s pukem obránce Hájek, prohání ho oběma rohy až na druhou stranu na parťáka v obraně Cibulku, který zase dělá to samé a teď
Češi tam honí Švédy, jenže pokud se dostává za branku a Bumedin přihrává do středního pásma na levo. Stenberg, pátá minuta, 0-0 mezi Českem a Švédskem. Češi dobře napadají a těží z toho Beránek, který trefuje tyčku po dobré práci. Beránek se tam objevil, přihrál mu Černoch z pravého rohu a Beránek z pravého kruhu vypálil na lapačku golmana a ta rána zazvonila. O tyčku. Hrají Švédové v páté minutě, stav 0-0 platí dál v přímém přenosu radiožurnálu Sport odsud z Engelholmu. Teď po delší době zase Švédové v útočném pásmu, ale bez puku. Alšer ho získal ve spolupráci s Ticháčkem šikovně. Prostrčil Černochovi jeho pasy, ale nepřesný na Kunce a tohle bude zakázané uvolnění českého národního týmu. Přerušeno na konci páté minuty, stav 0-0, platí dál. Jiří Černoch teď trochu zakroutil hlavou, on chtěl rychle přihrávat před sebe, jenomže ten kotouč měl hodně před sebou a tak ideálně nedokázal přihrát na hokejku spoluhráčů, konkrétně tu, na tu, kterou drží v ruce Michal Kunc. A tak se vhazuje po pravé ruce českého golmana Dominika Pavláta. Pátá minuta 0-0 mezi Českem a Švédskem tady v Engelholmu. Vozeno Švédové úspěšnější. Puk může zamířit na modrou. Peterson nakonec backendem schodil hru za českou branku, kde je Ticháček a má relativně dost času. O mantinel hledal Kunce, ten nebyl včas u obránců. A tak musí na druhé straně zase a stále v obrané třetině bojovat Beránek. Švédové znovu přehráli situaci zleva doprava a teď za českou branku. Odkud ale už mohou Češi vyvést kotouč. Alšer posílá puk, ale na zakázané uvolnění. Češi nemohou střídat, začala šestá minuta utkání, Česko-Švédsko dál 0-0. Největší šanci měl Ondřej Beránek, trefil tyčku, možná dokonce spojnici tyčky a břevna podle toho, jak se kotouč odrazil, trochu zvláštně. Teď se bude vhazovat znovu v obrané třetině českého týmu. Češi po zakázaném uvolnění nemohli vystřídat a Jiří Černov už se staví na buli, proti němu je Bjerg. Souboj karlovarského centra s tím, co hájí barvy švédského Djurgardenu, teď ale právě švédský centr chyboval na vhazování a to se bude vhazovat. A tak znovu ten samý souboj na buli v obraném pásmu českého týmu. V šesté minutě platí 0-0, buli po levé ruce golmana Dominika Pavláta. Vhozeno Švédové u puku, Stenberg dal na modrou, Ekman Larsson nezískal kotouč a musí pro něj spěchat až k obrané modré čáře. Češi rychle vystřídali a Ekman Larsson to chtěl využít, jenže i Švédové umí udělat zakázané uvolnění a to se právě stalo. Navíc asi nestihli úplně vystřídat, když chtěli využít toho, že střídají Češi. Tak teď takový dílčí úspěch v tom, že se český tým dostává do útočného pásma, vazovat se bude na levé straně. Stále v šesté minutě, ta je poměrně rozkouskovaná, stav zápasu 0-0 platí dál a teď se vazuje v útočném pásmu českého týmu. Petr Sikora na buli je tam s Reichlem a Pavlíkem. Reichl dává na modrou Ščotka, ale minul ten prudký kotouč po přihrávce, jenže vazování se musí opakovat, protože zase tam byla chyba právě od českého centra, který teď v debatě s Čárovým zjišťuje, co udělal proti pravidlům, jestli se to dozvěděl, teď má varování od Čárového rozhodčího. Sikora znovu proti Bjerkovi, ten zůstal na ledě, Sikora úspěšný na podruhé také, protože má puk v levém útočném rohu ve spolupráci s Reichlem, Reichl dává na modrou pro Galvase, ten si odvážně počíná, přijíždí mezi kruhy, má to na backend, otáčí se, už se dostal až do pravého rohu, dlouhý výlet obránce Galvase pálí do předbranku, jenže trefil jen brusle, Ekman Larssona a Švédové mohou hrát s pukem a uklidnit situaci, potřebují vystřídat, Ekman Larsson už je ve středním pásmu, dělá kličku na obrané modré, backendem posunul před sebe na Bjerka, ten je dlouho na ledě, ale nemá puk, ten má Galvas za českou brankou, posunul ho Sikorovi, který zajíždí za branku, Švédové vystřídají, na ledě je dost prostoru, sedmá minuta 0-0, Česko-Švédsko na švédských hrách, Sikora nahazuje pro Kauta, ten napadá švédskou rozhrávku, brankář Söderblom šel za branku, jenže ten puk nepřehrál si ideálně, ale už se zase hraje na druhé straně, kam rychle spěchá Bumedin.

0: Pavla Horváta, tak můžeme zaspomínat přece jenom na to, co se jim povedlo, na co vzpomínají podle mě i na západě Čech, když to za chviličku už bude těch 11 let.
1: Jak se tady vyvíjí duel Plzně si hlavou, to poví Jaroslav Plašil.
2: Tady už jsou na trávníku nejenom hráči, ale je tady spousta fanoušků, kteří se zbíhají ke středovému kruhu poplácat své oblíbence, kterým zajistil ten titul už tento zápas si hlavou. V 28. kole viktoriáni porazili svého soupeře 2-0. V závěru nastoupil, a to bylo hodně emotivní tady ve Štruncových sadech, i Pavel Horvát, který zažívá tedy mistrovskou rozlučku, mistrovskou sezonu.
0: To bylo symbolické docela.
3: Symbolické, Hubňa tady předtím myslel, že to je 2 roky, co skončil. Já si žiju tak, že to je možná 4 roky a on je to 11.
0: To byl ten titul Plzně vlastně v roce 2015. Pro vás, Romane, první, pro Pavla tehdy třetí a pro Pavla vlastně poslední v rámci té
3: kariéry. Já jsem věděl, že skončím, a tady kluci hráli fantasticky, a vlastně tam se úplně naplno prosadil Páťa Hrošovský jako prvně, a myslím si, že teď se tam vrátil ve velký formě. Já jsem byl už taková nehrající součást toho mužstva, bohužel v tu dobu, protože jednak jsem končil, bylo to jasný, a jednak mě bolel kotník, který mě bolí do dneška, takže já jsem byl rád, že jsem s ním mohl být.
4: Ale nejlepší skončit.
3: No to je jasný.
4: To je úplně něco úžasného. Takže. A já možná si vzpomínám, že jsem dokonce dal góla s tou hlavou.
3: To je možný, jo.
0: To bylo vlastně období. Vy jste to měl během své kariéry tak nějak takovou malou patinu na to, že jste, když to bylo potřeba, dával ty důležité góly. My si jich ještě pár připomeneme, protože myslím, že okolo předtím jste také tam usadil jeden gól.
3: Ještě než ho pustíš, já jenom bych řekl jednu věc, a myslím si, že to bylo jako veřejně, jsme se o tom bavili, že se hrála nějaká zóna nebo osobně a někdo v zóně, a nám stačil v zóně do defenzivy při standardních situacích jeden hráč, kde on fakt jako, my jsme to zkoušeli na těch tréninkách, jsme si z toho dělali srandu, že vlastně si nacentroval a on v celém velkém vápně odvrátil ty balóny, to bylo neskutečný. Jo, jednak samozřejmě to stihnout, ale jednak to odvrátit fakt jako vědomně někam, kde z toho nebude průšvih. Jo. A tyhle ty hráči, myslím si, že to trošku mizí, že to umění té hry tou hlavou, samozřejmě jako využiješ to dopředu, to je jasný, ale dozadu potřebuješ jako mít ty lídry, který jednak ti to odbrání a jednak ti řeknou, hele, ty by si asi měl stát tamhle, ty by si měl stát tamhle. Není to tak jako obvyklý, že dneska z toho hřiště ty kluci dělají, a já bych měl jako být tady, nebo mám jít tam. A ty prostě na těch 50 metrů jim to samozřejmě úplně neřekneš, ale takovýhle hráči, jako ty byli ceněný zlatem. Prostě.
0: A když je vlastně Roman Hubník teď působí jako televizní expert na Nova Sport, často tam chodíte a vidíte, jak se dneska brání třeba, nebo spíš, jak se zahrávají ty standardky, často to vidíte i u těch anglických týmů, všechno na přední tyč, při rohu, všichni tam jsou. Jak byste tohle třeba dirigoval dneska, nebo jak obtížné, je to obtížnější nebo méně obtížné než dříve? Jestli těch hráčů tam třeba bránících není moc?
4: No, já si myslím spíš, jak ty rohy, tak jsou to standardky z boku, tak myslím, že je největší chyba, nebo když já nejsem trenér, ale když se na to dívám, tak že ta zónová vlastně obrana je moc hluboko vlastně, že je zalezlá vlastně a tomu golmanovi vlastně nepomůže. Takže já furt říkám, minimálně třeba 5-7 metrů jít výš, a když je dobrý centr, tak to ani nestihne, má to golman. A když je pomalej, tak hlavičku je, když to řeknu, ze 16 a to už golman má větší šanci chytit. A když hlavičku je z malého vápna, tak to stačí proletět, trknout a většinou je to gol.
0: A ty rohy takhle, když jsou schrumáže třeba na té přední tyči, tam byste možná taky měl problém, ne? Jako elitní stoper to ukoučovat, ty spoluhráče, ty si stoupni tamhle, ty tamhle, když tam je takový zmatek.
4: Ono možná nejhorší je to, když to řeknu, když se to sladí a na přední tyč, když někdo nabíhá a protečuje to na zadní.
3: No, to je nejhorší. To se trénuje všude a pro tu obranu je to vlastně neodvratitelný, protože ten hráč, i když tam bude Roman, kterýho jsem teda tady chválil, ale poběží někdo, kdo se trefí do toho centru, do náběhu, tak vlastně logicky ten hráč, který má 5 metrů na rozeběh, než ten, kdo má krok, tak nemáš vlastně šanci se dostat tak vysoko a je to neubranitelný, ale všechno se to vyvíjí prostě, ten fotbal, nejenom fotbal, tak jak se vyvíjí, tady vidíme telefony, tak se vyvíjí ten fotbal a dělají se bloky, už vlastně i takový basketbalový, bych řekl, aby se tam ty hráči, který ví, že jsou silní v defenzivě, aby se tam třeba nedostali, aby prostě nemohli

0: ten balón odvracet, takže vyvíjí se to a je to složitější a složitější. Na druhou stranu pro nás, pro fanoušky, mi potřeba, aby padaly góly. No.
1: Tak je to hezčí, když padají ty góly. Ten současný fotbal, jak to vnímáte? Koukáte rád na fotbal, nebo slýcháváme i často od Antonína Panenky, se kterým letos objíždíme ty desítky Pavla Hlaváta živě, že přeci jenom on jako pamětník a taky autor mnoha krásných momentů fotbalových na to, tak z lásku nekouká aktuálně.
2: No, já když jsem končil v Olomouci, tak musím říct, že jsem třeba rok si nezapl fotbal. Samozřejmě, když bylo nějaký finále, semifinále, ale nevyhledával jsem to. V poslední době mě to začíná trošku víc bavit zase, takže když se podívám na zápas, když hrál PSG s Bayernem, tak to byl nádherný zápas, to kdo neviděl, tak to byla velká chyba. Takže jo, baví mě to pořád a hodně s Paťou vlastně to komunikujeme a rozebíráme, protože on má na to dobrý názory a já si to taky vyslechnu taky od něj.
0: Ještě bych teda řekl Tondovi Panenkovi, tak vzhledem k tomu, co Tonda uměl a všechno, co se mu povedlo v kariéře, tak celkem chápu, že ho některý fotbaly nebaví.
1: Můžete si ho ostatně poslechnout živě 18. května, to vás zveme do Teplic, budeme tam v Domu kultury právě i s Pavlem nebo s vaším bývalým spoluhráčem, vás obou, Janem Reskem.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Nicméně, když jsme byli u té Plzně, než půjdeme dál třeba k dalším tématům, jsem mluvil o tom, že to určitým způsobem zas nakoplu tu kariéru k úspěchům. Tak Pavle, ty jsi tam přicházel tehdy, jak ty říkáš, po vyhazovu ze Sparty. V tu chvíli, když jsi tam přišel, tak jako vidí na toho, že byste s Viktorkou udělali pohár a pak X titulu, no, tam asi nebyla.
0: To určitě ne, já jsem... Tak po několika opaku, já jsem tam šel dohrát na 2 roky kariéru a myslel jsem, že skončím, že vlastně už je hotovo, jak se říká, tak v té době už ty hráči, kterým bylo přes 30, byli vlastně jako braní, tak jako trošku veteráni, no a nakonec toho bylo 7 let, tak Hubňa přijel trošku pozdějiš a myslím, že mu to taky jako celkem bodlo.
1: No, tak vy jste tam přicházel po asi náročných letech i v zahraničí, protože v té Hertě přece jenom velká značka, krásný stadion, obrovský, ale ta léta tam nebyla úplně třeba vždycky úspěšná. To byl jojo klub, bych řekl dokonce, ne?
2: No, to bylo fakt nahoru dolů, no přesně takový. Když jsem tam přišel v zimě ze Sparty, tak Herta tehdy měla 5 bodů.
1: Jako celkem?
2: Celkem 5 bodů po podzimu.
0: To není moc.
2: No, to není moc. Pak jsme udělali, a teď nechci kecat, možná 26 bodů, nebo tak, ale stejně nám to nepomohlo. Tak jsme spadli a já jsem vlastně při zápase s Dortmundem doma, tak jsem se zranil, natrhl jsem si postranní vaz a odehrál jsem jenom 7 zápasů a klub se mě rozhodl koupit, tak jsem tam podepsal smlouvu na 4 roky a vlastně dal jsem se dokupy, přišel nový trenér Markus Babel a udělali jsme hned vlastně postup. Udělali jsme snad rekord 2. Bundesligy v počtu bodů. Já jsem odehrál z 34 zápasů 32. Takže tam se mi dařilo. A začali jsme tu plus sezonu dobře, byli jsme někdy v prostředku, byli jsme jediný tým, který jsme porazili Dortmund na jejich hřišti, ještě Lewandowski tam hrával.
1: To byl Kloppův Dortmund tehdy vlastně.
2: Ano, dal nám sice góla, ale my jsme dali 2, takže... No ale pak Markus Babel odešel, měl nějaký asi rodinný problémy a najednou přišel trenér Skibe, 5 jarních zápasů, 5 0. Proher. Přišel
0: další trenér,
2: který vedl řecký nároďák.
1: To nechcete ani říkat, to jméno, víte.
2: Ne, ale...
1: 2004, vzpomněte si, posluchači.
2: Přesně tak.
1: Oto.
0: Rehagl, jo.
2: Přesně Oto Rehagl a ten si vlastně vzal 2 mladí trenéry, takže ti to trénovali a pamatuje na Pavla Kuku, na
0: Míru Kadlece.
2: Přesně tak. A já jsem s Levanem Kobiašvilim, tehdejším spoluhráčem, jsem jezdil k němu na hotel a on chtěl furt vykládat, takže na kafe, přijďte, vem to, takže my jsme tak spolu. No, bohužel to nevyšlo. Té kávy bylo dost, ale bodu málo. Takže jsme zase spadli.
0: Jsem si procvičil němčinu.
2: No, to jo, jako to je pravda, no.
1: A spadli jste přes baráž, ve které jste dal gól i Düsseldorfu, ale nakonec to nedopadlo.
2: To bylo, no.
1: 1-2-2-2.
2: Přesně tak, dal jsem si se góla, ale pak jsme si dali vlastního a doma 2-1 a pak tam jsme prohráli, nebo...
1: Jste to chtěli pak ještě snad to... kontumovat, jsem četl, že tam byly nějaké fanouškovské jako
2: no, určité
1: výboje.
2: No, byl tam vlastně, kdy rozhodčí pískl a oni si mysleli, že už je konec a vlastně v diváci vběhli na hřiště, ale to bylo ještě, mělo se dohrávat nějaký 2-3 minuty, takže jsme nevěděli vůbec co, protože ti fanoušci běhali kolem nás a nebylo to úplně příjemné, takže nás zahnali na 20 minut do kabiny. A pak jsme šli dohrávat tu minutu nebo dvě, no, takže to bylo rychlý. No. Takže bohužel jsme zase spadli. No.
1: A pak jste vlastně už tu sezonu, co jste postoupili, to jste tam ještě vybojoval postup, ne? 2012-13.
2: Pak jsem tam vlastně, pak přišel zase novej trenér, já jsem odjel na nároďák do Polska, na mistrovství a přišel tam Holanďan, který jsme si psali, volali, říkal, že byl rád, že jsem zůstal. No, prvních asi 5 kol, nebo to nám moc nevyšlo. Mně to taky osobně nevyšlo a najednou prostě ta miska vach se najednou převracela a já dokonce vlastně toho podzimu jsem odehrál možná pár zápasů jenom, takže... Mm-hmm.
0: A ta zkušenost teďka jsi mi nahrál vlastně toho hráče, který nemá tu dovolenou. Evidentně. Jo, nebo byla minimálně krátká a samozřejmě i v tom zahraničí prostě ta konkurence je obrovská. A jak se cítil, jestli si to uvědomuješ? Třeba přijel si po tom mistrovství, který si myslím, že nebylo špatný, jo, ale přijedeš do toho klubu a najednou se to prostě otáčí. Ale co s tím?
2: Přesně jak říkáš, protože já jsem měl pár dnů volna, že? Takže ono to není úplně, není to úplně ideální, ale na to se člověk nevymlouvá, ale bylo to, že zase bylo velké očekávání, že Hertha přijede, první zápasy odehraje, budeme mít z 5 zápasů 15 bodů, hold jsme měli třeba nějakých možná 6-7, byli jsme někdy v prostředku a najednou trenér hledal nějaké změny, tak stáhl na stopera defenzivního záložníka a najednou takový to, že se začalo dařit, tak proč by to měnil, že? A bylo to vlastně tak, že já jsem do konce té sezony odehrál možná 2-3 zápasy, nebo jako moc jich nebylo. A nastala situace, kdy mi trenér řekl, že když si něco najdu, můžu jít. A já jsem říkal, že se chci poprat. No, prvních 5 kol jarních jsem se prál na tribuně.
0: Se sebou.
2: Se sebou na tribuně, no a pak vlastně vznikla ta situace, kdy vlastně se zranil v Plzni a teďka nevím, jestli to byl Marian Čišovský tehdy. Je to možný, že měl nějakou buď koleno nebo něco takového. A řešilo se doplnění kádru. A myslím si, že tam tehdy byly dvě jména. Myslím, že Martin Jiránek a já.
1: A povolali vás v Plzni tedy?
2: A myslím si, že dokonce trenér chtěl mě a pan Šárek chtěl Martina Jiránka. Takže pane Šátku.
0: Ty.
1: Roman Hubník na to nezapomíná, ale vy jste se do té sestavy dostali. K té Plzni hned jenom, mě napadá, vy jste hrál s Pálem Dardajem taky, ještě na sklonku jeho éry v Hertě.
2: Přesně tak, jo. Byl to vlastně půl rok vlastně Pál Dardaj a pamatuju si vlastně jeho kluky, vlastně on má 3 syny a oni vlastně postupem času vlastně se zapracovali. Takže.
1: Právě proti Düsseldorfu někdy před 3 roky on je postavil všechny 3 do sestavy do za Hertu. S tím představte, máte jednoho syna, toho třeba Pavel dá do sestavy, ale že bys dal 3, že možná by se za tebou něco ozývalo třeba
0: to,
1: s tribou.
0: Hele, to musíš vědět úplně všechno ze šatny.
1: No,
0: tam už není kam se schovat.
1: Taková zajímavost, no. Ale tak Herta tedy za Romanem Hubníkem a teď ta Plzeň, přece jenom klub, který byl v tu chvíli mistrem a šel do Ligy mistrů. Vy jste hrál podle mě jenom jeden zápas ještě jako střídající v lize a hned se naskakoval proti City. To byl teda hodně rychlý start.
2: No, ono to bylo vlastně...
0: No tak tam si hrál toho beka. Tam si hrál levýho beka na Milnera. Já si pamatuju ten jeden souboj, on tě tam hrozně nakop. Já si vybavu úplně přesně.
2: Ty City?
0: No.
2: Já jsem střídal Hejdise doma.
0: A tam ne?
2: Ano, máš pravdu, protože tam se řešil na City, jsme vlastně nehrál
0: Limba
2: protože se rozhodoval, protože on měl karty, nebo mohl dostat eventuálně a my jsme vlastně poslední zápas. Tak tam, ano.
0: No, tak tam já si to mal tu Milnera, protože já jsem si s ním pak měl dres a to bylo hrozný. To byl zákrok, no já říkám, tak jeden z nich prostě už nevstane a oni vstali oba, jako, ale ty si trošku jako byl z toho nakoblej. A pak tam byl ještě Jaja Touré a ten nechtěl, oni hráli, oni už byli postupující a měli nějaký zápas ještě a on nastoupil na 10 minut a ten tě taky nakop. A ten chtěl jenom žlutou kartu, ale zrovna si vybral tebe a ty si zase vstal, jako nic se nestalo a on měl podle mě takovýhle stehna, jako to jsem nikdy neviděl. To byly zákroky, jako to, a ještě teda jeden záběr z tohohle zápasu, my jsme vlastně chtěli vyrovnat. A byla nějaká standardka, odrazilo se to a na mě běžel Jesus Navas. A já jsem byl jedinej.
2: Ty jsi ho pěkně vykrokoval.
0: Já jsem ho vykrokoval, on si to naštěstí úkop, takže jinak jsem chtěl dělat, že mám křeč, že by to kop do autu, ale to byly zážitky zase z tohohle zápasu. No.
2: A vlastně u toho vlastně tak do mě potom sundal, tak byl vlastně Tomáš Hořava.
0: Jo.
2: To bylo, že jsme šli do hlavičkového souboje s protihráčem a Hořka se tam nějak objevil a trefil mě vlastně do spánku a roztrhl mi asi na dva nebo na tři stehy. No. Takže tam si pamatuju, že trenér Vlba tehdy ještě vlastně na doktora, dělej, zašijte mu to, takže asi 2-3 minutky jsem, než mi to rychle zašili.
1: Ale vlastně někdo by si řekl, proč takhle vzpomínáme, když to je dávno staré, ale třeba v obraně City tehdy hrál Vincent Kompany, který teď trénoval Bayern, mohli jste ho včera vidět třeba v Lize
0: mistrů. Tam vodili, ten nevěděl, kudy do šatny.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Je vlastně možná taktické poznatky tady s utkání s Viktorkou Plzeň ho včera ponoukali k tomu, že by mohl vyřadit Paris Saint-Germain, nakonec se to tedy nestalo. PSG bude hrát finále proti Arsenalu, nevím, jestli Hruban Hubník tam má nějaké preference aktuálně v té Lize mistrů teda takhle. Jestli
0: Mě
1: máte preference.
0: Že nepostoupil Bayern.
1: Vy jste fandil Bayernu, jo?
2: Já jsem fandil Bayernu a skrz jednoho hráče. A to je Harry Kane, to je prostě to je prostě, to mi bylo fakt strašně líto, protože bych přál to vítězství v Lize mistrů.
1: A ještě se chci zeptat, když se teď vracíme už zase postupně k té Viktorce Plzeň. Často o tom mluvíme a Pavel to taky přiznává, vlastně dá se říct, kde chodí ta parta mimořádná. Jak rychle trvalo Romanu Hubníkovi, než tam zapadl?
2: Ne, tak ono, já když ještě odbočím, tak to bylo vlastně v repre pauze. Takže já jsem šel ještě v Berlíně se psem na procházku, na jednou telefon od manažera. Plzeň, máš na to hodinu. Takže to bylo pondělí. No a ve středu jsem už jel vlastně a do Berlína už jsem se nevrátil. Takže to bylo tak rychlý a vlastně já jsem měl výhodu v tom, že jsem tam půlku týmu znal z různých reprezentací a z ligy, takže to bylo pro mě takový pro ten začátek lepší, ale samozřejmě člověk se vrací do ligy zpátky, do tehdy vlastně klubu, který vlastně vyhrál vlastně titul a byla tam vlastně skupina Ligy mistrů, což mě hrozně lákalo a vlastně tím pádem vlastně jsem kýval vlastně Plzni, že budu v Plzni.
1: Byly to takové paradoxy, že vy jste odcházel tehdy vlastně ze Sparty, která pak udělala titul a pak jste přišel vlastně do týmu, který ten titul od Sparty už teda vzal do Viktorky Plzeň a nakonec jste to tam ještě třikrát taky oslavil. No,
2: tak já mám ještě vlastně jednu, takže vlastně v jeden rok, kdy jsem ze Spartou vlastně získal ten titul, než jsem odešel vlastně do Herty, tak jsem s Hertou spadl a klub, který vlastně v Rusku, co bylo FK Moskva, tak vlastně zkrachoval. Takže já jsem prakticky udělal nemožný.
0: Kam přijde, tam stole tráva nerostla. Ale vítězství.
1: Tam je pak ještě ta paradoxní situace 2015 podzim v Olomouci a 2016 titul z Plzní, zatímco Sigma padala. Tak to jenom jsou takové náhody v tom životě, které přišly.
2: Jo, tak
1: ale
2: to je pravda.
1: A určitě takhle, shodneme se, že to je lepší, než kdybyste jeden rok spadnul a druhý rok s někým jiným taky. Tak.
2: To je pravda.
1: No, ne, ale vy jste nakousil to Rusko, jo? To je vlastně tým, který už neexistuje, když to dáme, to je FK Moskva se to jmenovalo, ne?
2: No vlastně dřív bylo Torpedo Moskva, oni si to pak vlastně, v roce 97 vznikla FK Moskva a nakoupili tam spoustu Argentinců a Španělů a takový prostě těch hráčů a takový dozadu tam byli takový jako Rusáci, protože tam byla kvota nějakých šesti hráčů, kteří museli být, měli jako ruský pas. No a vlastně potom, když jsem šel do Sparty, tak už jsem se nemohl, když se řeknu, nikam vracet, protože vlastně majitel už tam nedával ani rubl a tím pádem to vlastně zaniklo, ten klub. A obnovil se vlastně zase to Torpedo. Takže ono to bylo takový složitější v tom.
1: Ale tak ještě jsem koukal, že jste tam vlastně v té sezóně, kdy jste přišel v roce 2007, zažil nejúspěšnější tu sezonu klubu, co se týče postavení, že tehdy FK Moskva skončila na 4. místě pod Leonidem Sluckým. A pak vlastně Oleg Blochin, taky velká legenda, tak ten vám úplně nepřál, co jsem pochopil.
2: No tak to ne, no. Tak to bylo typická ruská škola, nebo ukrajinská, protože samozřejmě, když přišel, tak si nakoupil asi 10 až 15 nových hráčů, nás tam bylo asi 40, takže si dovedete představit, co tam bylo, kde ti hráči měli hrát, že? Mm. Takže jsem toho moc neodehrál, hrál jsem aspoň za Bčko, tam se jmenuje Dubl, za Dubl jsem hrál. A vlastně už se řešilo, kam vlastně půjdu v zimě. Ještě v létě jsem mohl jít do Norimberku, ale tam Norimberg změnil trenéra, který mě chtěl, a nakonec to krachlo. Pak jsem byl na zkoušce v Ipswichi. Tam jsem zahrál spíš líp na beku, jak na stoperu, to mi řekl trenér, takže hledali stopera. No a vlastně pak až v zimě jsem šel do Sparty.
0: A jestli to jde takhle rychle, tvůj pohled jako lidský, život v Rusku, život v Německu?
2: Když jsem přišel do Ruska, tak jsem říkal, co tady budu dělat 4 roky, absolutně. To jsem byl zavřený v tom bytě 18-patrovým, pode mnou 8-proudovka doprava, 8-proudovka doleva.
0: Plná.
2: Plná samozřejmě, že? Takže tím metrem jsme tam chodili, já jsem jezdil hodně metrem. Jsme tam chodili jak tučňáci, tam to bylo opravdu obrovský, do Moskvy nebyl, tak vůbec si to nedovede představit, takže bylo to tam na život hrozně, hrozně, hrozně těžký. To, když pak skočím do Berlína, tak diametrálně odlišný úplně, a tam v Berlíně jsem se cítil úplně nejlíp až s rodinou, takže bylo to úplně tam skvělý.
1: Tak tam do parku někam vyrazit, do Tiergarten nebo takhle, jak to asi přijímá. Tak pochopil jsem, že jste pejskář?
2: Měl jsem Ridgebacka, Fenku, která měla asi 11, ale už je to další čas, když už není mezi námi.
1: No ne, že jste někde v rozhovoru říkal, že tam v Rusku je hodně potulující se psu a že to taky není úplně dobrá varianta, pak chodit tam se psem.
2: No, nebyla, protože když jsem vlastně tam psa měl, takže musel jít vlastně do boxu, vlastně do letadla. No a nejhorší je to jít tam dát do toho, že? Protože je to 40-kilový hovátko malinký. No a vlastně chodit vlastně tam a najít hlavně park, což byl velký problém. A u těch popelnic tam byly velký psi, smečky, takže jednou jí tam pokousal, takže musel jsem veterináře zavolat, šili to doma a nebylo to úplně jako ideální s tím psem tam.
1: No vlastně, když jsem zmínil jméno Olega Blochina, tak to je jenom přesně tady to porovnání asi, jak jste mluvili o těch dvacátnicích, kteří vás třeba neznají, tak Oleg Blochin, který získal zlatý míč v roce 75, kdy se Pavel narodil, tak možná třeba ani pro vás, Romane, nebyl zas takovou personou, nebo mýlím se, byl to pro vás jako známý velký trenér?
2: Nebyl vůbec, no. Ale to byl trenér, který přišel na trénink, podíval se a odešel. A měl asistenty, který trénoval, a to bylo, nikdy ani nepřišel, takže prostě jenom přišel, takhle to zkoukl. A
0: já jsem tohle zažil v Galatasaray, vlastně tam byl teď nedávno se svojím Mirča Lučesku, a ten vlastně měl nad tím tréninkovým hřištěm takhle tu kancelář a vlastně vždycky koukal z té kanceláře, někdy šel jako na hřiště, někdy přišel na hřiště, pozdravil to, ale většinu těch tréninků absolvoval vlastně, že koukal z té kanceláře. No.
1: Hostem desítky Pavla Horváta je Roman Hubník.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Tak můžeme se ještě vrátit tedy na západ Čech, protože pochopitelně s Pavlem Horvátem jste toho tam spoustu zažili. A když jsme mluvili o tom, že jste byl mužem, který taky dokáže dát velmi důležitý gól, tak to byl nejen proti hlavě, ale taky okolo dřív.
4: Jan Kovařík bude kroutit balón směrem k brance. Už se tam vytvářejí dvojičky v pokutovém území a Roman Hubník korunuje svůj perfektní výkon druhou brankou, respektive svou první, ale druhou plzeňské Viktorie. 69. minuta zápasu a Plzeň je zase o obrovský krok blíže mistrovské trofeji, protože po hlavičce Romana Hubníka po centru Jana Kovaříka vedou západočeši 2-0.
1: Tak tehdy Sparta byla tedy velký plzeňský konkurent pro vás paradoxně, protože ve Spartě jste taky strávil vlastně 2,5 sezony. Byla to tedy ta letná před těmi mistrovskými oslavami, které jste zažili třeba pak proti Jihlavě. Klíčový zápas, klíčový gól. Ty si, Pavle,
0: já
1: vlastně...
0: jsem byl na tribuně. Já jsem vím, že jsem byl na tribuně. A...
1: Ne za Radiožurnál Sport, to jsme ještě nevysílali.
0: Neměl jsem sluchátka.
1: Za Viktoria, možná za Viktoria Rádio.
0: Je to pravda. No. Ne, tak to samozřejmě bylo skvělý. No. Tak zmiňoval jsem to předtím, ty kluci měli výbornou formu. Já vždycky říkám, že vlastně mě důkaz toho, jaký byli v Plzni hráči, bylo to, kolik z nich bylo v nároďáku prostě a kolik z nich tam bylo úspěšných. Takže my jsme měli prostě výborný mužstvo a tohle bylo další to mužstvo, který bylo skvělý. No.
1: A u tebe jenom ten titul, máš jich 5 v lize, tak nejsilnější ten titul, máš jako takhle, jako já vím, že může člověk teoreticky jako urazit, ale jako...
0: Ne, já nemůžu říct, jako asi ze Spartou double byl výborný, prostě to bylo super, taky už to bylo takový, že to nikdo nečekal, ten začátek té sezony, kdy já jsem se vrátil do Čech z Japonska, byl těžký a nešlo to úplně dobře, ale nakonec toho byl double, no a v Plzni ten první titul prostě byl naprosto nečekaný a v tu dobu, já to říkám s oblivou, většina i mimo pražských lidí mi to potvrzuje, že nám vlastně fandili všichni, že jako jsme byli tak nevokoukaný a tak prostě jako odřezky z té Sparty a z různých jiných týmů, že prostě všichni tak nějak v tom zažívali ten svůj příběh a ten první titul Plzně byl taky hrozně silný. No.
1: A pro Romana, jaký to byl titul?
2: Taky první.
1: První, 2015.
2: Prostě je to věc, kterou vlastně zažijete poprvé, nevíte vůbec, jak to prožívat, jak to prostě hrozně si to přejete, ale prostě potom, když pak tam slavíte s tím pohárem na hřišti, potom vlastně, když to řeknu, v kabině máte otevřený okna, s fanouškama tam slavíte a potom je to na náměstí, kdy tam přijde 10-15 tisíc lidí a vy tam prostě ty emoce ze sebe dostáváte prostě a už je vám jedno, nedíváte se doprava, doleva, ale prostě zvednete si ten pohár, takže to je něco nádherného a jak to zažíváte po druhý, po třetí, tak už ten první pocit už to znáte, ale když to bylo poprvé, tak říkám, nezapomenutelný.
1: No každá ta sezona má něco jistě, tak o té druhé, když jste měli titul, jsme mluvili, že na pocit jste byl v Olomouci, pak jste byl v Plzni 2016 a pak tam ten titul 2017-18, to si pamatuju teda do dneška, hlavně ten podzim, když řekl číslo, myslím 14-1-0, tak to se týká té podzimní bilance Viktorky na podzim v lize. Vy jste 14. vyhráli za sebou a pak až teremizovali v Teplicích. Nebo s Teplicemi. To bylo neuvěřitelné.
2: A tam to bylo, myslím, zrovna před tou sezonou, jak zbrojila Slávě i Sparta.
1: To byly ty tanky, klasky proti tankům.
2: Tak, no. A my jsme udělali, teďka už si nepamatuju koho, že? Ale já furt říkám, že jsme si zasloužili my tu ligu mistrů, protože za ty body, co jsme vlastně do toho koeficientu vlastně za ty roky dávali, tak vlastně my jsme byli takový ti třetí zezadu, ale jeli jsme jak parní lokomotiva, prostě nedívali jsme se doprava doleva a najednou prostě to padlo a když jste v nějakým tom laufu vítězným, tak prostě to jedete a jsem strašně rád, že to vyšlo.
1: Tak možná Spartani neradí vzpomenout, to byla ta sezona, kdy tam vlastně trénoval taky její část Andrea Stramaccioni 2017-18, četné posily ze zahraničí a Slavia vlastně tehdy, co by obhájce toho mistrovského titulu, vám pak zatápila tedy v závěru té sezony, ale nakonec ani po příchodu v lednu Jindřicha Trpišovského a jeho současné ekipy to nakonec nezvládla. Vy jste to tedy uhájili, ubojovali, možná to byly větší nervy, než byste si řekli v zimě tehdy.
2: No já myslím, že my jsme tam měli ten problém potom v té jarní části sezony, protože myslím si, že jsme prohráli doma s Jihlavou, tam bylo, co si pamatuju, že bylo snad minus 14 nebo kolik.
1: Vy jste vedli, koukám tady na to, o 14 bodů jste vedli po podzimu.
2: Ano, přesně tak. A pak se to nějak, pak nějaký bodík, tam jsme ztratili a najednou to už snad bylo možná už o 4 body, možná
1: o 5 bodů. Promíze se Slováckem 1-1 o 4 body, 3 kola před koncem.
2: Přesně tak, takže to bylo...
0: No
2: to
0: musíš už... udělat drama pro lidi, ne?
1: kasa špíly nějaký, jak se říkají.
2: Takže jsme byli rádi, že jsme měli takový náskok, ale samozřejmě není žádný tým, který prostě od začátku a vyhraje, když to řeknu, všech 30 zápasů, nebo takže to je...
0: To byl jenom Arsenal tenkrát.
1: Ne, ale tak taky pak vzpomínáme na ten poslední plzeňský titul, když už u toho zas byl Pavel Horvát, co by asistent Michala Bílka, tam jste vzpomínali, že jste měli x výsledků o gól, jste to jako dokázali vždycky ubojovat. 2-1. To bylo snad 17 výsledků o jeden gól, nevím, jestli přímo 2-1, ale o gól.
0: Většina z nich byla 2-1, já si to pamatuju úplně dobře, protože jsme vlastně, pak jsme si říkali, hele, proč se budem nervovat, jako stejně to bude 2-1.
1: No, tak Viktorka pak taky zažila velké časy postupem do Ligy mistrů, že jste to tam dokázali uválčit, ale přece jenom ještě, když připomeneme jeden velký moment v rámci Viktorie Plzeň a Romana Hubníka, tak si můžeme pustit přímo, jak to znělo v jednom tom zápase skupiny na podzim 2018.
5: Je to gól! Viktoria Plzeň a Zím 2-1. Tady ve Štruncových sadech obrovská, obrovská radost.
1: No jo, to bylo 2-1 nad AS Řím, tak to jste postoupili do jarní fáze díky tomuhle vítězství Evropské ligy tehdy.
0: No a to jak dlouho teďka, co tam řvali Tomáš?
1: 8 let. Bude to 8 let na podzim. A tak spíš je to taky paradox, kolik olomouckých fotbalistů od chvanců Sigmy se prosadilo takhle v těch velkých soutěžích, protože Roman Hubník pochopitelně mezi ně taky patří.
0: A kolik se jich prosadilo v Plzni ještě takhle, když se jeden, to je Hořka, ty,
1: Lukáš Kalvach taky, no.
0: Byl tam Pospíšil, Vence Ta Jemelka,
1: máš Hořava taky, ne?
0: To jsem říkal, to je Hořka. No,
1: jasně, promiň, já jsem nerozuměl.
2: No, je jich dost. No.
1: Takže Tomáš Chorý to tam taky takhle očkutal.
2: No, no tedy to bylo, myslím si, že hrál zrovna v ten moment Real a doma prohrál. Je to ten moment, jak jsme říkali, že nám možná stačí remíza.
1: Vy jste hráli skupinu CSKA a Moskva.
2: Ano, přesně tak. A my jsme si říkali, že nám bude stačit remíza, že Real doma vyhraje z CSKA a tehdy CSKA vyhrálo na Realu. Mm. Takže to bylo to, že jsme museli vyhrát a samozřejmě jsme museli.
1: Vy jste tam taky vzdorovali na Realu velmi slušně. Na to, že doma jste tehdy dostali, myslím, 0-5, tak venku jste prohráli 1-2. Přesně, tam Milan Havel dával gól, ne?
2: Páťa Rošovský, ale ze začátku tam měl, myslím, že si Milan
0: měl obrovskou šanci.
2: Na začátku, ale poslední 20 minut, když si pamatuju, tak Reál zdržoval, odkopával a tehdy jsme je vlastně Reál chytli v takové té formě, kdy to nebylo úplně ideální, takže byli jsme blízko velkého senzačního úspěchu tam. Hmm.
1: No a vy jste těch úspěchů zažil spoustu, vlastně dají se počítat mezi ně i pochopitelně ty starty za fotbalovou reprezentaci, k ní se za chviličku dostaneme, stejně jako k fotbalové Sigmě, protože to trošku propojíme.
3: Repríza pořadu, desítka Pavla Horváta.
1: Vy jste si něco šeptali, pánové, nejste spokojení.
0: To je proto, že my jsme vlastně na začátku trošku odbočili z toho, co se mě zajímalo, to, co dělá teďka, jo? Protože samozřejmě je to, podle Hubně je to 2 roky, ale už jsou to 4 roky. A co teďka vlastně dělá? Jako, jestli chodíš plavat, nebo děláš triatlon, nebo co děláš?
2: Ono, trošku se o sebe začínám trošku víc starat, takže samozřejmě stárneme, že? Takže člověk musí
0: jít tomu štěsíčku naproti.
2: I do fitka, něco tam jako zvednout, nějakou tu činku, ale momentálně, co mě nejvíc baví, tak vlastně pomáháme dětem. Je to vlastně iniciativa dětí dětem, která vlastně vznikla s jediným cílem pomáhat dětem s handicapem a jejich rodinám konkrétně a smysluplně s láskou. Vlastně za tu dobu naší existence jsme pomohli již více než 70 rodinám a s celkovým výtěžkem, který přesáhl, myslím si, už tak 12 milionů korun. Takže to je věc, která mě teďka hrozně baví a baví mě ta konkrétnost toho vlastně, že my vždycky pomáháme té konkrétní rodině, té konkrétním vlastně, nebo tomu dítěti prostě s tou rodinou. Takže vybereme, vždycky je to prostě třeba 100 tisíc korun a prostě jakmile vybereme 100 tisíc, tak prostě to putuje k té rodině. Takže to je to, co mě strašně baví a naplňuje. Ta pomoc.
1: Pořádáte taky různé akce sportovní nebo společenské, koukám tady na oficiální webu dety.detem.com.
2: Tak vlastně děláme zápasy, jsme tam vlastně, jsou tam nejenom fotbalisti, jsou tam herci, hokejisti a děláme takový charitativní vlastně zápasy s výtěžkem, s nějakým vlastně, který jde vyloženě vlastně pro to konkrétní dítě, hrajeme zápas a vlastně ten výtěžek jde na to konkrétní dítě vlastně, nebo té rodině, takže do toho děláme nebo začínáme rozvíjet víc a víc akcí, takže je to náročný a vlastně Rosťa Vaněk, který vlastně je celým vlastně iniciátor vlastně a který to vlastně založil tuhle iniciativu, tak vlastně ten pracuje 20 hodin denně, to je až neuvěřitelné.
0: Dolů, no.
1: No, chvályhodná činnost, koukám tady na oficiální webu, vlastně podílí se na tom teda i více odchovanců třeba Sigmy, vlastně vaši bývalí spoluhráčů nebo reprezentantů.
2: Určitě, tak dojedne nejvíc to je, tak v těch zápasech hraje se mnou David Rozehnal, Vašek Jemelka se zapojil, je tam Mojmír Chytil, takže je tam jako spoustu hráčů, kteří vlastně ještě hrají vlastně v lize.
1: No tak držíme palce, ať se daří pomáhat co nejvíce těm potřebným dětem, ať se tahle iniciativa vlastně potká s pochopením na co nejvíce místech. Pochopitelně Roman Hubník za to může získat jenom chválu. Chceme se teď ještě vrátit teda k tomu vašemu, k té vaší životní cestě. Výsledky 1-2, mluvili jsme o tom Derniera Sigma Mladá Boleslav před 4 lety, ale taky paradoxně vlastně možná, a to jste možná ani vy netušil, že u toho budete ta reprezentační, taky na Andrově stadionu, možná někteří byli s rouškou doma tu dobu, vzpomenete si, o co jde, bylo to hodně zvláštní.
2: Vzpomenu si, protože to bylo, já sedím doma, mám stadion Sigmy v 5 minut pěšky, takže sedím doma na terase a telefon, tedy od Romana Brulíka a říká, no vypadá to, že pojedeš na repre, já jsem nevěděl vůbec, která bije, no možná ti budou volat, no a tedy vlastně Radim Kučera, který vlastně byl asistent Davida Holoubka, tak mi volal a říkal, no přijď tam ve 2 hodiny.
0: Víš, všem volali přijeď a tobě říkali přijď tam.
2: No tak já jsem prakticky si vzal igelitku a říkám, no v pantoflích a šel jsem tam, ne? Takže ono, bylo nás tam asi víc, že? Asi třeba jen 40 a pak se zjišťovalo, jestli teda máme, nemáme covidy a tady tohle, takže byl to zajímavý zápas, můj vlastně 30. vlastně v nároďáku, takže až neuvěřitelný. No.
1: Tak mě jste to oramované vlastně těmi trenéry na jeden zápas, protože kdyby se zažil v Jablonci pod, víte?
2: Ano, vím, to je s panem Strakou.
1: To byl ten jeden zápas proti Maltě.
2: Přesně tak, takže...
1: A pak 30. tedy zápas pod panem Holoubkem v té covidové repre, kdy to Ačko vlastně Jaroslava Šilhavého muselo jít do nějaké té karantény v Lize národů 2020. Ještě bych rád připomenul, protože jsme mluvili o Romanu Hubníkovi jako o skvělém stoperovi, o muži, který dokáže dávat ty důležité góly. Ne jeden gól, který já velmi rád vzpomínám, týká se právě reprezentace i toho, že pak mohli Češi hrát na Euru 2012.
6: Tomáš Rosický už rozehrává, Bednář, hlavičko, je to gól! Je to gól! Je to Roman Hubník, který ještě vložil svou hlavu do toho centru, který byl tečovaný Romanem Bednářem. Vydařená standardní situace. Náběh Romana Hubníka se setkal s tím centrovaným míčem už těsně před brankovou čárou, ale byl pro tuto akci naprosto zásadní.
1: Někdy v té rychlosti není vidět, čí hlava to je, ale byl jste to vy, který rozhodl proti Skotům v Edenu, to bylo, víte?
2: Bylo to, protože my jsme proti Skotům hráli na jednu bránu, to bylo až házenkářský zápas. No a vyšla jedna standardka. Tomáš Rosický centroval vlastně, nebo kopal roh a Berinka na přední tyči to tečoval a úplně nevím, jestli by to zapadlo do brány. Možná jsem mu vzal gól, ale...
0: Ale byl jsi tam.
2: Ale byl jsem tam, trefilo mě to a 1-0 jsme vyhráli, takže pro nás velice důležitý zápas, protože myslím si, že ten první zápas jsme prohráli s Olomouci s Litvou, takže pro nás velice důležitý zápas.
0: Já bych jenom tady k tomu, aby jsme ještě zdůraznili to, jaký on byl charakter hráče jako bojovníka. Tady k tomu komentáři ještě jsem tam čekal, a Roman Hlubník vložil svou hlavu proti noze zakončujícího útočníka, protože to byl přesně Hubňa, dokázal ubránit tolik věcí, že vlastně fakt jako on zapadl úplně do těch stoperů, který vždycky v té Plzni byli. Číša, Hubňa, Venca Procházka, teď se omlám, jestli jsme jako zapomněli, prostě my jsme mohli úplně, nebo já ne, ale ty kluci v ostatní mohli úplně v klidu útočit, protože oni věděli, že tyhle ty kluci to všechno ubrání prostě.
1: Mm. No, tak je pravda, že pak se pod ten postup na Euro 2012 podepsala taky ještě jedna standardka přímo ve Skotsku, o které se můžeme možná bavit pak třeba s Janem Reskem, ale to až na té živé desíce, na tu vás znova zveme 18.5., pokud nás slyší
0: Jan. Určitě rezí Těša, těší Reza.
1: Pavel Horváth to dopředu, když tak zjistí, každopádně to téma možná taky trkneme, nicméně teď teda závěr s Romanem Hůníkem, fotbal hrajete teda, chodíte do posledního, věnujete se Charitě synovi taky, sledujete fotbal, komentujete ho v televizi, mistrovství světa.
0: Není toho moc?
1: No.
2: No, není. Já ještě teďka večer jdu taky do televize, hraje semifinále Braga ve Freiburgu, takže no, zůstávám tady v Praze.
1: Mundial tím pádem asi taky budete sledovat třeba nějak víc. No.
2: Přesně.
1: Dobře.
0: Tak... A baví tě to? Baví tě to v televizi?
2: Baví. Já jsem z toho takový, první takový ten respekt, že? No. Ale je tam fajn atmosféra a to je to nejdůležitější. No.
1: Hmm. Člověk to tam tak může probrat. No, tak...
0: A dobrý catering.
2: Taky.
1: Tam mluvíte o tom, co vidíte, my tam mluvíme pro ty lidi, kteří to nevidí. To je jenom ten jediný rozdíl, jak je to vlastně to samé. No. Každopádně jsme rád, že jste dneska promluvil pro lidi, kteří vás nevidí, pokud poslouchali teď živě, ale můžu vás vidět třeba na našem YouTube, protože tam bude určitě záznam rozhovoru. Roman Hubník tady byl s námi.
0: No, tak my děkujeme, že jsi vážil tu cestu. Já si toho samozřejmě vážím a doufám, že se nevidíme naposled samozřejmě. Ta kariéra jednak byla dlouhá, ještě jsme spoustu věcí neprobrali a my se uvidíme už minimálně na nějakých charitativních akcích.
2: Určitě. Já taky moc děkuju za pozvání a doufám, že se brzy taky uslyšíme.
1: Ať se daří Romanu Hubníkovi, děkujeme.
2: Díky moc.
1: Pavel Horváth tady pochopitelně bude zase brzy v našem vysílání. Pavle, já už to ani nevyjmenovávám, kdy ty všude zníš na naší stanici.
0: No, já děkuju za pozvání.
1: Ano, tak jsi to krásně shrnul. Krásný den, milí posluchači.
3: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
7: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horváth, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
1: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
0: Dobrý den.
3: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
7: Domácí titul Pavel Horváth slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
8: Pod Pavlem Vrbou se vytvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
3: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned 6krát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonském Kobe.
8: Přijeli jsme, zemětřesení, a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
7: Díky svým výkonům se Pavel Horváth dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
8: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
3: Pavla Horvátha můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál, je přesně půlnoc. Čas na hlavní zprávy. Prezident Pavel chce s premiérem Babišem dnes oznámit společnou cestu na summit NATO. Ministryně Mrázová slíbila vyřešit černé stavby na svém pozemku. Čeští hokejisté porazili na úvod švédských her domácí výběr 3-1. Dnes bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Večer se bude vyjasňovat, teploty většinou do 19 stupňů. Je pátek 8. května, hlavní zprávy a Martin Matějka.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Prezident Petr Pavel se dnes ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Na Pražském hradě budou politici jednat o tom, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře. A po schůzce chce prezident Pavel společně s premiérem Babišem oznámit, že se akce zúčastní oba. Jinak je připravený podat kompetenční žalobu. Pavel to řekl v rozhovoru pro Deník N. Prezidentův mluvčí Vít Kolář ale následně pro Radiožurnál označil výroky za vytržené z kontextu.
10: Prezident o vedení delegace usiluje dlouhodobě a summitu se chce zúčastnit. Podle vládního usnesení ale do Ankary poletí premiér Babiš. Z rozpisu cest armádních letadel taky vyplývá, že premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle Babiše členové vlády aliančním spojencům lépe vysvětlí české výdaje na obranu. Za Česko přitom tradičně jezdí na summit aliance prezident. Pokud bude kabinet Pavlovi v cestě bránit, zváží hrad podání kompetenční žaloby. Lucie Špetová, Radiožurnál.
9: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO slíbila, že vyřeší černé stavby na svém pozemku. Reagovala tak na zjištění Seznam zpráv a také kritiku opozice, která kvůli této kauze i kvůli využívání obecního bytu žádá její rezignaci.
11: Zuzana Mrázová vysvětlovala okolnosti zjištění v obsáhlém emotivním vystoupení. Zopakovala, že pozemek s černými stavbami koupila v době, kdy už tam stály. Konkrétní řešení neupřesnila.
12: Ten proces je na začátku, ale slibuju, že až se potkáme příště, tak vám již řeknu k tomu více.
11: Opozice upozorňuje, že pravidla pro černé stavby řeší i novela stavebního zákona, kterou Mrázová předložila ve sněmovně. Ministryně jakoukoliv souvislost odmítla. Opoziční politici žádají konec Mrázové ve funkci. Téma se pokoušeli zařadit i na jednání sněmovny.
13: Je to test toho, jestli v této zemi ještě platí pravidla.
11: Řekl šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO za ministryní stojí.
14: Seznam zprávy si zase vybral nějakou oběť, kterou se snaží ničit.
11: Babiš kauzu považuje za cílený útok. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
9: Tři americké válečné lodě se pokusily proplout Hormuzským průlivem. Íránské revoluční gardy proti nim vyslaly rakety, drony i malé útočné čluny. Plavidla palbu opětovala, zasáhla řadu cílů na pobřeží průlivu. Americké námořnictvo tvrdí, že žádné z jeho lodí se nic nestalo. A vysoce postavený americký činitel televizi Fox News řekl, že incident neznamená obnovení války ani konec příměří, které platí od 7. dubna. Teherán ale obvinil Spojené státy z porušování příměří a útoků na civilní obyvatelstvo. Za nákup zboží z asijských internetových tržišť si zákazníci od 1. července připlatí. Evropská unie ruší bezcelní výjimku na malé zásilky s hodnotou do 150 eur. Nově se za každou položku v nákupu bude platit clo 3 eura.
15: Clo lidé zaplatí za všechny odlišné položky v objednávce, vysvětlila Silva Urbanová z celní správy.
16: 3 stejné poustra na mobilku zaplatím 3 eura cla. Pokud ale v tom balíčku budu mít pouzdro na mobil, ochranné sklo, nějaký obal, tak to už budou 3 položky a 9 euro.
15: Zpočátku můžou být problémy se zpožďováním a zadržováním zásilek, připustil zástupce generálního ředitele celní správy Jiří Trousil.
17: Je tady dopravce, osoba, která bude podávat celní prohlášení. To je poměrně dlouhý řetězec.
15: Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny do EU, usnadnit jejich kontrolu a zlepšit ochranu spotřebitelů. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
9: Nástroje umělé inteligence, které umožňují svlékání skutečných lidí, budou v Evropské unii zakázané. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Zákaz má začít platit 2. prosince.
18: Europoslankyně a zpravodajka návrhu Arba Kokalariová z Evropské lidové strany připomněla kauzu nástroje Grok na sociální síti X, který bez souhlasu vytvářel sexualizované fotografie skutečných žen a také dětí. Takové jednání je podle ní v Evropě nepřijatelné. Zakázané tak bude uvádět na trh Evropské unie nástroje, které vytváření takového obsahu umožňují, nebo nemají dostatečná bezpečnostní opatření, která by tomu zabránila. Evropský parlament a rada se shodly také na odkladu a zjednodušení některých povinností pro firmy v oblasti umělé inteligence. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
9: Konflikt na Blízkém východě změní letošní turistickou sezónu. Prodejci letenek zaznamenali až o pětinu větší zájem o cesty do Středomoří.
19: zejména u středomořských destinací, jako jsou Španělsko, Itálie, Řecko, Chorvatsko nebo Portugalsko, kde je letos poptávka zhruba o 20% vyšší než loni.
18: Říká ředitel portálu Letuška Josef Trejbal. Zvýšil se podle něj zájem i o Maroko nebo Egypt. Méně lidí má naopak zájem o Asii. Přímo na Blízký východ se zatím z Prahy obnovily 4 linky, říká mluvčí ruzyňského letiště Jiří Hanych.
20: V současné době jsou v provozu pravidelné lety společnosti Emirates do Dubaje, Etihad Airways do Abu Zabí a postupně se také začíná obnovovat provoz na spojeních s Tel Avivem.
18: Tam létají společnosti El Al a Izrair. V následujících týdnech by pak měla znovu začít létat aerolinka Qatar Airways do Dauha. Sára Adamcová, Radiožurnál.
9: Dnes přesně před rokem zvolil sbor kardinálů Lva 14. papežem a v čele katolické církve je Robert Francis Prevost jako první Američan a jako první řeholník řádu augustiniánů.
21: Abemus papam.
22: Nedlouho po oznámení o zvolení papeže už v prvních projevech Lev 14. mluvil kromě italštiny a španělštiny často i ve své rodné angličtině. A to třeba o rizicích umělé inteligence. Podle italského deníku Il Folio byl Lev 14. v prvních měsících v úřadu ve svých vyjádřeních umírněnější než jeho předchůdce František. Při letošní cestě nového papeže po 4 afrických zemích, ale nepřímo vystoupil proti americké válce v Íránu. A vyzýval taky k humánnímu zacházení s uprchlíky. Za to všechno ho opakovaně ostře kritizoval americký prezident Donald Trump. Lev 14. dosud kromě Afriky navštívil ještě Turecko, Libanon nebo Monako. Jiří Kordík, Radiožurnál.
9: Sport. Čeští hokejisté ukončili Švédům sérii výher ve všech dosavadních zápasech evropských turnajů. Národní tým porazil na úvod švédských her domácí výběr 3-1. Trenérský tým musel změnit přípravu na zápas, protože ve čtvrtek přišli Češi o trénink kvůli díře v ledu. Mluví o tom hlavní kouč Radim Rulík.
23: Jsme dali systémové věci do rozbrusení. I jsme si udělali takový video s hráčima, podívali jsme se na pár situací, jak se na to nachystat. Hlavně na to velký hřiště, protože Švédové přehrávají strana. Hrajou na to, že ty hráči se nepřemístí správně a nerozeberou si správně ten prostor po tom přehrání.
9: Na turnaji bude hrát Česko ještě v sobotu proti Finsku a v neděli se Švýcary. Fotbalisté Bragy s českým golmanem Lukášem Horníčkem skončili v evropské lize v semifinále. Neudrželi jednogólový náskok z prvního zápasu a v odvetě prohráli ve Freiburgu 1-3. Německý klub se ve finále utká s Aston Villou, která vyřadila Nottingham Forest.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Nehoda na D1 u Kunic a neprůjezdné tunely v Praze. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Benešov. Na kilometru 18 stojí po nehodě v odstavném pruhu 2 osobní auta. Na místě je i světelná šipka, ale ať vás nepřekvapí, je to ve stoupání a navíc je kluská vozovka. V Praze jsou uzavřené Brusnický a Davidský tunel. Uzavírka platí v obou směrech a to kvůli pravidelnému čištění. Jet se dá po ulicích Evropská a na Vypichu. A opatrně, pokud jedete po dálnici D8 do Prahy, ve sjezdu do Kbelské ulice hlásí zpravodaj sraženou srnu v levém pruhu.
25: Velká není rozbitá. No, musí se vypočovat. Je to tam takový nepřehledný, aby tam do toho nikdo nebyl.
24: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: A během noci se ochladí na 11 až 6 stupňů na jihu a jihozápadě Čech, místy až na 3 a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. A přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přeháňky hlavně na horách na severu. A večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší páteční teploty 15 až 19 stupňů, na severu Čech naměří kolem 12, na jihu Moravy až 23 a na horách bude většinou kolem 8 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
26: K čemu potřebuje vláda zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO? Jaké bude mít pravomoci a jaké postavení má v rámci Severoatlantické aliance Česko? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý velvyslanec při Severoatlantické alianci a budoucí vládní zmocněnec pro plnění závazku vůči alianci Jakub Landovský. Dobrý den.
0: Krásné odpoledne a šťastnou cestu domů před dlouhým víkendem.
26: No, ještě před tou cestou, než my ji podnikneme, tak bych se rád vyptal na to, když předseda vlády oznamoval vaši novou pozici, tak řekl, že si od ní slibuje, že Česko splní závazek vydávat na obranu alespoň 2% HDP. To je silné prohlášení a to splnění tady bude na vás. Kde je to podle vás reálné?
0: To splnění nebude na mě. Jako vláda navrhuje rozpočet parlamentu, na to je nějaký zmocněnec krátký, ale mě samozřejmě to prohlášení pana premiéra nesmírně potěšilo, protože já jsem si naprosto jistý tím, že 2% Česká republika poprvé historicky dosáhne. Čím dříve, tím lépe, vypadá to slibně, ale mají-li ta čísla být důvěryhodná, tak jim nebudu dávat data, které mi pak někdo bude omlacovat o hlavu, že nebylo splněno. Hmm. Takže čím dřív, tím líp a dosáhneme toho.
26: Dobře, tak se zeptám na to, co vás vlastně vede k té jistotě, o které mluvíte. Že to tak skutečně bude.
0: Mě k tomu vede jednak stav světa, druhák to, jak plní tento cíl ostatní spojenci a ono samozřejmě pan premiér hodně cestuje, ostatní členové vlády také sledují situaci v Evropě a vlastně všichni vidí, že ta 2% jsou opravdu to jakoby nutné minimum. Všichni vidí, v jaké pozici Česká republika v tuto chvíli je. Jsme skutečně jako na úplném chvostu aliančním a všichni také se začínají, řekněme, vážně zabývat tím, zdali aliance přežije dnešní nebo řekněme současnou velkou krizi v transatlantických vztazích, která s těmi výdaji na zbrojení a na obranu také souvisí a já bych si moc přál, aby zbrojení nebylo potřeba, ale bohužel v tuhle chvíli stále je.
26: Dobře, ale vy jste řekl, že to nebude na vás, ale de facto to na vás, teď mě napadá jiné slovo, než že premiér to na vás hodil ve smyslu, že vy za to budete zodpovědní, nebo vy byste měl být ten, kdo pomůže to dokázat. Jak?
0: Já jsem to vzal s plnou vážností s tím, že já neberu nic, co nemůžu změřit, protože co nemůžete změřit, nemůžete ani řídit, vyhodnocovat a směřovat k tomu. Ale jsem opatrný v těch prognózách, protože jestli pak víte, jaké bude letos HDP.
26: No ne, tak jasně, to
0: nikdo neví.
26: Se to počítat zpětně. To je
0: jediné, co víme. Víme několik věcí. Víme, že letošní rok se ještě dá s tím rozpočtem něco dělat, ale ta 25 a 24 se už budou zpřesňovat, ale nějak je nevylepšíte. Další věc, kterou víme, je, že tu je nějaká vůle. Tu vládní oznámil pan premiér a tu opoziční oznámili lidé z opozice, kteří říkají, každé zvýšení obranných výdajů podpoříme. Že je tady politická situace, která na to nazrála. A zároveň je tu nový systém počítání výdajů v Severoatlantické alianci, který je tím opravdovým důvodem vzniku té funkce, protože ty obranné výdaje už dneska nefungují jenom skrz ministerstvo obrany. Oni jsou rozloženy přes celou vládu, dokonce přes samosprávu částečně a týkají se té národní odolnosti a bezpečnosti. A tam je ten samostatný cíl až 1,5% našeho hrubého domácího produktu.
26: Je to tady nová funkce, to je jasné, ale co bude přesnou náplní vaší práce? Svěřil vám premiér nějaké mimořádné pravomoci, protože právě máte úkol řešit ty věci napříč resorty.
0: Tak to si samozřejmě budeme muset všichni počkat na to, jak vláda schválí můj mandát, který dosud není schválen. Já myslím, že půjde na vládu velice rychle a rád vám na to odpovím. Pokud je o tu pracovní jakoby náplň a o to, jak ta funkce bude vypadat, tak to zas tak jako tajemné není. Za prvé, nevznikne žádná nová funkce, včetně nové kanceláře, sekretariátu nebo dalších lidí. Bude to
26: formálně tedy zůstáváte zaměstnance ministerstva obrany.
0: Zůstávám zaměstnance ministerstva obrany a budu to vykonávat z ministerstva obrany, které mne zajistí. A to je první věc. Druhá věc, součástí té práce budou z konzultace se spojenci, bude z příprava summitu Severoatlantické aliance. Já jsem byl na všech summitech, kromě toho Haagského, tak pro mě to není jakoby nic nového. A zároveň s tím, že ta agenda se dneska týká daleko více ústředních úřadů státu, včetně třeba nejenom ministerstev, ale státní správy hmotných rezerv, NÚKIBu a podobně, tak konzultace s nimi o tom, jakým způsobem vykazují obranné výdaje nebo ty výdaje na odolnost, jakým způsobem se váží tyto výdaje k plánům, protože to není tak jako jednoduché docílit toho, aby peníze tekly správným směrem a ještě, a to je můj velké přání, vytvářely hodnotu v oblasti bezpečnosti a obrany našich občanů, takže nebyly vydávány na věci, které s touto tématikou nesouvisí a nebo které třeba nebudou nikdy úplně potřeba.
26: Když se tedy oficiálně ujmete funkce, už to víte?
0: Já myslím, že by to mohlo být i příští týden.
26: Jak dlouho se to nové angažmá domlouvalo? Jestli mám správné informace, tak nabídka přišla v pátek. Vlastně zítra to bude týden a v sobotu už to Babiš oznámil. Jak dlouhý čas jste vyjednávali?
0: No, máte přesné informace. Když je věc jasná a máte všechny informace po kupě, tak se můžete rozhodnout velice rychle. Takže tomu pátečnímu jednání předcházely jenom velice krátké konzultace a ty nebyly s panem premiérem a potom už v ten pátek ráno na svátek práce jsme si vlastně plácli na to, že ano, že ten úkol tak, jak je svěřen a vybaven pravomocemi v nějakém hrubém rysu, zajištěn ministerstvem obrany smysl dává a já udělám všechno pro to, abych obrané výdaje jenom, řekněme, nekomentoval z médií, ale přispěl skutečně k jejich naplnění a tím i zdůvěryhodnění České republiky jako spojence, potažmo, řekněme, zlepšení fungování aliance, která zůstává naší hlavní zárukou kolektivní bezpečnosti.
26: Přece jenom mám potřebu se zeptat, proč vláda potřebuje takového zmocněnce pro plnění aliančních závazků?
0: No je to proto, že ta česká vláda v tom období předchozím ten úkol nesplnila. A bohužel se prostě nepovedlo naplnit ten závazek minulé vlády, která to měla, myslím, jako jednu z vlajkových lodí své činnosti. A to souvisí s tím plánováním. Já jsem tady položil vám drze, abych neměl pokládat otázky vám, jestli víte, jaké bude to HDP. A když se podíváme na situaci v Hormuzu a na ceny paliv, tak víme, že Česká republika může být v konjunktuře, může být i v recesi a neví zároveň s tím, jaké všechny výdaje nám aliance přizná. Protože to schvalování probíhá mezi spojenci. Dokonce i to HDP se neměří podle statistik České národní banky, ale podle souhrnných statistik OECD, proto přichází o trochu později. A já, protože obranné výdaje skutečně nevidím poprvé, tak se cítím jakoby správnou osobou, která může skutečně napříč státem tuhle problematiku celostně pojmout, vycházet z toho, co je důležitější, a to je ministerstvo obrany a výdaje s obranou, ale pomoci i s těmi výdaji na bezpečnost a odolnost.
26: Jenomže vláda v letošním rozpočtu počítá je na obranu ve výši 1,7 % HDP. Jak to tedy jde dohromady se slibem premiéra, že

0: vlád i v České republice a dokázala to velice rychle během roku, přestože premiér Kanady, premiér Carney není velkým fanouškem třeba Donalda Trumpa, pevně i jako Belgie a ostatní zkrátka už jsou na této trajektorii a zvládli to, tak nevymýšlejme kolo a poučme se u nich.
1: No, vy jste mluvil o politické
0: vůli.
1: Obhájí to Babiš ve vládní koalici, když přinejmenším jeden z partnerů, tedy SPD, vysloveně je vůči na to chladný?
0: Víte, ale SPD je strana, která si zakládá na tom, že je národní, že je vyloženě vlastenecká nebo nacionalistická, říkejme tomu jakkoliv, ale její centrum, řekněme, zájmu je Česko. A tam je jedna dobrá zpráva. Já vám můžu garantovat, že absolutní většina těch výdajů naproti tomu, co se odehrávalo třeba v době, kdy jsme byli angažováni v Afghánistánu, skutečně půjde na českou obranu, obranu českého území, českou infrastrukturu, české vojáky, českou armádu, jejich výcvik. A to je přece dobrá zpráva pro někoho, komu na tom Česku záleží a kdo si je vědomý i toho, že ve světě se bez nějaké schopnosti se bránit těžko obhájíte. Takže já si myslím, že se dá mluvit s každým. Já jsem se snažil vždycky mluvit s každým a pracoval jsem za svůj život a práci pro stát pro několik vlád sociálně demokratických, ano, potom vládu čtyřkoalice. Jsem zvyklý vyjednávat. Jsem zvyklý vyjednávat na mezinárodních fórech a zrovna, kdyby mě nabídli fytosanitární agendu, tak bych ji nevzal. Ale obranné výdaje, když jsem působil na ministerstvu obrany v té funkci, která to má na starosti a působil jsem pak na to, jsou něco, kde věřím tomu, že lze dosáhnout úspěchu, ale pro mě bylo finálním to, že my jsme vlastně v minulých letech nebyli schopni spojencům hodnověrně vysvětlit jednak, proč jsme toho nedosáhli a pořád jsme drželi tu iluzi, že Česká republika je tady v tom nějak výjimečná. Bohužel není a dokonce ten, podle prvních statistik, ten úkol ani nikdy nesplnila.
1: Hostem 20 minut radiožurnálu je nový vládní zmocněnec pro plnění závazku vůči alianci Jakub Landovský. Jistě víte, že bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS označila tu novou pozici za zbytečnou, podle ní jde o politickou trafiku.
0: No, ale trafika se dává vojákům bez nohy, aby přežili potom prodejem tabáku a tady žádná nová funkce nevzniká. A já už práci mám, takže nescháním žádnou jakoby novou. Je to funkční věc, která má pomoci něčemu, co se bohužel za jejího působení přes ty opakované proklamace nepovedlo. Takže
1: nemá ale pravdu v tom, že Česko zastupují desítky lidí ve stálé delegaci při NATO v Bruselu a na ministerstvu existuje celá sekce, která se problematice věnuje. Jaká bude tedy v tomto kontextu vaše role?
0: No, bude dostatečně silná na to, aby došlo ke splnění toho úkolu, včetně úzké spolupráce a koordinace právě se stálou delegací, bude zakotvená na ministerstvu obrany, ale bude mít samozřejmě i mandát k jednání na ostatních rezortech, protože jednou z věcí, která vlastně vždycky bránila tomu splnění těch cílů, byl určitý silný rezortismus, který vlastně kdykoliv se na obraně objevil nějaký výdaj mimo obranu, tak z důvodu toho, že ministerstvo financí většinou snížilo obraně rozpočet, tak tu nebyla ani vůle jakoby se podívat na obranu šířeji. Přestože ty základní dokumenty a celý svět se posouvá k tomu, že obrana není věcí ministerstva obrany, ale celého státu, celého národa, bych si troufl dokonce říci, tak k tomu nikdy nedošlo a obranné rozpočty byly chápány příliš úzce a dneska, jak máme ty dvě kategorie, tak se to podaří zachránit jako uší, ale zároveň k tomu třeba přidat tu druhou část.
1: Premiér zmínil plán zahrnout do výdajů na obranu také náklady na novou vojenskou nemocnici v Praze. Uvádím to jako příklad. To u aliančních partnerů podle vás projde?
0: To záleží na tom, jestli ta nemocnice bude využitelná buď pro národní plán obrany, anebo pro alianční plány obrany. A to je věc, s kterou se dá pracovat. Pokud to samozřejmě bude vojenská nemocnice a my jednu vojenskou nemocnici už máme a ta je plně zahrnuta do obranných výdajů, tak je to naprosto v pořádku. Pokud dokonce bude mít nějaké další funkce, jako třeba funkce nějakého zodolněného bunkru, tak je to jenom plus.
1: Čili vy to budete doporučovat jako cestu?
0: Já se musím s těmi projekty velice podrobně seznámit, ale dovedu si představit, že většina těch infrastrukturních projektů spadne buď do té první kategorie přímých tvrdých obranných výdajů, anebo do té druhé.
1: Andrej Babiš k tomu doslova řekl, cituji, já jsem mluvil s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem na čtyři oči, já vím, co on mi řekl. Víte to také?
0: Já jsem tam nebyl, ono to dokonce zaznělo, bylo to na čtyři oči.
1: Jestli jste o tom mluvili, mě právě zajímá, do jaké míry máte ty informace, do jaké míry se s vámi o tom baví třeba premiér.
0: Tak dotkli jsme se toho, ale oni se viděli teď znovu a to jsme se samozřejmě od té doby s panem premiérem ještě neviděli, ale uvidíme se, myslím, příští týden.
1: Loni v červnu na summitu v Hágu, kde jste tedy nebyl, se členské státy shodly

0: na novém cíli navýšení celkových výdajů na obranu a bezpečnost do 10 let až na 5% HDP a z toho tedy čistě na zbrojení mají dávat 3,5%. Jak toho chceme docílit?
1: No tak to je věc, která se bude štafetově předávat přes několik vlád, protože jedna věc je v demokracii jistá, prostě vlády se střídají. Většinou to je tak, že na začátku se začne pomaleji a pak se ta snaha akceleruje, ale to je k té růstové křivce. Samozřejmě každý, kdo má rád pořádek, tak by rád tu křivku co nejvíce lineární. Ona často spíše odpovídá nějaké hokejce a na konci se i vyostří více, ale tak fungují mezinárodní závazky všude. To, co je strašně důležité, je, abychom za prvé obnovili důvěru v ten samotný reporting, aby číslo bylo číslo, dalo se mu věřit. A druhá věc je, aby maximum toho úsilí směřovalo k věcem, které využijeme co nejdřív. A tady pozor. Tady je skutečně důležité si uvědomit, že některé věci nám hrozí dříve, třeba drony nad našimi letištěmi nebo kritickou infrastrukturou, či hořící sklady, ať už z toho či jiného důvodu. A některé věci jsou spíše teoretičtější, také nám hrozí, jsou třeba závažné, ale jsou někde dál z hlediska pravděpodobnosti. A vy musíte nějaká rizika na sebe vzít. To znamená, já tam vidím úkoly, které vycházejí z toho, co se děje ve světě, například protivzdušná obrana, ale ta nemá jenom charakter obrany jednotek na bojišti, ta má charakter ochrany letišť, kritické infrastruktury, energetické infrastruktury a může záviset na tom, jestli používáte drony nebo nepoužíváte drony, jak používáte elektronický boj. Je to velice třeba kreativní oblast, kterou potřebujeme už dnes. Druhá věc důležitá, kybernetika, kybernetická obrana. Kybernetika je bojiště, každý den na nás někdo útočí, většinou se k tomu nepřizná. A stát potřebuje odolné sítě, stát potřebuje energetickou soustavu, která vydrží, nad ní nějakou kybernetickou nadstavbu, která udrží ekonomiku v chodu a stát v provozu, a to všechno se musí chránit.
0: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s Jakubem Landovským. Předpokládám, že se chystáte na summit NATO do Ankary spolu s premiérem a ministrem zahraničí.
1: Je tomu tak.
0: Měl by podle vás jet na tu vrcholnou schůzku Aliance prezident?
1: To se myslím bude řešit zítra. Já myslím, že no, je k tomu zrovna slavná schůzka ústavních činitelů a je to skutečně otázka na ústavní činitele. Zase tu funkci vládního zmocněnce nepřeceňujte. To není ani člen vlády, ani ústavní činitel, takže ve světě, kde fungují ústavní funkce, tak to necháme na panu premiérovi, panu prezidentu.
0: Já jsem trošku předpokládal tuto odpověď, tak se vás zeptám, kdyby to rozhodnutí bylo na vás.
1: Já už jsem to řekl opakovaně a je to jednoduché, je to podle tématu té schůzky. Tou hlavní věcí jsou obranné výdaje do roku jako 35 plány obranných výdajů. Za ty odpovídá vláda, v jejím čele stojí prezident, ta je premiér, ta jedná ve sboru a tím pádem premiér České republiky je tou nejpovolenější osobou k tomuto tématu.
0: No dobře, ale proč by tam neměl jet i prezident?
1: To se mohou zítra domluvit. Já jsem zažil summity, kde byl jak prezident, tak premiér.
0: No,
1: zažil jsem toho jako diplomat mnoho. Co jsem
0: však diplomat, čili trošku se snažíte vyhnout se té odpovědi na přímou otázku. Já se ptám, kdyby to bylo na vás, tak byste byl pro, aby tam prezident jel?
1: No, hlava delegace může být jenom jedna. A já si nedovedu jako diplomat představit, že tam bude jakási dvojkolejnost.
0: Ale řekl jste, že už jste zažil jak prezidenta,
1: ale
0: tak premiéra.
1: Ale to se tam zároveň střídali a to s prominutím nechám skutečně na dohodě ústavních činitelů.
0: Petr Pavel patří do první ligy v euroatlantické debatě. Navzdory tomu, že Česká republika nemá vojenskou sílu jako Francie, jeho leadership zajistil, že je naše země slyšet. To jsou vaše slova z listopadu 2024 pro Echo 24. Změnilo se na tom něco?
1: Ne. A Petr Pavel v těch otázkách skutečně požívá mé úcty. Zároveň s tím třeba zrovna ten vztah s Francií tu má i pan premiér. Myslím, že to i souvisí s tou současnou francouzskou strategickou nabídkou na, řekněme, nějakou evropskou debatu o jaderném odstrašení, která je zajímavá. Já jsem k tomu ve veřejném prostoru komentoval. A je třeba si uvědomit, že každý ve státě máme nějakou funkci. Problém nastává v momentě, kdy dvojkolejnost, která má politický charakter, a tady bohužel Česká republika není nejodolnějším systémem, protože tu máme přímou volbu prezidenta a přímou volbu vlády, která je výborem parlamentu v parlamentních republikách, je tomu tak zvykem. Ale protože ty dvě voličské skupiny, která volila pana prezidenta a pana premiéra, jsou rozdílné, tak pak dochází i k nějakým reálným střetům. A to samozřejmě není dobře a není to dobře ani pro obranyschopnost.
0: A nebylo by přece jenom fér a hlavně v zájmu země tedy podpořit účast generála Pavla, vrchního velitele ozbrojených sil i v Turecku?
1: No, já jsem říkal, že to je podle tématu. To není, prosím, jakoby summit, kde je třeba ukázat nějakou jako pompu. To je summit pracovní a je to summit vážný a je to summit, kde půjde skutečně o budoucnost Severoatlantické aliance.
0: Já tomu rozumím, co říkáte, ale zároveň vy rozumíte tomu, kam mířím. Vracím se k minulosti prezidenta a jeho funkci v NATO.
1: Tam je ještě jeden zajímavý aspekt. Tady byla dlouhou dobu dohoda mezi premiérem a prezidentem o účastech na těchto vrcholných akcích. A ta vlastně vycházela i z nějakého pojetí suverenity státu v mezinárodních vztazích. A prezident jezdil na akce, kde ta suverenita byla plně zachována, dalo se na ně připravit. A premiér logicky zastupoval na evropských akcích, kde prostě je třeba během toho draftovat a měnit komuniké a podobně. A dávalo to logiku, protože některé otázky v Evropě jsou řešeny hlasováním kvalifikované většiny a může tam dojít k přehlasování. Já se ale domnívám, že tento summit bude skutečně jako živý. Jsme uprostřed, řekněme, i války na Blízkém východě nebo v Iránu a je třeba mít co největší akceschopnost. A prezident není sám tím, kdo rozhodne o obranných výdajích nebo sám tím, kdo řídí zahraniční politiku země. On by se zkrátka musel ještě někoho dalšího zeptat, jestli ta změna, kterou provede při tom vystoupení, je korektní politikou české vlády. A tím to prodlužuje ten řetěz. V Polsku to vyřešili kulantně a prezident sice jede na summit, ale musí plně respektovat mandát vlády. V Německu jezdí na summity kancléř. Králové a královny nejezdí.
0: Proč bychom nemohli uplatnit ten polský model?
1: No ale tam to došlo sporem až k ústavnímu soudu a opět zítra se třeba dohodnou pánové, jak to bude a pokud se nedohodnou, tak určitě mají každý v zásobě nějaké další kroky, ale to skutečně není moje věc ani agenda vládního zmocněnce pro obranné výdaje.
0: Náčelník generálního štábu Karel Řehka připomenul, že Česko se nemůže dál tvářit, jako by se o ruská agrese na Ukrajině, konflikt na Blízkém východě nebo změna amerických bezpečnostních priorit netýkaly. Na úterní bezpečnostní konferenci v Plzni apeloval na to, aby zejména politické vedení země, ale i celá společnost kladli na modernizaci armády a obecně obrany schopnost větší důraz. Souhlasíte s ním?
1: Ano, a dokonce tady je soulad mezi opozicí, která by ráda zvyšovala vládou. Tady je vlastně docela jako soulad a já se proto vlastně divím tomu, že je to tak jako velké téma. Já si myslím, že je tady soulad uvnitř a teoreticky je tady jasný, řekněme, tlak těch, co to plní navenek. Jo? A když se podíváte na sever od nás, na Polsko, tak tam skutečně neřeší nějaké desetinky procenta. Tam na obranu dávají mezi 4 až 5 procenty každý rok. Ale i země, jako třeba Maďarsko, jsou na tom lépe než my rozhodně. A jsou kredibilnější, protože už to dělají delší dobu. Slovensko někdy pod tu hranici 2% padne. Jo? A to je nějaká situace, která podle mého názoru vyústí v to, co má být. A to je, že když máte nějaké bezpečnostní záruky, které jsou sdílené mezi spojenci, tak na ně přispíváte tak, abyste nebyl černým pasažérem.
0: Pro Seznam zprávy jste řekl, že v obranných schopnostech patříme k nejhorším v NATO.
1: Ano.
0: Proč?
1: No to není otázka na mě, proč.
0: Jenom proč to tvrdíte, nebo abyste vysvětlil, v čem je to špatné.
1: Tak spojenci vyhodnocují na takzvaných bilaterálních jednáních, jak každý plní a vydávají k tomu nějaký výrok, což je jediný moment, kdy se v alianci nerozhoduje plným konsenzem, protože ta kritizovaná země by s tím mohla třeba nesouhlasit. A bohužel prostě Česká republika, ač se nám obranné rozpočty dlouhodobě zvyšují, tak stále neplní takzvané capability target, tedy cíle rozvoje schopností, které aliance ve čtyřletých cyklech zadává spojencům na základě konsenzu, aby fungoval systém kolektivní bezpečnosti a dělba práce v něm. A tam prostě bohužel pořád možná slyšíte už posledních 10 let o dobudování těžké brigády, slyšíte o potřebě logistiky a zabezpečení spojenců na našem území, ale ty schopnosti nevidíte stejně, jako je nevidím já a nevidí ani ostatní spojenci. A je těžké přesvědčovat někoho, aby do té armády investoval, když se zvyšujícím se rozpočtem neroste výrazně procento plněných schopností.
0: V rozhovoru s Marií Baslovou v jejím podcastu jste bagatelizoval naši dosavadní pomoc Ukrajině. Poděkování prezidenta celému českému národu bylo tedy pouhou diplomatickou zdvořilostí?
1: Za prvé, čeští občané Ukrajině pomáhají neuvěřitelně a začalo to už hnedka po tom propuknutí té ruské agrese. Za druhé, Česká republika, a to jsou statistiky, prostě nepatří k lídrům pomoci Ukrajině. A to je prosté konstatování faktů a v přepočtu na obyvatele jsme horší než Slováci. A to je jako taková docela zajímavé, jsme někde 25, 26 a třeba takové Japonsko je čtvrté.
0: A uměli jste v půl minutě odpověď na to, jak by měla vypadat česká podpora Ukrajiny?
1: Ona vypadá tak, že my do toho nedáváme peníze. To je nějaká vládní jakoby souhra a dáváme do toho riziko, které plyne z toho, že pomocí muniční iniciativy dokážeme sehnat munici po světě a s certifikátem konečného uživatele jí dodat Ukrajině. Za což je Ukrajina extrémně vděčná, protože munice je to, co vás každý den na té frontě chrání.
0: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s budoucím vládním zmocněncem pro plnění závazku vůči Alianci Jakubem Landovským. Děkuji za rozhovor.
1: Moc děkuji za pozvání. Krásný den.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď máme 3 minuty po půl jedné. Martin Matějka a krátké zprávy.
4: Sněmovna bude pokračovat v debatě o svém postoji ke sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně na mimořádné schůzi svolané na příští čtvrtek. Řekl to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Schůzi vyvolala vládní koalice. Setkání se má uskutečnit ve druhé polovině května v Brně. Zdravotnické úřady v nejméně 3 amerických státech monitorují situaci, kteří byli na palubě lodi MV Hondius. Na ní se několik lidí nakazilo hantavirem a 3 zemřeli. Píše to deník New York Times. Nikdo ze sledovaných lidí ve Spojených státech ale nevykazuje příznaky nákazy. A policie navrhla obžalovat 22 lidí kvůli výrobě a prodeji drog. Skupina podle detektivů dovážela z Ukrajiny a Španělska stovky kilogramů surovin k výrobě pervitinu. Mezi obviněnými je 20 Čechů a 2 cizinci.
2: Sport.
4: Fotbalisté Bragy s českým golmanem Lukášem Horníčkem si v finále Evropské ligy nezahrají. V prvním semifinále sice porazili Freiburg 2-1 a v odvetě v Německu, ale prohráli 1-3. A bundesligový tým čeká v duelu o titul Aston Villa, která vyřadila Nottingham Forest. Ve finále konferenční ligy se proti sobě postaví Crystal Palace a Rayo Vallecano.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřené tunely v Praze a omezení na D1 u Kunic. V Praze jsou uzavřené Brusnický a Davidský tunel, a to v obou směrech. Z důvodu pravidelné údržby bude probíhat kompletní uzavírka až do ranních hodin. Alternativní trasa vede přes ulici Podkaštany a Evropskou. Do ulice Patočkova se napojíte přes ulici na Vypichu. Na dálnici D1 směrem z Brna opatrně před Prahou za sjezdem na Benešov. Na 18. kilometru havarovala 2 osobní auta. Po nehodě už stojí v odstavném pruhu a místo je i označené šipkou. Kamiony tam ale občas vybočují, tak opatrně. Kromě toho jsou dálnice i hlavní tahy v Česku dobře sjízdné. Nemáme hlášené žádné nehody ani omezení, provoz je plynulý. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Během noci se teď ochlazuje na 11 až 6 stupňů na jihu a jihozápadě Čech, místy až na 3 stupně a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Přes den pak čekáme oblačno až polojasno. Přehánky hlavně na horách, na severu večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů na severu Čech, na měří kolem 12, na jihu Moravy až 23 a na horách většinou kolem 8 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Máme 6 minut po půl jedné, ladíte noční Radiožurnál, který právě začíná a je pátek 8. května. Pracovní týden je pro většinu z nás za námi a čeká nás prodloužený víkend, tak si ho užijte a ideálně, když to bude ve společnosti našeho vysílání. A hned na úvod zamíříme na Přerovsko. V Šišmě totiž začala po 2 letech od bleskových povodní rekonstrukce vodní nádrže. Dělníci musí stabilizovat její hráz a spodní výpusti. Nádrž by po rekonstrukci měla ustát i 200letou povodeň. Za chvíli se tam vypravíme v reportáži.
2: Noční Radiožurnál
6: a Adam Carda.

letos bylo moc, bouchli mi saze, vsadili jsme všechno.

0: jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Povodí Moravy zahajuje po dvou letech od bleskových povodní opravy v pěti obcích na Přerovsku. Potrvají několik let a vše bude stát přes 70 milionů korun. Jako první hospodáři začínají s rekonstrukcí vodní nádrže v Šišmě.
2: Ta voda měla obrovskou sílu.
3: Vzpomíná Marek Kristek, nezávislý starosta Šišmy. Přívalová vlna podle dat vodohospodářů odpovídala až 200leté povodni. Voda se přelila i přes hráz zdejší vodní nádrže a poškodila ji. Malý potuček Šišemka se proměnil v dravou řeku.
2: Ta voda přišla v takové množství a tak rychle, že vlastně plavali auta po vesnici, šlo v podstatě o holej život.
3: Voda zatopila i dům Josefa Janči. Na fasádě jde stále vidět, jak vysoko voda vystoupala.
4: Ta povodeň byla nám to zničilo celý suterén. Veškeré zařízení šlo vlastně do sběru, takže jako pořád vytráme.
3: Dva roky od povodní vodohospodáři zahájili kompletní rekonstrukci vodní nádrže nad Šišmou. Bagry musí nejdříve vytěžit všechny nánosy a sedimenty, popisuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
5: Těch nánosů je tady po té bleskové povodni velké množství, odhadujeme to na až 13 000 kubíků nánosů, což vlastně, když porovnáme s objemem nádrže, tak je to až třetina toho prostoru nádrže, která je zanesená sedimentem.
3: Vodohospodáři musí stabilizovat a zrekonstruovat hráz nádrže a spodní výpusti. Kompletně nový pak chtějí vybudovat bezpečnostní přeliv. Oprava potrvá rok a vyžádá si 23 milionů korun.
5: Stávající objekty byly nedostatečně kapacitní, ale po rekonstrukci budou kapacitní natolik, aby převedli bezpečně 200letou povodeň.
3: Starosta Kristek je za to rád.
2: Samozřejmě konečně, myslím si, že přišlo i uklidnění místních obyvatel, že ty práce začaly.
3: V září vodohospodáři začnou zpevňovat břehy potoka Šišemka a opravovat koryta i v sousedních obcích. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: Ladíte noční radiožurnál, dnes je svátek 8. května a možná se chystáte o prodlouženém víkendu k sousedům do Rakouska. A pokud plánujete návštěvu Vídně a třeba ochutnat Sacharův dort, tak možná nemusíte až do centra hlavního města, ale bude stačit nejbližší supermarket. Aktuální spotřebitelský test totiž Rakušany pobavil. Tradiční pravý Sacharův dort skončil ve slepé ochutnávce až na 5. místě a první místa brali levné výrobky ze supermarketů. Pokud vás zajímá víc, tak se podívejte na irozhlas.cz do rubriky Životní styl. A dál Green Day nebo Soul Sister právě teď.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Martin Matějka.
1: Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,5%. Teroristé v centrálním Mali zabili asi 50 lidí, včetně civilistů ze dvou vesnic. Čeští hokejisté vyhráli na úvod švédských her nad domácím týmem 3-1. Dnes bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, večer se bude vyjasňovat, teploty většinou do 19 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Základní úroková sazba dál zůstane na úrovni 3,5%. Jednomyslně o tom rozhodla sedmičlenná bankovní rada České národní banky. A sazba, od které se odvíjí úroky bankovních vkladů a úvěrů, se nezměnila už rok. Podle guvernéra centrální banky Aleše Michla je potřeba zachovat relativně přísnou měnovou politiku, a to kvůli hrozbě rostoucí inflace.
3: Cílem tohoto našeho rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz v ekonomice, aby zůstal přiměřený.
1: Česká národní banka taky zhoršila výhled růstu české ekonomiky. Hrubý domácí produkt letos podle ní vzroste o 2,5%. V únoru přitom čekala skoro 3% růst. Z bankomatu v pražských Kunraticích zloději ukradli zhruba 300 tisíc korun. Radiožurnálu to řekl policejní mluvčí Richard Hrdina. Podle ní si případ vzali na starost detektivové z prvního oddělení kraje. Hrdina dodal, že vyšetřovatelé teď žádají veřejnost o pomoc při pátrání.
4: Scháníme svědky, kteří viděli mezi 2. a 5. hodinou ranní v okolí Kunratického nebo Krtského lesa kohokoliv na elektrokoloběžkách, aby tyto poznatky předali na tisknímu 158.
1: Zloději bankomat odpálili pomocí výbušnin okolo 3:15 ráno. Způsob, jakým to udělali, byl stejný jako zhruba před měsícem u obchodního centra na Opatově. Kriminalisté podezřelé zadrželi zhruba o týden později. Na 50 lidí, včetně civilistů, nepřežilo útok džihadistů na dvě vesnice v centrálním Mali. Agentura Reuters údery označila za nejkrvavější od dubna, kdy se teroristé spojili s tuarežskými separatisty. Ti chtějí na území severního Mali vytvořit vlastní stát. Povstalecká koalice bojuje proti vládnoucímu vojenskému režimu, který spolupracuje s Ruskem. Podle humanitární organizace Human Rights Watch při bojích mezi vládními vojsky a povstalci umírají především civilisté. V Hůrkách u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je další ohnisko ptačí chřipky. Onemocnění potvrdila státní veterinární správa v nekomerčním Malochovu. Potvrdil to jí mluvčí Petr Vordíček.
5: Chovatel nahlásil postupný úhyn několika kusů drůbeže z celkového počtu více než 140 kusů hrabavé drůbeže. Vyšetření následně potvrdilo ptačí chřipku. Protože se jedná o nekomerční malochov s více než 50 ptáky, byla okolo ohniska zřízena uzavřená pásma.
1: Mimořádná veterinární opatření v ochranných pásmech omezují například přesuny drůbeže a platí taky zákaz pořádání akcí, jako jsou burzy nebo výstavy ptactva. Jedná se o 19. letošní ohnisko ptačí chřipky u nekomerčních malochovů. Nákaza se objevila taky v 9 komerčních chovech a v zooprahe. Sport. Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách Penghomu nad domácí reprezentací 3-1. Švédům tím skončila neporazitelnost na evropských turnajích v této sezóně. 2 góly Čechů dal Michal Kovařčík, jednou se trefil Christian Reichl.
6: Takticky jsme odehráli velice dobrý utkání, moc jsme k ničemu nepouštěli, kromě těch 5 minut posledních, kde měli trošku tlak, ale já si myslím, že defenzivně ve středním pásmu, že jsme výborně zavírali a dokázali jsme s nima bruslit a vyrovnali jsme se jim.
1: O víkendu čekají české hokejisty ještě zápasy s Finskem a Švýcarskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřené tunely v Praze a omezení na D1 u Kunic. V Praze jsou neprůjezdné části tunelu Blanka, konkrétně Brusnický a Dejvický tunel. Kvůli údržbě a mytí se nedá projet v obou směrech a platit by to mělo až do 5 hodin ráno. Nejrychlejší náhradní trasa vede přes ulici Evropskou a na Vypichu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále opatrně za sjezdem na Benešov. Na kilometru 18 stojí po dřívější nehodě dvě osobní auta v odstavném pruhu. Už je tam i odtahová služba, která může zasahovat do pravého pruhu, tak projíždějte obezřetně. A na dálnici D5 z Plzně do Prahy zbystřete za sjezdem na Rokycany. Na kilometru 54 mělo osobní auto poruchu a stojí v odstavném pruhu. Je neoznačené, jen bliká, tak ať vás nepřekvapí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během noci se teď ochlazuje na 11 až 6 stupňů na jihu a jihozápadě Čech, místy až na 3 a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. A přes den čekáme oblačno až polojasno a nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
0: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po 1 hodině a dobrou náladu, tak tu si přál k nedávným s tým narozeninám pan Karel z našeho seriálu O dlouhověkosti. V dalším dílu za okamžik zavzpomíná i na druhou světovou válku, účastnil se totiž odboje.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Čestnost, odvaha, skromnost. To jsou hodnoty stoletého Karla Nývlta, dalšího hrdiny našeho seriálu o dlouhověkosti. Patří k válečným veteránům. Za druhé světové války se zapojil do odboje, ničil mosty a pokládal miny na železnice.
1: Pane Karle, vy jste ročník 1926.
2: Ano.
1: Narozeniny jste oslavil nedávno, na konci března. Co jste si přál?
2: Aby byl zdravý a psychicky hlavně a svěží a aby se mi nehoršila nálada.
1: Dostal jste dort?
2: Měl jsem taky nějaký dort, no.
1: 100 svíček se tam asi nevešlo?
2: Ne, to nebylo.
1: Máte dlouhověkost v rodině?
2: Nemám.
1: Já jsem za vámi přišla na návštěvu do domova pro seniory Vlčí mák. Jsme v areálu Pražské ústřední vojenské nemocnice. A vaše manželka je tady také? O jedno patro výš?
2: No, 4 roky mladší než já. Občas se i vidíme. Její zdravotní stav je horší.
1: Vy máte naproti posteli svatební fotku, to je ta vaše manželka.
2: Svatební foto. V roce 1948.
1: Máte nějaké denní rituály?
2: Nic. Já ležím na lůžku, cesty jsou mě starý, nemůžu vstávat sám, nemůžu chodit.
1: A jak ten čas trávíte na lůžku?
2: Mi dochází taky časopisy odborný, tak si rád přečtu. No a dívám se rád na fotbal, na basketbal. No já sám jsem taky sportoval dost aktivně.
1: A co jste dělal za sport?
2: Běhal jsem, ale hlavně jsem střílel sportovní střelby. To mě bavilo, no pak ze sportu volejbal, fotbal. Myslivost, to byla moje taková životní takový lobby.
1: Jak byste se popsal, jakou máte povahu?
2: Teďka jsem takový citlivější, čím jsem starší, tím je to horší. Myslím, že jsem byl dost lehkomyslný, když jsem prožil celý život tak, jak byl. No.
1: Vy jste válečný veterán, zapojil jste se do odboje, za druhé světové války jste ukrýval sovětské vojáky, také jste ničil mosty, minoval jste železnice. Chtělo to všechno hodně odvahy?
2: Ani ne. To bylo nadšení, že děláte tu věc, že je to potřeba. No.
1: Vy jste byl i lehce zraněný. O jakou šlo situaci?
2: To bylo v roce 1944 na podzim na Slovensku, to bylo blízko mě bouchnul nějaký granát a nic se mi nestalo, než šrám na lejtku. No. Protože přes vysokou botu a kalhoty se to slubilo.
1: Já jsem vám teď podala fotoalbum.
2: Tohle se mi hazamala.
1: Vám se narodili 2 synové, vidím tady asi vnuka.
2: No, tohle je manželka.
1: A co paměť? Slouží vám paměť?
2: Slouží mi na vzdálenější věci a často si nemohu vzpomenout něco, co hledám, kde to mám. Na to mi už paměť slouží už. Taková ta blízká paměť, podrobnější.
1: Vy máte na stolku mobilní telefon. Je to tlačítkový telefon?
2: Moje. Tam je fotoaparát a nahrávání je tam. Já to nepoužívám, ani to neumím. Já to mám jenom, že to je mobil, ale funguje mi to dobře při kontaktu se světem.
1: Máte nějakou radu směrem k lidem?
2: Aby byli skromní. Buďme tolerantní vůči druhým. Žít čestně, odvážně. Nezávidíme, závist je špatná vlastnost. A hlavně starý heslo, které hlásal i Masaryk, nebát se a nekrást.
1: Říká Karel Nývlt, kterému bylo v březnu 100 let. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: To byly Coldplay v nočním radiožurnálu a teď zamíříme na farmářské trhy. Na to, jestli třeba masné nebo mléčné výrobky na stáncích odpovídají všem hygienickým nařízením, dohlíží státní veterinární správa. Například ve Vyškově teď farmářské trhy kontrolují inspektoři každé 2 týdny.
1: Dobrý den, my jsme z veterinární správy a rádi bychom u vás udělali dneska kontrolu prodeje mléčných výrobků.
2: Inspektor Dušan Procházka zahájil kontrolu jednoho ze stánků tady na náměstí ve Vyškově. Na co se budete dnes zaměřovat?
1: Především na hygienu během prodeje, kontrolu teplotního řetězce a skladování, označování a doprovodnou dokumentaci.
2: Druhá inspektorka Jana Berlínská vytahuje teploměr a vybírá jeden z produktů v chladničce.
3: Protože mléčné výrobky mají danou teplotu, musí se dodržovat chladírenský řetězec.
2: Vy jste teď vytáhla 2 výrobky, je to mléčný nápoj a nějaký mléčný dezert.
3: Kontrolujeme etikety a označování, jestli jsou tam veškeré povinné údaje.
2: Kontrola je po necelé půl hodině dokončená. Inspektor Dušan Procházka jde teď prodejkyně seznámit s jejími výsledky.
1: Ta manipulace z výrobky a prodej byl za splnění hygienických požadavků, takže to je v pořádku.
0: Státní veterinární správa za letošek zatím v Jihomoravském kraji takovýchto kontrol udělala 19. Pochybení zjistili v 5 případech, dodává inspektorka Jana Berlínská.
3: Když se podíváme jenom za okres Vyškov, tak my jsme tady provedli 5 veterinárních kontrol na trzích a u 4 jsme měli porušení.
0: Při porušení předpisů prodejcům hrozí pokuty v řádu 1000 korun. Loni v Jihomoravském kraji veterináři provedli 85 kontrol trhů, včetně třeba prodeje ryb. Porušení zákona odhalili ve 20 případech. Z Vyškova Šimon Franc, Radiožurnál.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy a Martina Matějku.
1: Tři americké válečné lodě podle prezidenta Donalda Trumpa úspěšně propluly Hormuzským průlivem. Na síti True Social potvrdil, že se tak stalo pod nepřátelskou palbou. Lodím se ale podle ní nic nestalo. Z dřívějšího vyjádření oblastního velitelství amerických sil vyplývá, že proti plavidlům iránské složky vyslaly rakety, drony a malé útočné čluny. Posádky torpédoborců palbu opětovaly a zasáhly řadu cílů na pobřeží průlivu. Teherán to označil za porušení příměří, ale Trump incident pro stanici ABC popsal jako přátelské poklepání a myslí si, že příměří vyhlášené 7. dubna stále platí. Maximální povolené ceny pohonných hmot o prodlouženém víkendu klesly. Cenový strop na benzín je poprvé vyšší než u nafty. 1 litr čerpací stanice prodávají nejvýše za 44,42. To je o 10 haléřů méně než ve čtvrtek. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Litr nafty stojí maximálně 44,15, to proti včerejšku o 45 haléřů méně. Tyto ceny budou kromě dneška a víkendu platit i v pondělí. Všichni tři nově obvinění v bitcoinové kauze podali stížnost proti trestnímu stíhání. Rozhodovat o nich bude nejvyšší státní zastupitelství, informoval o tom náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Podle zdrojů Radiožurnálu je mezi nově obviněnými bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Za praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby jim hrozí až 12 let vězení. A německý turista vysoudil odškodnění téměř 1000 eur v přepočtu přes 24 000 korun poté, co na dovolené s rodinou nemohl najít volná lehátka. Ostatní rekreanti si je totiž takzvaně rezervovali tím, že na nich nechávali ručníky. Informoval o tom zpravodajský server BBC. Sport. Fotbalový klub Bohemians dostal za výtrženosti fanoušků v ligovém derby se Spartou pokutu 450 tisíc korun. Uvedla to disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Je to třetí nejvyšší pokuta v historii české nejvyšší soutěže. A Bohemians platí za použití pyrotechniky, které vedlo k přerušení utkání. Fanoušci vršovického týmu se provinili taky vniknutím na hřiště nebo zasažením golmana Bohemians Tomáše Frývalda pyrotechnikou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Stále uzavřené tunely v Praze a omezení na D1 u Kunic. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Benešov. Na kilometru 18 stojí po nehodě v odstavném pruhu dvě osobní auta. Místo je dobře označené, ale je to za zatáčkou ve stoupání, tak ať vás nepřekvapí. V Praze jsou neprůjezdné části tunelu Blanka, konkrétně Brusnický a Davidský tunel. Kvůli údržbě a mytí se nedá projet v obou směrech a platit by to mělo až do 5 hodin ráno. Nejrychlejší náhradní trasa vede přes ulice Evropskou a na Vypichu. A opatrně jeďte taky po silnici 13 z Chomutova do Mostu. U odbočky na Vrskmáni leží v jízdních pruzích sražená srna a překáží v provozu. Není vidět do poslední chvíle, tak dávejte velký pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během noci se teď ochlazuje na 11 až 6 stupňů na jihu a jihozápadě Čech místy až na 3 a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přehánky hlavně na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší páteční teploty 15 až 19 stupňů, na severu Čech naměří kolem 12, na jihu Moravy až 23 stupňů a na horách naměří většinou kolem 8 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: 4 minuty po půl druhé zazní v nočním Radiožurnálu zpěvák Mika s písní Relax. Přeji příjemný poslech.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Co nám zbylo z lásky? Tak na to se ptá oceňovaný islandský film, který můžete od včerejška vidět v českých kinech. O čem snímek vypráví, nejen to za chvíli uslyšíte v nočním radiožurnálu od našeho filmového kritika Pavla Sladkého.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Shakespeare Sister v nočním radiožurnálu a od hudby zamíříme do světa filmu. Nápaditá a pozitivní komedie o životě rodiny po rozvodu. Tak by se dal v krátkosti charakterizovat snímek s názvem Co nám zbylo z lásky. S vlastní rodinou, vlastním psem a ve vlastním islandském městečku ho více než 8 let natáčel režisér Hlynur Pálmason. Výsledek teď můžete vidět v českých kinech, tady je krátká ukázka.
1: Far, far away in a small rural town, a family of five plus a sheepdog are enjoying a late night dinner. There are no far right extremists or murderers in this film. Only normal people with normal feelings and normal problems.
0: Pika. Snímek Co nám zbylo z lásky už viděl i Pavel Sladký, náš filmový kritik. Jestli stojí za to vypravit se na něj do kina, tak to s ním ve vysílání probíral moderátor Jiří Chum.
2: Předpremiéra Pavla Sladkého. Recenze filmového kritika radiožurnálu.
3: O čem vypráví, co nám zbylo z lásky a čím je zvláštní?
4: Tématem toho filmu je skutečně rodina, jakkoliv do toho příběhu vpadají další věci, a to je islandská příroda, umělecké artefakty, které se v té rodině vyrábí a tak dál, ale postupně odhalujeme předivo těch vztahů a je nám jasné, že manželé se rozešli už před nějakou dobou, docela dobře spolu vycházejí, koexistují a my vlastně objevujeme nějaký vztah, který do určité míry skončil, anebo možná trvá, i když ta láska, která je kdysi vázala, skončila. Je to film, který skutečně Hlynur Pálmason natočil se svojí ženou, se svými dětmi, se svým psem, ve svém domě, dokonce z části a v nejbližším okolí, a zapojoval dost podstatným způsobem i islandskou přírodu.
3: Kdo je Hlynur Pálmason?
4: Hlynur Pálmason je ze silné, už několikáté silné islandské generace filmařské a je to režisér, který je zároveň výtvarným umělcem, člověkem, který pořád hledá trochu nové cesty, takže jeho filmy vypadají každý trochu jinak. Předcházející film Zapomenutá země Godland byla taková velká odysea o jedné dánské výpravě, která přechází na konci 19. století islandský ostrov a snaží se založit novou misi a vlastně nové městečko na mořských březích. Ještě jeho předcházející film Bílý, bílý den byl vlastně o ztrátě a o nějakém vyrovnávání se s ním. Jsou to filmy, které jsou často jako silně hercky obsazené a provedené, ale zároveň i ta mocnost islandské přírody a nějaké přirozenosti v tom vždycky hraje podstatnou roli. Takže tohle je taková nová inkarnace toho, jak Hlynur Pálmason pracuje, včetně toho, že on třeba snímá jedno místo v krajině po několik let a teď je tam třeba mrtvá ovce, která se postupně rozkládá, až úplně zmizí, proroste trávou a zbyde je jenom něco málo kostí, které už pořádně ani nevidíme. A tohle zamotává do toho vyprávění, které je jinak třeba o něčem trochu jiném, ale vytváří to nějakou zajímavou souvislost.
3: Takže jak film Co nám zbylo z lásky hodnotíš?
4: Já ho moc doporučuju, jednak protože je osobní a jednak protože je originální. Jeden z těch formálních věcí jsem se teď snažil trochu přiblížit a protože vznikal vlastně takovou neprozkoumanou cestou. Je to film, který vznikl z nějaké rodinné harmonie, protože ho ta rodina natáčela společně. To velmi hravý film, nápaditý, který se nebojí i někdy trochu ironického humoru, ale zároveň poetický, takže je takovým jemným, velmi přístupným způsobem novátorský, což se málo kdy vídá tahle ta kombinace a moc si ho proto cením a myslím si, že to je i film, který divákům, divačkám ve finále dá docela dobrý pocit.
3: Co nám zbylo z lásky? Vstupuje do českých kin, hodnotil náš filmový kritik Pavel Sladký. Díky za to.
4: Díky, hezký den.
2: Předpremiéra Pavla Sladkého. Recenze filmového kritika radiožurnálu.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, za zní zprávy.
1: Hlavní ukrajinský vyjednavač se sejde s americkou delegací, chce probrat třeba obnovení mírových rozhovorů. Gynekologové budou od příštího roku častěji využívat HPV testy pro odhalení rakoviny. Třinecký hokejista Petr Sikora podepsal nováčkovskou smlouvu v NHL s Washingtonem. A dnes bude oblačno až polojasno, jedině přehánky, večer se bude vyjasňovat, teploty většinou do 19 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Hlavní ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov dorazil do Miami, kde se má setkat se zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle Kyjeva s nimi chce mluvit například o možné výměně ruských a ukrajinských zajatců nebo obnově mírových hovorů. Zástupci Kyjeva, Washingtonu i Moskvy se naposledy sešli v únoru. Jednání ale ustala kvůli územním sporům. Kreml si totiž nárokuje východoukrajinský Donbas, a to včetně částí, které ovládá Kyjev. Další jednání přerušila i válka Spojených států s Íránem. Ukrajina ve středu vyhlásila příměří. Rusko ale útoky nezastavilo. Naopak Moskva oznámila klid zbraní na 8. a 9. května. Podle Kyjeva se tak Kreml rozhodl jen kvůli ochraně vojenské přehlídky při oslavách konce druhé světové války na Rudém náměstí. Gynekologové budou od příštího roku častěji používat HPV testy na odhalení rakoviny děložního čípku. A teď se pro odhalení karcinomu používá hlavně cytologický stěr. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Modernější HPV test dosud mohly využít ženy jen 3x za život. Podle mluvčí rezortu Nadi Chatové budou moct lékaři používat testy častěji.
3: Nově se počítá s jeho prováděním jednou za 5 let u žen ve věku 25 až 65 let, doplněným jedním vloženým cytologickým vyšetřením mezi HPV testy. U mladších žen zůstane zachována cytologie, u žen nad 65 let se bude postupovat individuálně.
1: Cílem těchto testů je odhalit přítomnost viru, který rakovinu děložního čípku způsobuje. Podle ministerstva by měly ženy chodit ke gynekologovi na pravidelné kontroly jednou ročně. Podle ministerstva se změní taky screening rakoviny plic nebo tlustého střeva a konečníku. Španělská policie na lodi u Kanárských ostrovů zabavila přibližně 30 tun kokainu a zatkla přes 20 členů posádky. Podle agentury Reuters jde o největší množství drogy, které kdy evropské bezpečnostní složky zabavily. Podle policie hodnota zabaveného kokainu dosahuje v přepočtu téměř 20 miliard korun. Na palubě lodi byly i zbraně a střelivo. Náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka slavnostně jmenoval nové plukovníky. Do nejvyšší důstojnické hodnosti povýšilo 20 vojáků, z toho 4 ženy. Armáda jmenuje plukovníky tradičně den před výročím konce druhé světové války. Hodnost plukovníka je poslední před hodnostmi generálskými, pokračuje Karel Řehka.
4: Plukovníci už jsou významní hybatelé a spolutvůrci vlastně toho směřování armády, takže každý, kdo dosáhne plukovnické hodnosti, tak je to nějaký závazek, ale je to zároveň ocenění té práce a je to projev důvěry ze strany armády ve schopnosti těchto lidí.
1: Řehka taky udělal armádní odznaky za zásluhy nebo plakety za záchranu lidského života. Sport. Hokejista Petr Sikora podepsal 3letou nováčkovskou smlouvu s klubem NHL Washington Capitals. 20-letý útočník